Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho potvoru, ne, nepuste ho, tlačte za mnou, tak šups, šups, za mnou, do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, no, hups, držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán, já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak no, držím osla. Ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky. No, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní, na kousíček, šup, dveře se zavřely. No a ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit, ale jak jsme se zmítali, anebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálel, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu, držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, otevřu ty dveře, povídá pan, já jsem zepřel o zábradlí, držím, no a to už ten pan otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme osla dovnitř, za náma zavřel dveře, jsme vevnitř předsíně a pan volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici, tam, ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový. Ty rozšlapal úplně na padrť. Pán říká, to nevadí, držte ho. Já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte, tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná dřina. Počkejte, prosím vás, nechojte, povídá pán. Posaďte se tady. Musíte si odpočinout. Co byste chtěl? Mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám. A ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale neřekl byste mě, když už tady jsem, no prosím, jen se ptejte, neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán, já mám dneska narozeniny. A tak, ne, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno, co já řeknu, mě on odpoví. No to víme, no to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mé narozeniny a po večeři půjde do koupelny a přilítne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme, no to známe. To není nic nového.

0: Takto kapřík Pepa akorát hledal okouna Félixe. A že půjdou najít Štičku Anešku a Karáska Lojzíka, který se od Štiky nehnul nikdy ani na chvilinku. Dlouho Félix se hledat nemusel, protože ten už plul Pepovi naproti a že ho také hledá v nutné věci.
1: Budou se dít věci. Přijeli vozy a přivezli Kádě. Zase bude přírůstek do rybníka. Vezou prej ženský, říkal to Šťovíček, a ten se vyzná. Třeba vezou pankačky.
2: Jaký pankačky, Félixi?
1: Zapomněl jsi? Punk, revoluce, rezignace, anarchie, provokace, zkrátka vokouny, jenomže holky, ty troubo.
0: Jenomže oni nepřivezli pankáče, ani pankačky. Přivezli jenom jednu ohromnou rybu, kterou pomalu pustili pod hladinu rybníka Pardoubek a která na ně zůstala koukat, když je všechny v řadě pěkně uviděla, jak si ji prohlížejí.
1: A má po veselosti.
2: Kdo má po veselosti, Bartoloměji?
1: Kdo? Přece Sumezorimír. Přivezli mu manželku. Asi je Sumců málo. Budou křtiny. Křtiny a předtím snad ještě svatba.
3: Je to Sumec, teda Sumčice. Teda asi paní Sumcová.
2: Vy jste paní Horimírová?
4: Jmenuji se Hedvika.
3: Ach, ty můj rybí bože a smutku, Hedvika.
4: Žádného Horimíra neznám, ale protože to jméno neslyším poprvé, protože je na břehu stále opakovali, soudím, že Horimír bude asi Sumec. Že by pán tady toho rybníčku, této loužičky?
2: To není rybníček, ani loužička, ale rybník Pardoubek. Protože je tady pár doubků.
4: Ve srovnání s tím, odkud přicházím, je to loužička. Vezou mne z přehrady.
0: To už ale z hloubky pomalu připlouval Sumec Horimír, aby se představil.
5: Jmenuji se Horimír, paní.
4: Jmenuji se Hedvika. Komtesa Hedvika. A jsem slečna, když dovolíte. Náš rod sahá až do středověku, kdy byl vysazen do jeho českých rybníků císaře Karla IV.
5: No a já sice nevím, kam sahá ten náš rod, ale i já sám, Pražák Vltavou křtěný, si pamatuju taky hezký kousek dějepisu.
4: S tím souhlasím. Zdá se, že opravdu pamatujete hodně. Poněkud se divím, že rybáři neměli ani tolik rozumu, když nemluvím o taktu, aby mne vysadili k někomu, řekněme, kdo toho pamatuje poněkud méně. No, co se dá dělat? Dneska se na staré rody nikdo neohlíží. A teď mi prosím ukažte vaše sídlo, abych se ubytovala a zařídila. To jsou vaši podaní?
5: To jsou moji přátelé. Žijeme tady spolu v míru a klidu. Nikdo nikomu nevládne a nikdo nikomu neporoučí.
4: Aha. Republika. Prý je to teď moderní. I když jsem mladá, byla jsem vychovávána v duchu starých, dobrých tradic českého rybníkářství. Plujme.
3: A kolik let, milostivá slečna, brázdí české vody, když je jí náš přítel Horimír tak starý?
4: To je otázka pro dámu nevhodná. Musí vám stačit, že jsem ještě slečnou.
1: Já to vím docela přesně. Tady naší slečně komtese táhne na 40. Podle vzhledu soudě.
4: Na tom přece nezáleží. Plujme.
6: Chudák Horimír.
1: A má to.
2: Co má, Bartoloměji?
1: A má po svobodě. Od rána do večera bude poslouchat řeči a nic nebude správně. Má poklidu.
3: Jo. Už je to tak. Teď si Horimír užije. Vzpomeňte si na mě.
2: Chudák Horimír.
6: A má po veselosti. Ta ho bude prohánět.
7: Chudák Horimír.
2: Já vás poslouchám všechny a nerozumím ani trochu.
7: To máš tak, hochu. Když se ti do baráku, v tomhle případě do hnízda, přistěhuje ženská, je všechno vzhůru nohama, teda břišníma ploutvema. A ještě takováhle. Teď bude Horimíra komandovat, až se mu to doma přestane líbit.
8: Tak ho alespoň uvidíme častějc.
0: A v sumčí tůni na dně rybníka se skutečně začaly dít prapodivné věci. Začalo to tím, že sumce Horimíra teď neviděli už vůbec. Dokonce ani v pátek, kdy majestátně vyplouval nahoru k pivovaru, aby se přesvědčil, jestli sládkové dobře vymývají sudy od piva, jak tvrdil. Všem bylo Horimíra líto. Ale nahlas to pověděl nakonec zase jenom okoun Félix.
3: Já se na to nemůžu dívat.
2: Na co se nemůžeš koukat, Félixi?
3: Nemůžu se koukat na to, co nevidím.
2: Jejda, a co nevidíš?
3: Nevidím, co ty taky nevidíš. Nevidím, jak dneska Horimír pluje k pivovaru, jako vždycky v pátek touhle dobou, když se myjou sudy.
2: Třeba se mu nechce.
3: Tak na to zapomeň, hošíku. Horimír by dal za vodu ze sudu, co bys chtěl. Má v tom prsty ta Hedvika.
9: Slyšeli jste tu novinu?
3: Jakou novinu zase?
9: Horimír se bude ženit.
3: Cože se bude?
9: Bude se ženit, a to už hnedle zítra.
3: Ach, ty můj rybí bože a smutku.
10: Jo, už se to chystá, už je to dohodnutý.
6: Slyšeli jste tu novinu? Horimír se bude zítra ženit? Ne, že by mi potom něco bylo.
3: Ještě, že tě tady máme, tlustěchu, jinak bysme se asi nic nedozvěděli včas a nic bysme nestihli.
7: Co je štráchu pro jedno ženění?
3: Mělo by se Horimírovi nějak pomoct.
2: Aby se neoženil?
3: To snad ani ne, protože i sumci jsou v rybníku zapotřebí a bez svatby malí sumci nebudou. Ale mělo by se nějak zařídit, aby měl Horimír víc volného pohybu, například takhle v pátek na večer.
2: A jak to chceš zařídit, Félixi?
3: Asi bychom měli zase zapojit porybnýho Šťovíčka. Už nám dlouho nebyl užitečnej. A teď nám ještě přivez Hedviku dobrák. Měli bychom ho trochu rozejbat.
0: Hned na zítří ráno obeplouvali bok po boku sumec Horimír a komtesa Hedvika okolo celého rybníka Pardoubek, aby všem ukázali, že už jsou rodina.
3: Zase se na to nemůžu dívat a to konečně všechno vidím. Ani nevím, jestli bychom mu měli jít gratulovat.
9: To musíme, Félixi. Horimír je přece strýček nás všech.
3: Tak a co máme za sebou?
11: Stát? Chuligány tady nepotřebujeme. A pankáče už vůbec ne.
2: Chtěli jsme jen gratulovat, paní Hedviko.
11: Jako by se stalo. Bylo nám ctí. Já to Horimírovi vyřídím.
3: Můj ty rybí bože a smutku.
10: To přece není žádná gratulace, když u toho Horimír není. To jsme s tou gratulací mohli rovnou poslat nějakého pulce. Třeba toho Mařenku, když byl ještě pulec.
3: Musí to být někdo z nás. Někdo z nás se musí dostat k Horimírovi, pogratulovat a zjistit situaci, jestli by se mu nedalo nějak pomoct.
2: Ale jak to chceš zařídit, Félixi? Už jsem se tě jednou ptal.
3: V tom je právě ten háček.
6: Já bych řekl, že pořádnej hák. Možná dokonce trojhák na štíky, jako nosil na zádech tadyhle Lojzík, když jste ho potkali.
3: Háček, hák, trojhák, konečně seš užitečnej, lenochu. Pamatuješ, Josko, kde jste s Aneškou sundali tady Lojzovi tu věc ze zad?
2: Někde v Rákosí.
9: Ale já vím, kde to je. Znám v Rákosí každý koutek. Vždyť tam lovím.
0: A tak vypluli. Skutečně našli silný stonek rákosu, ve kterém byl stále zabodnutý háček s dlouhým kusem šňůry, který musel nosit Karásek Lojzík, když Frolík líčil na štiku.
3: Teď je všechno na tobě, Lojzo. Vezmeš hák do tlamy, v tvým případě do tlamičky, já podržím konec šňůry u hladiny a budeme dělat, že tentokrát Frolík líčí na Sumce. Pomalu dopluješ nad tůň a až se Hormír objeví, vyřídíš gratulaci a poptáš se, jak se mu má pomoct, až bude zase pátek.
10: Ty jsi dobrý. Jak mu mám něco vyřizovat, když budu mít v tlamičce to železo?
7: A co, kdybyste kousek té šňůry omotali okolo Lojzika, aby to vypadalo, že má hák na správném místě, tedy na zádech? Háček vydržel a Lojzík by mluvit mohl.
3: Jde se na věc.
0: Sotva byli nad tůní, co v ní až donedávna bydlel Sumec Horymír sám a teď mu tady dělala společnost jeho paní Hedvika, vynořila se z hloubky samotná paní Horymírová, protože měla oči všude a už otevírá velikánskou tlamu, aby milého Lojzíka spolkla.
10: Nepřibližovat se, jsem ozbrojen.
11: Horymíre, tohle bude něco pro tebe. Nějaký hloupý rybář tady líčí na Sumce. Měl by si s tím něco udělat, mě to dost znervózňuje.
0: Otočila se a odplula. Z veliké tmy, která je na veliké hloubce vždycky, vyplul obrovský Horymír a rozhlížel se. V tom uhlídal Lojzíka a byl hned doma.
5: Tak, co pak vás přivádí, příteli? Skutečně sloužíte jako návnada?
10: Ani tak ne, pane Horymíre. Jdu vyřídit pozdravení ode všech, teda od Pepíka, Anešky, Félixe, Silvestra i kapra Bartoloměje. A taky gratulujeme k vaší slavné svatbě.
5: Ale ta gratulace ani nemusela být. Ono vlastně ani není k čemu gratulovat. Sám si viděl, jak to tady vypadá. Nesmím na krok, teda na jedno rybí tempo.
10: Félix by rád věděl, jak vám máme pomoct, až bude zase pátek.
5: No, možná bych věděl. Ona je Hedvika náramně mrsná. Co kdybyste rozhlásili, že bude v pátek odpoledne, nebo raději k večeru, porybní šťovíček přikrmovat vitamíny? Hedvika je k smrti ráda a protože je taky trochu lakomá a závistivá, bude tam chtít plout první. Jenom musíte rozhlásit, že přikrmovat se bude až na druhým horním konci rybníka. Tam, co se vlévá potůček Rokyťák. Hedvika se odtamtud nehne.
10: Vyřídím.
0: Ten večer se vracel Sumec Horymír hodně zvesela a rybník Pardoubek obeplul dokonce dvakrát, než našel tůň, kde ostával. Dlouho do noci potom kamarádi poslouchali úplně stejné volání a vyčítání paní Hedviky. Ale Horymír si z toho pranic nedělal. Jenom se usmíval a přemýšlel, jak to zařídí za týden. Ale byl klidný. Dokud má v Pardoubku takové kamarády, jako je Pepík, Félix, Aneška, Lojzík, Silvestra, dokonce i nerudný kapr Bartoloměj, určitě si za týden zase přijde na své.
12: Jednoho rána se Ctibůrek probudil a co nespatřil. Dveře byly pootevřeny a za nimi zasněžená louka, sníh na stromech a rampouchy pod střechou. Opravdu první sníh. Jenže otevřenými dveřmi to číšelo. Stíbůrek si přetáhl peřinu přes hlavu, ale táhlo mu nad Sumel. Přetáhl si přes Sumel, ale táhlo mu na krk. Maminka tu nebyla, aby dveře zavřela. Tatínek už asi dávno odešel do práce. A tak se Tiburek vyhrabal z postýlky a ťap, ťap, ťap, že si zavře sám. Dveře však zavřít nešly. Vždycky jen vrzly a zase se sami otevřeli. Nakonec je Ctíburek pořádně přibouchl, opřel se o ně ramínkem a že otočí klíčem. Šlo to stěžka. Klíč ne a ne se pohnout. A kdyby Ctíburek vší silou nehekal, snad by se mu je ani nepovedlo zamknout. Ale že hekal hodně nahlas a svědomitě, tak zámek udělal najednou cvak a bylo zamčeno. No, pak hop do postýlky a už mu tálo ani na cumel, ani na krk. Ne, ne, bylo mu takové vlahy, takové hájavé teploučko, že rázem usnul, jako když ho potopí. Usnul a zdálo se mu, že je hon, že okolo chaloupky chodí honci a klepají na stromy tek, tek, tek, tuk, tuk, tuk, aby vyplašili zajíce. A najednou zjistil, že to není sen, že opravdu někdo klepe, ale na okno. Když si Ctibůrek vydýchal v lidových květech na skle malý průzor, viděl, že to je maminka. Maminka s otýpkou dřeva v náručí a v pyžamu. Ctibůrku, volala, odemkni a pust mě dovnitř. Nebohá maminka skočila jenom prodřivý do kamen a Ctibůrek ji zatím zamkl dveře. Hned maminko sliboval, už to bude. Ale nebylo to ani hned, ani už, ani za chvilinku a venku mrzlo, až hřebíky praskaly. Pospěš si, miláčku, je mi hrozná zima, drkotala maminka zuby. Hned, maminko, hned, volal Ctibůrek, ale za chvíli se přišoval k oknu. Ono to, maminko, nejde. Maminka vytřeštěla v oči, ale půjde to, broučku, musíš otočit klíčem od okna. Zkusil tedy otočit klíčem od okna, ale ani od okna, ani k oknu to nešlo, ačkoliv hekal mnohem víc, než když dveře zamykal. A za dveřmi stála fialová maminka a zuby jí klepaly jako lípové dřevášky. Ono to, maminko, pořád nejde. Začal natahovat moldánky a tušil, že provedl něco hrozného. Tak pojď aspoň otevřít okno, maminka, na to. A už mu neříkala ani miláčku, ani broučku. Toužila jenom strčit si nohy do kapes, kdyby to šlo, protože venku byl mráz jako křen. Jenže okno bylo zamrzlé a Ctibůrek marně cloumal okenní klikou. A tak se dal do bregotu, protože už nevěděl, co si počít. Nevěděl, jak dostat ke kamnům maminku, která stala venku skřehla jako rampouch a z očí koukali rákosky. A široko daleko nebylo nikoho, kdo by jí pomohl, protože bydleli na samotě. Tedy pomoc už nebyla daleko, ale ani Ctibůrek, ani maminka o ní nevěděli. Po cestě kráčel pan Haj. Vyšel ze zátočiny a nemohl věřit svým očím. Kdo to tam hopká a poskakuje v pyžamu pod okne? Říkal si, je to Ctibůrkova maminka nebo není? Co to je za nápad v pyžamu na takové zimě? A co to provádí? Proč dělá dřepy, předklony, úklony a záklony? Proč se nejde raději zahřát do světnice? Maminka opravdu dělala dřepy, předklony, úklony a záklony. A kdyby Alík nebyl zamčený se Ctibůrkem ve světnici, lítal by kolem jako pominutý. Hav, hav, hav, hav, hav, čekal by střeštěje. A byl by radostí bez sebe, že má maminka hned po ránu takový smysl pro psinu, že dělá takhle kratší věci. Pan Hajný byl z toho jako v Jeříkově vidění. Na mou duši divil se, ona teď dokonce kluše, předpažuje, vzpažuje, upažuje, zapažuje a rozpažuje. Je to opravdu Ctiburkova maminka? Ta přece nikdy nebyla na takový raný tělocvik. Na to se musím podívat zblízka. Přišel právě včas, aby zachránil, co se zachránit dalo. Pro něho bylo hračkou vyšroubovat zámek, vpustit maminku v pyžamu do světnice, pak zámek zase přišroubovat a ještě se přimluvit za Ctiburka, aby nedostal. Za chvilku byla maminka ve svetru, v kamnech veselé praskalo a na stole stál horký zlatavý čaj a linecký koláč s rybízovou marmeládou. Nemít doma ten čaj, říkávala pak ještě dlouho maminka, nevím, nevím, jak by to se mnou dopadlo.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Čertovská svatba. To, že se čerti ženili, jste už asi četli nebo slyšeli. Ale opravdovou čertí svatbu tu ještě neviděl nikdo. Ve spodním 10. patře pekla sloužil v blízkosti Luciferova doupěte čert Eman. 2 metry vysoký, chlupatý jako opice, nos zahnutý jako sloní chobot, ruce jako 2 chobotnice. Ocas dlouhý, že by si na něm udělal 3 uzly a kopytem uměl vykřesat jiskry, až oči přecházely. Ostatní čerti se ho pro jeho hromotludskou postavu trochu báli a čert Eman jim svou nadřazenost dával také pěkně najevo. Abych pravdu řekl, někdy s ním nebylo k vydržení. Ale Lucifer ho měl rád. Říkal si, až budu starý, to bude nástupce na luciferský trůn. To bude postrach. To bude metla. I samotný Eman na Luciferovo křeslo tak trochu pomýšlel. Jenže všechno dopadlo úplně jinak. Luciferovi občas přinesla oběd nebo večeři sličná čertice Rita. No, tedy sličná. Posuďte sami. Uši odstáté, malý placatý nosík, oči jako 2 uhlíky, jazyk až na prsa, v pase štíhlá jako tyčka a hubené a chlupaté nohy. Samozřejmě kopyto a ocas čertice nemají, podle toho se také velice dobře rozpoznají od čertů. Z našeho lidského pohledu žádná krasavice, ale čertům se velice líbila. A zvlášť Emanovi. Jak jí uviděl, hned studem zčernal. Čerti se totiž nečervenají, jako my lidé, nýbrž černají. A Eman byl vždycky černý jako uhel, jakmile Ritu jen zahlédl koutkem oka. Rita dobře věděla, že je z ní Eman paf, ale nedala na sobě nic znát. Naopak, vždycky mu provedla nějakou tu čertovinu. To potom Eman vždycky jen někde v koutě vztekle prskal oheň. No, ale tak jako u lidí, i u čertů platí, co se škádlívá, rádo se mívá. Jednou se Eman osmělil a požádal Ritu o ruku. Čertice zrovna nesla Luciferovi večeři a jak Eman začal, večeři upustila a ještě si do ní sedla. Ani vsteky nemohla prskat, protože už na tu chvíli čekala přes 50 let. Nejdříve se tvářila, že je překvapená, pak uražená, pak že si to rozmyslí, ale za chvilku už byla svolná a když je bude svatba. Eman celý radostí bez sebe jen pořád vyrážel. Lucifer se už nemohl dočkat večeře, v břiše mu kručelo, vstekle vyletěl z doupěte a co nevidí. Jeho večeře je na zemi a v ní svorně šlapou Eman s Ritou. Jak tu spoušť spatřil, zařval, zadupal a spustil. Co to tu provádíte, chlásko čertovská? Nevíte snad, co je vaše povinnost? Kde mám jídlo? Mám hlad! Čertice Rita strachem zdřevěněla, za to Eman si stoupl hrdě před Lucifera a řekl: Lucifere, králi čertovské říše, velice si ti omlouváme za to, co se stalo, ale musíme ti oznámit, že se zde s čerticí Ritou chceme brát. Lucifer jenom něco zamručel na znamení souhlasu, jakože tu omluvu přijímá, ale v duchu si myslel: ty čerte bláznivá, neuvědomuješ si, do čeho lezeš. Od svatby budeš muset tu krásnou čertici jen a jen poslouchat. Načež oznámil, že jim bránit nebude, ale ať už mu konečně přinesou novou večeři. Když se dosyta najedl, slíbil, že jim do týdne vystrojí svatbu. Celé peklo se připravovalo na ten slavnostní den. Bába Feranda napekla tolik jídla a dobrot, že už se jí to ani do spíže nevešlo. V den svatby těsně před obřadem vyletěli všichni čerti z pekla na zem a prováděli pekelné reje. Začalo se blýskat, hrmět, liják, jako když z konve leje, a vítr skučel ze všech stran. Zkrátka počasí, jako když se čerti žení. Teprve po dlouhé chvíli se vrátili zpátky do pekla. Eman dostal od čertů kamarádů darem železný řetěz a Rita zase rozžhavený pohrabáč. A v té největší díře se potom konala čertí hostina. V čele seděl Lucifer, po pravici Eman a po levici Rita. Na Luciferovo znamení všichni zmlkli, kníže pekel povstal a pronesl slavnostní řeč.
2: Dnes je slavnostní den. V tuto nezapomenutelnou chvíli se čert Eman a čertice Rita žení. Jako nejvyšší vládce pekel jim dovolují od dneška společně žít a přeji jim, aby spolu vychovali mnoho čertovských potomků. Tímto považuji váš sňatek za uzavřený.
1: A dle čertovských zvyků plivl na Emana i na Ritu pro štěstí. Novomanželé se už konečně mohli posadit vedle sebe a začala hostina. 31 dní jedli, 28 dní pili a 31 dní odpočívali. Ptáte se, jak šel život Emanovi a Ritě v pekle dál? Přesně tak, jak Lucifer předpověděl. Rita Emana zapřáhla a Eman nestačil ani lítat. Zanedlouho měli spolu 7 čertíků, jednoho krásnějšího a zlobivějšího než druhého. Rita byla šťastná a Eman ještě šťastnější. A tak to přece má být, ne?

0: Pojďte už domů.
1: Bude zima, bude déšť, kde sa ptáčku poděješ? Do tej hustej březiny, to jsou moje peřiny.
0: Jojo, v peřinkách nebo u kamen bylo každému v zimě nejlíp. Není možná vypovědět, jak je dobře doma sedět, zvlášť když přišel k nám bílý kůň a zalehl nám celý dvůr.
2: Jo, to myslíte sníh, pane Spejble?
0: Správně, Máni.
2: A co je tohle? Vletěl pták na bodlák, z bodláku na hrušku, roztrh tam podušku, sedlák s selkou běží, chtějí sbírat peří.
0: Taky sníh?
2: Uhadl!
0: Jo!
3: No, a počkejte, a co je tohle? V jednom rožku trošku, v druhém rožku trošku, v třetím rožku trošku, v čtvrtém rožku trošku a v prostředku nejvíc.
2: To nevíme.
3: No přece peřina.
2: Je, peřina.
4: A co já, pusťte taky mě ke slovu. Tahle hádanka bude těžká, dávejte pozor. Čtyři nožky, dvě trnožky, v zimě běží, v létě leží. Co je to?
2: Sáně. No ano. Přiletěla vrána, sedla na kopec. Přiletěla druhá, dala jí klofec.
4: Řekla vrána vráně, koupíme si sáně. Budeme se vozívat z Prahy do Líbáně.
3: A párkrát si zasáňkovali a už je za dveřmi štědrý den.
2: Stromečku vstávej, ovoce dávej, umej se, ustroj se, je štědrý den. A ten já přímo miluju.
4: Já taky.
2: Hlavně proto, že se rozdávají dárky.
4: No to jo. A ten nejlepší byl loni od Máničky.
0: Vážně? A co si dostal?
4: Neštovice.
2: No?
0: Prosím tě, a co je na nich tak krásného?
4: Nemusel jsem do školy.
2: No?
0: A co si dal Máničce ty?
4: Náplň do nafukovací madrace.
2: No.
0: Jo, no jo, čas utíká. No šmanko, to je už, abych začal přemýšlet, co koupit letos. Nejvíc starostí mi dělá dárek pro vás, paní Kateřino. Prozraďte, co by se vám líbilo.
3: Nejspíš něco, co by mi šlo k obličeji.
4: Tatí, tak kup sukni s faldama.
0: No to je nápad. No jo, ale to už by nebylo překvapení.
3: Ale no tak, víte co? Pojďte si raději o těch Vánocích zatím jenom zaspívat.

0: A hospodář s hospodyňou leží oba pod peřinou. Hej, hej, koleda, hej, hej, koleda.
1: To se nám povedla.
2: Počkejte, počkejte, a co? Co byste říkali téhle? Já bych rád k Betlému.
3: To mi taky.

0: jsem přišel k vám, abych řekl vám, že je dnes koleda. Kdo mi něco dá, rád ho uhlídám. Kdo mi nedá nic, ten je ze škudlic. Na toho se zamračím, jako medvěd zabručím. Půjdu od něj pryč.
1: Skázala mě Maňka, přijď hurvínku k nám. Zabili jsme vepře, já ti jelit dám.
0: To bych nesměl znát, Máníčku. Ty jsi, Maňko, skoupá, ty mi čerta dáš. Sama všechno pojíš, mě nic nenecháš.
2: Jo bych dala, ale tancovala dvě jelítka, bachorek jim pískal, hurvínek si poskakoval, až se zle potřískal.
3: A co já?
0: Kapitola pátá, jede tady táta. Táta jede po silnici, veze sebou jitrnici, jitrnice skáče, táta nad ním pláče.
3: A bodej bych neplakal, vždyť.

Večer, když zapadlo sluníčko a my jsme byli celý den hodní, babička otevřela svoji starou truhlu a vyndala z ní tuhle kouzelnou krabičku. Ta krabička má tady ze strany kolíček, kterým se takhle natáhne. A když se otevře její víčko, začne hrát. Teď hraje písničku Na dobrou noc. Babička nám ji často zpívala. A jestli chceš, zaspívám ti ji teď taky. Nejdřív ti ale povím její slova.

vstát, však musíte ráno vstát. Ráno, ráno.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Rytíř podvazkového řádu. Před Kilimandžárem už čekal kudla Dederon. Ukáž! Vtáhl Hihlíka dovnitř. Popadl igelitku a obsah vysypal k ostatním licháčům, ukradeným už předtím v Číňanově krámku.
2: Věřil jsem, že to dokážeš,
1: řekl a svolal celý svůj gang.
2: Mládenci, zatleskejte našemu novýmu parťákovi. Ať žije Hihlík!
1: Všichni až na Tulamora juniora zatleskali a chtěli si s ním podat ruku.
2: Kamarád Hihlík splnil přijímací zkoušku a bude pasován,
1: zvolal Dederon. Najednou se celý proměnil. Vypadal slavnostně a mluvil spisovně. Lichožrouti se rozestoupili do půlkruhu kolem barového pultu. Na něm Hihlík stál a nevěděl, co ho čeká.
2: Poklekni,
1: vyzval ho Dederon. Hihlík poslechl. Dederon držel plechový tác, na kterém se tu roznášely půl litry piva. Teď na něm spočívala nějaká starodávná punčocha se stříbrným podvazkem. Tác položil před klečícího Hihlíka.
2: Polipi,
1: přikázal. Hihlík poslechl. Dederon tác s punčochou ukradenou z muzea údajně připatřila slavnému pirátovi séru Francesi Drakeovi, opět pozvedl a pravil.
2: Slavnostně tě pasuji na rytíře podvazkového řádu kudly Dederona.
1: A udeřil tím tácem Hihlíka do hlavy. Hihlík si oddechl. Má to za sebou, ani to moc nebolelo.
2: Teď se postav a ukaž mi levé ucho.
1: Dederon mu dvěma prsty ucho řádně promnul a druhou rukou mu probodl lalůček mocným spínacím špendlíkem. Hihlík jen sykl. Věděl, že bolest nesmí dát najevo.
2: Tento špendlík tě spíná s námi všemi,
1: zvolal Dederon a hned na to se ti vychrtlí ošpendlíkovaní lichožrouti kolem Hihlíka radostně srotili. Teď už se k němu přišoural i Tulamor junior. Každý kromě Hihlíka by poznal, jak žárlí. Ani Dederonovi to neuniklo.
2: Co vy dva? Tváříte se jako spiklenci a přitom jste bratranci,
1: zašklebil se. Nečekal na odpověď a vedl je do komory se železnými dveřmi. Ze zaprášené skřínky vytáhl to, na co Hihlík nejvíc čekal. Váček s amuletem. A sám mu ho pověsil na krk. Hihlík to přijal zdánlivě bez zájmu. Víc ho zaujaly prázdné igelitové pytle v koutě. Z ničeho nic do nich začal strkat všechny ponožky, které tu byly všude rozházené. Dederon na to nevěřícně zíral.
2: Co to děláš?
1: Zeptal se až po chvíli.
3: Bratránek tu uklízí. On je takhle vychovaný.
1: Chechtal se Tulamor junior.
4: Klídek! Dělám tu místo pro další.
1: Utrousil Hihlík na půl pusy a cvrhnul do špendlíku, i když to trochu bolelo.
2: Líbíš se mi čím dál víc, pochválil ho kudla. Místo to budeme brzo potřebovat.
1: Na co, šéfe? Zeptal se Hihlík.
2: Čekáme přece výkupný.
1: Odpověděl Dederon a Hihlíka poslal pryč. Tulamora zavřel v komoře a odešel do své tajné místnosti, kam nikdo nesměl vstoupit. Potřeboval si promyslet, jaký další tah udělá v rozehrané partii s velkým šéfem. A hlavně potřeboval si šlehnout. Vytáhl z pouzdra ponoštičku a namočil ji do plechovky piva. Dneska si ten dudlík pěkně vychutná.

0: Byl krásný slunný zimní den. Sníh svítil bíle a čistě jako vyprané prostěradlo. Malá čarodějnice seděla s Havranem Abraxasem na kraji lesa a slunila se. Najednou zaslechli poblíž dětské hlasy a veselý ruch. Malá čarodějnice vyslala Havrana, aby se podíval, co se tam děje.
1: Ale je to jen pár dětí, takový šesti

0: Kouček má zrníčko, oči ze dvou uhlíčků, místo nosu mrkvičku, nezábne tě trošičku. Malá čarodějnice by si byla nejraději zatancovala s nimi. Ale najednou se z blízkého lesa přihnal houf velikých kluků. 7 jich bylo. S křikem se vrhli na Sněhuláka a překotili ho. Hrnec rošlapali a koště zlomili vejpůl. Hej! Zlostně křikla na uličníky malá čarodějnice. Necháte ty děti na pokoji, jestli nepřestanete, zmidlím vás koštětem. A velcí kluci utekli. Jenomže po krásném Sněhulákovi byla veta. Děti z toho byly velice smutné a malá čarodějnice je chtěla utěšit.
1: Tak si postavte nového Sněhuláka. Co tomu říkáte?
0: Děti však namítly.
1: No, když si postavíme nového, velcí kluci nám ho zase povalí. A taky už nemáme koště, přece je zlomili vejpůl.
2: No, myslím, že to jen tak vypadalo, řekla malá čarodějnice a sklonila se nad zlomeným koštětem. Podívejte se.
0: A ukázala dětem koště. Bylo celé.
2: A z velkých kluků vůbec nemusíte mít strach. Jestli přijdou ještě jednou, čeká je výplata. Na to se spolehněte.
0: Děti se nechali přemluvit a postavili nového Sněhuláka. Byl ještě mnohem krásnější a důstojnější než ten první, protože jim pomáhala taky malá čarodějnice. Ale sotva byl hotový, v tu ránu se z lesa zase hnalo s velkým křikem 7 uličníků. Děti se jich polekali a chtěli utíkat.
2: Halo, buďte tady,
0: zvolala malá čarodějnice.
2: Podívejte, co se stane.
0: Nový Sněhulák se najednou pohnul, popadl koště, obrátil se proti klukům a nametl na ty uličníky vysokou hromadu sněhu. No to nečekali, chtěli volat o pomoc, ale jenom se pořádně napolikali sněhu. Když se konečně s velkým úsilím vyhrabali ven, vyděšeně vzali nohy na ramena. Sněhulák se úplně klidně vrátil na své místo a opět strnul. No děti jásali a malá čarodějnice se tomu povedenému kousku moc nasmála.

Stvoření čertovýho syna. Jak stvořili čertovýho syna, to taky stálo v písmě svatým. Ale kněží to odtamtáť vyškrtali, jenže se to přecej ví. Tak když pambu upaťchal z bláta prvního člověka, ďábel porád pozadu očumoval, porád vokolo ocáskoval a pak uhňácal takovejch hned sedm. Tamten byl, jak je to zapsaný, k obrazu božímu. A tyhle všecky měli zasejt z kontrfej svýho mistra. Jak by to taky jináč mohlo bejt? Měli po celém těle černý štětiny jako rochně, hlavu jako chrulaj a drápy v ostrý panečku jen škrábnout a cáry by z toho lítali. Jo, ale ještě se žádnej ani nehejbal. Pambu tomu člověku vdech duši, von hned kon prokouk a začal se radovat. Jak by se taky neradoval, když tam měl všeho. Teďka ďábel na to ostal broulat jako nejedlej na jelito. Ale sám to nedoved, aby mu taky tak těch sedm synů vyskočilo. Porád si neuvěděl rady, jak do toho. Tak se ho pán Bůh ptá, chceš? Mám ti zbudit jednoho nebo všech sedm? Ďábel si myslel, zatím...

jim stačí taky jeden, jako má on, tak povídá, prej jednoho. No ten jeden teda hnedko vyskočil, očima okolo koulil jako nevím co a jen se to na něm ježilo. A pánbu mu povídá, hrome vstaň a pruž do otce svýho až do dne soudního. Tak milej syn se taky hned do toho dal a jen do toho třískal hůř než zjednanej. Ten ďábel neměl ani kudy utíkat, von porád za ním a jen bije. Vždycky prásk po něm, rána jako hrom. Pámbu se tomu jenom smál, tam těch šest si někam skoval a až bude soudnej den, zbudí je prej taky, aby svýmu bratroj pomohli. Lidičky, to bude teprve mel. Pán Bůh sedmkrát zaplatí. Náš farář vždycky kázal, co se dá knězi nebo chudým, že to Pán Bůh sedmkrát zaplatí. Tak starý Flousek, když to nakázání slyšel, myslí si, no, to by bylo dobře. Vzal krávu a vede i na faru, že to a to. No, farář ji rád přijal. Ale Flousek čeká 4 dny, týden a zas týden a ono nic. Tak si došel na faru a do milýho faráře se pustil, že to je hrdlou lež, co nakázání poudal, a že to je hanba, že může takhle hrdlouhat. No ale farář se o to bránil, zhádali se a tak daleko to udělali, že se usaděj, který druhýmu ráno dá dřív dobrý tro, ten že vyhrá. Tak milej Flousek přemýšlí, jak tole províst. Napadlo ho, že před farářovejma okny je lípa, tak si na ní ules a vostal tam do rána. Koukal zrovna do okna. Ráno kuchařka faráře zbudila a když přinesla vodu, na farářovi mejt nohy a meje, von poudá. Vejš ne, tam postávají páni pokolinští, ale mila vejš. Tak von zas, vejš ne, tam je papež. No ale umila ho až na papeže. Tak teď mil zase von i. Vzal to hezky nad kolena. Ona brekne, vejš, že nesmí, tam je Řím. No, co aby si sjel, papež, do Říma? No, tak jel. Za chvíli farář se přičouhal ven a kdepak by si na co byl pomyslil. Flousek na něj z lípy brečí. Dobrý tro, pane farář, dobrý tro. Inu člověče, o který chvíle tady jste? Ale co jel papež do Říma? Tak milej farář se lek, umluvil ho, jen aby byl tiše a že bude ještě víc, než se usadili. No a dal. Tak Flousek děkoval pánu Bohu, že to přeci jen pravda, že se mu 7krát odměnilo.

0: jak je přešla legrace. Toho dne vám bylo ráno, že jste je rovnou mohli malovat. Nebe bylo do modra vymetené, strýc Mour natřel lavičku na zeleno a Macourek s Camfourkem se do růžova vyspali. V bříškách je hřála snídaně, slunce jim prohřívalo kožíšky a před nimi byl celý dlouhý letní den. Zkrátka měli se. Nic si nescházelo, snad jen trochu té legrace, ale ta se dala snadno opatřit.
1: Kdyby na té lavičce nebyly ty papírky, vůbec by se nepoznalo, že je čerstvě natřená. Někdo by si na ní sednul a hned by bylo veselo,
0: uvažoval Macourek.
1: Kdyby jsou chyby, otušil Camfourek, jelikož tam ty papírky jsou. Však by být nemuseli, kdyby je někdo dal pryč.
0: Oťukával Macourek opatrně, aby Camfourka nepoplašil. Jenže ten byl hned pro. Tak ty papírky odvázali, schovali se do křoví a čekali, kdo se chytí. Dlouho se nechytal nikdo. Až najednou. Hop, hop, hop, hop. Po lískách přiskákala veverka. Mrkla dolů, co se to tam tak čerstvě zelená, a hoplá, už byla na lavičce, aby to prozkoumala zblízka. No, dlouho zkoumat nemusela. Jak do toho zeleného šlápla, hned věděla, co to je. Tlapky se jí lepily a vázly, barva se za ní táhla jak těsto za vařečkou. A ke všemu byla pro legraci dvěma ušklebeným kocourům. Když vylezli z křoví, myslela nejdřív, že jdou na pomoc. Ale velice se spletla.
1: Hele, veverky se zelenají,
0: chechtal se ten protivnější.
1: Asi brzy pokvetou, zrzavě a chlupatě,
0: přizvukoval druhý, taky pěkný darebák. Tak se náramně vtipně bavili, až veverka přece jen nějak seskočila a zmizela jim v trávě.
1: Teda, to jsem se nasmál,
0: odfouknul si po té švandě Camfourek.
1: S barvou je vždycky legrace. Škoda, že nevíme, kam jí strejda uklidil. Hele, tady mu ukáplo,
0: všimnul si Camfourek. V písku se opravdu zelenala kapka. A druhá, a třetí, jako by někdo schválně značil cestu mrňavými lupínky. Byla to krásná stopa a Macourek s Camfourkem se hned po ní pustili. Vedla je pěšinou ze zahrady, brankou na dvůr a pak dozadu ke strýcově dílně. Do té se ovšem nesmělo, ani nemohlo, protože jí strýc Mour vždycky pečlivě zamykal. Jenže dneska bylo všecko jinak. Snad se strýc nějak zamyslel, možná spěchal nebo co. Zkrátka poprvé se stalo, že dílnu zamknout zapomněl. Uvnitř bylo šero po tom slunci venku a plno báječného nářadí, co nepatří do ruky koťatům. Jen barva jakoby se propadla.
1: Už ji vidíš?
0: Rozlížel se Camfourek.
1: Ještě ne, ale určitě tu někde musí. Žu! Koukej, co jich strejda nakřečkoval,
0: ukázal Macourek na polici v koutě. Stál na ní barev, že se sotva vešly. Byla tam červená a žlutá a modrá a taky černá a kdo ví, jaká ještě. Stála tam i ta zelená, co jí hledali. Jenže už jí v plechovce moc nezbylo.
1: Je toho vodníkovi na jazejček,
0: ohrnul nos Macourek.
1: Vezmem si radši jinou, třeba černou, ta je plná. Na černou lavičku natírat nechci, vypadá smutně. Nechceš, nemusíš,
0: ustoupil ochotně Macourek.
1: Pro mě, za mě, můžem natřít třeba myš na modro. Ty myslíš, že by si to nechala líbit,
0: pochyboval Camfourek.
1: No, moc ráda asi ne, ale snad by se dala přesvědčit. Nevěř tomu. Prala by se, kopala by a škrábala a kousala a děsně nadávala, jako ta, co jsme ji učili plavat,
0: připomněl Camfourek. A docela to stačilo.
1: No tak dobře, myš vynecháme. Natřem prostě něco jako něco a někdo se nachytá, rozhodl Macourek.
0: A protože měl zrovna chytrý nápad, balónek v kapse a barvy po ruce, dal se do práce. Camfourek jen koukal a nebyl z toho chytrý, když mu Macourek nic neřekl. Vás by asi taky nenapadlo, že když se balónek nafoukne a správně černobíle natře, vznikne z toho kopací míč.
1: Páň, ten je přesný,
0: radoval se Camfourek a už se po něm natahoval. Ale Macourek ho držel z dosahu.
1: Pozor, nešahat, je čerstvě natřený. Ale až uschne, tak si zakopem. Ani nás nenapadne, kopne si někdo jiný. V tom je ten vtip, rozumíš?
0: Ušklíbl se Macourek a opatrně vynesl míč na dvůr.
1: Polož ho sem, tady si každý všimne, navrhoval nedočkavě Camfourek.
0: Ale Macourek jen zavrtěl hlavou, že na dvoře ho nechat nesmějí, jelikož teta Micka chodí pořád sem a tam.
2: Taky strýc Mour občas projde a kdyby si kopli zrovna oni, bylo by spíš smutno než veselo.
0: To pravé místo bylo na zahradě, u cesty křoví, zrovna pro kocoury načíhané. A cesta sama široká, zalitá sluncem, no, tady bude míč zrovna svítit a nikdo se neudrží, aby si nekopnul.
1: Sem,
0: ukázal Macourek. Položil míč do prostře cesty a pak oba hup do křoví a čekali, co bude. Dlouho čekat nemuseli. Sotva se uvelebili, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp. Ozvaly se lehonké krůčky. Po cestě přicházela pacička. Čistoučká a hladce učesaná, jako vždycky po ránu.
1: Dávej pozor, jak se zježí, až si kopne,
0: těšil se Macourek. Jenže pacička se vůbec nezježila. Míče na cestě si ovšem všimla i se u něj zastavila. Dokonce jí napadlo, jestli ho nemá zdvihnout, aby se nestratil. Ale pak si řekla, co bude pořád uklízet po nepořádných kocourech a tak nechala míč míčem. Ani se po něm neohlédla.
1: Koukej, jde dál, proč si nekopla? Já bych ten míč rozmazal,
0: napadlo Macourka a tak se šel radši přesvědčit, protože rozmazaný míč je vážná závada. Ale všechno bylo v pořádku. Míč na cestě vypadal jako nový a žádný kluk by kolem neprošel, aniž by kopl.
1: Už to mám, klepnul se do čela Macourek. Nekopla si, protože holka. Jasně, holky nekopou, ale mají strach z myší. Kdyby to nebyl míč, ale myš, ta by ječela.
0: Tak tu myš opatříme.
1: A natřeme jí na modro a pustíme jí pacičce do pokoje.
0: Plánovali kocourci, až docela přeslechli, že ráz, ráz, ráz, ráz po cestě přirázoval myšák Vohrys, známý rváč a výtržník. Jak uviděl kopací míč, rozeběhl se a prásk.
2: Vybouchlo to, až myšák leknutím dřepnul na zem. Ale hned byl zase na nohou.
0: A panečku vypadal tak hrozivě, že kdo se nebál myší, v tu chvíli na to zapomněl.
1: Zdrhej!
2: vyjeknul Macourek a nemusel to opakovat. Camfourek metl za ním, jako by mu hořel ocásek. Jenže Vohrys byl myšák trénovaný a taky měl, jak se patří, vztek. Ať se vrtli, kam se vrtli, byl jim v patách a jen cenil ostré myší zuby, že rafne do lítka. Už kocourkům docházel dech, když v tom sláva, lavička, hopla, vyskočil na ní Camfourek. Tam ne, to je ta natřená, zaječel Macourek a hop, a už tam byl taky. No, když se někdo nachytá, je veselo. A s barvou bývá vždycky kopec legrace. Jen jde o to, kdo se směje naposled. Nemusí to být pokaždé jen Macourek a Camfourek. A vy taky ne, milí počívkové, vtipálkové, chytráci a čtveráci.

0: Stulík neměl takové štěstí jako Blatoušek. Plaval proti proudu Nežárkou. Mezi Nežárkou a Lužnicí je rybník vedle rybníku. Všechny se pěkně jmenují. Překvapil, naděje, láska, víra, dobrá vůle, potěšil. Ale Stulíka žádný nepotěšil. Vodník kličkoval rybničnatým krajem sem a tam. Chvilku plul řekou, chvilku šlapal kudrnatou krajinou. Přešel vršky, lesy i doliny, ale o volný rybník bez vodníka, kam by se mohl nastěhovat, nezavadil. Když už i léto odcházelo a podzimní mlhy zahalily kraj, usedl na břeh jednoho rybníku, dal nohy do vody, ryby mu žužlaly palce a doufal, že je to právě ten vysněný. Najednou se pod vodou ozvalo zvonění. Na hladinu se s povykem vynořila spousta zelených hlaviček. Bylo jich, jako když hrachu naseje. Vodnická drobotina. Pošťuchovala se, řehotala a v tom spozorovala Stulíka. Přestala rejdit a vykuleně koukala. Kdo vás tu nasel, mrňouskové? Zeptal se Stulík a také kulil oči. Jeden kulihrášek odpověděl vysokým hláskem.
1: My jsme tady, prosím, vzděláváni.
0: Učíte se číst a psát?
1: My se, prosím, učíme mravům.
0: V tom letěl nad rybníkem čáp.
1: Hloupej čáp, praštíme ho přes zobák. Brekete, kvaky kvak, praštíme ho přes zobák.
0: Čáp si drobotiny nevšímal. Pod vodou se znovu rozdrnčel zvonek.
1: Poplach, poplach,
0: vykřikoval kdosi písklavým hlasem.
1: Schovejte se, schovejte se.
0: Mrňouskové se potopili. Z vody se za vlasy vytáhl vodník. Obhlížel nebe, jestli ještě hrozí nebezpečí. Potom se podíval na Stulíka a vypískl.
1: Co ty tady?
0: Stulík způsobně odpověděl.
2: Já se tady, prosím, divím.
0: Vytáhlý se rozječel.
1: Tady se nemáš čemu divit. Tady je vodnická školka, ty bahňáků.
2: Asi vyučuje mravy, pomyslel si Stulík.
0: Vytáhlý pokračoval věčení.
1: Ještě sem zaneseš vodní vši?
0: Rád bych se, prosím, také učil mravům, požádal Stulík. Vytáhlý se rozdivočel a láteřil.
1: Táhni odtud, nevzdělanče, mokři kudla!
0: Nadával, až se voda pěnila. Mrňouskové vystrkovali hlavy z vody a vzdělávali se. Stulík šel raději dál od rybníka. Na louce uviděl čápa. Důležitě si vykračoval a rozhlížel se po něčem do zobáku. Stulík slušně pozdravil a jak dobré mravy káží, se představil.
2: Čáp odpověděl.
3: Můžeš mi říkat, bocíku.
2: Bocíku, nevíš o nějakém volném rybníku? Zeptal se Stulík.
3: Nevím, ale tamhle za vesnicí začnou ráno mokré žně. Bude tam baštýř Řehoř a ten zná v kraji každou kalužinku. Jistě ti poví, kde najdeš volný rybník. Klap, klap.
0: Zaklapal zobákem a odplachtil. Večer Stulík doběhl k rybníku, kde měl ráno začít výlov. Přespal v rákosí, nemohl se dočkat. Den se probudil do sichravého rána. Slunce se snažilo prodrat zachmuřenými oblaky, aby nepřišlo o velikou podívanou. Na hrázi už nedočkavě přešlapovalo několik kluků a pár dospěláků. Rybáři na loďkách položili na vodu velikánskou síť, pak na povel baštýře vypochodovali pěšáci a hajní, chopili se provazů a táhli síť k břehu. V síti nastalo plácání a mrskání. Rybáři vybírali ryby keserem a dávali je na váhu. Když bylo vyloveno a odvezeno, baštýř vykřikl
2: Hoří!
0: Kluci schodili kabáty a svakem na břiše sklouzli po hrázi. Brodili se bahnem a když uviděli plácající se rybičku, čapli ji a strčili do vaku. Sotva podívaná skončila, vydal se Stulík nesměle za baštýřem Řehořem a když řekl, jaké má přání, baštýř přikývl. Povím ti o volném rybníku. Ukázal, kam si dodáli. Tamhle je les. Za lesem ves, za vsí skály. Ve skalách teče Bystřina, za Bystřinou je dolina. Za dolinou bučina, za bučinou rovina. Potom malý vršíček, odkud uvidíš lesknout se mezi stromy rybníček, ve kterém není vodník. Zabloudit nemůžeš. Na břehu rybníka stojí vykotlaná vrba. U ní počkáš na porybného. Mřenka se jmenuje. Já mu vzkážu. Navrch popřál. Ať se ti daří, ať ti rostou kapři. Petrův zdar. Stulík poděkoval, řekl taky, Petrův zdar. Vzal nohy na ramena a utíkal, div si po jazyku nešlapal. Opravdu tam stála vykotlaná vrba. Přesně jak baštýř Řehoř povídal. Stulík si opřel hlavu o vykotlanou vrbu a šeptal si. Kdyby tak byl to opravdu můj, kdyby tak byl to opravdu... A jak byl z cesty utrmácený, v mrákotné vůni puškvorce ho přepadla dřímota. Usnul a spal, jako by ho do vody hodil. Ráno ptáci přištěbetali nový den a Stulík sotva otevřel oči, šeptal si znovu a znovu, kdyby tak byl to opravdu můj.
2: Může být.
0: Ozval se za jeho zády hlas. U vrby stál porybný Mřenka.
2: Už léta ho nelovíme. Smířili jsme se s tím, že zaroste ostřicí a bude z něho bažina.
0: Stulík vykřikl, to by byla škoda. Porybný pokýval hlavou.
2: Máš pravdu, škoda každé kalužinky. Troufneš si na ní?
0: Spytavě se na vodníka zadíval. I to se ví, že troufnu. Do roka a do dne dám rybník do pořádku. Slíbil Stulík a tak si plácli. Porybný se měl k odchodu, ale Stulík ho zarazil. Chtěl vědět, jak se rybník jmenuje.
2: Jak? Prdlánek, tak se jmenuje.
0: Stulík vyjekl. Jejda, to je divné jméno. A proč pak se tak jmenuje?
2: Proč? No, protože je malý jako... Porybný marně hledal přirovnání. Malý jako nic. Jako prd. Přidal ještě šeptem. Proto prdlánek.
0: Stulík se šťastně rozesmál. Co záleží na jménu? Ať si je to třeba prdlánek, hlavně, že je jeho.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Motýl Emanuel poletoval nad loukami a maková panenka byla sama doma. Nudila se, zívla si a řekla, nebyla jsem dál než u rybníka, proč bych se nepodívala taky někam jinam? Když to řekla, rozběhla se k lesu. Jen přišla na samý krajíček lesa, klopítla osmrkovou jehličku. Šla dál, stébla trávy jí připadala jako široké lávky a borůvčí jako vysoké stromy. Když uviděla červenou jahodu, spráskla ruce. Sluníčko už zapadá. Volala Emanuela, aby ji vyvedl z lesa, aby ji tam nenechával na noc. A v tom před ní stojí hrozné zvíře, hubu má vousatou a zubatou, uši špičaté a štětinaté, pracky drápaté a ocas ohnivý. Popadlo panenku do pracek. Má roztomilá panenko,
6: Tebe já si odnesu do hnízda a budeme si spolu hrát.
5: Hop a skok z větve na větev nahoru dolů, s panenkou se roztočil svět. Když byli nahoře v hnízdě, zvíře povídá:
6: jsem veverka barka. Doskočím do lísek pro oříšky a budeme si spolu koulet.
5: To já nemůžu, řekla panenka. Oříšek by mě porazil.
6: I to je jedno,
5: mávla šlapkou barka a pospíchala do lísek. Maková panenka chvíli počkala a pak došla až na okraj hnízda. Nevedla odtud žádná cesta. Nahoře bylo nebe a dole hlubina, kde pracoval pavouk Karkoška. Stavěl pevnou síť a zle se usmíval. Maková panenka nevěděla, kudy kam. Zatím se vrátil domů motýl Emanuel. Rozhlíží se po panence, ale panenka nikde. A v tom vidí na stezičce, co vede od makového pole k lesu, trochu rozvátého prachu, jako by tamtudy běžely lehoučké nožky. Snad nešla do lesa? Lekl se Emanuel a rozletěl se za panenkou. V lese poletoval mezi stromy a níž i výš v korunách a volal, jenže motýlí hlas je slyšet sotva od borůvky k borůvce. Stavil se i v lískách a zhlídl tam veverku barku. Neviděla jsi makovou panenku?
6: To víš. A odvedeš si ji a s kým si budu koulet,
5: pomyslela si barka a ukázala Emanuelovi na druhou stranu. A on lítal a hledal, kdo ví, kudy lítal, kdo ví, kde hledal. Najednou slyší, jak někdo povídá pavučinkovým hlasem.
6: Jen račte, vítá tě, Emanueli.
5: A Emanuel uvízl v široširé síti. Nejdřív si myslel, že je to jenom malá nehoda. Smekl cylindr a slušně řekl: promiňte, dostal jsem se, kam jsem nechtěl.
6: Líp si to ani nemohl říct,
5: povídá pavouk Karkoška, co přiběhl z kouta sítě. A vzal Emanuelovi cylindr z ruky a posadil si ho na zkoušku na hlavu.
6: To je můj cylindr, řekl Emanuel. Už ho nebudeš potřebovat. Líčím tady na mouchy i na motýly a co tak přiletí. Mám 8 noh, 8 očí a 7 chutí. Až mi přijde ta 7, tak tě sním.
5: Pohodlně se posadil a čekal, až mu přijde 7. chuť. Bylo tichoučko. Karkoška čekal, až mu přijde pravá chuť a Emanuel tam byl docela zapletený do sítě. A v tom se až z hora z borovice ozval hlásek a volá: Emanueli, pojď honem nahoru, než mě veverka barka porazí oříškem. A na to zavolání a pro velikou starost o makovou panenku se Emanuel vyvlíkl z pavoučího předení takovou silou, že to pavouka Karkošku převrhlo 8 nohama nahoru. Potom motýl Emanuel doletěl k veverčímu hnízdu, vzal makovou panenku do náruče a nesl ji domů na makové pole.

Měl chudý otec jediného synka. Mladého, bystrého, Ondra se jmenoval. Jednoho dne otec povídá: dost jsem se o tebe, synku, nastaral. Teď jdi do světa a nauč se nějakému řemeslu. Ať je to, co je, jen když z něho budeš živ. Ondra tedy šel do světa a vyučil se zbojníkem. Když se vrátil, otec se ho hned vyptával: no, čemu ses naučil? Chytrosti. A budeš z toho živ? To víte, že budu. Dokud budou lidé hloupí, smál se Ondra. V té dědině byl pánem bohatý zeman. Měl krásného koně, na kterém mu tuze záleželo. Když o tom Ondra slyšel, pravil: já bych mu ho ze stáje vyvedl, i kdyby na něm seděli. Lidé tomu nevěřili, smáli se, že ne, ale on, že ano. Když o tom uslyšel zeman, dal si Ondru zavolat a povídá: jestli to dokážeš, dám ti 100 zlatých. Ondra souhlasil. Pán poručil čeledi, aby koně přísně celý den střežili. Nevzdalovali se od něho a večer, aby si na něho šafář sám sedl. Jeden čeledín, ať mu stojí u hlavy, druhý u chvostu, a kdyby se něco neobyčejného strhlo, ať hned volají o pomoc. Na večer se pán sám přesvědčil, zda je jeho rozkaz vyplněn, a teprv potom šel spokojeně na lože. Když se v zámku vše stišilo, zaklepal kdosi na dveře konírny. Otevřete, nebo spíte? Kde pak spát? Ale kdo jsi? A co chceš? Co pak mě neznáte, aby vás husa kopla? Jsem zámecká kuchařka. Nesu vám od pána trochu pálenky, abyste dobře hlídali. Jen skleničku prý jim dej, Zuzo, rozkázal pán, ale já jsem si pomyslela, že vám i víc přijde vhod. No, tady máte pořádný čbán? Na mou duši, dobrá, pochutnával si šafář po notném doušku a poslal čbán dál. Ale ne, abyste mi usnuli, přikázal čeledínům. A co byste se měli bát, vždyť jste 3... Co pak by se mohl ten šelma opovážit sem přijít? Jen pijte. Ber prý, dokud dávají, říkával můj neboštík dědeček, dej mu pámu věčnou slávu, a byl to člověk poctivý. Vždyť jsem ho znal, přisvědčil šafář a zase vzal čbán. Kuchařka Zuza mluvila, šafář pil, hlídači pili. Zuza ustavičně pospíchala a přece se z místa nehýbala. Konečně zpozorovala, že jsou hlídači na mol opilí. I počkala ještě, až tvrdě usnuli, pak vyšla z konírny, přinesla trdlici a tu postavila na místo koně. Šofáře položila pod ní, jednoho hlídače podepřela k jednomu, druhého k druhému konci. Pak tiše vyšla z konírny a krásného koně sebou odvedla. Časně ráno, sotva se počalo rozbřeskovat, pán vstal. Všude bylo ticho. V domnění, že je vše v pořádku, vešel do konírny. Ale jak ustrnul, když uviděl místo koně dřevěnou trdlici. Navzdor zlosti ale obdivoval Ondrovu chytrost a rozhodl se, že mu ještě něco uloží. Poslechni, jestli dnes v noci vezmeš mé paní zlatý prstýnek z prstu, dám ti 200 zlatých. Chceš to zkusit? Ovšem, že to zkusím, svolil Ondra. Večer pán sám všecko prohlídl, každý kout. Než ulehli, ještě se podíval, má-li paní prsten na ruce. Za chvíli uslyšel u okna šustění, rychle se obrátil a vidí v okně hlavu, jako by chtěla do jizby nahlížet. Počkej, já ti dám, řekl si. Tiše vstal z lože, uchopil valašku, rozevřel okno a bác! Valaškou chlapovi do hlavy, že se jako špalek zvrátil dolů.
Ach, muži, ty jsi ho zabil, zvolala paní. Když Zeman viděl, že se chlap dole opravdu nehýbe, dostal strach. I řekl paní, že se jde na něho podívat. V okamžení ale byl zpátky a šeptal, dej mi raději prsten, kdyby ten šelma přece jen přišel, aby ti ho nevzal. Paní mu prsten dala a on zase odešel. Za chvíli se pán vrátil zpět a vypravuje paní, že ten chlap dole nebyl člověk, ale jen přistrojený, slaměný došek, jakožto klam od Ondry nastrčený. Ale mě neoklame, dodal pán a povídá, raději mi ten prsten dej. Vždyť jsem ti ho dala. Je to chvilička, divila se paní. Pán zůstal jako omámený. Ráno přinesl Ondra prsten a pán mu dal 200 zlatých. Jsi doopravdy chytrý chlapík, ale ještě jednou musíš svoji chytrost dokázat. Jestli dnes v noci ukradneš mému správci kuchařku a dovedeš ji do zámku, pak ti dám 300 zlatých. Nejen kuchařku, ale i správce vám přivedu, řekl Ondra se smíchem pánovi a vesele se vrátil domů. Pak šel k potoku, nachytal si raky a když se hodně setmělo, ustrojil se za anděla, rakům nalepil na ocásky svíčičky a vydal se do správcova stavení. Tam svíčičky zapálil a raky pustil. Ti se rozlezli, kam jen mohli, takže jizba byla plná světla. To probudilo kuchařku. Posadila se na posteli, když v tom se před ní zjevil anděl. Připrav se, jdu si pro tebe, půjdeš se mnou do nebe. Kuchařka, veliká mudlářka, tomu hned uvěřila a začala se chystat na cestu. Pan správce se tu zadivil tomu, že jeho kuchařka má přijít zaživa do nebe. To by se i jemu líbilo. Prosil tedy anděla, aby ho vzal také sebou a anděl svolil. Když vyšli z domu, přehodil přes ně Ondra plachtu, naložil je na trakař a vezl k zámku. Vzdychali a kroutili sebou, nebo tím hlavy jen tak odskakovali, jak trakař po hrbolaté cestě ujížděl. Zeman byl vzhůru, čekal, zdali Ondra i třetí pokus vyvede. A hle, tu, co si zarachotí v síni, a do dveří se strká Ondra s velikým rancem. Z něhož se vysypali pan správce a kuchařka. Zeman se smál, až se za boky chytal. A Ondrovi vyplatil 300 zlatých, které si svou chytrostí vydělal. Ondra se pak vrátil k otci a živil se poctivě. Chytrých kousků prý ale ještě několik vyvedl.

0: Jednou křemílek a vochomůrka seděli v trávě a přiletěl k ním komár. Takový tenký panáček. Lítá sem a lítá tam, až od toho těm dvěma píská v uších. Nakonec povídá: to je muzika, co?
1: Taková tenká. Taková komáří.
0: Řekli křemílek a vochomůrka.
1: Když se vám má muzika nelíbí, tak to já vás píchnu.
0: Křikl komár a roztočil se jim kolem uší.
1: Dej si na nás pozor,
0: povídá křemílek a zahrozil na komára prstem. Komár mu sedl rovnou na prst a už si chystá sosák. Vochomůrka smekl čepičku a komára do ní chytil. Komár byl pod čepičkou, ale nakonec vochomůrka povídá:
1: přece nemůžu pořád chodit bez čepičky.
0: Tak komára pustili a znovu si sedli do trávy. Najednou někdo křikne:
1: cíprsk, achich, achich, cíprsk.
0: Po pasice běží ohnivý mužík a na každém kroku:
1: cíprsk, achich, achich.
0: Rojí se to od něho jiskrami, že už málem chytá tráva.
1: Co to vyvádíš?
0: Křikl křemílek. Ohnivý mužík se zastavil, patou si vyryl do země důlek, aby nepodpálil, a skrčil se do něho.
1: Co bych vyváděl? Stůňu. Dostal jsem škrtavku. Tak proč si nelénáš, když stůňáš?
0: Povídá vochomůrka. Ohnivý mužík vzdychl, až se udělalo trochu kouře.
1: Proti škrtavce nic nepomáhá. To je ale divná nemoc,
0: povídá vochomůrka.
1: Tak co vlastně proti ní pomáhá?
0: Ohnivý mužík polikal jiskřičky.
1: To by se museli přivést 4 velké kameny. A musela by se z nich udělat taková komůrka. A já bych si do ní vlezl a vyškrtal bych se 60krát a byl by ode mě pokoj.
0: Křemílek s vochomůrkou se rovnou rozběhli do chaloupky pro vozík. Křemílek táhl u oje a vochomůrka strkal vzadu. Tak dojeli k hromadě kamenů.
1: Tyhle 4 jsou největší,
0: povídá křemílek.
1: O jo, jenže kdo je unese, na to se musí chytře,
0: řekl vochomůrka.
1: Ale jak?
0: Povídá křemílek. Chvíli tedy kameny obcházeli, až křemílek řekl:
1: asi je budeme muset docela obyčejně naložit.
0: V proutkách si nalámali sochory, každý snědl borůvku pro větší sílu a dali se do toho. Pot se z nich jenom lil, až měli klusko pod patami. Když kameny naložili, zapřáhli se k oji a jeli. Cesta byla skopečka a vozík jim div nevběhl na paty. Po rovině jeli pomaloučku a křemílek byl samá starost.
1: Jen aby se nám ohnivý mužík zatím od škrtání neustonal.
0: Pak přijeli pod kopec. Táhli, až ve vozíku praštělo. Vozíku se ale nechce nahoru ani oloukoť. Založili kola klínem, pustili oj a vochomůrka povídá:
1: chudák ohniváček, nikdo mu nepomůže, uškrtá se na amen.
0: V tom se tam nese komár. Rozhlídl se, nabrousil si sosák do tenka a začal si zpívat tenkou písničku.
2: Pich, pich, pich, pich, ať si sudý nebo lichý.
0: Křemílek s vochomůrkou popadli za voj a vyjeli s vozíkem do kopce tak prudce, že nahoře nebyl k zastavení. Nakonec postavili ze 4 velkých kamenů komoru, ohnivý mužík si do ní vlezl a škrtal do 60. Když vyšel z komory, byl spokojený a mírný do růžova.
2: Tak vám, Křemílku s Bochomůrkou, děkuju.
0: Líbezně se rozškrtl a bylo to jako roj svatojánků. Potom odešel do skal, kde ohniví mužíci bydlí, aby zbytečně něco nepodpálili.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pana Vavřince čekají divné sny. Než pan Vavřinec sebere odvahu, vytáhne klíč ze zámku, zmáčkne kliku a vejde dovnitř, povím vám radši, co se v jeho bytě dělo. K Hejlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík, neboli dvojčata Ramses a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hejlík cizí byt otevřel, na to byl příliš dobře vychovaný. Lichožrouti nemají vlastní obydlí, vždycky jsou u někoho doma, ale nesmějí se tam chovat jako doma. To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček vštěpoval. Ramses a Tulamor junior vrazili dovnitř sami a bez zaklepání. Lichožrouti se totiž dostanou, kam chtějí. Stačí jim k tomu nepatrná skulinka nebo štěrbina pod dveřmi. A není v tom žádné kouzlo. Přivolat si na pomoc kouzlo můžete jedině v pohádkách. V normálním životě to bohužel nejde. Člověk nebo lichožrout si ve svízelné situaci musí poradit sám. A lichožrouti svedou něco, co jim lidi můžou jen závidět. Dovedou se smrsknout a pak zase natáhnout a vrátit se do normální lichožroutí podoby. Potíž je v tom, že takové prudké smrsknutí a natažení pořádně bolí. A tak se k němu lichožrouti uchylují, jen když je to nevyhnutelně potřeba. Ramses a Tulamor junior se ovšem do bytu pana Vavřince dostali pohodlně balkónovými dveřmi, které v létě nechával pootevřené. A když byli uvnitř, hned začali řádit jako malí, i když už byli velcí. Ramses vběhl do koupelny a objevil tam ruční sprchu. Budeme si hrát na hasiče. Jásal. Kluci, neblázněte, za chvíli přijde pan Vavřinec. Hylík se pokoušel své rozjívené kamarády zarazit, ale ti si ho vůbec nevšímali.
2: Prima nápad, tak já udělám oheň.
1: Tulamor junior šmejdil po kuchyni a hledal zápalky. To ne! Hejlík mršně skočil na poličku u sporáku a krabičku zápalek schoval v dlani. Tulamora juniora mezitím upoutala trumpeta. Hned se jí chopil a začal do ní foukat. Přestaň, vzbudíš mi dědečka, zoufal si Hejlík. Ale to už Tulamor junior vyloudil z trumpety zvuk podobný poplachu.
2: Hoří, hoří.
1: Na to Ramses pustil sprchu a pan Vavřinec vytáhl klíč ze zámku, zmáčkl kliku a vešel do předsíně. Uvnitř bytu se ozval spěšný šramot až plouchnutí. Pan Vavřinec popadl smeták a vrazil do kuchyně. Na první pohled se zdálo, že se tu v jeho nepřítomnosti vůbec nic nedělo. Všechno bylo na svém místě, jen na podlaze ho něco upoutalo. Vypadalo to jako mokré šlápoty. A v koupelni na dlaždičkách stála kaluš vody. Že by nacákal, když se ráno sprchoval? Ne, to určitě ne. Ostatně vždycky pečlivě podlahu vytřel. Ale co ty šlápoty? Popravdě nevypadaly vůbec jako myší. Pan Vavřinec prohledal celý byt. Podíval se i do skříní, smetákem prošťoural prostor pod postelí, i balkón prozkoumal, ale žádného vetřelce neobjevil. A protože nebyl z těch lidí, kteří si rádi moří hlavu záhadami, luští křížovky a v novinách se ze všeho nejdřív vrhnou na sudoku, otevřel konzervu olejovek od pana Liku, ukrojil si dva krajíce chleba a v klidu povečeřel. Teprve pak začal po bytě roznášet pastičky.
3: Do každé dal kousek té rozkousané ponožky, kterou za postelí objevila kočka paní Smutné. Město za okny potemnilo a na noční oblohu se chystal vykulit měsíc. Čas jít spát. Byl úplněk a pan Vavřinec usínal svědomím, že ho čekají divné sny. Vždycky je za úplňku mýval.
4: Jak se koníček splašil? Jednou měla maminka velké prádlo. A protože jí Brunda s Čmeldou pořád zlobili a zdržovali, poslala je na louku pást zeleného koníčka. Louka se zelenala, kopretiny kvetly, ptáci švitořili a koníček místo, aby se pásl, koukal, kde co lítá. Koním se má na pastvě hrát, povídal Brunda. Při hudbě líp žerou. Popadl Čmeláčí trumpetku a Čmelda se hned s tou svou přidal taky.

už si zpívá, radovali se čmeláci. Možná, že za chvíli začne tancovat a přidali ještě jednu písničku. To už koníček nevydržel, zadupal, přeskočil mez a byl pryč. Proč nám utekl? Divili se Čmelda s Brumdou. Vždyť jsme mu tak pěkně hráli. A vám šel kolem cvrček a povídá: splašili ho ty vaše bručavé trumpety, brundibáchy. Zelený koníček je lekavý. Na toho se musí s písničkou lehounkou, housličkovou. Poslouchejte.

Cvrček hrál, až se čmelákům dechtajil a než se nadáli, byl koníček zpátky. Tak, tady ho máte, trumberové, smál se Cvrček. A už žádné troubení. To si Čmelda s Brumdou oddychli.

Byly ty podkůvky celé stříbrné a velice neposedné. Koník začal hned podupávat a jen se Čmelda s Brumdou na něm usadili, vyrazil jako splašený. Proběhl s nimi pampeliškovou loukou a čmeláčci celý zežloutli jako malá zlatá.

kýchnul Čmelda. A mám pampeliškovou rýmu. Koník proběhl černým lesem, kde se černě prášilo z obrovských píchavek a čmeláci zčernali jako kominíci. Kýchnul Brumda. Já mám zase rýbu píchavkovou. A to už koníček doběhl až k čmeláčí chaloupce, ale tam se teprve splašil. Polekal se prádla, které maminka vyprala, pověsila a které zrovna teď sušil vítr. Zařechtal koníček, vzepnul se a schodil oba dareby do škopíku s mydlinkami.

Z kominíků se tak stali zase maminčini včelí medvídci. A splašený koníček? Na toho přece platil vždycky jenom cvrček. Jeho písnička, jemná, housličková, přinesla všem potěšení,

0: Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
1: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
0: Jaký zvyk?
1: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
0: Jo, to je u nás normální. Tak, například pan Drnec. Má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk. Než ovdověl. Měl paní Lustykovou. A dost.
1: A ty?
0: Já? Já nemám nikoho.
1: A dost?
0: A dost.
1: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
0: Nevím. Podívej. Tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Cassiopeia.
1: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
0: Prý se budeš vdávat.
1: Budu sedmá žena.
0: Sedmá žena? A koho?
1: Nějakýho sultána.
2: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
3: Jo, ale kde vězí ten kluk?
4: Pane Drnec! Pane Drnec! Jezle! Lotran dostuje.
5: Hvězdy nikdy nelžou.

aneb zbytečně chytrá princezna. I když to tak často podle pohádek vypadá, zdaleka ne každá princezna je hloupá. Ta, o které chci vyprávět dneska, byla dokonce hodně vzdělaná a zajímala se nejen o sebe, ale i o vědu. Od starého astrologa se naučila číst z hvězd a byla moc užitečná svému tatínkovi i celému království tím, že dalekohledem nalezla řešení státnických problémů. Celé dny seděla nad knihami, učila se botaniku, fyziku, chemii, a to byste nevěřili, dokonce i aritmetiku. Ke zklamání královny se odmítala učit vyšívání a své krásné oči měla celé zarudlé od toho, jak hleděla dalekohledem na noční oblohu. Její maminka královna z toho velkou radost neměla. Holka je chytrá, no to ano, ale mezi všemi těmi čísly, kódy, značkami a tak, tam přece nenajde toho pravého mládence. Jak věčně sedí nad knihami a nejde nikam do společnosti, na plese už nebylo vidět, ani nepamatuju, tak si akorát zkazí oči a zůstane nám na ocet. Když takhle lamentovala dlouho a vytrvale, jak to starostlivé maminky dovedou, přece jen její stezky prošly houštím sčítanců odmocnin a logaritmických pravítek až k princezně Markétě. Markétka měla maminku moc ráda a neměla v úmyslu ji trápit, chtěla jí udělat radost. Rozhodla se ale založit své budoucí manželství na vědeckém podkladu. V matematických příručkách bohužel žádný konkrétní návod, jak najít ideálního prince, nenašla. Selhaly i chemické tabulky a rukověď přírodovědce, takže se rozhodla zeptat se hvězd. Dívala se na oblohu dlouze a dlouze, dělala si poznámky, konzultovala s odborníky a 5. dne na to, jak se říká, kápla. Co se děje? Zeptal se zděšeně tatínek král, když Markétka vhopkala do trůního sálu po jedné noze. Bolí tě kotník? Vůbec ne. Maminko, tatínku, přišla jsem vám říct, že se budu vdávat. Rodiče byli nadšeni. Ani na okamžik nepochybovali o tom, že se jejich moudrá dcera rozhodla správně. Povídej, přeháněj, kde si ho potkala? Je hodný? Máte se opravdu rádi? A kdy bude svatba? Padaly otázky jedna za druhou. Kdy bude svatba, to ještě nevím, ale vím, že hvězdy mi dali odpověď a že se nemýlím. Rodiče zpozorněli. Chceš nám tedy něco říct o poselství hvězd a ne o budoucím králi naší říše? No to spolu přece souvisí. Nemohla bych mít za muže někoho, koho by mi nebeská prozřetelnost nedoporučila. Myslím, řekl tatínek a moc hezky se přitom na maminku usmál, že dokonce ani hvězdy nemají hlavní slovo v tom, koho chceš mít vedle sebe na celý život. To se tedy velmi pleteš, odporovala Markétka tak výrazně, až její brýle na čele poskočily. Bez souhlasu hvězd bych si nikdy netroufla k tak významnému kroku. A hvězdy hovoří zcela jasně. Ten pravý muž, který mi bude dobrým manželem a království spravedlivým králem, bude můj 24. nápadník. Královští rodiče kroutili hlavami, ale protože sami měli dojem, že Markétka je chytřejší než oni, nakonec pokrčili rameny
a ohlásili nám mluvy. Podle královské vyhlášky se stanovilo, že všem princům, ale i ostatním, kteří mají s princeznou vážné úmysly, je dovoleno, aby se ucházeli o její ruku. Ten z nápadníků, který bude 24., dostane marketku za ženu a tečka. Stalo se něco, co dějiny nepamatují. Město, kde byl královský zámek, se během několika dní změnilo k nepoznání. Nápadníků se sjeli stovky princů, rytířů, zemanů a statkářů, ale nikdo z nich nemířil k zámku. Každý si totiž dával dobrý pozor na to, aby byl právě on, 24., vyvolený. S nevídanou ochotou si dávali vzájemně přednost, ba přímo postrkovali jeden druhého před sebe. To bylo samé, vy jste přišel přede mnou, jen běžte. Nikdy by si nedovolil předbíhat, kde pách. Mám pocit, že jsme se ubytovali až po vás, tak jen směle jděte první. Město bylo jako nafukovací. Plné nejen nápadníků, ale i nejrůznějších zlodějíčků, příživníků, šejdířů a rádodajek. Začaly docházet potraviny i místa v hostincích. Lid začal být neklidný a král rozčílený. Markétka to celé sledovala dalekohledem a jen vzdychala, ale byla přesvědčena o tom, že hvězdy se nemýlí a odmítala jakékoliv jiné řešení. Královská rada zasedala od rána do večera a řešila tu spoušť. Královna vyšívala svatební šaty vlastními slzami. Nikomu to nedělalo dobře. Někteří princové dokonce číhali v královských zahradách na vhodný okamžik, kdy se zařadit do fronty, a kvůli tomu ani nespali, takže začali vypadat dočista nemocně. A dost, řekl jednoho dne tatínek král. Podívej, holka, já ti věřím, že to máš dobře spočítané, ale takhle to dál nejde. Vždyť nám ty tvoje námluvy splanírujou celé království a lid už se taky bouří. Budeme to muset udělat jinak. Jinak to, tatínku, nejde. Hvězdy by to nedovolily. A záleží ti přece na tom, abych byla šťastná. Záleží, Markétko, ale nejsi jediná, o koho se musím starat. Takže to rozhodnu a basta. A basta taky byla. Podle tatínkova nařízení si nakonec Markétka musela vzít za muže mládence, který bydlel v Královské ulici číslo popisné 24. Mrzí mě to, Markétko, moc mě to mrzí. Ale osud království je přednější a královna se rozplakala. Ale Markétka šla svému osudu vstříc s tváří odhodlanou. Jestli to má být František Vomáčka, Královská ulice číslo 24, pak děj se vůle královská. František nebyl dvakrát nadšený, a nebyl nadšený ani jednou. Doženění se mu nechtělo a bydlení u maminky mu celkem vyhovovalo, ale když to nejde jinak. Zklamaní nápadníci se z královského města rozjížděli do všech stran. Někteří neštvaní, jiní posmutněli a Markétka byla pozvaná k Františkově mamince na nedělní husu. Markétka, když vešla do uchlizeného obýváku, zůstala stát jako opařená. Před ní byly police plné knih a velký pracovní stůl s mikroskopem. Chvíli na to přišel František a pak musela maminka dát husu do trouby, aby nevychladla, protože ti dva se ponořili do knih a do hovoru.
ze kterého ničemu nerozuměla. Přišlo jí trochu líto, že vůbec nevnímali tu pochoutku, kterou jim podsouvala, a pak ji poslala na zámek paní královně. Tyhle dvě maminky spolu teď sedaly nad vyšíváním a chystáním svatby, zatímco mladí nevnímali svět kolem sebe a jen když se nad knihami jednomu z nich zamlžili brýle, vzájemně si je lásky plně očistili. No a byl tu ten slavný den. Všechno bylo nachystáno, hotovo, došito a dovařeno. František a Markétka měli červené oči od svých nočních diskusí a výzkumů, ale Markétka se stejně zdála smutná. To víš, holka, utěšovala jí královna, sama oči plné slz. Když přijde ta slavná chvíle, každá z nás to prožívá, z toho si nic nedělej, vždyť to je od samého štěstí, jak jste se s Františkem našli. Já vím, škytala Markétka mezi slzami, ale mě stejně pořád vrtá hlavou, jak je možné, že se hvězdy zmýlily. Bojím se, aby nám to nepřineslo smůlu, že jsme jen neposlechli. Máš Františka ráda, tak mu věř, uklidňovala jí maminka Vomáčková. Včera nebyl celý den doma, zajímalo by mě, co má zase za lubem, ale určitě je to pro vaše štěstí. Tatínek král vedl nevěstu do obřadní síně, aby ji slavnostně předal jejímu milému. A když tam došli, zůstali stát oba s pusou do kořán. Místo Františka stálo totiž před nimi 24 slavnostně oděných jinochů. Jeden za druhým přistupovali k Markéce a žádali ji o ruku. Teprve když 23krát řekla ne, tak teprve přistoupil František. Můžeš teď, Markétko, už být se mnou šťastná jednou provždy? Markétka Vomáčková už byla dočista jenom šťastná se svým manželem a král mu slavnostně předal korunu. Na trůn pak nastoupil jako František 24. A ti dva panovali moudře.

0: Jak vyléčit pučmelouda? Pučmelout měl doma svoji pučmeloutku, kamna, židli, postel a jednu knihu, na které rád sedával. Z té knihy mu pučmeloutka předčítala pokaždé, když měla chvilku čas, anebo před usnutím. Kniha byla veliká, silná a těžká. Byla to encyklopedie. Paní Pučmeloudová se z ní dozvídala spoustu chytrých a užitečných věcí. Pučmeloud jich většinu zapomněl, ale některým se nepřestával divit. A když uslyšel, kolik je na světě motýlů, stonožek a brouků, nechtěl tomu ani věřit.
1: Já znám stonožku jen jednu a úplně mi to stačí, povídal. Ještě se koukni, mámo, kolik je čmeláků.
0: No, čmeláků bylo taky hodně a pučmelout zesmutněl.
1: Až se tohle doslechnou Čmelda a Brumda, přestanou s námi mluvit.
0: Proč by s námi nemluvili? Divila se pučmeloutka. Kvůli tomu, že je čmeláku víc než nás? Vždycky je přece někoho víc a někoho míň. Tady třeba čtu, že na světě je čmeláku o mnoho míň než komáru.
1: A co tam píšou o pučmeloudech?
0: Chtěl ještě vědět pučmelout. Ale o pučmeloudech nebyla v encyklopedii ani řádka. Ani slovo. Ani písmeno. Zkrátka vůbec nic.
1: To není možné,
0: polekal se pučmelout.
1: To je, jako bych nikdy nebyl. Jako bych neexistoval.
0: Jenže ať hledali, jak chtěli, o pučmeloudech se v knize nepsalo. Pučmelouda z toho přepadl takový smutek, že si lehl do postele a nechtěl z ní vstát.
1: Stůňu,
0: vysvětloval každému, kdo ho přišel navštívit.
1: Dostal jsem stesk.
0: Já jsem jednou dostala rýmu a taky jsem stonala, vzpomněla si stonožka. Umím si představit, jak ti je špatně. Nechceš trochu bylinkového čaje? Ale pučmelout nechtěl nic. Pak přišli Čmelda a Brumda s jinou dobrou radou. Smutek je nejlepší vyběhat a vyskákat. Pojď si s námi hrát a budeš mít po nemoci. Ale pučmelout stonat chtěl. A tak jen vzdychal.
1: Vám se to čmeláci běhá. Vám se to skáče, když je vás na světě tolik. Ale co já? Smutek jen tak nerozchodím. A na nemoci pučmeloudů lék není, protože podle encyklopedie nejsou ani pučmeloudi.
0: Je to s ním vážné, pomysleli si čmeláci. Přeskočil mu nebo co? Ale třeba by ho zase postavila na nohy správná písnička. Tak si aspoň pučmeloutku s námi zaspívej. Jenže ani veselá písnička nevyhnala pučmelouda z postele.
1: Jsem veliký pučmelout a proto mám veliký smutek,
0: fňukal.
1: Tak velikánský, že bych mohl z něho rozdávat. Nechcete někdo aspoň kousek?
0: Fňukal. Ale nikdo jeho smutek nechtěl. Na Maroda se přiběhl podívat i kvapník a hned věděl, co a jak. Na pučmeloutí smutek nejlepší lék je přece odjakživa pučmeloutka. To řekl a hned zase běžel. Čmeláci se divili, že je tohle už dávno nenapadlo, a Stonožka zavolala paní Pučmeloudovou. Přišla hned a na všechny se usmívala. A nejvíc na Pučmelouda. Podívej, Pučmeloude, koho ti vedu? To je Šupitka, naše nová Pučmeloudí holčička. Divili se všichni. Ta je ale roztomilá, ta je hezká, celá maminka, celý tatínek. Jen to Pučmelout slyšel a jen Šupitku viděl, vyskočil z postele. Smutek ho rázem přešel.
1: Ahoj, Šupitko, volal a skákal radostí. Teď si budeme teprve, jak se patří, hrát. Teď nás bude u Pučmeloudu dost. A kdyby nebylo, přibereme čmeláky i se Stonožkou.
0: A třeba i se mnou, řekl kvapník, který už zase přiběhl naspátek. Vítám tě u nás, Šupitko, a tobě, Pučmeloude, něco nesu.
1: Dopis pro mě. Neumím moc číst,
0: divil se Pučmeloud. Ale on to nebyl dopis, byla to celá jedna stránka z encyklopedie, kterou Pučmeloud někde ztratil a kvapník našel. A ta stránka byla celá od zhora až dolů jen a jenom o Pučmeloudech.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Anččiny, sestřičky. Marcela pořádala dýchánek, když ji tatínek zavolal. Nechala tady všechny panenky v pokoji a jen s Ančkou běžela dolů. Maminka s tatínkem mluvili s nějakým cizím pánem v obývacím pokoji. Když Marcela přiběhla, představil ji tatínek tomu pánovi. Byl to vysoký muž s příjemným, veselým úsměvem jako Ančka. Jestli pak bys mi půjčila Ančku na několik dní? Ptal se. Marcela neodpověděla. Líbil se jí ten hodný pán, ale Ančku přece jen nechtěla ztratit. Já ti slibuju, že dám na ní velký pozor a za týden ti ji zas vrátím. Necháš jí se mnou, Marcelko? Marcela konečně svolila a tak byla Ančka cizím pánem odnesená. Je tady smutno bez Ančky, panenky vzpomínaly každý večer. Stýská se nám po jejím šťastném úsměvu a veselých způsobech, pravili. A tak týden přešel. Ale, pane, po tomto povídání té první noci v dětském pokoji, když se Ančka vrátila, panenky už se nemohly dočkat, až Marcela odejde, tak toužili už Ančku obejmout. Div ji neumačkali. Jakmile se mohla klidně posadit, zčesala si přízové vlasy, narovnala zástěrku, sáhla si na oči, zdali jí žádné nechybí a zeptala se. A tak co vy jste tady dělali? Řekněte mi všechny novinky. My jsme si hráli a pořádali jako obyčejně čajové dýchánky, odpovídali jedna přes druhou. Ale ty nám musíš povídat o sobě, naše drahá Ančko, tolik si nám tady chyběla. Musíš nám říct, kde jsi byla a co jsi tam dělala. Ale právě v tom spozorovala Ančka, že jedné krejcarové panence chybí ruka. Co se ti to stalo? Soucitně se zeptala a zvedala poraněnou panenku. Ale spadla jsem se stolu a uhodila se o plechového vojáčka včera večer při hře. Ale nic z toho nedělej, Ančko, odpovídala krejcarová panenka. Povídej nám raději o sobě, měla ses dobře. Neřeknu ani slova, dokud tvá ruka nebude v pořádku, řekla Ančka. A tak malý Indián běžel pro láhev k lihu. Kde je ta ruka? Otázala se Ančka. Mám ji v kapse, odpověděla krejcarová panenka. Když Ančka přiklížila panence ruku a zabalila ji do hadříku, až klich uschl, pravila. Až vám povím o svém báječném dobrodružství, vím, že budete všechny velmi, velmi šťastné. Div, že se mi samou radostí nerozpárali všechny stehy. Panenky seděly na podlaze kolem Ančky, plechový vojáček měl ruku kolem jejich ramenou. Tedy nejdříve mě dal ten cizí pán do své tašky. Bylo tam trošku dusno, ale já jsem si z toho nic nedělala. Asi jsem usnula, protože mě probudila ruka toho pána, když mě vytahoval z tašky. Dal si mě na koleno a řekl třem pánům, kteří s ním seděli, tak co jí říkáte? Byli jsme ve vlaku a mě moc bavila vyhlídka z okna, takže jsem vůbec nedávala pozor, co si povídali. Potom jsem byla vstrčena zase do tašky. Pak, když jsem byla vytažena, viděla jsem, že jsem ve velkém, čistém, světlém pokoji, kde bylo mnoho, mnoho děvčat, všechna v bílých zástěrkách. Ten cizí pán mě ukázal jinému pánovi a dívkám, které mě svlékly, rozpárali švy a vytáhli vatu. A co si myslíte? Našli mé cukrové srdce, které se mi nerozpustilo, jak jsem myslila. Potom mě položili na stůl a obkreslili na nějakou čistou bílou látku. Pak mě zase vycpali a oblékli. Zůstala jsem v tom velikém čistém světlém pokoji 2 nebo 3 dny a noci a pozorovala jsem, jak mé sestry rostou z kousků látek v hadrové pany, jako jsem já. Tvé sestry, vykřikly panenky překvapeně. Co to znamená, Ančko? To znamená, odpověděla Ančka, že si mě ten cizí pán proto vypůjčil od naší velitelky, aby podle mě mohl dát nadělat spousty takových panenek, jako jsem já. A než jsem opustila ten velký, čistý, bílý pokoj, bylo tam násta hadrových panen, mě tak podobných, že byste mě od nich nebyli rozeznali. Ho, tebe bychom byli rozhodně rozeznali podle tvého šťastného úsměvu, řekla malá Francouzka. Ale všechny moje sestry se zrovna tak usmívají, jako já, odpověděla Ančka. A také mají knoflíkové oči? Tázaly se všechny panenky. Ano, knoflíkové oči také, Ančka odpověděla. Já bych tě poznala podle šatů od ostatních, Ančko, pravila Francouzka. Tvé šaty jsou 50 let staré, podle těch bych tě rozeznala. Ale mé nové sestřičky mají šaty úplně jako já, protože ten cizí pán jim je dal schválně ušít ze stejné látky, jako mám já. Já vím, podle čeho bychom tě poznali od ostatních hadrových panen, přestože vypadáš docela jako oni, pravil indián po dlouhém přemýšlení. Jak? Tázala se smíchem Ančka. Sáhli bychom, jestli má cukrové srdíčko. Má-li ta panenka cukrové srdíčko? Ty to ty, Ančko. Ančka se zasmála. Jsem tak ráda, že mě máte tolik rády, ale jsem přesvědčena, že byste mě podle toho stejně nerozeznali od mých nových sestřiček, protože každá hadrová pana má zrovna takové cukrové srdce jako já. A také je na něm nápis Miluji tě. A to je stásta nových hadrových panen? Ptali se malé krejsarové panenky. Ano, stásta a všechny se jmenují Ančka. Odpověděla Ančka s radostí. Tak tedy, řekli krejsarové panenky, jsme opravdu na tebe pyšné. A s tebou šťastné. Kamkoliv nějaká nová Ančka přijde, tam přinese sebou radost a štěstí a spokojenost, které ty sebou přinášíš.

Jednou dávno, to ještě vaši tatínek s maminkou neměli žádné děti, byli na světě všelijaké potvory, čerti, duchové a dělali velice zle. Maminka s tatínkem tehdy taky nebydleli, kde bydlíte teď, ale v jednom starém domě, co vypadal jako strašidelný hrad. Byl veliký, tmavý, šedivý, bydlelo v něm moc lidí a každý někde jinde, v nějaké chodbičce za rohem, z jedné strany té chodby člověk ani druhý konec nedohlédl. A to jste třeba šli a šli tmavou chodbou kolem celé řady začarovaných dveří a jedny se z ničeho nic otevřeli a vykoukl takový malý, plešatý chlapík z vousy, na nose měl kulaté brýle a vypadal jako pijí mužík. Jindy šla maminka z práce a najednou za rohem narazila hlavou do břicha strašně veliké a tlusté babici, která měla hlavu jako hnízdo kukaček. A ta bába jenom zaskřehotala jako žába. Kam pak datá, paňa? To mělo znamenat, že se ptá maminky, kam jde. Jindy tatínek prášil na chodbě nějakou dečku a náhle se proti němu plíží obrovská šedivá kočka. Tamara se prý jmenovala, ale to on tehdy nevěděl a veliká byla jako čuně. Otevřela tlamu, zapráskala vousy a povídá: jak se račte vy nacházet? Co tady píkujete, chlape škaredá? A přitom tatínek rozhodně není škaredý. V žádném případě, snad jen někdy. A pak ta kočka zmizela. A zase jindy tatínek otevřel na chodbě okno a přilétli dva holuby. Oči měly rudé jako granáty a zobáky černé jako noc. Sedli si tatínkovi každý na jedno rameno a naraz ho klovli do ušních lalůčků a odlétli. Tatínek pak ještě dobře půl hodiny skákal a pištěl, jak to bolelo. Takové věci se v tom domě děly. A ještě v tom domě bylo takových 10 poschodí. A až úplně nahoře byla veliká půda, kde asi nikdo nikdy nebyl. Co se tam dělo v noci, ani nebudu vykládat. To byste možná ani neusnuli, kdybych vám řekl, jaký tam byl pískot a nářek a do čeho mohl člověk narazit, když šel náhodou v noci po tmě domů. Nikomu to nepřeju. A tak tam žili ve tmě a strachu. Občas přišel k tatínkovi a mamince na návštěvu někdo ze sousedů a stěžoval si: představte si, co se mi stalo. Jdu takhle. No a následovala nějaká hrůza. Končilo to vždycky nářkem. Co budeme dělat? Jak to všechno skončí? Jestli pak nás někdo zachrání z toho strašidelného domu? Nikdo nevěděl, co dělat. Dívali se po sobě, pak na maminku a nakonec na tatínka, protože byl mladý a silný a pořád ho vídali, jak si nosí domů noviny nebo knížku. Tak si říkali, že bude asi taky chytrý a že na něco přijde. Tak jednoho dne, kdy už zase někdo potkal toho brejlatého a plešatého pidi mužíka a kočku Tamaru a ty ostatní potvory, řekl tatínek: dost. Uvařil si kakao, vzal si sebou nějakou knížku a zavřel se v pokoji. Mamince řekl: prosím tě, miláčku můj nenahraditelný, ať mě nikdo neruší. A maminka mu to slíbila. Z pokoje vyšel tatínek za pár hodin. Byl celý pobledlý a přečtenou knížku odložil. Maminka se nenápadně podívala a na knížce byl nápis: případy slečny Marplové. Aha, pomyslela si, tatínek se radil s knihou. A v pokoji pak uviděla další divné knihy s tajuplnými názvy, třeba Zápisky z mrtvého domu, Tichá hrůza,
pes baskervilský, proti všem, ohněm a mečem a mnoho dalších. A když maminka viděla, že se tatínek tak poctivě připravoval, už se o něj nebála. Druhý den svolal tatínek všechny lidi z domu na dvůr, jinam by se nevešli. Řekl, že to první, co všichni musí udělat, je donést žárovky a našroubovat je, kam patří. Budiš světlo, řekl tatínek doslova. Tak se celý dům rozsvítil, v každém koutě a za každým rohem bylo dobře vidět. A tatínek řekl, teď si všichni donesou kýbl s teplou vodou a hadr. Všechno se musí blejskat, všechno se musí umýt, aby to bylo jako z cukru. A všichni začali umývat okna, podlahy, celé chodby i dveře do bytů, až se skutečně všechno blejskalo. Tatínek všechno obešel, sahal na ta umytá místa prstem, aby jeda, když se prst zašpinil. To se muselo honem umýt znovu. A tatínek řekl, kde je tma a špína, tam mají všechny potvory a nemoci svoje rejdy. Kde je světlo a čisto, tam se strašidla bojí. A teď půjdeme na půdu. Tlučte vařečkami na kýble a hrnce, ať ty nestvůry zaženeme. Rozlehl se hrozný hluk a bubnování. Děti pištěli a tloukli o sebe pokličkami a bylo vidět, jak se všechny ty přízraky ženou nahoru na půdu. Ale už byly jen takové průsvitné. Pídí mužík, babice, hejkal s 10 rukama, čert s kopitem a rohy jako jelen, pavouk velký jako kočka a kočka velká jako čuně a čuně, kde se vzalo, tu se vzalo, veliké jako slon. Všechno se to valilo nahoru k půdě a před dveřmi se to zastavilo a úpělo a kvílelo a šel strach. A tatínek pronesl kouzelné zaklínadlo. Otevřete se půdní vrata, polkněte stvůry na to tata. A dveře se otevřely, potvory tam vlétly a dveře se za nimi zabouchly. A tatínek pravil, potvory zůstaňte kde jste, nebo si vás najdeme, ať jste kde jste. Potom několikrát otočil klíčem v železných půdních dveřích a křídou na ně namaloval tajemné znamení srdce probodeného šípem a do toho srdce vepsal maminčino a svoje jméno a dodal, v tomto znamení zvítězíme. Potom šli všichni zpátky a tatínek jim říkal, ať tu uklízíte, to vám povídám, jinak se ty potvory zase vrátí. A všichni slibovali, že určitě budou jen jeden ze sousedů, možná taky nějaké strašidlo, co se zachránilo, si na schodech uplivl. Ale hned mu všichni vyhubovali a říkali tatínkovi, jak obdivují, kde ty moudrosti všechny vyčetl. A on kýval hlavou a povídal, knihy jsou hold knihy, tak je to. Nic lepšího se už říct nedalo. A tak se všichni rozešli domů s voláním sláva a tisíceré díky. Tatínek šel taky domů. Maminka ho chválila a dala mu pusu. A to je moc zajímavé, za 9 měsíců jste se jim narodili. To je co? Teď už ale běžte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek.

0: liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen se octla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým. A teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto. Zhubla a potom už bez potíží vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně. Jak jsi krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Už zrála jablíčka na pláňkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý. Která víla nevypije šťávu z jablíčka napůl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Leckde po lese se poptávala po plánce, ale řekla jí až Sojka. Já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá Pláňka Amálce. Že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko a Málka nedosáhla. Povídá Sojce, vyleď nahoru a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se Sojka a byla ta tam. Amálka stála pod pláňkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupali jako vojáci.
3: Já jsem ježek, povídá první. A já ježková, povídá druhý.
2: Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl.
3: Proč tu tak stojíš?
2: Povídá ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka.
3: Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí ježek.
2: Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na plánce se pohnul sotva list.
3: Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá ježek.
2: Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do plánky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu?
3: Takhle, řekla ježková.
2: Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva. Amálka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice.
3: pěšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál. Ušli sotva kousek, když Ježek řekl: podívej, Ježková, na cestě leží kámen. No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla Ježková. Jenže Ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou Ježkové do pichláků. Převalil se a že to bolí a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem Ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, Ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne Ježek na Ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní Ježkovi čichnout. A, už nebolí? Ptá se Ježková. Bolí. A Ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá: já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl: Ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách Ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá Ježek a otevřel na osmínku oči. A otevřel je na čtvrtičku, na půl a pak docela. Já už to všechno věděl napřed, řekl měsíček. O Amálce, o jablíčku, o Ježkové, o Ježkovi, o pichláku

0: tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo, sládek, kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký řimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajc neměl sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
1: Proč mi, kule, nechodíš v lese po lidsku, vyčítal mu Rumcajc.
0: A kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl sládek kule. Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
1: Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajc.
0: Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměly, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli, bylo jich 7. Já jsem Cipísek, my jsme víly, řekli víly a jemnými prstíčky odstrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu. Tak dobře, řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké.
2: Povíme ti za to pohádku.
0: Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete?

0: knížku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Sipísek zavolal tomu Rimbuchovi do ucha. Vstávej! Rimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
1: A co bych stával? Já jsem Kule, sládek z Jičína.
0: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou výlám vodu do studánky.
1: Sládek Kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
0: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
1: Jach, udělal sládek Kule a spal dál.
0: A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek Kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do Jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile. Když už Kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedly a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj z posedmé vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.
2: Pigy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Pasačka a vlk. Byla jednou jedna chudá, chudičká dívka. Otec a matka jí umřeli, když byla ještě docela malá. A tak se musela protloukat životem, jak se dalo. Jednou hlídala vepře na veliké louce u hustého lesa.
1: Z nenadání se ozval z lesa nářek. Pasačka se vylekala, už chtěla uprchnout, ale pak sebrala všechnu svou odvahu a vydala se do lesa. Prodírala se křovinami, až náhle spatřila na pasece obrovského vlka. Ležel na pokraji houští a měl v tlapě dlouhý trn. Snažil se ze všech sil trn vytáhnout, ale čím víc se namáhal, tím víc si rozdíral ránu.
0: Když pasačka viděla, jak se vlk trápí, přistoupila blíž, pohladila ho po hlavě a dlouhý trn mu z tlapy vytáhla. Bála se, že jí vlk roztrhá, ale ten se na ní podíval smutným pohledem a vděčně jí olízl ruku.
1: Pasačka ho ještě jednou pohladila a zamířila zpátky ke svým vepřům. Sotva však vyšla z lesa, lekla se znovu. Vepříci byli pryč.
0: Přece nemohou být daleko, řekla si pasačka. Musím je najít. Prohledala všechny louky a pastviny kolem dokola. Prohledala les křížem krážem, ale nenašla ani jediného vepře. Pomalu se začínalo stmívat. Pasačka se bála vrátit domů a tak zůstala v lese. Vylezla do koruny vysokého stromu, upletla si z větví útulek jako velké ptačí hnízdo a tam čekala, až se začne rozednívat. Nezamhouřila oko ani na chvíli a bez přestání poslouchala, zda nezaslechne někde své vepře. Ale slyšela jen hlasy nočních ptáků a tiché kroky dravců v houštinách.
1: Krátce po půlnoci zahlédla v lese jasné světlo. Blížilo se přímo ke stromu, v jehož větvích se pasačka chvěla zimou a strachem. Dívala se do oslnivé záře a najednou viděla, že uprostřed světla kráčí mladý muž, krásný jako den. Přišel blíž, zdvihl hlavu a řekl: neboj se, hezká pasačko, jsem španělský princ, ale zlý obr mě proměnil ve velkého vlka. To mě si dnes pomohla na paloučku v lese. Obr se však rozeněval a za trest ti odehnal všechny vepře. Rád ti tvou pomoc oplatím, ale abych to dokázal, musím se znovu proměnit v člověka a na to sám nestačím.
0: Pasačka odpověděla rozechvělým hlasem: co mám pro tebe udělat?
1: Princ si povzdechl. Ach, je to těžké, moc těžké. Zlý obr zruší kouzlo jen tehdy, když dostane košili z látky utkané z princezniných vlasů. Dokážeš-li takovou košili získat, kouzlo pomine a já si tě vezmu za ženu, protože máš dobré srdce.
0: Pasačka se začervenala a zvolala: princi, o tom teď nemluv. Já ti tu košili přinesu, kdybych měla zběhat celý svět.
1: Sotva domluvila, princ zmizel a zmizelo i světlo. V lese byla tma, na nebi ani hvězdička. Pasačka si protřela oči. Napadlo jí, že to byl všechno jenom sen, ale rozhodla se, že svůj slib splní.
0: Když se začalo rozednívat, slezla ze stromu a vydala se na cestu. 3 dny a 3 noci šla přes lesy a pastviny, až došla do velkého města. U každého domu se zastavila, zaklepala a zeptala se: lidé dobří, nepotřebujete služebnou nebo komornou?
1: Když to zavolala v 7. ulici před 7. domem, otevřelo se okno a vyhlédla mladá žena, krásná jako princezna. A také to princezna byla. Kývla na pasačku a řekla: pojď ke mně nahoru. Moje komorná včera večer odešla a já nemám nikoho, kdo by mi česal mé dlouhé vlasy. Pasačka vešla do domu a princezna jí řekla: tady máš hřeben a ukaž, co umíš.
0: Pasačka vzala hřeben a jemně rozčesávala princezně dlouhé vlasy. Z nenadání si těžce povzdechla a princezna se zeptala, proč pak tak vzdycháš, děvenko? Trápí tě něco? Trápím se, odpověděla pasačka, protože myslím na jednoho nešťastného prince. A vypravovala všechno, co se jí stalo. Nakonec si dodala odvahy a řekla, paní, slitujte se nad ním. Kdybyste mi dala třeba jen jediný pramen svých dlouhých vlasů, určitě bych prince zachránila.
1: Dám ti pramen svých vlasů, odpověděla princezna, ale jen pod jednou podmínkou. Když prince zachráníš, vezme si za ženu mě, ne tebe. Souhlasíš? Pasačka zesmutnila ještě víc, ale bylo jí prince líto a tak řekla. Souhlasím, paní. Nejdůležitější je přece vysvobodit prince z jeho zakletí. Vzala nůžky, ustříhla princezně pramen vlasů a hned se dala do práce.
0: Nejprve udělala z vlasů dlouhou zlatou nit, potom z nitě utkala plátno jemnější než hedvábí a nakonec z plátna ušila košily pro zlého obra. Složila ji do uzlíku, rozloučila se s princeznou a vydala se zpátky do velkého lesa. Šla 3 dny a 3 noci a 4. dne byla konečně u cíle. Na lesní pasece potkala vlka a dala mu z uzlíku košily pro obra. Vlk poděkoval, vzal košily a zmizel v houštinách. Za malou chvíli byl však zpátky a pravil smutně. Jsi hodná, ale košile je obrovi příliš malá. Nedá se nic dělat. Musím zůstat až do smrti vlkem. Pasačka ho pohladila svou malou dlaní po hlavě a řekla, nebuď smutný, princi. Slíbila jsem, že tě vysvobodím a určitě to dokážu. Jen tady čekej, já se zase vrátím.
1: Přečkala noc ve svém hnízdě z větví vysoko na stromě a za úsvitu se vydala znovu na cestu. Šla 3 dny a 3 noci, až došla do města, kde na ní v 7. ulici a v 7. domě čekala princezna. Kde pak si byla tak dlouho? Zeptala se netrpělivě. Celý týden mi nikdo nerozčesával vlasy, mé dlouhé zlaté vlasy.
0: Pasačka vzala hřeben a začala princeznu česat. Vzpomněla si však na prince a teskně zavzdychala. Princezna se zeptala, proč pak tak vzdycháš, děvenko? Trápí tě něco? Trápím se, odpověděla pasačka, protože myslím na nešťastného prince. A vypravovala princezně, že se jí nepodařilo prince vysvobodit, protože košile byla obrovi příliš malá. Kdybyste mi dala ještě jeden pramen svých vlasů, určitě bych ho zachránila. Dám ti ho, odpověděla princezna, ale nezapomeň na mou podmínku. Když se ti to podaří, vezme si princ za ženu mne, ne tebe.
1: Vzala nůžky, ustřihla princezně pramen vlasů a ušila velikou košili, mnohem větší než poprvé. Složila košili do uzlíku, rozloučila se s princeznou a vydala se na cestu. Šla 3 dny a 3 noci, až došla do hlubokého lesa. Na pasece potkala vlka a dala mu košili pro obra. Avšak i tato košile byla obrovi malá.
0: Pasačka se vrátila k princezně a vypravovala jí, co se stalo a jak se princ trápí. Já vím, paní, že už je to ode mne moc veliká smělost, ale znovu vás prosím, dejte mi ještě jeden pramen svých vlasů. Teď už to určitě dokážu, věřte mi. Dám ti ho, odpověděla princezna, dám ti třeba všechny své vlasy, ale jestliže se ti to podaří a přivedeš prince, řekneš mu, že už ho nechceš a že si musí vzít za ženu mne. Slibuješ? Udělám, jak si přejete, paní. Nejdůležitější ze všeho je přece vysvobodit prince.
1: Ustřihla princezně všechny zbývající vlasy, udělala z nich dlouhou nit, z nitě utkala plátno jemnější než hedvábí a nakonec ušila z plátna košily mnohem a mnohem větší, než byla ta první, ale také mnohem větší, než byla ta druhá. Vlk už na ní čekal, vyběhl jí vstříc a zvolal. Ty jsi nejhodnější člověk pod sluncem a já ti nikdy nepřestanu být vděčný, nikdy. Vzal košili a rozběhl se do houštiny.
0: Čas míjel a pasačce se zdálo, že čeká už celou věčnost. Pak z lesa vyběhl princ, krásný jako den, a zvolal šťastně. Tentokrát se ti to podařilo. Zachránila si mě a teď se staneš mou ženou. Pasačka však zavrtěla hlavou. Princi, to nejde. Slíbila jsem, že se oženíš s jinou, protože jinak bych tě nemohla vysvobodit a ty bys zůstal navždy vlkem. Potom mu vyprávěla o princezně s krásnými vlasy a o její podmínce.
1: Princ sklonil hlavu a mlčel. Po dlouhé, dlouhé chvíli si povzdechl. Proč jsem jen navždycky nezůstal vlkem? Ale slíbila si a slib musíme dodržet. Vzali se za ruce a vydali se na cestu. Šli 3 dny a 3 noci a bylo jim neveselo. 3. dne k večeru dorazili do města. V 7. ulici, v 7. domě už vyhlížela princezna z okna. Sotva je spatřila, zvolala na pasačku. Pospěš si, ať si mohu prohlédnout svého ženicha.
0: Princ s pasačkou na sebe smutně pohlédli a vešli do domu. Vstoupili do síně a zůstali stát u prahu. Princezna se chvíli dívala na prince, potom se k němu vrhla a objala ho. Také princ ji objal a dlouho ji držel v náručí. Konečně se princezna obrátila k pasačce, šťastně se na ní usmála a řekla: víš, koho jsi mi přivedla? Vždyť to je můj bratr. Před 7 lety zmizel a já ho po celou tu dobu marně hledám. Navždycky ti budu vděčná, že jsi ho našla. Teď už mám jen jedinou podmínku, abyste mě pozvali na svatbu.
1: A tak všechno dobře dopadlo a všichni byli šťastní. Ale nejvíc ze všech přece jen malá pasačka.

0: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté?
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Myší svatba. Dávno, velmi dávno žil bílý myšák Kanemochy. Celý národ bílých myší si ho vážil, protože myšák byl bohatý a moudrý. Měl vznešené sídlo, bydlel v díře pod podlahou chrámu, který byl zasvěcen bohu bohatství. Myšákova žena se jmenovala Onaga. Měli pěknou a chytrou dceru Hatsaku. Byla tak krásná a bílá, že se jí široko daleko nikdo nevyrovnal. Rodiče byli na ní hrdi a chovali ji jako oko v hlavě. Když dospěla, měla mnoho nápadníků z myšího národa. Ale otci myšákovi se žádný z nich nelíbil. Vyhlásil proto, že svou dceru, bílou myšičku, provdá jen za velikého a mocného pána. V myší říši dlouho nevěděli, kdo je nejmocnějším pánem světa, až konečně starý myšák usoudil, že nejmocnějším pánem je slunce. Máš pravdu, zašeptala matka, ale slunci jí dát nemůžeš, schořela by mu v náručí. A co bys řekla měsíci, řekl otec na to. Měsíc je snad mocnější než slunce, souhlasila matka. Vždyť slunce nemůže v noci svítit a měsíc ano. Kanemochy si tedy oblékl sváteční šat a za krásné měsíční noci vystoupil před chrám, v němž přebýval. Měsíc byl právě v úplňku a stál nad chrámovou střechou. Starý myšák zdvořile pozdravil, uklonil se a dal se do řeči. Slovo dalo slovo, až se rozhovořil o krásné bílé dceři. Říkal, že je poslušná, dobře vychovaná a že pro ní hledá ženicha, který by byl ze všech nejmocnější. A to jste vy, vážený pane měsíci. Vy i v noci svítíte a to ani slunce nedokáže. Proto bych vám rád dal svou dceru za manželku. Vážený měsíc se podíval na starého myšáka a jeho kulatá tvář se rozesmála. Potom řekl, já, že jsem nejmocnější na světě? Kdo vám to namluvil, vážený myšáku? Jen se rozhlédněte po obloze. Vidíte tam ten oblak? Šine se sem ke mně a já za chvíli zmizím za ním. Jako by mě pohltil drak. A skutečně, za chvíli připlul oblak a zastřel měsíc. Měsíc má pravdu, řekl si myšák. Oblak je skutečně silnější. A protože byl oblak na blízku, myšák ho zdvořile oslovil a důvěrně mu svěřil, že by mu rád dal svou dceru za manželku, nebo ho považuje za nejmocnějšího vládce. Co vás napadlo, vážený myšáku? Já a nejmocnější? To neznáte vítr. Ten má takovou moc, že mne zažene kam chce a může mě docela rozfoukat. V tu chvíli zadul vítr a užhnal před sebou oblak po obloze s neuvěřitelnou rychlostí. Myšák se ani nenadál a už byl oblak pryč. Nic z něho nezbylo, jen vítr šíleně dul, vrcholky stromů se ohýbaly a suché dřevo v chrámové střeše praskalo. Když se pak vítr na chvíli utišil, obrátil se na něho myšák. Vážený větře, rád bych vám dal svou dceru za manželku, protože jste nejmocnější na světě. To se mýlíte, vážený myšáku, odvětil vítr. Já sice dovedu rozfoukat oblak, ale podívejte se tam na ten sloup. Do toho mohu foukat od rána do večera třeba až do noci a ani se nepohne. Sloup je jistě nejmocnějším pádem na světě. Ten odolá i větru. Myšák už byl docela popleten. Ohlédl se tam, kde stál silný dřevěný sloup, podpírající střechu chrámu. Nezbývalo mu nic jiného, než aby se zdvořile otázal, zda by si sloup vzal bílou myšku Hatsaku za manželku. Vážený sloupe, ty jsi na světě nejmocnější, ty i větru odoláš, uctivě šeptal myšák a upřeně zíral ke sloupu. Vážený sloup se smál, až se prohýbal. Já, že jsem nejsilnější, já, kdepak, větru sice odolám, stačí však, aby mě začaly hryzat myši. Těm se neubráním. Starý myšák Kanemochy se zamyslel,
Vida, zašeptal sebevědomně. Nakonec jsme my myši přece jen nejmocnější. Máš pravdu, přisvědčil vážený sloup a usmál se. Nepotřebuješ hledat ženicha po světě, najdeš ho ve svém národě. Myšák se tedy vrátil do chrámu pod podlahu. Vyprávěl své ženě, jak se mu dařilo a jak se přesvědčil, že myši jsou na světě nejmocnější. Onaka neřekla ani slovo. Mrzelo ji však, že u její dceru nestál ani měsíc, ani oblak, ani vítr, ani sloup a že si ze starého myšáka dělali blázna. Kanemochy a Onaga hledali potom ženicha pro svou dceru ve vlastním národě. Nedaleko od nich býval mladý hryzal. Byl celý bílý jako sníh, očka měl červená a ocásek růžový. Ten se ucházel o Hacaku. Poněvadž byl z dobré rodiny, dali mu ji. A byla slavná myší svatba. Mladí manželé žili spolu šťastně a starý myšák Kanemochy byl pyšný, že našel dceři ženicha mezi nejmocnějšími.

Merkur a dřevorubec. S poctivostí nejdál dojdeš, učí nás tato bajka. Kdysi žil v chalupě na kraji lesa jeden dřevorubec. Poctivě a těžce si vydělával na živobytí a svědomitě se staral o ženu a děti. Jednou přecházel po lávce přes divokou řeku. Klopítl, sekira mu vypadla z ruky a zmizela v kalných vlnách. Běda mě i mé rodině. Bez sekiry své děti neuživím. Bůh ví, kam jí dravý proud zanesl. Ach, bohové, pomozte mě nešťastnému. Bůh Merkur uslyšel mužovo bědování. Sestoupil na zem a bez váhání skočil do hluboké vody. Když se vynořil, držel v ruce sekiru z ryzího zlata a podával ji muži. To není moje sekira, řekl podle pravdy dřevorubec a sekiru si nevzal. Bůh se ponořil znovu a vytáhl stříbrnou sekiru. Nemohu si vzít, co mi nepatří, vrátil ji muž Merkurovi. Ten se naposledy potopil a vytáhl z vody obyčejnou starou sekiru. Ta je moje. Bože, děkuji ti na stokrát, zaradoval se chudák. Dřevorubcová poctivost byla odměněna. Bůh Merkur, který ji tak dlouho zkoušel, daroval dřevorubci všechny tři sekiry. Rázem se stal z chudáka boháč. Zpráva o té události se rychle rozletěla do celého okolí. Jeden vychytralý soused si řekl, že to zkusí také tak. Schválně zahodil starou sekiru do vody a hlasitě volal Merkura na pomoc. Ten přispěchal a vytáhl z vody sekiru z ryzího zlata. Chamtivec se po ní rychle natáhl. Ta je moje, dobře ji poznávám. Po těch slovech začal sekiru přehazovat z ruky do ruky, protože zlaté topůrko se rozžhavilo do běla a pálilo jako oheň. Nakonec sekiru odhodil na zem. Jen cinkla o kámen zmizela. Ta jeho vlastní, obyčejná, zůstala ve vodě, odkud ji už nikdy nikdo nevylovil. Tak byla poctivost odměněna a nepoctivost potrestána.

0: Střelec začátečník volá při honu na hajného.
1: Neviděl jste tady utíkat silně pokulhávajícího zajíce?
2: Neviděl. Vy jste ho postřelil.
1: To ne, já jsem mu šlápl na nohu.
3: To měl ten zajíček štěstí.
4: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Romcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být při čem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Rumcajs neklidně převalil na posteli a zívl. Manko, neslyšíš nic?
5: Nic, Rumcajsi. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá. Někdo loví v lesním rybníčku raky.
4: Jo, to by tak hrálo. Škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství. Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot.
5: Taky Cipísek vjel do střevíčku z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo po všem. Jen hráz a cesta k jíčinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
4: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
5: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoviček se neozval.
4: Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k jíčínu, vypravili se po ní. Ale na jíčínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr.
5: Rumcaj se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi.
4: Raků bylo na 3 koše a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme.
5: Šli tiše podloubím kolem rynku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
4: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
5: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené.
4: Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka.
5: Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží 3 košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
4: Podávej, Cipísku!
5: Zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal 3, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
4: Kdo je to v kuchyni?
5: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
4: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký račí chlapák,
5: povídá kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Rumcajs a štípl sládka do placatého palce jako kleštěmi.
4: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
5: Padl na všechny 4, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl sládka do palce.
4: Hejsa!
5: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
4: Hejsa, sa!
5: No takového štípání a kule nemůže namátnout ani ráčka.
4: Hromovej hrom! Bez světla to nepůjde.
5: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka, vykulil se s nimi taky vodník, Volšovětěk. Spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese prákoso.

0: skakat. Ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska. Dobře, další zvíře, jaký chcete zvíře? Dobře, co?
1: Žirafa.
0: Žirafa, pojďme do ní, jedem na žirafě.

0: nasávat!
1: Prokope, běž a uklid si fokojičku, ano?
2: Digit cvičení! A jdeme na to!
3: Holky a kluci, je tady s námi Hanka, takže budeme cvičit!
4: A není tady jenom Hanka, je tady taky Piggy. Ahoj, Piggy. Kluci a holky, možná je některý z vašich rodičů lékař, jiný zahradník, další třeba právník, ale mým povoláním je předcvičování aerobiku. Třeba právě předcvičuji pro vaši maminku, babičku anebo tetičku a já vás teď chci společně tady s prasátkem Piggy naučit kousek ze své profese. Souhlasíš?
3: Já jsem rozhodně pro, Hanko.
4: Tak výborně, takže mě dobře poslouchejte, jak vy děti, tak ty, Piggy.
3: Teď jsem se naučíme.
4: Teď se naučíme jeden z kroků, které určitě vaše maminka, která byla se mnou cvičit, umí. A je to cvik, kterému se říká jumping jack.
3: Jumping jack. Počkej, co by to mohlo být jumping jack?
4: Vůbec na to nemyslím. Zapomeň to, co jsem řekla, to je povel pro tvoji maminku. My tomu budeme říkat, že budeme skákat panáka. Souhlasíte, děti?
3: Dobře. Dobře, super. Já už jsem si vzpomněl, proč mi to znělo povědomě, Hanko.
4: Tak povídej, povídej.
3: Protože jump, to vím otcovi, to je skákat.
4: Výborně.
3: Jumping je skákací.
4: Výborně. A jdeme tedy rychle k nácviku. Připravte se, až řeknu teď, poslouchejte, ne dřív, až řeknu teď, tak vy musíte, nebo můžete, udělat to, že skočíte s nohama do roznožení, dáte je mírně od sebe do stran. A ruce přitom vypinknete do úrovně ramen.
3: Padá!
4: Super. Jasně. Takže stojíme ve snožení, nohy jsou u sebe, rukama si držíme stehínka, čekejte na povel, 3, 2, 1, teď. A máme roznožení a zase dáme rychle nožky k sobě. Hop, tak a jdeme 4x po sobě. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe. Sobě. Piggy děti, zrychlujeme tempo. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Stojíme ve složení. Nadechneme, vydechneme. Bezva. Piggy, to bylo tempíčko, viď?
3: No to bylo tempíčko, říkala si 4x.
4: A pak jsem si říkala, když ti teda krásně šlo, že bych to mohla zrychlit. Piggy, mám další otázku, prosím tě, na tebe. Můžu tě naučit ještě lyžování, respektive takovou kamufláž lyžování, kterou můžeme tady...
3: Jako schovávačkovanou lyžovačku?
4: Ne, schovávačkovanou lyžovačku, ale je to takový pohyb střídavě po skoku pravé a levé nohy dopředu. Já to děti chci naučit tím, že si jako můžou představit, že lyžují. Co říkáš?
3: Jo.
4: Tak jo. Takže zase ten základ je v tom, že stojíme ve snožení. Nohy máme u sebe. A teď skočíme pravou nohou dopředu. Teď levou máme vzadu a teď to vyměníme. A hop, levá je dopředu. Piggy, a teď k tomu přidáme pohyb rukou, jako opravdu, když vidíš ty běžkaře v horách.
3: A to já si pamatuju.
4: Proto jsem říkala to běžkařské lyžování. Jdeme trénovat, děti. Trénujeme lyžování.
3: Mám ruce v pěstičkách, jako kdybych držel ty hůlky.
4: Výborně, děkuju. Ano, ruce máme v pěstičkách, jako bychom drželi hůlky.
3: Ano.
4: Jdeme na to. Takže pravá skočila dopředu, levá je vzadu. A š, a š. A děti, klidně můžete použít ten výraz, co dělám já. Š, jakože lyžujete. A š, a š. A Piggy, děti, budeme zrychlovat.
3: Já jsem vždycky tou zadní tempo. Ručičkou odpíchnu od hůlky.
4: A jdeme. Š, a š, a š, a š. 4, 3, 2, 1. Jsme v cíli, dorazili jsme k hospůdce, ale stejně vás ještě nepustím. Teď to spojíme. 4x udělám panáka a 4x zaližuju. Pozor, panák je s nohama do stran, ruce do úrovně ramen a lyžování je nohou dopředu. Připravte se, stojíme ve snožení a jdeme 4 panáky teď. A od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, Piggy, lyžujeme. 4, 3, 2, 1. Výborně, já vám tleskám, tleskám i Piggy mu.
3: Mě baví to lyžování víc než to skákání.
4: Piggy, ale víš, co mi teď napadá? Po takovýmhle výkonu bychom se mohli s dětmi napít. Děti, utíkejte si někam pro dobrý čaj, limonádu, asi ne, spíš jenom vodu. A já se na vás zase příště těším už teď.
3: Já taky!
5: Tati, my máme problém.
6: No.
0: Ano, prosím, my totiž nevíme.
5: Cože, vy že něco nevíte?
0: No.
5: Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
6: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
0: No?
5: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
6: Nevím, tatí.
5: Tak si vem třeba žerika.
0: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
5: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili. A... No, je to jasné.
0: Ano.
5: Jasné to je. No. A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
6: Nejvíc?
5: No ano.
6: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
5: no?
6: Že by pořád žrál.
5: Aha.
6: Tatí, ten žeriak sedmihlavá saň.
5: No, no dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
0: A jak jste, to, jak jste to myslel?
5: No tak, jak jsem to říkal.
0: No.
5: Čím se žerik vyznačuje nejvíc?
6: Štěkáním.
0: No ano, ano.
5: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
0: Aha,
5: žáno.
6: To je pravda.
5: Kdyby byl kanár, tak by...
6: Zpíval.
5: Zpíval, no, by jenže zpíval, no. Kanár má dvě nohy a žerik čtyři.
6: Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
0: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
5: No, no tak, no dobře, to jsem nepliť. Tak trochu přemýšlejte, pejsek si pozná podle toho...
0: No?
5: No?
0: No?
6: Já už vím, tatí.
0: Jo.
5: No tak to řekni.
6: Že je chlupatý.
5: No třeba, no, no.
0: Jo, no.
6: Má čtyři nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
0: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
5: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
0: Jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskovi a kočičce.
5: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne?
0: No,
5: to dá
0: to
5: rozum.
0: Jo, to, jo.
6: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
0: Jaký, no?
5: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou.
0: No,
5: to náš Žery, když vidí Cihlářovic mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
0: No jo, ale...
6: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
0: No, rasa, no.
5: Jo, rasa.
0: No, já
6: právě.
5: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého.
0: Ale...
5: Takhle, ne?
0: Ne, no hlavně.
5: Ne, taky ne.
0: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme. No.
6: Rozumíš, tatí? Abych věděl, jak mám štěkat.
0: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
5: To je různé, Maničko, to je různé.
0: No,
5: jsou třeba pejskové, no. Co se pořád třesou jako psí...
6: Šulc.
5: Šulc, ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu selhaly brzdy.
0: Jo.
5: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
0: no, ty, já znám. Těm se říká džuveč.
6: džuveč je přece jídlo, ne pes, víš, tatí?
5: No počkej, moc se Mánce nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr.
0: No, vidíš to.
5: A ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, no. Pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
0: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
6: To by šlo?
0: Že?
6: Toho umím štěkat líp než on sám?
0: Jo.
6: Počkej, já hned to zkusím.
5: To je pravda, Máničko.
0: No.
5: Hurvínek jednou tak krásně štěkal, že se žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ
0: jo,
5: si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy, až si u mě vybral tři prášky na spaní.
0: No, a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble.
5: No, trošičku, ano. On si žeriček vzal ten prášek jenom jeden.
0: Je?

0: Dnes je 18. června.
1: A svátek má Milan.
0: Milan je jméno, které poměrně nedávno vzniklo na Balkáně.
1: To je někde na jihu, že? V posledních letech je u nás moc oblíbené.
0: Máte určitě nějakého Milana nebo Milánka nebo Mildu kolem sebe?
1: Znamená milý nebo milovaný?
0: Milanové.
2: Milánkové. Všechno nejlepší.
3: Byl jednou jeden mramorový les. A v tom lese, jako v každém jiném, rostly docela obyčejné houby. Kromě toho se zde ale děly docela neobyčejné věci. Když hrozilo houbám nebezpečí, nehádali se a vycházeli spolu téměř přátelsky. Ale běda, jakmile se za poslední houbařskou nohou zavřelo poslední křoví. Všechno se rázem změnilo. Milé houby začaly pomlouvat a klevetit, intrikovat, škodit a zlobit. Píchavky byly známé svou nadutostí, lišky lstivostí, Václavky bez ustání harašily zbraněmi, čirůvky pomlouvaly, ryzce se vychloubaly a holubinkám bylo všechno jedno, čímž klidu mramorového lesa ani trochu nepomohly. A co teprve muchomůrky, největší potíže byly právě s nimi. A tak Strakoš, moudrý a vážený hřib od statečného dobu, k sobě jednoho dne zavolal nejstarší muchomůrku a pravil. Vážená paní, den za dnem se na moji hlavu snášejí stížnosti. Je jich čím dál víc. Žampionům se nelíbí vaše nespolehlivost. Hadovka smrdutá trpí vaší parádivostí. Lišky mi sdělili, že se urážíte pro kde jakou malichernost. A hříbky si večer co večer stěžují u potoka na všechna příkoří, která jim působíte. A pozdvihl zrak, aby pohlédl muchomurce do očí. Muchomurka by se ráda urazila, ale tím by jen potvrdila slova ostatních, a tak pro tentokrát na urážení zapomněla a opáčila. Chcete-li odpověď, máte ji mít. Se žampiony se přátelit nebudeme. Mají na náš vkus příliš dobrodružnou povahu. Chvíli v lese, chvíli v lukách, to není nic pro nás. Lišky jsou staré pletichářky a jejich pomluvy mě ani trochu nezajímají. Hadovka smrdutá, no, ať raději mlčí. Právě ona slavnému rodu hub žádnou čest nedělá. A hryby? Ti by měli být rádi, když jim dovolíme žít v naší blízkosti. Pohled na jejich nemotornost je pro nás, elegantní muchomůrky, bez tak velkým utrpením, pak s konečnou platností utichla. Z její odpovědi bylo jasné, jaké muchomůrky doopravdy jsou. Krásné, hloupé a namyšlené. Strakošovi zbývalo jediné. Naposledy ve svém životě se o to pokusil. Vážená paní muchomůrko, pravil vážně, vidím, že po dobrém

0: A když potkáte jinou houbu, usmějete se a prohodíte několik milých slov. Řekl, co mu leželo na srdci, a doufal, že se muchomůrka postará, aby jeho slova dospěla ke sluchu všech muchomůrek mramorového lesa. Vážená paní muchomůrka vzkaz opravdu vyřídila, ale každý přece jen poslouchá tak, jak mu uši narostly. Ani muchomůrky nejsou výjimkou. Druhého dne vyrazila jedna ze zelených muchomůrek pro ranní rosu a opakovala si stále dokola. Musím kolem sebe vidět jen to hezké, musím kolem sebe vidět jen to hezké, a se zájmem pohlédla na blížícího se strakoše. Ten je ale hezky ošklivý a hezky starý, pomyslela si a dokonce se i pousmála. Potom si vzpomněla na další slova své učitelky. Měla bych prohodit několik uctivých a milých slov. Zvučně tedy zahlasila.
1: Uctivost, dědo, klid se mi z cesty, je-li ti život milý.
0: A spokojena sama sebou šla dál. Jenže jak měla nos zdvižený vysoko k nebi, nedívala se na cestu a vrazila do člověka. Houbař zajásal, sebral milou houbu do koše a začal se těšit na smaženici. Chudák ani netušil, že mu tahle protivná houba může večeři jedině otrávit. Starý, moudrý strakoš to však viděl, a protože byl příliš star a příliš unaven celoživotním bojem s muchomůrkami, vydal poslední rozhodnutí svého života. Dnešním dnem se stává rod muchomůrek druhem prudce jedovatým. Všichni lidé, rostliny a zvěř nechce před těmito otravnými houbami mají na pozoru. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. Od té doby, kde kdo ví, že muchomůrky jsou jedovaté, mohou se naparovat, jak chtějí, mohou otáčet klobouky ze strany na stranu, stavět na odiv své bělosné puntíky, nikoho tím už neokouzlí. V mramorovém lese vládne opět klid. Stromy se vypínají k nebesům, na lesních paloucích se pase zvěř a z mechových polštářů vykukují klobouky hub. Vlastně se tam dějí samé, docela obyčejné věci. Jako v každém pořádném lese.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: jak se to loni na podzim stalo, zůstane už asi nevysvětleno. Zkrátka lidé věci znalými řekli, že Iris nesmí mít dvakrát do roka štěňata, že prý by dostala souchotiny nebo co. Dobrá, když tedy přišel čas, kdy byla na místě opatrnost, byla Iris podrobena přísnému dohledu, oddělena od všech lákadel dnešního zkaženého světa a všude provázena jako klášterní schovanka. Ani na chvilku nebyla sama. Pořád měla kolem sebe člověka, který ji bavil, který jí házel kamínky, který se s ní honil na trávníku, aby ji rozptýlil. Načež po 8 neděl vážnila a tloustla a posledního dne zalezla do boudy, kde přivedla na svět 4 štěňata. Jakživ nepochopím, jak se to mohlo stát. Příroda je mocná. Pokud vůbec mohlo být nějaké podezření, padalo by jen na sousedova vlčáka, velikého jako tele, nebo na sousedního stájového pinče, ctihodného starce, který se už nezajímá o nic jiného, než o dobrou kuchyni a své chronické potíže s prostatou. Oba případy jsou krajně pravdě nepodobné. V obou případech budou ovšem štěňata ohavní zmetkové a bastardi, které nechám utopit, najdu-li totiž někoho, kdo by byl schopen to udělat. Nuže, opakuji znovu, příroda je mocná a tajemná. Štěňata zrozená tímto nelegálním způsobem se zvláštní hříčkou přírody vyvedla v tak dokonalé a čistokrevné foxteriéry, že je po nějakém týdnu zvěrolékař odhadl na neslýchanou cenu, za jakou byste dostali jednoleté hříbě nebo ojetý motocykl. Ponechal jsem naživu jen 2 z nich. Z ohledu na abecední pořad dostala jména Celda a Citronek. Mám už své zkušenosti se štěňaty. Jsou 2 obecné zákony. Odporují-li si trochu, nemohu za to já, nýbrž štěňata. Za prvé. Všechna štěňata jsou stejná. Všechna se rodí se stejnými zvyky a rostou podle stejných pravidel hry. Všechna vlezou, kam nepatří, dělají 77 loužiček za den, trhají lidem punčochy, žerou, co nemají, například židle, provázky, mýdlo, koberce a prsty. Spí v koši s čistým prádlem, každých 5 minut volají o pomoc, učí se štěkat a jsou tiše jen tehdy, dělají-li nějakou nenapravitelnou škodu. To vše je neodvratný přírodní zákon, platný pro všechna štěňata na světě. Za druhé. Naproti tomu každé štěně je od narození jiné, co do masky, schopností a duševního habitu. Jedno štěně se narodí jako tvor uvážlivý a přemítavý. Druhé je od prvního dne rváč, lehkomyslník a dobyvatel. Třetí je kvílivý a věčně uražený sebemilec. Čtvrté je dobrák a kliďas. Jsou mezi štěňaty letory cholerické, melancholické, sangvinické i flegmatické. Charaktery pyknické i rozpolcené, hrdiné i rošťácké. Jsou štěňata činu i štěňata sentimentální, nátury achilovské i odiseovské. Temperamenty horké i chladné, osobnosti uzavřené i povahy družné. Všechna štěňata dělají totéž, ale každé jinak. Věčná je stejnost a nekonečná rozmanitost všeho, co žije. Je však i zákon, který řídí osudy pěstitelů štěňat. První stádium, dokud jsou štěňata slepá a přisátá k mamince, se omezuje na roztržitou návštěvu a několik blahovolných slov k zářící rodičce. V druhém stádiu rychle stoupá křivka zájmu. Pěstitel hlaholí, že tahle štěňata jak živ nedá z domu, že tak rozkošná štěňata, jako jsou právě ta štěňata, dosud v dějinách lidstva nebyla a že si je nechá pro sebe a basta. Konečně v třetím stádiu píše nebo telefonuje řečený pěstitel lidem, kterým v prvním stádiu svá štěňata přislíbil, aby si honem, ale honem poslali pro své štěně. Víte, abyste nepřišel o tu radost, ono vám je teď tak strašně roztomilé, ale to si je musíte odnést ještě dnes, abyste toho užil. Skoro vždy jsou štěňata dávána darem s nápadným a skoro horečnatým chvatem a překotným ujišťováním, že je to zázračně hodné a milé zvířátko, které nemyslí na nic, než jak by svému pánovi udělalo radost. Naproti tomu nový majitel řečeného štěněte, oblažen tím, že mu to milé zvířátko olízlo nos a začalo žvíkat ucho, propuká ve výrazy nadšení a trvalé vděčnosti a nápadně rychle se poroučí, aby si to dárce snad ještě nerozmyslil. Dárce pak za ním dojatě zavře dveře a vydechne. Zaplať pán Bůh, už je to pryč. I nový majitel štěněte prodělává určitý vývoj předem napsaný v knize osudu. První dny je prostě nadšen vším, co to skvělé zvířátko dělá. Máme ho všichni strašně rádi, hlásí pěstiteli. Už si na nás zvyklo, nechce spát jinde než v naší posteli. Dal jsem mu své domácí střevíce na hraní a jak vám dovede kousat? A jak mu chutná? A jak na těch svých malých nožičkách honí slepice? A jakou má svou vůli? A jak je živé? My jsme vám tak vděční. Po 14 dnech. Poslyšte, to je vám ohromný rošťák. Člověk, aby se s ním celý den zabýval. Považte si, chce spát jen na posteli. Já ho už chtěl z té postele schodit, ale on nekousl. Já bych mu někdy nazezal, ale on si to nenechá líbit. Oho, někdy už je čistotný. Já myslím, že si na to zvykne, nemyslíte? Po dalších 14 dnech nový majitel rozpačitě pokašlává, jako by vám se vší šetrností říkal něco nemilého o vašich dětech. My už nevíme, co s ním máme dělat. Je už takhle veliký a dělá si, co chce. Já bych ho rád naučil chodit na řemínku, ale on by se snad uškrtil. Honí děti. Sežral mě kus koberce. Prosím vás, co s ním máme dělat? Toto je dosavadní historie generace C. C1. U mladé paní. Strašně milý, kouše do nosu, sežral hospodyni střevíc. Sežral závoj. Roste jako z vody. Má červíčky. Sežral další střevíc a punčochu. Každý jej hlasitě obdivuje. Byl přejet autem. Sežral panin klobouk, a nemůže jej strávit. Je strašně živý. Byl dán do psí polepšovny. Za 3 neděle se vrátil vychován. Chodí na zemínku, umí panáčkovat a žere míň střevíců. C2. U lékaře. Strašně milý. Celý den se chová na klíně. Sežral pacientovi v čekárně klobouk. Další klobouk. Ještě jeden klobouk. Dán na zahradu, ale vyhrabuje všechny sazenice. Uhájil dente ungibusque své výhradní a nezadatelné právo na postel. Honí sousedovi slepice. Chytá pacienty za lýtka. Za trest zavřen na plochou střechu domu. Sežral ji, nebo aspoň do ní prokousal díru. Nabídnut na výchovu hajnému. Po krátkém seznámení se dal hajný na ústup. Chabě namítaje, že teď by neměl na pejsánka pokdy, protože prý musí dohlížet na vysazování lesních kultur. Nyní je C2 naprostým pánem domu i zahrady. Přistoupí-li k němu někdo s šetrnými námitkami, vycení zuby a uhájí své stanovisko. Jeho další budoucnost je zatím nepředvidatelná, ale myslím, že se nedá. Je to právě nesmírně čistokrevný pejsek. Pane, to je rasa. Ne, Iris, tentokrát to nejde. Nesmíš jít na krok sama. Víš, my to s tebou myslíme dobře. Nic si z toho nedělej, i my lidé máme svá trápení. Lehni si u mých nohou a buď smutná. Spi, prospi to zatrápené jaro.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta, sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta, já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta, sice po vás bude veta. Já jsem jako drak.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

asi občas život těžký. A kapr ho má nejtěžší. Každý má asi občas život těžký. A kapr ho má nejtěžší.

Když se probudil, byla tmavá noc. Docela tmavá noc, nic nebylo vidět, jen v dálce několik malinkých světýlek a zdálo se, že se trochu pohybují. Tichá noc, nic nebylo slyšet, jen jakousi krásnou, smutnou hudbu, která se, jak se zdálo, stále přibližovala. Zkrátka přicházel pohřební průvod. Vpředu a po stranách několik světlušek svítilo na cestu, za nimi šlo několik můr ve smutečném šatě, pak průvod muzikantů, nočních škrkavek, bzikavek, cvrkavek a jiných nočních vřeštidel, kteří hráli smutečný pochod. A nakonec hrobaříci s lopatami a kopáči. Můj pohřeb, zašeptal Pytlík jako ve snách. To já jsem asi umřel, ba jistě, vždyť ani nenesou rakev, to jdou teprve pro mne. A jako duch vstal, ještě mu bylo trochu špatně a přidal se k hrobaříkům a hudba hrála smutnou pohřební píseň. Tra-dram, tra-ra-ram, tra-dram, bram, bram. A hloupý Pytlík tiše plakal, protože myslel, že je to jeho pohřební píseň.

0: No to víte. Zrovna Pitlíkovi budou strojit pohřeb.
1: To panečku platilo někomu většímu. Hned vám to povím. Průvodce zarazil blízko jednoho lidského domku, kde za plotem ležel na zemi mrtvý kanárek přikrytý širokým pohřebním rouchem. Chudáček. Právě dnes zahynul jedné paní, která se sem se třemi dětmi přistěhovala na letní byt. A ta večer zrovna před chvílí vyhodila mrtvého kanárka přes plot, protože si ho děti chtěli vzít sebou na noc do postele. Uvidíte, že ho hrobaříci pochovají, řekla dětem. Jděte spát, zítra se můžete jít podívat na hrobeček. No a právě k tomu kanárkovi, jak ta paní předvídala, přišel průvod hrobaříků. Velitel stáhl z ptáka pohřební roucho, rouchem byl veliký noční motýl smrti hlav a ten z kanárka tiše odletěl. Tak kopat, poručil velitel hrobaříků, a ty můžeš pomáhat, ať kanárka brzo pochováme, řekl Pitlíkovi. Pitlík se zarazil. Co? Já mám kopat? Teď já jsem mrtvý. To je přece můj pohřeb.
0: Už se mu všichni broučci chtěli začít smát, už ho chtěli z radosti poplácat za ty jeho hloupé řeči po zádech, ale najednou do toho vpadl strašlivý hlas.
2: Bude to Pitlíkův pohřeb.
3: Tvá poslední hodina udeřila, zařezal se do tmy ohavný skřek.
2: Neutečeš, neuletíš, neuplaveš, kvákal kdosi škaredě, až se všichni otřásli. Chy, chy, chy, chy, znělo příšerně z neznáma, jako by se někdo smál, ale nesmál se, protože nakonec toho vylezlo chy, chy, chy, chytili jsme tě.
0: Vždyť to byl potemník, splešťule blátivá, chroust a koktavá krtonožka.
2: Raf! 8 mohutných paží, klepet a pařátů semklo Pitlíka.
3: Konec s tebou uděláme.
2: Bídně zhyneš.
3: Zaživa tě pohřbíme.
2: Umřeš.
0: Tak na něj volali a hned rozkázali hrobaříkům, aby v kopání hrobu neustávali. Broučci, noční bzikavky a škrkavky a světlušky chtěli utéci, ale museli zůstat.
2: Za každým, kdo uteče, se rozletím, sliboval chroust. A chytím ho.
0: Nikdo chrousta neznal, jak lítá, proto mu věřili a báli se utéci. Kdo byl muzikant, musel hrát a ti ostatní museli zpívat pohřební píseň kanárkovi a Pitlíkovi. Bylo to velmi smutné a hrobaříkům šla práce pomalu od ruky. Tak pomalu, že se do toho vmísila krtonožka.
2: Musím vám pomoct. Tak se hrabe.
0: A pustila se mezi ně. Vy jste, děti, neviděli hrabat krtonožku?
2: Ale víte, jaké má přední pracky.
0: To jsou přece drábky jako u moderního stroje na kopání jam.
2: Jej, ty zajeli do země.
0: Vždyť hrabání, to je právě to nejlepší, co krtonožka umí.
2: Kdo by tu byl poznal koktavou krtonožku? Nikdo. Země lítala na všechny strany. Byl to déšť hlíny a pod krtonožkou v mžiku vyrostla hluboká jáma. Pitlík už pohled do svého hrobu nevydržel. Všechno se mu to znovu obrátilo v bříšku. Celá síť, kterou snědl, zatočil se s ním znovu celý svět a poroučil se zase bez sebe na zem.
0: Štěstí však bylo, že už zase o ničem nevěděl, protože v té chvíli ho splešťule blátivá hodila svými pařáty do jámy, hrobaříci vedle něho rychle položili kanárka a krtonožka zase všechno zahrabala. Konec.
2: Je po Pitlíkovi. Muzikanti ještě zahráli poslední píseň a odešli domů.
0: Potemník, splešťule, chroust a krtonožka si ještě počkali, až hrobaříci hrob pěkně upravili
2: a šli domů také. Zpěváci rovněž. Poslední se rozcházeli světlušky. Chudák, říkali si o Pitlíkovi, byl to kamarád Ferdy Mravence, ale měl popletený život a proto má také popletený konec. Však bez toho o takových hloupostech, jaké dělal, ani nevyjde žádná knížka, rozumovali. A pojďme už domů. Takové podobné řeči vedli a pak se rozletěli také domů. A je zkrátka konec pytlíka.

0: nečištěných zoubcích. Tak už? Naléhavá otázka se nesla domem dnes ráno, snad už po 150. Kdy už půjdeme? Ozvalo se pro změnu. Až si vyčistíš zoubky, odpověděla babička a bylo jasné, že nemá cenu smlouvat. Až si Zuzanka vyčistí zoubky, vyrazí. Kam? No přece na pouť. Je sobota. Konečně sobota a ona půjde s babičkou na pouť. Vždyť se na to těší celý týden. Ale abychom to nezamluvili. Zoubky. Zuzanka rozmrzele vstoupila do koupelny. Otočila kohoutkem. Prout vody se vyřítil stejně nedočkavě jako vozíčky z vrcholu horské dráhy. Zuzance při té představě jemně zašimralo v žaludku. Ten pocit vážně miluju, pomyslela si. Horská dráha je fakt bezva. A co teprve centrifuga, řetízák, lochneska, houpačky a těch dobrot. Cukrová vata, zmrzlina, pražené mandle, turecký med. Jdeme! Z natěšených představ ji vytrhlo babiččino zavolání. Jupí! Vykřikla holčička, bleskově zavřela kohoutek a vyběhla z koupelny. Zuzančin kartáček smutně vykukoval z kelímku a jeho suché štětinky jakoby říkali: tak zase nic. Připadal si strašně zbytečný a není divu. Všechny ostatní kartáčky spokojeně osychaly a jejich štětinky oddychovaly po dobře odvedené práci. Jen on už několik dnů, vlastně týdnů, čekal. Čekal, až se Zuzanka umoudří a začne si čistit svoje malé mléčné zoubky. Zuzanka s babičkou dorazili na pouť. Čím začnu? Rozhlíželo se děvčátko. Ampliony kvílely jako o život a vyzývaly k okamžité návštěvě rozličných atrakcí. Hudba hrála tak hlasitě, že donutila přítomné pohybovat se v jejím rytmu. Z každého koutu se vynořovaly pouťové dobroty, až se sliny v ústech zbíhaly. Jednu cukrovou vatu, prosím. Objednala si Zuzanka první z laskomin a fascinovaně sledovala, jak se růžová vlákna lehonce ovíjí kolem dřevěné špejle. A pak se to stalo. Zuzanka okusila první sousto. Lahoda. Sladká chuť se jí rozlila na jazyku. Už se třásla na další sousto. Jenže co to? Nedokázala otevřít pusu. Zuby i rty byly těsně semknuté a ať se snažila, jak chtěla, nepodařilo se jí je pootevřít ani o milimetr. Jakoby jí pusinku stiskla neviditelná ruka a zoubky slepilo to nejpevnější vteřinové lepidlo. Po několika neúspěšných pokusech Zuzanka vstekle mrštila cukrovou vatou do odpadkového koše. Ty nebudeš? Podívala se babička. Zuzanka zavrtěla hlavou a rozladěně vyrazila vpřed. Zuzi, počkej, kam se ženeš? Volala za ní překvapeně babička. Na centrifugu, chtěla odpovědět holčička, ale místo toho se ozvalo jen Bože, dítě, co se to s tebou děje? Provrtávala je babička zkoumavým pohledem. Zuzanka pokrčila rameny a dala se do pláče. Po tvářích se jí koulely slzy jako hrachy. Ramínka se otřásala. Neplakej, holčičko, konejšila je babička. Tobě není dobře, viď? To bude nějaká viróza. To je jako, když to na člověka hodí. Pojď, Beruško, půjdeme domů, odpočineš si a uvidíš, že ti bude hnedka líp. A tak šli. Zuzanka odevzdaně míjela střelnice obtěžkané pestrobarevnými květy papírových růží, houpačky letící až do mraků i stánky s bohatě zdobeným perníkem. Bývala by koupila ten s nápisem Mamince nebo Moje zlatíčko. Ale co pak si o něj může říct? Se svěšenou hlavou prošla kolem strašidelného zámku. Jindy býval zlatým hřebem poutě. Dnes mu však nevěnovala jediný pohled. Stejně jako Šaškovi lákajícímu k návštěvě malinkatého varieté svým ne, prohloupí, kdo k nám vstoupí. A ctěná dámo, ctěný pane, uvidíte nevídané. Doma se bez jediného slova schoulila do dědečkova ušáku a doufala, že se zbaví myšlenek, které se jí zběsile honily hlavou. Vlastně jedné jediné myšlenky. Proč? Proč má ústa zamknutá jako těžké dubové dveře? Proč jsou zavřená jako brána, která už dávno ztratila svůj klíč? Klíč! Myšlenka prolítla hlavou jako blesk z čistého nebe. Ale já přece mám klíč, křičela Zuzanka v duchu a řítila se chodbou rovnou do koupelny. Třesoucí se rukou nanesla pastu na zubní kartáček a s napjatým očekáváním ho zvedla k semknutým rtům. Ústa se otevřela. Jo, funguje to. Kartáček se mohl pustit do práce.
1: Konečně!
0: Pečlivě a systematicky očistil každý zoubek, každou štěrbinku. Nevynechal jediné místečko. Po dobře odvedené práci šťastně oddychoval v kerýmku. Musel rychle nabrat síly. Zuzanka ho bude znovu potřebovat už brzy ráno. Půjde totiž s babičkou na pouť.

0: rybky.
1: Je to zelené a stojí to v rohu. Co je to?
2: No, nevím.
1: Žába na hanbě!

0: o Kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal raf a kousl jí do prstu.
1: Ale podívejme se, řekla maminka,
0: ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzy vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala, maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetů. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko, neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu. Račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a huňatý a Kateřinka si ho oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky z rohlíků a červený svetr byl tlustší a tlustší a čím byl tlustší, tím víc hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do večera.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, je tady Hanka Kinichová a s Hankou budeme zase vymýšlet nějaké sportovní skopičiny.
2: Ano, já tady sice jsem, ale jsem taky plná očekávání, jak to dopadlo u toho našeho medvěda.
0: Hanko, jestli dobře jste spolu to dopadlo.
2: Soutěžili.
0: No.
2: Jak to dopadlo?
0: Medvěd skočil dál než já.
2: Aha, takže tenhle ten koláč hold bude pro medvěda, ale to nevadí, jestli je to správný kamarád, tak ten se přece vždycky podělí.
0: Medvěd je moc hodný, kamarád.
2: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to ty určitě víš.
0: Pro mě bylo nejdůležitější, že vím, že medvěd bude zdravý, protože já mám Huga rád, je to můj kamarád a my budeme soutěžit a budeme zdraví. Oba.
2: Přesně tak. A mě napadlo další soutěž, kterou by si mohl opět vytáhnout z doupěte tvého kamaráda Huga.
0: Výborně, jdeme na to.
2: Děti, možná teď doma nemáte žádný míč, ale my jsme zručné, šikovné a máme určitě doma novinový papír.
0: Máš tady novinový papír?
2: Já mám novinový papír.
0: Učíš mi?
2: Já ti totiž udělám tu kouli. Zmačkáme novinový papír. Aha. Ano. Aha. Vezmeme si náplas.
0: Je, tady je takový obrázek.
2: No tak to teďka tam nechej.
0: No.
2: Obalíme to s páskou.
0: Ale to budu muset vzít těch papírů víc.
2: Ne, stačí.
0: Takhle malinký.
2: Obalíme to páskou, kterou já jsem si taky vzala.
0: Hanko, tu z toho je papírový míček.
2: Tak, a právě o tom bude ta další soutěž. Aha. Vy to možná budete znát ze školky, anebo z atletiky, kdy se háže kriketovým míčkem.
0: A takový házet
2: hot míčkem si dnes tady uděláme. Potřebujeme opět startovací čáru. A je to zase soutěživost mezi dětmi, kdo dohodí dál, máme na to opět 3 pokusy. Uhum. A má to i svoji techniku. Asi těžko dohodíme daleko, když se u toho nezakloníme. Takže pojďme se naučit správný hod. Držíme kouli z papíru u hlavy. Lehce se zakloníme. Uhum. Paži natáhneme ještě víc za sebe. Přední paži dáme dopředu. Teď předkláním tělo. Přední paži dávám dolů a horní mrsknu ten míček.
0: Jo, takže jedna ruka jde do zadu, druhá jde dopředu a ta, co jde dopředu, mrská.
2: Přesně tak, zatím nehážeme míček, budeme trénovat ještě jednou tenhle ten postoj. Jednu nohu mám vepředu.
0: Jednu nohu mám vepředu.
2: Na zadní noze mám lehce pokrčené koleno. Zakloním záda. Papírovou kouli držím v ruce u hlavy. Ruku dám do předpažení. A pojďte předklonit trup. A šup, mrsknout rukou.
0: Je to pak to tělo mi zapruží a přidá se tomu větší síla.
2: Ano,
0: já už jsem to pochopil.
2: Přední ruku dám dozadu, zadní rukou hodíme kouli dopředu.
0: Jo.
2: Tak co, dáme si soutěž?
0: Hanko, no, co když dohodím tak daleko, že se ten míček odrazí od zdi? Jak
2: tak
0: pak změřím, kam jsem dohodil?
2: A to je právě problém. Takže to by bylo asi lepší, kdybychom šli házet někam do pokoje, kde máme delší vzdálenost, anebo šli třeba na chodbu.
0: Chodba je dlouho, jo.
2: Chodba je dobrá.
0: Chodba je dlouhá věc.
2: Takže děti, jedna noha vepředu, na druhé mám pokrčené koleno, jedna ruka vepředu, jedna drží míček u hlavy, lehký záklon těla a teď hodím.
0: Jo, tak jsem se bál zbytečně.
2: Musíš do toho dát větší švung, větší odraz, jo? Takže ještě jednou nácvik. Přední noha vepředu, na zadní pokrčené koleno, míček u hlavy, přední ruka je předpažená, pozor, záklon těla jde do předklonu, ha! A hodím. No,
0: lepší, ale to pořád lepší. Ještě na zdi nejsem, tak
2: Piggy,
0: tam můžu i v malém.
2: Piggy, nemůžeš očekávat, že od koule, kterou jsme si tady vyrobili, že bude létat daleko. To je samozřejmě záležitost kriketového míčku, anebo toho, jak jsem říkala, toho tenisového míčku. Tohle to je pro zábavu doma.
0: Hanko, víš, co mě napadlo?
2: Ne.
0: Že by šla s papírovými koulemi, oni jsou takové měkké.
2: Ano.
0: Že by s nimi šla udělat bitva.
2: Tak víš co, teď máš svůj nápad, já jsem ti dala svůj, tak utíkej rychle za medvědem a zkus obě aktivity s ním provést a uvidíme, kdo
0: koule,
2: s vás vyhraje. Děti,
0: vy
2: se mějte krásně, samozřejmě takovou papírovou kouli si můžete vyrobit i vy sami doma, vyzvat svého kamaráda, vyzvat svoji sestru, bratra nebo mámu s tátou a udělat si takovou soutěž doma. Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj děti, jo!

0: ticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
0: Pavel Šrut, Lichožrouti. Říkali mu Hihlík. Říkali mu Hihlík, i když v lichožroutím kalendáři je plno vznešených a hrdinských jmen, třeba Ramses nebo Tulamor, tak se jmenovali jeho dva příšerní bratranci. Za to, že Hihlíkovi začali říkat Hihlík, si může sám. Když byl v rozpacích, začal se chichotat. A úplně se toho nezbavil do dneška.
2: Hihlíku, máš ponožku v rendlíku.
0: Takhle na něho ti dva příšerní bratranci pokřikovali, když byl ještě malý. Vlastně to není tak dávno.
2: Nebo je?
0: Těžko říct. Lichožroutům se čas někdy natahuje nebo sráží jako ponožky.
3: Tiki kalendář! Dnes je 18. června.
4: A svátek má Milan.
3: Milan je jméno, které poměrně nedávno vzniklo na Balkáně.
4: To je někde na jihu, že? V posledních letech je u nás moc oblíbené.
3: Máte určitě nějakého Milana nebo Milánka nebo Mildu kolem sebe?
4: Znamená milý nebo milovaný.
3: Milanové.
5: Milánkové. Všechno nejlepší.
6: Žili v jednom kraji, v jednom lese, v jednom domku tři medvědi. Jeden byl velikánský, druhý veliký a třetí docela malý. Však se i tak jmenovali. Medvědisko, medvěd a medvěďánek. První spal velikánským spánkem, druhý spal velikým spánkem a třetí spal docela malým spánkem. Když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jeden měl velikánský hlad, druhý měl veliký hlad a třetí měl docela malý hlad. První si nabíral kaši z velikánské misky velikánskou lžící, druhý si nabíral kaši z veliké misky velikou lžící a třetí si nabíral kaši z docela malé misky docela malou lžící. Jeden přitom seděl na velikánské židli, druhý na veliké židli a třetí na docela malé židli. A když kaši posnídali a neměli hlad, začaly se jim oči klížit a šli zase spát. Jeden měl velikánskou postýlku, druhý měl velikou postýlku a třetí měl docela malou postýlku. První usnul velikánským spánkem, druhý usnul velikým spánkem a třetí usnul docela malým spánkem. A když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jenomže jednou moc přiložili do kamen a kaše byla horká. A tak, že se půjdou projít do lesa, než kaše vystydne. Jeden se procházel velikánským krokem, druhý se procházel velikým krokem a třetí docela malým krokem. Dívali se po korunách stromů, dívali se po medu a tak není divu, že zakopli o pařez. První zakopl o velikánský pařez, druhý zakopl o veliký pařez a třetí zakopl o docela malý pařez. A když se zvedli, šli zase domů. Jenomže mezi tím přišla k jejich domku babka. Být mnohem hodnější, než byla, mohla to být docela hodná babka, ale nebyla. Byla to zlá babka Chňapka. Přišla a nezaťukala na dveře, protože na dveře ťukají jenom hodné babky. Babky Chňapky lezou do domku oknem a chodí na návštěvu jen tehdy, když nikdo není doma. Tak babka Chňapka vešla do domku oknem a uviděla na stole tři misky s ovesnou kaší. Být to hodná babka, pěkně by počkala, až někdo přijde, a pak by také poprosila o misku ovesné kaše. Jenomže to byla babka Chňapka, která si všechno bere a na nic se neptá. Hned se postavila k velikánské misce, popadla velikánskou lžíci a nabrala si kaši. Byla horká. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, řepa, řapík, hřib, já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, ryzec, kotrč, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k veliké misce a velikou lžící nabrala ovesnou kaši. Byla studená. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, břečťan, vřes, chřest, tak já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, chrpa, choroš, mějte strach. A když to dořekla, postavila

0: se na docela malou židli. Ta nebyla ani tvrdá, ani měkká, ale byla malá. Babka Chňapka prosedla sedátko, spadla na podlahu a to jí tak rozlobilo, že už nic neřekla. Zvedla se z podlahy a vyšla po schůdkách do ložnice. Stála tam velikánská postýlka a veliká postýlka a docela malá postýlka. Babka Chňapka se uložila do velikánské postýlky. Měla těžkou peřinu a to babku tak rozlobilo, že řekla břečťan vřes chřest řetkev tuřín a uložila se do veliké postýlky. Měla lehkou peřinu a to babku Chňapku tak rozlobilo, že řekla chrpa chroš ringle hrách a uložila se do docela malé postýlky. Ta neměla ani těžkou peřinu, ani lehkou peřinu a tak v ní babka Chňapka usnula. Jenomže mezitím přišli z lesa medvědisko, medvěd a medvěďánek. Hned se hrnuli ke svým miskám. Medvědisko k velikánské, medvěd k veliké a medvěďánek k docela malé. A tu medvědisko spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikánským hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěd spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěďánek spatřil svou misku a docela malým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujídal kaši, až mi ji snědl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko se rozhlédl po sednici a tu viděl, že jeho velikánská židle je odstrčená a velikánským hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěd se rozhlédl po sednici, viděl, že i jeho veliká židle je odstrčená a velikým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěďánek se rozhlédl po sednici, viděl, že jeho docela malé židli chybí sedátko a docela malým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl, až mi ji proseděl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko, medvěd i medvěďánek vyšli po schůdkách do ložnice. Medvědisko se tu rozhlédl. Poznal, že jeho velikánská postýlka je rozestlaná a velikánským hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěd poznal, že jeho veliká postýlka je rozestlaná a velikým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěďánek poznal, že jeho docela malá postýlka není prázdná a docela malým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal a ještě tam spí. A bylo to tak. V medvěďánkově posteli spala babka Chňapka. Když ji medvědi probudili, ještě se vám rozlobila, skokem z okna vyskočila, spadla rovnou do trní. Do trní a do lopuchů. Šeptá se od ucha k uchu, že tam dodnes trčí. A naši tři medvědi už o ní nic nevědí.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Adámku, metr.
3: Jo.
2: Tak dělej. Dík.
4: Prosím.
2: Ty jsi tady?
4: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
2: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
4: Jak se hýbe kopretina?
2: Aha.
4: Jeníku, jaké je to být naživu?
2: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
4: Je mi pořád...

0: Zastavit! No tak.
1: Nezabloudili jsme?
0: Já se přece vyznám všude, že ono všude trefím.
1: Takže jsme opravdu tam, kde máme být?
0: No, samozřejmě.

0: Mně.
1: A co bude dál, to se hned uslyší. Jestli pak poznáváte lidičkové, co to je? No ovšem, trumpeta. Taková ta velika nananánská, zakroucená, na kterou hrávají jenom ti nejsilnější muzikanti, protože je moc těžká. Ale určitě nevíte, že si na ní vyhrává do kroku huňatý, strakatý, chmířím porostlý čmelák, potulný muzikant.
2: Jo, vyhrávám. Jo, do kroku. To jen občas fouknu do trumpety, jak jsem udýchaný z toho trmácení cestou necestou.
3: Dobrý den, pane čmeláku.
2: Co mě to jenom napadlo? Dát se najmout za trubače do čmeláčího hnízda, až kdo ví kde. Prý, abych je každé ráno budil, milost pány, jako by si nemohli zatroubit sami. Nebýt toho, že mi zaplatili předem. Lehnu si někde do mechu a ani se nehnu.
0: Být vámi, šéfíku, najmu si na tu těžkou trumpetu nosiče.
2: To bych taky udělal a dobře bych zaplatil. Jenom někoho šikovného najít.
3: Prosím, prosím, jsem vám k službám.
2: Ty, mravenče, ty toho tak unese.
0: No pardon, šéfíku, vám zřejmě není známo, že mravenec je nejsilnější ze všech tvorů na světě.
2: V tom případě jsi ty ze všech tvorů nejchytřejší.
0: No, takže jsem, všechno znám, všechno vím, všemu rozumím, všude jsem byl a tady můj kamarád, Ferda Mravenec, všechno udělá, všechno spraví a všechno taky unese.
2: Tak popadněte trupetu a půjde.
0: Jestli je tady šéfe líbo, že ono, tak zahrajeme do kroku.
2: No to byste nejdřív museli umět.
0: To je pro mě malý škost. Pozor!

0: A pardon, šéfíku, pouhé drobné nedopatřeníčko, teď už mi to půjde přímo mistrovsky.
1: Víte co, hoši? Dáme si pohov. Mně nějak vyschlo v hrdle. Opatrujte mi trumpetu, já si zaskočím na kapičku šťávinky. Nejvíc mi chutná šalvějová, ale jetolová je taky dobrá. I hluchavková, nebo mateřídoušková. A pampelišková, divizová, pryskyřenko.
2: Víte, lidičkové, tenhle čmelák je takový, jak se říká, kmotr z mokré čtvrti. Rád nasává. A jen vycucne šťávu z jednoho kvítku, šup, šup, šup, šup, už zase šplhá na další a přihýbá si z plna hrdla, vlastně z plna sosáku.
3: Ty, Ferdo, já si trošičku zatroubím, jo?
2: A šéf se bude zlobit.
3: A dítě jenom maličko, tichoulince.
1: Co to bručí? Medvěd. Kdo bručí, je medvěd. 3x3 je 15. Ba ne, čmelák přece bručí. 2x5 je 9. Kdo bručí, je čmelák. Nějak se mi to plete, víte, kluci? Já vám radši zahraju, než si ještě zaskočím na krapítek šťávinky.

0: Hele, hele, někdo tluče na buben.
1: Baba, to by bylo z pušky.
2: Někdo vystřelil.
3: Jaký pak někdo? Tady střílí z pušky jenom slavný lovec Střevlík Masorát, a to jsem já.
1: Pardon, kdybyste někoho trefil.
3: No proto střílím, abych trefil.
4: Jestli pak bys dokázal se střelit kvítek hluchavky, abych nemusel šplhat tak vysoko, když jsem zrovna dostal chuť na lokánek šťávulínky.
3: Aby ne, zalícím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Prosím, pardon, já si zacpu uši.
4: Tak střílej, Střevlíku.
3: Co mi dáš, když ti ten kvítek plný šťávy se střelím?
4: Všechen svůj personál ti dám. Budou ti nosit pušku, jako mě nosili trumpetu.
3: Platí.
2: Tak vidíte, lidičkové, ani jsme se nenadáli a máme nového pána. Vykračuje si křepce, jako by měl na nohou 7mm bodky a my mu jen tak stačíme. Pytlík s puškou na rameni a já s těžkou brašnou plnou náboju.
3: Hned po západu slunce vyrazíme na lov, jasné?
1: No, že lov, to je moje, šéfíku, já totiž všechno znám, všechno dovedu, a tedy i lovit, příkladně selony.
3: Ne, slony, neznám.
1: No, pro mě to úplná maličkost, anebo levy.
3: Neznám.
1: Tigry.
3: Neznám.
1: Buvoli.
3: Neznám.
1: Zelený jarný.
3: Neznám, co je to závěť. Já lovím červy, slimáky, chrousty a podobnou
1: zvěř.
3: Bíratý žbroukový, který se opozdil a posetnění spěchá do svého ukrytu, číhám-li někde za kamínkem načekané, zalicím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Pardon, šéfe.
3: Prach a broky.
1: To nic.
3: Co tě to napadlo sát na spoušť?
1: No, když ono to jaksi samo.
3: Kdybych věděl, že jsi tak hloupý, nikdy bych ti ručnici nesvěřil.
1: Já už to víckrát neudělám, šéfíku.
3: Však já ti taky už nedovolím na ručnici ani sáhnout. Bude jí nosit mravenec. Ty jenom brašnu.
1: Ale že to byla šupa, co?
3: A ty věc, mravenče, že ručnice není žádná hračka.
2: Ano, nikdy nedáváme prst na spoušť, ani když zbraň není nabitá.
3: Správně.
2: A nikdy se na nikoho střelnou zbraní nemíří.
3: Velmi správně. Mířit smí jenom lovec na čekání.
1: A to jste vy, šéfe.
2: Teď musím, lidičkové, mluvit docela potichu, abych nerušil Střevlíka Masoráda na čekané. Číhá. Přikrčený za kamínkem, číhá, ale zatím nic.
3: Alespoň žížálka, kdyby se ukázala, nebo pěkný tučný červ. Zalícil bych, zamířil, stiskl spoušť, prásk. A už by bylo něco na zub.
2: Mňam.
3: Spokojil bych se i s nějakým statným broukem. Třeba takový...
2: Jako jsem já.
3: Jako ty? No.
1: No, jenomže druhý takový brouk, jako jsem já, šéfíku, takový se nenajde.
3: Ty, poslyš, pytlíku, jak pak umíš běhat?
1: Úžasně rychle.
3: Tak běž.
1: Až kam?
3: Kamkoliv.
1: Ale ne, abyste si mě popletl s jelenem.
3: Tak běž.
1: To se ví, čové, to se ví. Já se budu přímo vznášet. Hopsa, hejsa, dobranica, běží zajíc k táboru.
2: Puškou se přece nemá na nikoho mířit.
3: To já jen tak.
2: A nikdy se nedává prst na spoušť.
3: To já jen tak.
2: Ani jen tak.
3: Já jsem Střevlík Masorát, já můžu, jsem přece lovec.
2: Uteč.

0: jsi tu? Prosím tě, co je s tebou?
1: Já jsem zastřelený.
0: Ale dí, střevlík tě přece vůbec netrefil.
1: Netrefil? A kam se nás hrabe nějaký takový střevlík masorát? A to bylo pořád, zalícím, zamířím, stisknu spoušť. Ferdo.
0: To nic, pytlíku. Konečně asi ulovil nějakou kořist. Ale my si pro jistotu najdeme práci někde jinde.

0: promluvil lidičkové potápník Straž Rybka. Žije u malého rybníčku, nosí dlouhý hnědý kabát a vysoké hrozně moc chlupaté boty. Najal si nás, abychom mu pumpovali pod vodu vzduch. Divné, že? Kdo to jakživ slyšel, že by se pumpoval vzduch? Jenomže potápník Straž Rybka. Kdo pak uhodne, nač asi potřebuje pod vodou vzduch? No, proto, aby mohl dýchat, když se potápí a loví všelijakou tu podvodní havěť.
1: Zazvoním, zapumpuješ, rozumíš?
2: No, semi šéfe, zazvoníš, zapumpuješ, tedy zapumpujem. Pumpová, to je pro nás malič.
3: Kost.
2: Ano, maličká kost je pro... co pak je to? Je pro nás maličká kost. Hele, někdo zvoní.
3: Potápník.
2: Tak já mu jdu otevřít.
3: Pumpovat máme pytlíku.
2: Jo, tak? Pumpujme a ono to nebublá.
3: Potápník přece pod vodou všechny bubliny chytá a strká si je pod fráček do zásoby, víš, na dýchání. Až jich bude mít dost. Slyšíš? Teď, konec pumpování.
2: Tady řeknu ti, Ferro, ten potápník, ale plave, panečku, skoro jako já. No, Ferdo.
3: Já se nesmál.
2: Hele, někdo zvoní.
3: Potápník.
2: To je divné, Ferdo, pumpujeme a ono to bublá.
1: Proč pumpujete? Nezvonil jsem.
3: Ale zvoneček zacinkal.
1: Ale necinkal.
2: Trošičku, jo.
1: Neodmlouvat.
3: No prosím, zase.
1: Aha, to holky.
4: Tatíku, chlapíku.
1: Moje dcerky, larvičky. Až dorostou, budou z nich brouci jako já.
2: A tady dcerky, larvičky, spanilé potápnice, máte tu čas s broukem, pitlíkem, který všechno zná, všemu rozumí, všude byl.
1: No tak, holky, no tak.
4: Tačko, tatičku, chyť nám rybičku.
1: Ale ne, abyste tropili neplechy.
4: Plum, plum, plum, plumbiny, pumpujte bubliny.
3: Dokud váš tatínek nezacinká, nemůžeme pumpovat.
4: Cililink, cililink, na zvonec, bubliny, pupenec, mravenec.
2: Že oni se nám, Ferdo, posmívají.
4: Pitlíku, šmitlíku, ty všecko.
2: No, šmítlíku, počkejte, však my si na vás taky něco vymyslíme.
3: Třeba tohle, larvičky, barvičky, housatadou. Jejda, lidičkové, ty se rychle schovali pod vodu. Bojí se totiž housat, že by je slupla, víte?
2: On se to taky povedlo.
3: A jestli budete pořád vřískat, vy tlachalky, postraším vás ještě víc.
2: Nech to, Ferdo, na mě. Housata, housata, jde na vás. To, no, netopír. No co, proč se nebojíte?
4: Pro

0: se ukáže. A dokážu pumpovat ještě rychleji, abyste věděli. A ještě rychleji. A ještě rychleji. A ještě rychleji.
1: Ty jsi tomu zase dal, pytlík.
0: Kde je ta pumpa?
2: Zničená. Oh,
0: pardon.
2: Jen na kusy.
0: To oh, samo, šéfe.
2: Ničemníku.
3: Ničemníku, oh. To bude máze.
0: Pardon.
4: Tak vidíte, lidičkové, naše služba u potápníka straže rybky dopadla neslavně. A teď jsme se ocitli, víte kde? No přece přímo u vás. A jestli máte ještě chvilku času, povíme vám pohádku o Bleše, která se proměnila v chlapčka.
5: Vigy básnička! Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
6: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
7: A teď ještě jednou a pomalu.
5: Jezevčíci, ti si hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
6: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
5: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: tak mám nový kamínek.
1: Jakube, co to je za příšernost? Vždy ten kámen vypadá jako šklebící se hlava nějakého odporného skřeta.
0: Ten je z Vltavy, od Krumlova.
1: A proč ho takhle vystavuješ? Co kdyby ho nikdo viděl?
0: Tak by vykřikl jako ty. Ale vážně, tohle je opravdu zvláštní kámen. Tak už se uklidni a sedni si. Je to totiž na delší povídání. Krištof seděl unaveně v krumlovském zájezdním hostinci a zamyšleně mezi prsty převracel poslední dukát.
2: Co ty seš vlastně zač? Tovaryš?
0: Zeptal se hostinský, když mu přinesl polévku.
1: Ne, jsem student. Vlastně bývalý student. Došly mi peníze, tak se vracím z Bavor domů. Vy byste o nějaké práci nevěděl?
2: Víš ty co? Latinsky umíš, určitě si pochytil i něco z chemie. To by si mohl založit pěkný živobytí jako alchymista.
3: Já a alchymista? Vždyť o tom vůbec nic nevím.
2: To je jedno, náš pán taky ne. Ale podporuje každýho, kdo se tváří, že hledá zlato, kámen mudrců nebo elixír mládí. Však to zkus, za to nic nedáš.
0: A opravdu, nebylo nic složitého představit se na zámku jako alchymista z Bavorska. Krištofa nastěhovali do malého domečku v podhradí s dokonale vybavenou laboratoří. Každý den mu nosili ze zámku jídlo a víno a navíc dostal i peníze na nákup vodiček, preparátů a koření. Krištofova radost neznala mezí. Konečně se mohl po měsících toulek s prázdnou kapsou dosyta najíst, pořádně vyspat a obléci se do čistého. První den z čerstva vstal a šel se podívat do laboratoře. Byla to velká místnost plná lahví a lahviček, baněk, křivulí a dalších nádob na policích s velikým stolem a knihovnou až po strop naditou starými knihami. Krištof nakoupil u lékárníka vše potřebné k bádání, všechny vodičky nalil do lahviček a koření nasypal do baněk a spokojeně se rozhlédl po místnosti. O tak krásné laboratoři nikdy ani nesnil. Ale hned mu úsměv z tváře zmizel.
1: Jsem já to ale, Janek. Jistě, že jsem nikdy nesnil o laboratoři. Vždyť přece nejsem žádný alchymista. Jak já jenom budu bádat?
0: Ale protože už byl večer, zamkl laboratoř a vydal se na procházku do města. Přímo na rohu ulice, ve které bydlel, se s krčmi ozýval veselý hlahol. Krištof neodolal a šel se seznámit s novými kumpány. Druhý den vstal trochu později. Počkal na jídlo ze zámku, po obědě si ještě trochu schrupnul a odpoledne dorazil do laboratoře. Připravil si na stůl baňku a lahvičky a přemýšlel, jak má začít dělat zlato. Jenže za chvilku se setmělo a tak pospíchal do své oblíbené krčmy. A jak tak čas upíhal, Krištofova odpoledne v laboratoři byla stále kratší a špatné svědomí z nevykonané práce se rozplývalo v dobrém bydle a pitkách s kumpány. Dělalo mu dobře, že ho považují za alchymistu, nad nímž drží ochranou ruku sám krumlovský pán a tak svou pověst ještě přiživoval.
3: Tak hoši,
0: hlásil večer v krčmě.
3: Dělám na tom už od Bavorska a myslím, že zanedlouho to budu mít. Budete koukat, až přinesu svůj první valounek zlata. Používám zcela novou metodu oxidace a detoxikace křemenného základu.
0: A Krištof ze sebe chrlil latinská slovíčka, která si pamatoval ze studií. Jednoho odpoledne se Krištof rozhodl v laboratoři alespoň utřít prach. Zrovna čistil lahvičky se solemi, když se rozrazily dveře a dovnitř vstoupil sám krumlovský pán.
2: Buď zdrav, chlapče. Jdu se podívat, jak bádáš. Málem už bych byl zapomněl, že tě tu mám. Ale po městě se začalo povídat, že už máš zlato na dosah.
0: A pán se s úsměvem rozhlíží po laboratoři ale čím více se rozhlíží, tím více se mu úsměv ztrácí v údivu a rozhořčení.
2: Považuješ mě za hlupáka, nebo co? Netvrď mi, že se v téhle laboratoři pracuje.
1: Pracuje, pracuje. Vidíš, pane, že právě uklízím. Opravdu už nejsem od zlata daleko.
0: Krištof se celý třese a neodvažuje se zvednout pohled.
2: Dobrá, dám ti ještě šanci. Když mi zítra v pravé poledne přineseš vlastnoručně vyrobený valounek zlata, můžeš zůstat. Ale pokud se ti to nepovede, počítej s tím, že půjdeš z Krumlova s ostudou.
0: A za pánem se zabouchly dveře.
1: Kriste, pane, jsem já to ale. Proč jsem se rovnou nepřiznal?
0: Naříkal si Krištof, ale pozdě bycha honit.
1: Nedá se nic dělat. Pán mi dal byt, stravu i peníze a já mu musím dát něco na oplátku. Nezbývá, než začít pracovat.
0: A Krištof nanosil na stůl všechny staré knihy a začal hledat nějaké řešení. O půlnoci zaslechl slabé ťukání. To se ta nejposlednější knížka na konci stolu vrtěla, jako by se sama chtěla otevřít. Krištof se hrozně lekl, ale pak si řekl, že nic jiného než kouzlo mu stejně nepomůže, a knihu otevřel. Ze zlatem vymalované schránky se na Krištofa zubil ošklivý skřítek.
2: Co hledáš?
0: Zaskřehotal.
1: Zlato.
2: To jako, že bys chtěl být bohatý?
1: Ne, já to dlužím svému pánovi.
0: A Krištof vyprávěl skřítkovi celý svůj příběh.
2: No, tak na tvůj případ bych tu měl kouzlo číslo 7.
1: Kouzlo číslo 7? A jaké je to kouzlo?
2: No, takové polovičaté. Já tě ani nenaučím dělat zlato, ale ani tě nenechám na holičkách. A ty splatíš svůj dluh, ale nebude z tebe slavný alchymista. Poslouchej, tady ti dávám valounek zlata a ty ho doneseš pánovi na zámek, ale předtím ho nikomu jinému neukážeš. A hned ráno si zavalíš svých 5 švestek a ze zámku půjdeš rovnou k rodičům do Hradce a budeš jim pomáhat v hospodářství. Tak, a teď se ještě pořádně vyspi. Dobrou noc.
0: Krištof se ráno probudil s velikou úlevou. Pustil oknem do ložnice sluníčko a začal si balit své věci. Ten skřítek to ale dobře vymyslel. Bude to pěkné pracovat a nikomu nic nedlužit. Popravdě mu bylo přímo do smíchu a nemohl se dočkat, až bude poledne, on odevzdá valounek a vyrazí na cestu k domovu. Jenže poledne bylo ještě daleko, a takže se vydá na poslední procházku po městě.
2: Kam pak tak po ránu, alchymisto?
0: Potkal u krčmy své kumpány.
1: Jdu na zámek. V poledne mám odevzdat své první zlato.
0: Neudržel Krištof svou píchu nad valounkem v mošně.
2: Dopoledne je ještě moře času. Pojď na jedno.
0: No což, s kamarády by se rozloučit měl, a tak tedy do krčmy zašel. Nebudu vás dlouho napínat. Pivo udělalo svoje. Krištof se začal zase chvástat a nakonec svým kumpánům ukázal i skřítkův valounek. Jenže místo valounku, jaká hrůza, na Krištofově ruce leží skamenělý šklebící se obličej skřítka z knížky. Krištof na nic nečekal a upaloval z Krumlova, co mu nohy stačily. Domů. Hlavně, aby už byl doma. Jen ještě stihl cestou hodit kámen do Vltavy, aby se mohl dostat do mojí sbírky.

0: logopedická pohádka na L ve všech pozicích bez R a Ř.
1: Malá lesní víla. Žila byla malá lesní víla. Víla stále tancovala. Tancovala za svitu luny i za jasného sluníčka. Tancovala v lese, na paloučku i na louce. Tancovala lehce a ladně, jak už tak víly tančí. Jednoho dne se však stalo, že nekoukala kam šlape a chytila se do pytláckého oka. Bolelo jí koleno i lýtko. A hlavně nemohla jít dál a nemohla tancovat. Plakala potichu a po chvíli už vzlikala nahlas. Lesem šel mladý myslivec. Slyšel vzliky a tak se šel podívat, co se děje. Jen co ho víla uviděla, žadonila.
2: Milý myslivče, pomoz mi. Jestli mě z pytláckého oka vysvobodíš, splním ti tvůj sen.
1: A tak ji myslivec vysvobodil a ještě jí dal obklad na nohu. A jak malá lesní víla slíbila, tak se stalo. Myslivci se už dlouho líbila lesníkova libuška. Ale věděl, že ani lesník, ani jeho žena s jejich láskou nesouhlasí. Snil o tom, jak se libuška stane jeho ženou, budou mít spolu děti, malou myslivnu a společně budou pečovat o všechny laně, koloušky a jeleny. Stalo se, že další den sám lesník vyhledal mladého myslivce a pověděl mu.
3: Milý myslivče, vím o tvé lásce k naší libušce, však líba o ničem jiném nemluví. Souhlasíme s manželkou s tím, aby se libuška stala tvojí ženou.
1: A tak mladý myslivec a jeho sličná libuška měli ještě to léto svatbu. O té jejich veselce se mezi lidmi dlouho povídalo. Zatancovala jim tam totiž i malá lesní víla. Každý tajil dech, neboť tancovala tak lehce a ladně, jak už víly tančí. A dokonce i pytlák slíbil, že už nikdy nebude pytlačit, aby malé lesní víle neublížil. Zanedlouho měla libuška s myslivcem chlapečka a holčičku a všichni společně pečovali o laně, koloušky a jeleny. Hlídali celý les. Dbali o to, aby se malé lesní víle již nikdy nic nestalo. A ona jim na oplátku lehce a ladně tancovala, tak jak víly tančí.
4: U křeče vlk seče, liška prohrabuje. Zajíc na vůz dává, blecha našlapuje. Blecha z vozu skočila, na zajíce z pěstí. Počkej kluku zrzavá, já mám na tě štěstí.
5: Piggy vtipk.
6: Poslyšte, já často slýchávám tu vaši andulku, jak hezky mluví. S tou musí být zábava.
7: No to je. A největší legrace je, když napodobuje, jak můj muž hraje na saxofon.
6: Neříkejte. A prosím vás, jak ten pták drží nástroj?
8: Zobáčku!
6: Hlupá paní!
9: No zdravím do hodíši.
10: Kde je?
9: Tamhle.
11: Thank you.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Zmohem spojenci.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovati ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
0: No, nevím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
2: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
0: Lupežnictví přece. Toho se drž.
2: Loupežnictví?
0: No jo. Hlavně chlapče. Nepracuj.
2: Ano. Ano, tatínku. Drahý.

té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme kam.

0: Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.
1: Oh yeah!

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj holky a kluci, dnes zase cvičíme s Hankou!
2: Ahoj děti, minule jsme si řekli, co je to atletika a slíbili jsme si, že budeme dnes doma závodit. A vy jste měli jeden úkol a víte jaký, Piggy? Vzpomeneš si?
1: Měli jsme si sehnat kamaráda, aby s námi soupeřil, to zní
2: kratně. Výborně, ano, je to soupeř, měli jste si sehnat soupeře. Já vám dám ještě chvilinku prostoru na to, abyste si šli pro bratra, pro sestru, pro kamarádku.
1: Já bych si nejradši šel pro Vojtu.
2: Výborně, ty si zajdi, no ty nepůjdeš nikam, Piggy, protože...
1: My se s Vojtou vždycky kočkujeme, ale už takhle má něco na práci.
2: To je hezký, ale dnes budu soupeřem pro Piggyho já.
1: Nemůžu vyhrát, nikdy nemůžu vyhrát.
2: Uvidíme, hele, nikdy neříkej nikdy, nikdy neříkej nikdy. A já ti pomůžu, jak by si mě mohl porazit, protože my si teď připravíme na trénink společně s dětmi naše plíce.
1: Plíce, to jsou takové ty pytlíky pod hrudníkem, které se nafukují, když se nadechujeme.
2: Já ti, Piggy, moc děkuju za to, protože mi vůbec nedošlo, jestli naše děti vědí, kde jsou plíce. Jak jim to ukážeme, jakou pomůcku jim dáme, aby objevili, kde mají plíce, které se při tréninku...
1: Hanko, já mám nápad.
2: Já mám nápad.
1: No. Viděla jsi někde v zoologické zahradě, co tam dělá ten největší gorilák?
2: No to si teda nechám, Piggy, o tebe ukázat.
1: Já jsem to viděl jedné mateřské školce. Tam hráli, kdo je králem opic, a všichni se bouchali pěstičkama do hrudníku a volali jo.
2: Jo! Výborně, to je dobrá pomůcka. Tak děti, my budeme buď volat já, anebo budeme říkat a, položíme se ruce na hrudník a budeme do sebe bubnovat, bouchat a sami uvidíte, jak sám krásně rozbibrují plíce. A každý správný atlet je musí mít veliký, protože každý správný atlet je má natrénovaný. Tak, ještě jednou nádech. Ruce na plíce, na hrudník a bušíme do sebe. Super, povedlo se.
1: Možná stačí nechat si tam takhle jenom dlaně a dýchat do těch dlaní.
2: Dobře. No, já mám z vlastní zkušenosti informaci o tom, že málo kdo se umí nadechnout právě do toho hrudníku, ale když to děti teď naučíme, tak co? Až budou velké, budou to umět. Tak, my už máme určitě k dispozici nějakého sourozence a můžeme začít závodit. Kde uděláme start a kde uděláme cíl?
1: Třeba, hele, taková čára je, když začíná nebo končí koberec.
2: Výborně, děkuju, Piggy. Takže pozor, sedneme si na začátek koberce, na bobek teď.
1: Na bobek, to je jako králíček.
2: Na bobek, přesně tak. A budete čekat, až řeknu kouzelné slůvko teď. Ještě nikam, prosím vás, neběžte. Až řeknu teď, tak vyběhnete. A kdo bude v cíli dřív, tak se stal čím?
1: Prognostikem.
2: Piggy, když budu v cíli jako první, tak budu co?
1: Prňák.
2: Dobře, budeš vítěz.
1: Vítěz.
2: Sláva vítězům, čest poražený.
1: Já jsem tě jenom tak pokoušel, promiň.
2: Já vím, že jsi chytrej. Takže pojď sedni si na ten tvůj vytoužený bobek. Děti, sedíte vedle sebe? Připravím se. Pozor, teď a běžíme a běžíme a běžíme a běžíme.
1: Hurá, já jsem vítěz. Ale možná by se také dobře běhal v parku, viď? Nebo na hřišti, mnohem líp než doma, že jo?
2: Určitě, to máš pravdu, ale my teď nemáme zrovna venku vlídné počasí. Proto jsem zvolila, že děti naučíme trénovat doma, s ohledem na to, že si nevyrazí zuby a nezabíjí se nám. A až bude krásné počasí a venku budou kvést krokusy, tak vyběhneme ven.
1: Jupí!
2: Můžeme běhat třeba v parku, můžeme běhat, napadá tě ještě někde, kde se dá trénovat?
1: Můžeme běhat třeba na hřišti, na poli,
2: výborně.
1: Na cestičce, všude, kde nejezdí auta, není to tam nebezpečné, viď?
2: Tak si to děti dobře pamatujte a mějte se krásně.
1: Ahoj!

0: To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěníčky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelicos uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili: Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohniváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usíchala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekli: popálilo by nám to peroutky, dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček. Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun. Křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je, ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohníváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
1: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
0: Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady, sténal horce ohniváč.
1: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky. Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny.
2: Kde pak? Byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího.
1: Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách. Pěničky řekly: dál neletíme. Už se třese i vzduch a neunese nás.
0: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlostí.
2: Nač pak stůněš, Hrompaci?
1: Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka.
0: Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
3: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
2: Já něco zkusím, řekla víla Amálka.
1: Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali ohníváči.
0: Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
3: Co mi chceš, Amálko?
2: Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
0: Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
2: Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
0: Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá:
3: Zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky. Ohníváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár

0: Dnes je 18. června.
1: A svátek má Milan.
0: Milan je jméno, které poměrně nedávno vzniklo na Balkáně.
1: To je někde na jihu, že? V posledních letech je u nás moc oblíbené.
0: Máte určitě nějakého Milana nebo Milánka nebo Mildu kolem sebe?
1: Znamená milý nebo milovaný?
0: Milanové.
2: Milánkové. Všechno nejlepší.
3: Pán na Sobíně, Ctibor, byl silný kníže. V jeho državách vládl zákon. Lapkové se do těch krajů neodvážili a poddaný lid si vážil jeho spravedlnosti. Jenže, jak už to bývá, i on měl svoji slabinu. Byl to jeho jediný syn, Bystrík. Ale věru, že ho to jméno příliš nezdobilo. Mladý pán byl od přírody hlupáček, bezbraný jako malé dítě. Ctibor se o syna velmi bál, ale místo toho, aby ho naučil samostatnosti, obklopil ho vychovateli, kteří ho chránili před okolním světem. Chlapec znal jenom Sobín a laskavé rady svých pečovatelů. Ti Ctiborovi domlouvali, ještě snad není pozdě, aby se Bystrík do života něco přiučil. Ovšem, když jim dal Ctibor konečně za pravdu, stala se tragická nehoda a pán ze Sobína zahynul při lovu. Bystrík zůstal sám a sám ve světě, který neznal. To se ví, že se brzy stal kořistí lehkoživků, kteří na Sobíně přišli k dobrému živobytí. A právě tehdy se to stalo. Mohl jsem si vybrat, kdo mě smí po mé smrti vidět. A vybral jsem si tebe, ozvalo se pod zemím. Permon Kantor, který tudy procházel, se zarazil. Na sudu ve sklepní chodbě seděl duch hradního pána a světlo louče se odráželo od jeho svátečního roucha. To je pro mě veliká čest, pane, uklonil se permoník, jenom nevím, proč se jí dostalo zrovna mě. Váš syn by vás viděl určitě raději. Jeho jediného jsem nesměl zvolit. Je to můj trest za chyby, kterých jsem se při jeho výchově dopustil. Kantor uvážlivě pokýval hlavou. Něco na tom bude. Jsi drzí, Kantore. Já si nevybral vás, ale vy mě, odsekl Permon. Ctibor si povzdychl, chtě nechtě mu musel dát za pravdu. Říká se o tobě, že jsi dobrý učitel, začal pán ze široka. Dám ti zprávu pro syna, ty mu ji předáš a navrch přidáš i radu. A jak si to představujete? Mám přijít za Bystrýkem a říct mu toho vyžeň, před tamtím zavři dveře? Pověděl jste vůbec synovi o permonících? Když se před ním objevím, zešílí strachy, bojí se i myší v kuchyni. Co pak myši? Už utíkají, povzdychl si Ctibor. Ty z kuchyně i ty lidské. Vyjedli Sobín a půjdou ohrad dál. Jen jeden zůstává. A toho se bojím. Kantor věděl, o kom je řeč. Kornel si říkal alchymista a utekl na Sobín od císařského dvora. Měl nos na zlato, věřil, že je ukryté ve sklepení. Trávil hodně času v knihovně, našel staré mapy a na nich tajné značky vyznačující cestu k rodinnému pokladu. Už se blížil k cíli. Jakmile najde zlato, zmizí v dalekých zemích. Kantor ho bedlivě sledoval, neboť permonickým úkolem je už odedávna hlídat staré poklady. Na dnešní noc si Kornel vypočítal, že prokope poslední

0: nikde nic. Běsnil, kopal do stěn, běhal dokola, ale nebylo mu to nic platné. Poklad tu nebyl. Snad už od něj máme pokoj, zadoufal kantor. Ale kde pak? Ani si nestačil po rušné noci odpočinout a byl tu Ctibor. Víš, co ten darebák udělal, chroptil s námahou. Kantor ho chtěl upozornit, že by ho mohla skolit mrtvice, pak si ale řekl, že v jeho případě už je to jedno. Uspořádal pro mého syna parádní představení, vztekal se Ctibor. Vyvolával mého ducha. Je to šarlatán, podvodník, břichomluvec. Bystrý k tomu uvěřil? Ctibor smutně pokýval hlavou. Kantor se pousmál a zamířil ke dveřím. Počkej, kam jdeš? Číst si v moudrých knihách, řekl kantor. Druhý den Bystrýk nedočkavě poposedával v křesle. Uslyším ho? Ozve se znovu? Už se na vás těší, ujišťoval ho Kornel a připravoval stůl s ubrusem dlouhým až na zem, aby nebyly vidět provázky, za které bude tahat, až duch začne lomcovat nábytkem. To Permoníkovi vyhovovalo. Nepozorovaně vklouzl pod stůl, zatímco se sál plnil hosty a zvědavým služebnictvem. Kornel zasedl za stůl, vše utichlo. Duchu pana Ctibora, jsi mezi námi? Kornel zatáhl za provázek a stůl se pohnul. To víte, že jsem tady, ozval se kantor a vysoukal se spod stolu. Lekli se všichni, nejvíc Kornel. Co to má znamenat, křičel a ve všeobecném zmatku vynikal Bystrýkův pláč. Můj otec tak hele nevypadal, vzlíkal chlapec. Jistě, že ne, usmál se kantor. Za to může on, ukázal na Kornela. Strkal mě pod stůl, až jsem se takhle zmenšil. To je lež, nikdy jsem toho skřeta neviděl, křičel Kornel. Ale to už kantor zvedl ruku a ze všech koutů se vynořili Permoníčkové. Mě taky zmenšil, mě taky a mě jak by smet, ozývalo se ze všech stran. Nevěřte jim, neumím zmenšovat lidi ani vyvolávat duchy, neumím vůbec nic, volal Kornel, běhal síní a marně uhýbal bouchancům rozezlených hostů. Nikdo mu nevěřil. Nakonec vyskočil z okna. Naštěstí bylo v přízemí. A Permoníčkové ho doprovodili až k bráně. Takhle jsem si to nepředstavoval, mračil se Ctibor, když se později sešli s kantorem ve sklepení. Chtěl jste, aby podvodník zmizel? Chtěl. A zmizel? Zmizel. Jenže Bystrýk si teď myslí, že jsi jeho otec. Kde pak? Jeho srdce mu prozradilo, že to tak není. Jenže rozum a srdce k sobě někdy mají spletitou pouť záludnější, než jsou chodby v podzemí. Co uděláš? Kantor se dlouho rozmýšlel. Nastalo září, a Bystrýk přišel prvně do Permonické třídy. Zmateně se rozhlížel. Jsou tu jenom malé stoličky? Samozřejmě, protože jsou pro malé Permoníky. Ty si, chlapče, budeš muset přinést velkou židli. A kde rostou velké židle? Zeptal se Bystrýk bezelstně. Kantor zavřel oči. S tím klukem bude ale práce, pomyslel si. A rychle začal listovat v moudrých knihách.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: dobré víkočko.
1: Jednou byl taky král, jestli se nemýlím, jmenoval se Melus. A ten měl dva syny, už byli jako rytíři. Teď nejstaršímu se zachtělo, aby mu otec postavil zlatý zámek. Panečku, to není k zahození, to bych si taky dal líbit. Otec mu ho sehnal a zámek byl hnedlinku tu. Celý zlatý, jen se svítil zdaleka. Teď ale, když to mladší syn viděl, chtěl mít taky takový zámek. A ten, aby byl zase diamantový. No, aby se teda nešťouchali, táta mu ho pořídil taky, každý měl zámek svůj. Až teď za krátkou dobu se stalo, že ten zlatý zámek se ztratil a Varta přece u něho stála. Byl najednou pryč i s tou Vartou. A aby to nebylo druhému líto nebo něco, ztratil se taky. Oba zámky byly ty tam, jakože odfoukne pápěrku. A tak hoši měli teď po parádě. Jenže to nebylo ještě všecko. Jejich princezna, když ty dva zámky tady stály, ta se jen po ní honila, šlo to pořád z jednoho do druhého a jinde nechtěla být. Hoši ji snad vyhánět nechtěli a teď byla pryč taky. Kam se to všechno podělo? Marná hádanka. Starý král, teď taková rána, ze samé alterace nevěděl, co dělat. Inu něco musel dělat. Vydal teda mandát. Kdo by ty dva zámky i s princeznou vynašel, že dostane velikou obsluhu a ostatek, že se ještě teda uvidí. Už to trvalo hezkou dobu a pořád se nikdo nehlásil, aby přinesl kapku naděje. Až jednoho dne šli tamtudy tři vandrovní, jak to ještě tenkrát chodilo. Jeden byl kovář a ze dvou druhých koukali Krejčí a Švec. A zrovna přijdou do toho města. Kapsu měli děravou, v té se peníze nedrží, jenom kovář mačkal ještě nějaký groš. Co prej budeme dělat? I co, povídá kovář. Mám tuhle poslední groš, pojtajce, pingl hází, někde to udáme, co jiného, světit ho nebudeme. Ti se nedali dlouho pobízet, z cizího krev neteče, a tak se hrnou za milým kovářem do hospody. Už se to všude s těmi zámky rozkřiklo, kdo by je vynašel, že ho velké obdarování nemine. Tak se milí hoši uschodli, co, můžeme to taky zkusit. Člověk neví, kde chytí štěstí za ocas. Tak šli. A tady přijdou do jednoho baráčku. Byly tam na talíři tři polívky. To je jako pro nás, myslí si. A hned se do ní pustili. Nejdřív byl s polívkou hotov kovář. Odstrčí talíř a tady mu něco pod ním zacinklo. Koukne a on tam zlatý prsten se jménem a příjmením. Nic neříkal a šup s ním do kapsy. Jde kolem a vidí tam nad dveřmi hrníček plný masti. Když někdo umřel, jen namazat a hnedlinko vyskočí. I to mohu prej stejně potřebovat. A hrníček schoval taky do šosu. Teď, když se posilnili, kovář povídá. Víte, hoši, co? Krejčí, aby tu zůstal vařit a my se někam podíváme na hon, dáli se něco zastřelit. Flinty tam pro každého visely na zdi. Tak ti dva odešli a jen vytáhli paty, najednou přijde malý trpaslíček a povídá Krejčímu. Co pak tu brachu klohníš? Ale ani nevím. Prej, vylez si tudle do komína. Visí tam uzeného až běda. Jak je pak dlouhé schánky? Žebřík ti dole potržím, kdybys měl spadnout. Krejčí se nedal dlouho pobízet. Už byl u samého komína, když mu klouček najednou podrazil a ten se skulil jako hnilička. No, Krejčíček mnoho nepotřeboval. V minutě bylo taky po něm. Teď hoši přijdou zlovu, v plotně tma a Krejčí ten tam. Kde by mohl ten mytiťuk vězet? Běhají všude dokola, až ho taky pod komínem našli. Ale dechu v něm nebylo. No, ty s nám uvařil oběd. Tak kovář ho hned namazal, kluk vyskočil jako mihule, jenom se takhle oklepává. Ale o tom neřekl ani muk. Druhý den se teda uschodli, že zůstane vařit Švec. No, vaří a zas k němu přijde ten trpaslík. Co pak tu brachu klohníš?
0: A ani nemám co, až esli přinesou z honu.
1: I prej, budeš se s něčím piplat. Tudle si vylez do komína. Je tam uzeného, co budeš chtít. Ještě ti žebřík podržím.
0: Ten honem leze
1: A když se ocítil nahoře, milý trpaslík mu taky žebřík podtrhl a švec jen to žuchlo a bylo v minutě po něm. Ani nezývl. Kovář přijde, kde nic tu nic, tak už rovnou běžel pod komín. No, chlapík tam ležel zas. Ševce jen pomazal, ten pěkně vyskočil ze země a bylo dobře. Ale zas neřekl slova co a jak, mlčel o tom taky. Teď třetí den zůstal kovář vařit. Už mohlo být poledne, když se mu trpaslík taky připletl pod nohy. Co pak vaříš? Ještě nevím. Včera jsme nemohli nic polapit, až esli hoši něco přinesou. I prej, hloupý, nač budeš čekat? Tudle si vlez do komína, je tam uzeného jako na statku. Ještě ti žebřík podržím. Ale kovář, místo aby lezl, popadne trpaslíka za fousy a začal ho mlít, kam to padlo, tam to padlo. Ten už prosí pro všechno na světě, jen aby ho netahal, že to tuzince bolí, ale kovář povídá, kozla, bolí, nebolí, já musím napřed vědět, kde jsou ty dva zámky. Co pak já o nich vím? A jen měl nadhánky, aby ho kovář pustil. Ale ten držel pevně a jen do toho pruží jako zjednaný. Až milý trpaslík začal pomalu měknout. No, ty jsou prej na druhém světě pod zemi. Tak, a kudy se tam dostanu? Vyzvídá kovář. To musíš támhle sjet okovem a od ostatku ti tam povědí. Tak když hoši přišli, dali se hned do díla. Nejdříve, že spustí krejčího. Dali mu špagá do ruky a zvonek krumpálu, aby jenom zatáhl, kdyby snad bylo zle. Teď ho spouštějí, už byl hnedle v polou, když najednou začne zvonit, div, že zvoneček nestrhal a že tam nepůjde, aby spuk na místě. Tak ho vytáhli a měl teda jít švec. Ale byl v polou a začal taky zvonit. Nic naplat. Nechce ten ani ten, aby šel kovář. A toho spustili pěkně dolů. Přijde tam, uviděl velikou zahradu a za ní u samého moře baráček. Bydlila tam černá čarodejnice. Kovář se k ní pustil a baba ho hned jmenuje jménem, jako by se znali od jak živa. Co pak bys prej rád? Inu, co bych rád? Hledám ty dva zámky, zlatý a diamantový, a ne se k ním dostat. A baba se chvíli točila jako pes ve vykvi a potom povídá, to musíš ještě tamhle nad mořem, je zámek na řetěze, v tom jsou dva ořechy a oba ty zámky jsou v nich zaklety. Jen řekneš hop zámku z ořechu a budou tvé. Je tam takový pták, ten má klíček od brány, visí mu na ocásku. To je pěkné, ale... Ale jak ho dostat? Inu, nějak se dostat musí. Měli tam zrzavého kocoura. Toho posadili číhat, že ptáčka ulapí. Teď pták opravdu přiběhl, sedl si na větvičku a začne zobák otírat. A jak si ho otírá, milý kocour se jen přikrčil na jednou hop a jen to křuplo. V minutě s ním bylo konec. Kovář mu klíček smekl, a teď jenom kouká, jak by se potom moři dostal dál. O, hlavičko drahá, koukáš, koukáš, povídá mu ta čarodejnice. No ale žádnou starost. A hned ho udělala, čím by chtěl. Když mouchou, byl hned mouchou. Inu, čím si přál. Pěkně přiletěl až tam, klíč jen strčil do zámku, oba ořechy spakoval a žene jako divý zpět. Čarodejnice už na něj čekala a zrovna mu povídá. Tak teď ale víš co? Vezmi tuhle ten meč a hlavu mě setni. Jinak by ses odtud ani krok nedostal. Kovář teda meč vzal a rozehnal se, jen se zablejsklo. A najednou stojí před ním nádherná panna jako květ, že zůstal vjeven. Ta ho ale nenechala dlouho koukat a povídá. Teď mě dej vytáhnout nahoru, ale sám nejezdi, ty počkej tu. Tví kamarádi by tě schodili zpět a byla by z tebe hnilička. Jen dej pozor, poběhnou tudy dva beránci, bílý a černý. A jak poběhnou, bílého se chyť, ten tě vyvede nahoru, ale nezapomeň, ať je to bílý. A co máš ode mne ten prsten, schovej si ho pro důkaz. Tak kovář teď honem zaklinkal nahoru zvonečkem, hoši princeznu vytáhli a co bylo dál? Musíme chvilku počkat. Sám si tam usedl a čeká, když najednou ti dva beránci se ženou kolem. Ale jak to bývá, šlápneš a nikam nechceš. Milý kovář jako hloupý chytil toho černého a místo pěkně ven, beránek s ním přiskákal do pekla. A kovář byl v pekle. Teď si rady nevěděl. Když se tu k němu přitulí taková mladice, černou pečeť měla na čele a pořád se k němu točila jako kolčavka. Až ho tam zavedla do Luciperovy zahrady. Všude viselo ovoce krásy nevídané, jen utrhnout, ale čerti všude slídili, ani na padavče se nesmělo sáhnout. Holka ho přece drobátko ponukla a kovář si nevidky jednu padanku sebral. A jak ji snědl, najednou dostal jiný rozum, hned se mu rozsvítilo, co má dělat. Jdou spolu dál, až se dostali vzadu ke schodům, schody vysoké, jako do nebes. Jak je kovář schlédl, Nedlinko místo okovem pustili se po nich a teď letí jako diví. A ta nevěsta Ďáblova pořád s ním jen se ho držela. Jak přeskočil jeden schod, hned se pod nimi sesypal, už byli pomalu v polou cestě. Ale co to? Najednou slyší za sebou vřavu náramnou. Milý Lucifer, jak se to sesypalo? Svolal Hnedlinko všechny čerty, teď se to rozběhlo a za nimi schody v kalupu stavěli, až všechno šustělo a už jim jsou v patách. Sám Lucifer se rozkřikl, hoho, ty bouchoři umouněná, hoho, přijdeš mě krást mé nevěsty. V tom se ocitli na posledním stupni a Lucifer už jede po kováři svými drapáky. Tak co, jaká pomoc? Ten si myslil, kdo ví, čí holka je, abych ji vytahoval. Už na nic nekoukal a hodil mu ji rovnou na hlavu. Teď ji prej tady máš. A sám uháněl, už ho ani čert nedohoní. To bych lhal. Ti dva, Krejčí se Ševcem, přišli zatím domů ke králi a už se chystala svatba, že si jeden z nich vezme princeznu, když najednou milý kovář tu. Ani se nikdo nenadál a oba zámky, zlatý i diamantový, stály před okny. Kovář jen řekl, hop, zámku z ořechu a ty pěkně vyskočili jako z brusu jedna radost. Teď z nich šel oheň zrovna králi do oken. Všecínko se přihnalo a nejvíc oba princové ti si mohli paty vymknout, jak letěli. A teprve kováře vedou dál. Krejčí a Švec, jak ho zahlédli, ani za sebou nezavřeli a ti tam. Teprve byla opravdová svatba, ženich navlékl princezně ten prsten a nastala veselost, že takové jak živ nikdo neviděl ani pamatovat nebude. Všecko se mělo sametově a kovář s nimi. A já jsem tam šel taky okolo, jenom jsem si oblízl a ještě dnes mi tancují sliny po jazyku.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč. A teď ještě jednou. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

jsem šel přes Pražský most, našel jsem stříbrný groš. Najedl jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost. Najedl jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost.

0: Za pár dní stála kuchyně a velká kuchyňská kamna, sklep na mléko a jiné věci. Jednou po ránu seděl na skváníček Mezulán v lidu prázdné jídelně, kterou postavili poštolky. Seděl na stole, kýval nohama a pusu měl do podkůvky.
1: Pojď, pojď, pojď. Budeme se podívat, jak družiny staví vlajkový stožár, Mezulhane. Šup.
2: Ale.
1: Jaké pak ale? U stožáru bychom neměli chybět.
2: Já nikam nepůjdu. Mě už to nebaví.
1: Aha, aha. Tebe už to nebaví.
2: Ne.
1: Milospán si myslí, že každý v životě dělá jen to, co ho baví. To by bylo snadné, kdyby se dalo dělat jenom to, co jednoho baví. To by se to žilo, kdyby život byl jedno velké varieté. A co pak tě vlastně už nebaví? Čím pak ses tak přepracoval, že se ti do ničeho nechce?
2: Já jsem se ničím nepřepracoval. Mě nebaví pořád jenom škodit, škodiblíku. Nebaví mě dělat kazy světa a kazit dětem stanové podsady, táborové brány nebo kamna. Ono jim to dá tolik práce. A my se okolo jen ometáme a děláme každému to nejhorší.
1: My, že děláme jen to nejhorší?
2: Jo.
1: My? My, že neděláme užitečné věci?
2: Ne.
1: Ty to máš v hlavě teda moc ošklivě srovnáno. Ty máš v hlavě pořádný myšmáš. Tak pojď. Necháme stožár stožárem a pěkně si popovídáme o tom, co je posláním na schválničku. Mělo by ti to být už dávno jasné, protože jsme to probírali už mnohokrát. Ve škole. A na školení taky. Jenže ty hol žádné přednášky a hodiny nepotřebuješ. To by je nejlíp, když můžeš lelkovat. Lelkovat, okounět a koukat, kde co lítá. Nač je ti potřeba poučení, když je lelkování příjemnější, co?
2: Hele, já náhodou nikde nelelkoval. Já dostal jedniček a hvězdíček a sludíček víc než celá na schválničkovská třída.
1: A za co? Když máš v hlavě takový myšmáš. Měl bys je všechny vrátit, protože, milí Mezuláne, naším posláním vůbec není něco kazit a někomu škodit posláním na schválničku, je? Klekni si. Mezuláne, klekni si. No. Posláním na schválničku je vychovat táborníky tak, aby to nebyly lajdačiska, lemplíci a ledabílci. Povstaň, Mezuláne, povstaň.
2: To já náhodou dobře vím, co je naším posláním. Jenže nevidím nic výchovného v tom, když někomu něco zkazíme.
1: Ale a... Milý Mezuláne, neříkej, že jsi ve škole a na přednáškách nelelkoval, když můžeš plácnout něco tak nehorázného. Čím dosahuj na schválničce svého poslání? Aha. Klekni si. Mezuláne, klekni si. Tak na schválničci dosahují svého poslání tím, že učí a trestají nedbalce jeho vlastní chybou. Povstaň, Mezuláne, povstaň. My přece nekazíme nic, co je dobře uděláno. My dorazíme jenom to, co někdo ožulí, co není takové, jaké by to mělo být. Já vyrazil z ruky kladívko Karkulkovi, ale protože ho nedržel správně, pevně. Vyléval jsem polévku dětem na tepláky, ale jen z jídelních stolů, na které byl Linduška líní vzít vodováhu. I to je pravda, že se z nových táborových kamen ozývaly rády jako z děla. Když tam rozdělali oheň, ale praskala břidlice, ze které se sporák stavět. Co? Neměl! I hřebíky jsem dětem ohýbal při zatloukání, ale naučili jsme je, že se neohýbají, když je dřevo pěkně, co? Podložené. To si budou pamatovat. Co? Celý život. My na schválničci máme, milí Mezuláne, velikou odpovědnost před budoucností. My z těch dětí musíme udělat pořádné lidi. Jen se podívej dneska na dospělé. Proč dělají dveře, které se nedají pořádně zavírat? Proč vážou knihy, které se dětem rozpadnou dříve, než je dočtou? No, proč klidně zapustí kanálovou mříž o decimetr níž, než je vozovka? Protože nemají naší průpravu. Lidé, milí Mezuláne, jsou různí, ale takovýhle vyrostou, když si je my nevezmeme do parády. A to my uděláme už proto, že musíme znovu stvrdit naše poslání velena schválení přísahou. Klekněme si, milí Mezuláne, klekněme si.
2: Ano. My na schválničci jsme si vědomi,
3: že jsme nejlepší a nejdůležitější bytosti pro člověka. My z člověků uděláme lidi, ať se jim chce nebo ne.
1: No, a teď můžeme jít. Od zítřka začíná normální táborový život.
0: Oba na schválníčci vstali a šli se podívat na stožár zblízka. Družiny už ho postavili. Na schválníčci si ho prohlíželi, ale ať se dívali, jak chtěli, stožáru se nedalo nic vytknout. Však i to je naše zásluha, řekli si, a měli svatou pravdu.

0: Trubíž trvá. Představte si, děti, že by vaší mamince nebo vašemu tatínkovi rostly z dlaní místo prstů děti. Na každé ruce by rodiče měli 5 dětí a vy byste byli jedno z nich. Z vašich dlaní by zanedlouho také vyrostly prstové děti a ty by pak měly na svých rukách další děti a tak by to šlo pořád dál, až by vznikla jedna obrovská propletená rodina. Trs babiček, dědečků, strýců a tet, synů, vnuků a pravnuků, kteří by rostli jeden z druhého. Vidíte? A takhle nějak to chodí u trubíšů. Trubíši jsou maličká, průhledná zvířátka, která žijí v hlubokých mořích. Kája, o kterém je tato pohádka, žil v moři Šalamounově. Ale považte, hned, jak vypučel z ruky své maminky, už se mu tam nelíbilo. Moře bylo malé a nezábavné, žádné dobrodružství, žádná kultura, za to všude samý trubíš. Kája měl tisíce příbuzných, kteří se od něj nehnuli na krok. Pořád, jako by byli všichni u sebe na návštěvě. Společně jedli a spali, chodili si zaplavat a ustavičně zpívali hodně štěstí, zdraví, protože co chvíli měl nějaký trubíš narozeniny. Kája však měl vlastní, smělé plány. Snil o tom, že uteče do Tichého oceánu a založí si podmořské varieté. Budou mu tam zpívat běluhy a baletit závojnatky. Najme nějakou hodnou chobotnici jako žongléra, sežene kouzelníka a ještě další zábavná čísla vymyslí. Trubíšovo varieté navštíví každý příkop a každou pánev v Tichém oceánu. Všude oslní gejzíry duhových bublin a sklidí bouřlivé ovace. Kája se proslaví, bude moc slavný. A tak jednou, když celá rodina spala, překousl náš trubíš chapadlo, které jej k ní pojilo, a uplaval sám daleko do moře. No děti, nebylo mu lehko. Věděl, že jeho nový život nebude snadný, že bude potřebovat poradit. Proto také nejdřív zamířil k nejmoudřejšímu tvoru Šalamounova moře. Byla to Zéva obrovská. Zéva je mlž, velký jako člověk, těžký jako kůň a starý jako kámen. Leží na mořském dně a zná odpověď na všechny otázky. Trubíš se k ní přiblížil a uctivě se zeptal. Moudrá Zévo, jsem trubíš Kája a odešel jsem od své rodiny. Chci něco dokázat sám, mám velké plány. Mířím do Tichého oceánu a rád bych tam provozoval podmořské varieté. Co myslíš? Jednám správně. Dáš mi radu? Zéva zvolna zavřela své obrovské lastury a dlouho se nic nedělo. Trubíš trpělivě čekal, než se lastury znovu rozevřely a Zéva promluvila pomalým, hlubokým hlasem.
1: Trubíš trvá,
0: řekla. A zase se zavřela. Trubíš znejistěl.
2: Počkej, jak trvá? Na čem trvá? Dokdy trvá? To je celé? To přece nemůže být všechno.
0: Ale Zéva už se neotevřela. Bylo to všechno.
2: Ta už je úplně mimo,
0: myslel si trubíš, když zase vyplul směrem k oceánu. To je taky naposledy, co jsem žádal o radu starou Škebli. Uběhlo pár dnů. Trubíš už minul 300 Šalamounových ostrovů, ale do oceánu měl pořád ještě daleko. Byl už hodně unavený a připadal si těžší a těžší. A tak se rozhodl, že si najde nějaké bezpečné místo, kde si pořádně odpočine. V podmořské skále našel záhy malou skulinu, do které se schoval a spal tam celou noc, celý další den a ještě jednou tolik. Když se pak probudil, s údivem zjistil, že mu z jeho chapadel pučí 6 dětí.
2: Ahoj, tati, máme hlad.
0: To snad není možné, zaúpěl Kája a nevěděl, má-li se radovat nebo si zoufat. Celý den pak scháněl něco k snědku a dával pozor, aby jeho novou rodinu nezmerčila nějaká nenechavá ryba. Totéž pak dělal druhý den a k večeru mu bylo jasné, že z plány na slavné varieté je konec. Malí trubíši byli šikovní a roztomilí, rychle rostli a zanedlouho byl Kája dědečkem. Měl 39 úžasných vnoučat. Rozdělili si mezi sebou úkoly. Někteří chystali snídaně, jiní obědy a večeře, další chránili rodinu před nepřáteli. A ostatní se starali o hygienu, vymýšleli, kam se bude plavat a podobně. Kája, jako nejstarší trubíš, hlídal kalendář. Sledoval, kdy má kdo narozeniny a řídil pak zborové hodně štěstí, zdraví. Trubíší rodina se den co den rozrůstala a Kája si často připomínal proroctví staré Zévy. Jednoho rána mu oznámili, že nejmladší z jeho prapraprapravnuků, který se také jmenoval Kája, překousl v noci chapadlo a utekl od rodiny. Neplačte, neplačte, chlácholil rodinu starý Kája. To se nedá nic dělat. Trubíš má občas své plány.

0: šipky.
1: Je to oranžové a nevidíš to. Co je to?
2: Nevím, co je to?
1: Pomerač za rohem.
3: Proč teriéři hrabou? Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho svěřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedě hezky ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepisného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichan nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce. Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi. Hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, Hanko Kinichová.
2: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: Hanko, já se mám dobře, protože jsme chodili hodně. Co to děláš?
2: Opakuju si sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit. Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
0: Skákat jako ptáček,
2: ale musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada, nebo se budeme nudit a budeme kyselí a otrávení, tak si na mě vzpomenete. A tuhle tu sestavu si zacvičíte.
0: Hanko, já myslela, že si hraješ na kosa.
2: Ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
0: Dřep to umíme, to už jsme brali.
2: Víš, jak se skáče s nožmo?
0: S nožmo, jasně.
2: Nohy u sebe. Mm-hmm. Víš, jak se zdvíhají kolena?
0: Jasně.
2: Super. Umíš běžet na místě?
0: No, ale krásně.
2: Umíš skákat po pravé noze?
0: To zvládám.
2: Umíš skákat po levé noze?
0: Anko, já si úplně všechno umím.
2: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5, 2, 3. Pozor, změna, zdvíháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
0: Anko, k čemu je to dobré?
2: Podívej, co to s tebou dělá. No. Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu plic.
0: Hrajeme si na parník.
2: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. 5 a 4 dřepy, 3 dřepy, 2 dřepy, 1 dřep. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět pětka. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4x, 3x, 2x.
0: To znamená, že sílí
2: jednou,
0: svaly, viď?
2: Přesně tak a běžíme na místě. Super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lítka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
0: Achilovka to je u patičky.
2: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát zadeček, i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Takže ještě jednou, 5x jsme dřepovali, 5x jsme skákali s nožmo, 5x jsme dřepovali, zdvihali jsme 4x kolena a běželi jsme na místě.
0: Víš, to se myslím,
2: že dá zapamatovat.
0: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
2: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli si nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny, aby šly za sebou. Takže jdeme dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. S nožmo. Hop, hop, hop, hop, hop, dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Zdviháme kolena. Tram, dva. A běží na místě. Tak, Piggy, zastav se a zopakuj mi, jak to šlo za sebou.
0: Nejdřív jsme měli nožičky u sebe a dřepovali jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak jsme měli hopinky, dupinky.
2: S nožmo.
0: 5, 5, šup, šup, šup. A pak jsme zvedali kolínka, šup, šup,
2: pak jsme šli ještě jednou do dřepu, pak jsme zvíhali kolínka a pak jsme běželi na místě.
0: A pak jsme běželi na místě.
2: Tak, takže milé děti, já pevně věřím, že vám to zůstalo v hlavě, pokud ne, tak rychle, ať vám to maminka napíše, dřepy, skákání s nožmo, dřepy, zdvihání kolen a běžím na místě a máte sestavičku hotovou a kdykoliv si ji můžete zacvičit, když půjdete na procházku.
0: Takže myslíš, že kdyby Hugo vždycky na chvilku odložil knížku a udělal si dřepinky, dřep, hopinky, hop.
2: Ty by se to vlastně mohl naučit a naše děti by toto mohly naučit své kamarády a tím pádem by všechny děti začaly sportovat a to by mi udělalo velkou radost.
0: A začne to tak jednoduše, jenom dřepem.
2: Děti, mějte se hezky a utíkejte mezi své kamarády a naučte je to. Ahoj.
0: Ahoj, děti.
1: Ošídlu, kohoutovi, kačeru a houserovi. Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta. Šídlo, kam jdeš? Jdu do lesa na houby, pojď se mnou. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kohout poslechl a šli dál. Potkali kačera. Šídlo s kohoutem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kačer poslechl a šli dál. Potkali housera. Šídlo s kohoutem a s kačerem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Houser poslechl a šli dál. Když přišli do lesa, dostali všichni z vlka strach. Nedaleko ale uviděli chaloupku a tak se do ní schovali. Kohout si sedl na bydlo, kačer vlezl pod lávku, houser vyskočil na lávku a šídlo se vpíchlo pod práh. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vrazil do světnice vlk a zarval na ně. Všechny vás sežeru! Ale kohout, který seděl na bydle, měl nejvíce odvahy a zakokrhal. Všichni obíte! Houser křičel. Kijem, kijem, kačer. Šak tak, šak tak, šak tak. A konečně spod prahu vyskočilo šídlo a píchlo ho do boku. Pích, pích! Vlk se hrozně polekal a utekl. A tak šídlo, kohout, kačer a houser šli nazbírat houby a vesele se vrátili domů.

0: Dnes je 18. června.
1: A svátek má Milan.
0: Milan je jméno, které poměrně nedávno vzniklo na Balkáně.
1: To je někde na jihu, že? V posledních letech je u nás moc oblíbené.
0: Máte určitě nějakého Milana nebo Milánka nebo Mildu kolem sebe?
1: Znamená milý nebo milovaný.
0: Milanové.
2: Milánkové.

0: Ve vsi jménem Počernice se děly divné věci. Od jistého dne, a to si nikdo nedokáže vzpomenout, který to přesně byl, začaly děti příšerně zlobit, ženské se příšerně hašteřit a muští se začali strašně rvát. Na místo pozdravu na sebe děti vyplazovaly jazyky, ženské dělaly dlouhé nosy a muští si vlepili pořádnou facku. Bylo to od té doby, co se nedaleko Počernic v hustém lese na vrcholku nejvyššího stromu usadila čarodejnice. Každičkou noc vylétala na koštěti do vsi a plivala na všechno jedovatou slinu. Když už to nešlo dál, muští se dohodli, že na bábu uspořádají hon, že si na ní v noci počíhají. Vzali si palice, nože a sekery. Kdo byl členem mysliveckého svazu, tak si nabil flintu. A když se setmělo, číhali všichni na návsi a čekali, až čarodejnice přiletí na svém velkém koštěti. Pokaždé je ale v noci přemohl spánek. Vzbudili se ráno tak, jak číhali, jeden ve stoje s palicí u pasu, druhý v kleče s vytaženou kudlou a třetí v leže s flintou namířenou do vzduchu. Zasažení jedovatou slinou. Rozhodli se, že na čarodejnici nastraží pasti. Natáhli průhledné sítě vedoucí od jednoho komína k druhému a vyhloubili obrovskou jámu, jako když neandrtálci lovili mamuty a přikryli ji větvemi. Ráno však v síti našli starou bačkoru, co někdo v noci ze zlosti vyhodil z okna. A v jámě? Starou kočku, paní Mátlové. Paní Mátlová však neměla jen starou kočku, ale i malou, roztomilou vnučku Aničku. Anička přijela k babičce do Počernic na prázdniny a nedokázala pochopit, co se tam děje. Když na ní kamarád Kuba na místo pozdravu vyplázl jazyk a babička ji na přivítanou na místo upečených buchet vlepila pár facek, nezačala plakat a volat mamince, aby ji okamžitě odvezla domů, ale rozhodla se, že se za čarodejnicí vypraví a zkusí si s ní promluvit. Vzala si hřebínek, pěkně si učesala vlásky, aby šla na návštěvu hezky upravená. Hřebínek strčila do kapsy a vypravila se za čarodejnicí. Šla hustým, tmavým lesem, asi tak 2 kilometry, možná i víc, až uviděla ten nejvyšší strom a na něj chýši zavěšenou jako veliké ptačí hnízdo. Haló, jste tam? Zavolala Anička pevným hláskem. Z chýše se ozvalo zachrochtnutí, potom mlasknutí a nakonec se vyklonila nečesaná hlava. Z černých očí šlehaly plameny zlosti. Co tady chceš? Klid se odsuď! Zaskřehotala hlava. Přišla jsem si s vámi promluvit, řekla Anička a z chýše se ozval huronský smích. Baba se smála, až šišky ze stromů padaly a ptáci vylekaně z hnízd vylétali.
1: Cože? Co je to za povedený vtip? Řekni to ještě jednou,
0: zařvala baba. Chci si s vámi promluvit, paní, prosím, zopakovala svoji prosbu Anička. Baba se přestala smát a zasyčela.
1: Tak takovou drzost jsem ještě nezažila. A to jsem na světě 150 let. No dobrá, jak chceš.
0: A vyhodila z výšky dlouhé lano. Jehož konec přistál Aničce přímo pod nohama.
1: Tak na co čekáš, les?
0: Křikla baba. Anička začala šplhat po laně přesně tak, jak se to naučila v hodinách tělocviku. Měla z tělocviku jedničku a šplhat uměla jako opička.
1: No tak ven s tím, co po mně chceš?
0: Zaburácela baba, když Anička vlézala do chýše a vytřeštila ohnivé oči. Říkala jsem si, že když děláte takové ošklivé věci, nemáte asi žádné kamarády. A bez kamarádu je člověku smutno, to já znám. Tak jsem se rozhodla, že vás navštívím a trošku vás potěším.
2: Babě zaplápolali oči.
1: nevěděla, co na to říct. A tak raději přiložila polínko do ohně, co hořel pod kotlem. V kotli vařila lektvar z divých bylin zvaný jedovatá slina. Byly nám baba rozuměla, ale lektvary vařit uměla. Už se chystala nabrat trošku jedovaté sliny z kotle a pokropit jí Aničku, když Anička řekla: máte krásné kudrnaté vlasy.
2: Co?
1: Vybuchla baba a odvrátila se od kotle. To snad nemyslíš vážně?
3: Dovolíte, řekla Anička a vytáhla z kapsy hřebínek, kterým si ráno učesala vlásky, a začala babu česat.
1: Baba držela a vrnila u toho jako starý kocour. Když je svážeme do uzlu a ozdobíme je květinou, budete vypadat úplně jinak, řekla Anička a ozdobila babě účest čtyřlístky, které si utrhla po cestě pro štěstí.
3: Moc vám to sluší, zaradovala se Anička.
1: Baba nelenila, vytáhla koště a letěla se na sebe podívat ke studánce. Když spatřila na hladině jako v zrcadle svůj odraz, nevěřila svým ohnivým očím.

0: účesu. Baba něco zavrčela a rukama si přejela upravené vlasy. Tu noc byl ve vsi klid. Na druhý den ráno na sebe děti vyplazovaly jazyky o něco méně, ženské se hašteřily o něco méně a dělaly na sebe dlouhé nosy o něco kratší a muští se poprali jen tak, po lehoučku. Anička si vzala jehlu a niť, co měla babička ve skříni v košíku na šití, natrhala na zahrádce kytici planých růží, aby nešla na návštěvu s prázdnou a upalovala do lesa. Baba už jí vyhlížela. Plameny v očích už měla o něco menší a hlas nejméně o tóninu jemnější.
1: Máš hřeben? Řekla. No tady, tady mi vyklouzl pramínek vlasů. Musím se přičísnout. A co takhle vyspravit si šaty? Navrhla jí Anička. On na místa, kde jsou díry, našijeme růžové květy, co jsem vám přinesla z babičiny zahrádky. O trošku je zabereme a zkrátíme. Baba se nadchla. Začala ochotně s Aničkou přešívat svoje šaty a do večera měla šatičky jako víla. Nasedla na koště a šup nad studánku. No skoro se nepoznala. Myslela, že vidí studánkovou vílu. Tak jí to slušelo. Celý večer si prohlížela šaty a v noci raději nevylétala z chýše, aby je vítr neponičil a neutrhal růžové květy. Další den bylo už ve vsi veseleji. Všem se ulevilo a babička dokonce upekla k snídani buchty. Po snídani Anička běžela k domku, který stál v Potoční ulici číslo 14 a léta už v něm nikdo nebydlel. Pan starosta rozhodl, že se tam může navstěhovat kdokoliv, kdo by byl obyvatelům Počernic k užitku. Dveře byly zamčeny a ze zámku trčel klíč, aby si ten, kdo by se chtěl do domečku nastěhovat a být počernickým k užitku, mohl odemknout. Anička opatrně vytáhla klíč ze zámku, strčila si ho do kapsy a pospíchala za čarodejnicí. Ta už na ní netrpělivě čekala. Tak co pro mě máš za překvapení dneska?
0: Pravila docela normálním hlasem, takovým, jaký mývají docela normální paní. Vypadala nejméně o 130 let mladší. Vlastně už nevypadala jako stará čarodejnice, ale spíš jako krásná víla. Anička jí skočila kolem krku, no nemohla si pomoci a vykřikla: Ty jsi krásná! Čarodejnice sedala do pláče. Přišlo jí líto, že jí to vlastně ještě nikdo nikdy neřekl. Že ještě nikdo nikdy nechytl kolem krku. A přitom je to tak krásné. Plakala tak dlouho, až jí slzy uhasily plameny zlosti v očích a zůstala po nich jen jiskřička radosti.
1: Promiň, ale tahle špinavá chyše už se k tobě nehodí. Co takhle přestěhovat se do domečku se zahrádkou?
0: Zeptala se Anička, když si čarodějka osušila své krásné černé oči.
1: Líp by ti to tam slušelo. Na zahrádce bys mohla pěstovat léčivé byliny.
0: A namísto smradlavých lektvarů vařit voňavé čajíčky.
1: Co ty na to?
0: A Anička vytáhla z kapsy klíč a podala ho čarodejnici. Tedy krásné paní, co už čarodejnici vůbec nepřipomínala.
1: Potoční ulice číslo 14. A na koště ti tam raději neléť. Bylo by to podezřelé.
0: Volala Anička, když sjížděla po laně dolů na zem. O měsíc později si lidé vyprávěli, že v Potoční ulici bydlí nová paní, která má čarokrásnou zahrádku s bylinkami, ze kterých vaří čajíčky na všechny nemoci a míchá mazání na odřená kolena, rány a bolesti. O to, když má někdo v Počernicích rýmu, angínu nebo chřipku, nemusí do města na polikliniku k doktorovi. Od té doby se v Počernicích žije krásně. Ta nová paní používá koště jen k zametání a stará se o zdraví a dobrou náladu všech obyvatel. Lidé se na sebe usmívají, zdraví se a ve všem si pomáhají.

0: Anička, když přijede za babičkou na návštěvu, tak si hraje s Kubou. A nikdy se nezapomene zastavit na čaj a chvilku povídání v Potoční ulici číslo 14. Má si toho s tou novou paní tolik co povídat. A taky mají společné tajemství, které nikdy nikomu neprozradí.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rypákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spodky, ba ani polobotky. Včera jsem pozoroval sousedovic lídu, jak dojí krávu straku, krmí prase fídu. Hezká jak slunko byla, jednou mě políbila, a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda,

Sněhurka. Jednoho dávného zimního dne se to mělo k takové kráse, až se jedna královna, co právě seděla s vyšíváním u okna a celá u vytržení sledovala tisíce sněhových vloček, které se jako drobounká pírka snášely k zemi, bodla jehlou do prstu a na zasněženou okenní římsu skanuli tři krůpěje krve. Tu si královna pomyslela, že by ráda měla takové děťátko, které by bylo rudé jako krev, bílé jako sníh a černé jako okenní rám z ebenového dřeva. Bůh její přání vyslyšel, ale musela za ně zaplatit převysokou cenu. A tak, když porodila vysněné dítě, zemřela. Král dlouho její smrti neželel. Do roka si přivedl novou královnu, mladou a krásnou a velmi pyšnou. Srdce té paní svíral chlad a zášť a k milování měla jen sama sebe a svoji krásnou tvář. Ta královna měla kouzelné zrcadlo, kterého se ptávala. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A zrcadlo nemohlo jinak, než jí dát ujištění, že nad ní krásnější v této zemi není. A královna byla spokojená, protože věděla, že její zrcadlo lhát nemůže. Čas však běžel, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Malá sněhurka rostla do krásy. Bylo jí právě 7 let. Když kouzelné zrcadlo na královninu otázku odpovědělo, jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší sněhurka je nejkrásnější. Tu se měla v srdci mladé královny k panování zloba a nenávist a tak zle ji užírali, že si jednoho dne povolala lovce a dala mu strašlivý úkol – nechť zavede malou sněhurku do hlubokého lesa. Tam ji zabije a jako důkaz své paní přinese její játra a plíce. Lovec byl královninou krásou tak okouzlený, že bez reptání souhlasil a zavedl princeznu do lesa. Když však pozvedl dýku, aby dítěti probodl srdce, začala malá sněhurka naříkat, padla na kolena, sepěla své běloučké ruce a prosila o život. A v lovci se pohnulo svědomí. Nesmáčí svou dýku v nevinné krvi, ať za něj to strašlivé dílo dokoná divá zvěř. Nechal princeznu jít, zabil divoké sele, vyříznul mu játra i plíce a ty jako důkaz splněného úkolu přinesl královně. Mladá žena se šíleným smíchem poručila vnitřnosti připravit k večeři a kuchaři je upravili opravdu chutně a hosté je u večeře snědli. Zatím sněhurka klopítala v hlubokém lese cestou necestou a dál od rodného zámku. Z povzdálí ji pozorovala divá zvěř s trochou nedůvěry a s trochou překvapení, ale neskřivila jí ani vlásek. Až k večeru došla k chaloupce, která se krčila na úpatí železné hory. Když vešla dovnitř, samým údivem se zajíkla. Tak byla okouzlená všítou krásou a čistotou, která tu přebývala jako domácí paní. Uprostřed stál stůl, prostřený sněhobílým ubrusem. Na něm leželo 7 talířků, u každého lžička, vidlička, nožík a pohárek. U stěny stálo 7 čistě povlečených postýlek. A protože byla sněhurka po celodenním putování, unavená a žíznivá, sedla si ke stolu a vzala si z každé porce na talíři sousto. Z každého pohárku vypila doušek, pak si chtěla odpočinout a tak postupně vyzkoušela všechny postýlky, ale až v té 7.
ji to ukolébalo ke spaní. Když se úplně setmělo, přišlo do chaloupky 7 trpaslíků, no takových, co v horách kutají rudu. Rozežali svých 7 světýlek a tu spatřili, že co tu nebyli, někdo jim v chaloupce hospodařil. Tu se jeden každý začali schánět, kdože mu to seděl na jeho stoličce. Kdože to jedl z jeho talířku, kdože to ulomil z jeho chleba, kdože to použil jeho vidličku, kdože to krájel jeho nožíkem, kdože to pil z jeho pohárku a kdože to zválel jeho postýlku. Tak to volali jeden přes druhého a bylo z toho velké starání, bylo z toho veliké halekání, až ten 7. pojednou spatřil ve své postýlce sněhurku a posvítil na ní. Trpaslíci se zhlukli nad spícím dítětem v úžasu. Dívenka byla tak spanilá. Pak se potichu, aby tu krásu neprobudili, uložili ke spánku. Ten 7. si lehnul do postýlky ke kamarádovi. Ráno, když se sněhurka probudila, tu zase polekala, ale trpaslíci se k ní měli hezky a tak jim o sobě vše vypověděla. A oni jí nabídli, aby u nich v chaloupce pod Železnou horou zůstala a vypomáhala s domácností. A také jí nabádali, aby se střehla macechy, zvláště když nebudou doma, aby nikomu cizímu neotevírala a nepouštěla ho dovnitř. Královna byla poté u krutánské hostině, na které si pochutnala na sněhurčiných vnitřnostech, opět u vytržení z toho, že je nejkrásnější na světě. Ale za pár dní to v ní zase zle hlodalo a tak měla řeč se svým kouzelným zrcadlem. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A tu se z jeho zrcadlení vynořila odpověď. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší sněhurka, která přebývá u 7 trpaslíků, ta je nejkrásnější. Tu se královna velmi rozhněvala, že jí lovec obelhal a horečně přemýšlela, jak by se sněhurky pro všechny časy zbavila. Neměla klidu, neměla stání, dokud vše pečlivě nepromyslela a pomocí své čarodějné moci nenastražila zlou lest. Začernila si své líbezné tváře, přestrojila se za starou kramářku a vypravila se k chaloupce 7 trpaslíků na úpatí Železné hory. Když byla na místě, pustila se, jak to umějí jen opravdové kramářky, do tak hlasitého a výřečného vychvalování svého zboží, až důvěřivá sněhurka vyšla ven a začala si vystavené věci prohlížet. Zalíbila se jí jedna z pestře vyšívaných šněrovaček, kterých tu měla kramářka tolik, až oči přecházely. Macecha se ochotně nabídla, že dívence pomůže při zkoušení a šněrovačku jí utáhla tak pevně, až dítě ztratilo dech a bez života kleslo k zemi. A lesem se nesl kramářčin divoký smích, který ji provázel až na zámek. Večer se vrátili trpaslíci domů a našli ubohou sněhurku ležet bez dechou na zemi. Tu ji měli za mrtvou, ale když ji zvedali ze země, aby ji uložili na máry, tu si jeden všimnul, že má tuze utaženou šněrovačku a taky povolil. A tu se sněhurka zhluboka nadechla a vrátila se k životu. Pak vyprávěla, co se jí přihodilo. A trpaslíci jí kárali, že neměla otvírat dveře, protože to jistě byla zlá macecha.
Za nějaký čas se královně opět zdálo její štěstí vrtkavé a tak se o něm chtěla ujistit a šla za svým kouzelným zrcadlem, aby mu přednesla svoji otázku. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A to muselo s pravdou ven. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Zlí běsové nabyli nad královnou moci. Zavřela se do své komnaty, kde měla různé čarodějnické náčiní a tam čarovala a zaříkávala tak dlouho, až vyrobila jedovatý hřeben. Pak se opět přestrojila k nepoznání a vydala se k chaloupce sedmi trpaslíků pod Železnou horou. Sněhurka ale měla na paměti trpaslíčí nabádání a neotevřela. Ale kramářka si však stoupla na špičky a okénkem ji ukázala tak čarokrásný hřeben, že dívenka neodolala a vzala si ho. Sotva si jim zajela do vlasů, prudký jed začal působit a klesla k zemi. Naštěstí se však už chýlilo k večeru a za pár chvil přišli trpaslíci z hory domů. Když našli ležet Sněhurku bez dechu, hned jim na mysl přišla macecha a začali dítě prohledávat, až našli v jeho vlasech hřeben. Ten vytáhli a ono zase otevřelo oči. Pak Sněhurku opět kárali, že to byla zlá macecha a usilovala o její život. Opět jim musela slíbit, že si vezme ponaučení a nepustí dovnitř ani živáčka. Opět uplynul nějaký čas a marnivou macechu svíraly ukrutné pochybnosti a potřebovala ujištění o své kráse a tak se zeptala kouzelného zrcadla. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A ono nezaváhalo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka, která přebývá u sedmi trpaslíků, ta je nejkrásnější. Tu přišlo k potřebě veškeré královské čarodějné umění, zlolajné našeptávání zkaženého srdce a ukrutnost křivdou zasažené mysli. Královna vyrobila jablko, které bylo z půly dobré, z druhé půly smrtelně jedovaté. Přestrojila se za prostou selku a spěchala k chaloupce sedmi trpaslíků pod Železnou horou. Sněhurka však nechtěla selce otevřít ani za nic a také nic koupit. Tak se jí macecha lichotivě vemlouvala a nakonec jí darovala jedno jablko na ochutnání. Ale Sněhurka dárek odmítla. Tu macecha, ta paní zlořečená, vonavé jablko, na důkaz, že není otrávené, rozkrojila a polovinu před dívenkou snědla. Poté Sněhurka už neváhala a druhou, tu krásnější polovinu jablka, si bez obav vzala a s chutí se do ní zakousla. Sotva se dotknul jed jejich rtů, začal působit a ona bez dechu padla k zemi. A macecha? Ta odcházela s divokým smíchem. Buď si bílá jako sníh, černá jako eben a rudá jako krev. Teď už tě trpaslíci neprobudí, má milá. A sotva přiběhla na zámek, hned se měla k zrcadlu. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, na světě i v zemi zdejší ty jsi, má paní, nejkrásnější. Ukrutné a záštiplné královnino srdce došlo konečně pokoje. Když přišli večer trpaslíci ze Železné hory domů, našli Sněhurku ležet bez dechu na zemi. Ať ji prohlíželi od hlavy k patě, nenašli nic, co by mohlo způsobit její smrt. Položili ji na máry
A po tři dny a po tři noci u ní seděli a plakali. Pak ji chtěli pohřbít. Ale protože stále vypadala jako živý, spící člověk, tváře měla růžové a byla něžně krásná, vyrobili jí skleněnou rakev, aby na ní bylo ze všech stran vidět. Zlatým písmem napsali na rakev její jméno a původ a pak rakev vynesli na Železnou horu. Každý den držel některý z trpaslíků u Sněhurky stráž, aby ji chránil před zlem. I divá zvěř se přicházela poklonit mrtvé princezně a litovala její smrti. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Sněhurka celý ten čas spala ve skleněné rakvi, stále svěží a krásná, spletí bílou jako sníh, rty rudými jako krev, vlasy černými jako eben. I stalo se jednou, že v tom lese zabloudil jeden princ se svou družinou, až se dostal k chaloupce trpaslíků pod Železnou horou a prosil je o nocleh. A ráno uviděl rakev se Sněhurkou i s tím, co na ní bylo napsáno, a přišlo na něj takové toužení. Mělo ho k bolesti takové soužení, že trpaslíkům sliboval všechno zlato světa, jen když mu rakev se Sněhurkou prodají. Trpaslíci se k tomu neměli, ale když viděli, jak po ní touží a jak se pro ní souží, darovali mu ji. Princ radostí bez sebe poručil služebníkům, aby vzali rakev na ramena a odebrali se s ní do zámku. Jeden z těch služebníků byl jeden takový zneumětel a nešikovců. Zakopl o vyčnívající kořen a poroučil se do mechu. Když sebou rakev tak nečekaně a nešetrně hnula, tu vyskočil Sněhurce z hrdla kus otráveného jablka a otevřela oči, odklopila víko rakve a udiveně se ptala, kde je. Princ se zaradoval, požádal jí o ruku, s čímž ona souhlasila, a chystali velkou svatbu. Ač uplynul tak dlouhý čas, měla se královna stále za nejkrásnější a zrcadla se ptala jen tak ze zvyku. Řekni mi, zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější? Až jednoho dne pravilo. Jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší mladá královna, co zrovna slaví s princem svatbu, ta je nejkrásnější. I tu se královna velmi podivila. Na tu svatbu sice obdržela pozvání, ale jet se jí nechtělo. Teď však, když jí zrcadlo o mladé královně pělo chválu, chtěla ji vidět na vlastní oči. Skvostně se vystrojila a vydala se na princův hrad. A když přišla do hodovní síně a pohlédla na mladičkou královnu, tu ke svému údivu poznala Sněhurku a ta poznala ji. A protože zlo musí být odměněno po zásluze, poručili doběla rozžhavit železné boty a železnými kleštěmi je vytáhnout z výhně a pak je mocí obout zlé královně na nohy. V těch železných botách musela pak královna ve svých nádherných šatech před očima té, které tak ublížila, a pro potěchu svatebčanů tancovat, dokud nepadla mrtvá k zemi.

0: Kdy básnička? Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

vytvoříte dům. Lidi ani netuší, že jim kožich nesluší. Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko

0: Řetkvičková léčba. V době, kdy se stal tenhle příběh, byla Petra docela normální malá holčička. Někdy byla hodná a někdy zlobila, ale většinou bez velkých řečí udělala všechno, o co ji maminka požádala. Jenže jednou večer natočila Petřina maminka do vany příjemně teplou vodu a zavolala na svou dcerku, aby se šla vykoupat. Petra se přiloudala do koupelny a jak uviděla vanu s teplou vodou, spustila velký křik a povyk, začala kolem sebe kopat a řvát jako divé zvíře. Maminka se pochopitelně velice divila, když viděla, jak její malá dcerka řádí, ale neříkala nic, jen jí pomohla svléknout šaty a vlídně ji pobídla.
1: Přestaň vyvádět, Petruško, a skoč si do vany.
0: Petra zaječela, jako by ji na nože brali, a vyběhla z koupelny. Dupala nohama a pořád jen vykřikovala: já se koupat nebudu, já už se nikdy koupat nebudu, nesnáším koupání, já nesnáším koupání. Petřina maminka vypustila vodu z vany a radši šla dolů do kuchyně k telefonu, aby zavolala svým přítelkyním a zjistila, jestli jejich děti taky někdy zlobí jako její Petra, jestli to třeba není nakažlivé a co se s tím dá dělat. Nejdřív zatelefonovala paní Broukové.
2: Dobrý den, paní Brouková, tady je Petřina maminka. Neumíte si představit, co se mi dneska večer stalo? Petra se odmítla jít vykoupat. Počkejte moment, paní Brouková, hned jsem zpátky.
0: Odložila sluchátko a zašla za Petrou, která stála v kuchyni mezi dveřmi a s otevřenou pusou poslouchala, co maminka bude říkat do telefonu. Připadala si tuze důležitá. Zeptala se:
3: co pak ti na mě poradila paní Brouková, mami?
0: Maminka jí odpověděla:
2: ještě nic. Ale ty bys zatím měla jít nahoru do svého pokoje, vzít si pyžamo a uklidit ten hrozný nepořádek, co jsi dnes večer nadělala, když jsi zhrála s lepidlem. Ani ve snu tě nenapadlo ho uložit. Večeři nedostaneš, dokud nebudeš mít všechny věci na svém místě.
0: Petřina maminka znovu uchopila sluchátko. Paní Brouková pravila:
4: nezlobte se, ale asi vám neporadím, protože naše Šárka se koupe hrozně ráda. Ale třeba by vám mohla pomoct paní Gráfová.
0: A tak Petřina maminka zavolala paní Gráfové. Začala zdvořile:
2: dobrý den, paní Gráfová. Chtěla jsem vás poprosit, jestli byste mi nemohla poradit, co dělat s naší Petrou. Nechce se koupat a já si s ní vůbec nevím rady.
0: Paní Gráfová jí však bez váhání odpověděla:
4: když mám být upřímná, nenapadá mě nic, co bych vám mohla doporučit, protože naše Polixena koupání naprosto zbožňuje. To víte, Polixena je po všech stránkách výjimečné dítě. Například tuhle ve čtvrtek odpoledne mi z ničeho nic povídá, že...
2: jistě, jistě, já vím.
0: Zarazila ji rychle Petřina maminka.
2: Tak naschledanou, paní Gráfová. Moc mě těšilo a děkuju vám.
0: Pak maminka zavolala paní Smetáčkové.
5: Dobrý den, paní Smetáčková.
0: Pozdravila ji s přehnanou veselostí.
5: Nemohla byste pro mě udělat jednu laskavost?
4: Ale to víte, že ano. Z duše ráda.
0: Zvolala paní Smetáčková.
2: Naše Petra se dneska večer poprvé v životě odmítla vykoupat.
0: Postěžovala si Petřina maminka.
2: Při pohledu na vanu s teplou vodou začala vyvádět jako pominutá. A já nevím, co mám dělat.
0: Paní Smetáčková ji politovala.
4: Chutinko moje malá, být celý den úplně sama s takovým nevychovaným rozmazlencem? Já jsem nic takového nezažila, protože náš Kornel se vždycky na koupání hrozně těší. Koupání ve vaně je jeho oblíbená zábava. Někdy ho dokonce vůbec nemůžu dostat ven.
5: Proč ho v ní tedy nenecháte?
0: Podivila se Petřina maminka.
4: Vždyť by se mohl utopit!
0: Vykřikla zděšeně paní Smetáčková.
5: To jsou mi věci.
0: Povzdechla si Petřina maminka, když položila sluchátko. Byla z toho všeho dost smutná, protože se jí zdálo, že pro všechny děti ve městě je koupání nejoblíbenější domácí zábavou. Jedinou výjimkou mezi nimi je právě její špinavá dcerka. V zoufalství se rozhodla zavolat paní Láry Fáry. Ta by to měla s dětmi umět, pomyslela si maminka. Má jich přece ve dne v noci plný dům. Petřina maminka měla opravdu šťastný nápad, že si vzpomněla na paní Láry Fáry, protože i když ta stará dáma nemá žádné vlastní děti a bydlí v domku, kde je všechno vzhůru nohama, rozumí dětem ze všech lidí na světě nejlíp. Je kdykoliv ochotna nechat vší práce a uspořádat pro ně malou slavnostní svačinu. Je šťastná, když jí děti vykopávají žížaly ze záhonu s petuniemi. Má doma velikánský kufr, plný odstřižků na šaty pro panenky a druhý plný vzácných obleků, pošitých zlatem. Bez váhání dovolí dětem, aby brali do rukou a prohlíželi si všelijaké tretky, které si schovává v zásuvce u stolu. Jednou Hubert Preclík upustil skleněnou kouli, v níž byly malinkaté děti, a když jste koulí zatřásli, začalo na ně sněžit. Koule se rozbila a paní Láry Fáry jen řekla:
6: Proč brečíš, Huberte? Já jsem ráda, že je na kusy. Celá léta jsem umírala zvědavostí, co je vlastně uvnitř, a teď se o tom můžu přesvědčit.
0: Paní Láry Fáry vám nepochybně nabídne, abyste si vyzkoušeli její střevíce a prošli se po pokoji na vysokých podpatcích. Možná právě proto ji teď vůbec nepřekvapilo, když jí Petřina maminka zavolala a vyprávěla jí o nejnovějším vrtochu své dcery a o jejím náhlém zavilém odporu ke koupání.
6: Taková věc se může někdy přihodit každému z nás.
0: Uklidnila ji paní Láry Fáry.
6: Té nemoci se odborně říká špindírismus. Ze své zkušenosti vám mohu vřele doporučit řetkvičkovou léčbu. Je asi nejrychlejší a má trvalé účinky.
5: Řetkvičková léčba?
0: Podivila se Petřina maminka.
6: Přesně tak.
0: Přikývla paní Láry Fáry, ačkoliv to Petřina maminka na druhém konci drátu nemohla vidět.
6: Řetkvičková léčba je pro vaši Petru to pravé. Nepotřebujete k ní vlastně nic jiného než jeden balíček řetkvičkových semínek. Nejlepší jsou takové ty maličké kulaté řetkvičky. Nekupujte ty dlouhé bílé, co vypadají jako rampouchy. Pak, Petře, nesmíte nějaký čas ani slůvkem připomínat mytí a koupání. Měla byste to několik týdnů vydržet. Pak bude mít na sobě aspoň centimetrovou vrstvu černé mastné špíny a až v noci usne, zasejte jí řetkvičky na ruce a na hlavu. Semínka jemně zatlačte a pak už vám nezbývá nic jiného, než čekat. Myslím, že ji ani nebudete muset zalévat, protože teď dost často prší. Až řetkvičky vyrostou a budou mít 3 lístky, můžete začít ty největší protrhávat. Ovšem připravte se na to, že Petra bude při té řetkvičkové léčbě vypadat příšerně. Pokud zjistíte, že se jí sousedé bojí a nebo se na ní tatínek ani podívat nemůže a nepřeje si, aby mu chodila na oči, dejte mi vědět a já si ji ráda vezmu k sobě. Chodí ke mně totiž jenom děti a ty se jen tak nějaké špíny nezaleknou.
0: Petřina maminka poděkovala paní Lárifáry a byla moc a moc vděčná za její dobrou radu a pomoc. Zavolala tatínkovi a požádala ho, aby určitě nezapomněl a koupil cestou z práce balíček řetkvičkových semínek. Kulaté, rané, červené, tak nějak se měla ta odrůda jmenovat. Druhý den večer se maminka Petře ani slůvkem nezmínila, že by se měla jít koupat, a její dcerka byla samý úsměv, vůbec nevyváděla jako divé zvíře. Následujícího dne se to opakovalo a stejně tak další a další dny. Přiblížila se neděle a Petra začala dostávat tmavě šedý až načernalý odstín a taky maminka řekla, ať radši zůstane doma a snad ani nechodí po návštěvách. Petřin tatínek, kterému maminka mezitím vysvětlila, v čem řetkvičková léčba spočívá, si taky raději nic nezačínal o mytí a koupání, ale pokaždé sebou polekaně trhl, když se na svou dcerku podíval. Ke konci třetího týdne museli Petru držet celé dny doma, protože jednou vyklouzla ven, aby přinesla poštu, a když listonož spatřil její rozježené, spečené špinavé vlasy a rychle se zvětšující vrstvu ornice na jejím obličeji, na krku a na rukou, vykřikl zděšením a skutálel se ze schůdků před domem. Zdálo se ovšem, že to Petře vůbec nevadí a že je šťastná. Samozřejmě bylo čím dál obtížnější poznat, jak se vlastně cítí, protože její obličej byl stále špinavější, až se nakonec mohla jen stěží usmát a pohnout rty. Mluvila nějak takhle.
7: Obrý en, enuju se etra a eci se oupat.
0: I s jídlem měla patálie a uždibovala sousta jak vrabec, protože mohla otvírat ústa jen na teninkou škvírku. Její rodiče si samozřejmě přestali zvát přátele na návštěvu, leda snad pozdě večer, když už byla Petra v posteli, a i pak byli jako natrní, protože měli strach, že se Petra probudí, přijde dolů do pokoje a zakňourá. Což přeloženo znamená...
3: Dej mi napít vody, tati.
0: Konečně přišel den, kdy se už na Petře dali zasít řetkvičky. Večer odešla spát a maminka s tatínkem se po špičkách vplížili do jejího pokoje. Velice jemně jí zamáčkly řetkvičková semínka na čelo, na ramena i na ruce. Když bylo dílo dokončeno, stály oba vedle Petřiny postele a spokojeně si prohlíželi výsledek své práce. Tatínek prohodil.
8: To je ale ošklivá holka, úplná špindíra, viď, maminko?
0: Maminka se na něho vyčítavě podívala.
5: Že se nestydíš, Jiří, takhle mluvit o vlastním dítěti.
8: Moje dcera je pokrytá tak silnou vrstvou špíny, že si už ani nepamatuju, jak vlastně vypadá.
0: Zamračil se Petřin tatínek a šel se na chvíli provětrat na zahradu. Řetkvičková léčba špindírismu je pochopitelně těžkou zkouškou pro rodiče. Za pár dní se Petra ráno probudila
3: a na hřbetě obou rukou, stejně jako na ramenou i na čele, jí začaly rašit zelené lístečky. Petra se začala oprašovat a chtěla se jich zbavit, ale lístky se jen ohnuly a znovu se napřímily. Holčička vyskočila rovnýma nohama z postele a rozběhla se dolů po schodech do jídelny, kde právě tatínek s maminkou snídali.
7: Podívejte, podívejte, a oje, oce,
3: křičela. Tatínek si zanotoval.
8: Vypučel mladosti květ.
3: Ale maminka ho okřikla, rychle vyskočila a přistoupila k Petře. Popadla jednu rostlinku na jejím čele a prudce škubla. Petra vykřikla a maminka jí ukázala malou červenou řetkvičku, kterou vytrhla. Petra si sama zkoušela vytrhávat řetkvičky s ramenou, ale měla tak zapatlané ruce, že nemohla malé lístečky chytit a tak jí maminka musela pomoct. Když otrhali jednu paži a část druhé, Petra z ničeho nic zaprosila.
7: Omi, a ty o Ani.
1: Co to říkáš?
3: Zeptala se nevěřícně maminka a nepřestávala přitom rychle sklízet řetkvičky a rovnat je do malých svazečků na stole v jídelně.
7: Já ty o Vany.
3: Vypravila ze sebe Petra stěžka, ale s takovou usilovností, až jí z levé tváře odpadl kus bláta. Maminka prohlásila.
1: Myslím, že bude nejlépe, když se nejdřív osprchuješ.
3: Bez zbytečných řečí odešla do koupelny a otočila kohoutkem s teplou vodou. Petra se sprchovala celý den. Spotřebovala celé dvě kostky mýdla a dokonce ani nepřišla k obědu, ale když se večer tatínek vrátil domů z práce, už na něho čekala u domovních dveří, vymydlená, milá a usměvavá a v ruce držela talíř plný malých červených řetkviček.

0: Kam jdeš s tím papouškem?
1: Jdu ho vrátit do obchodu. Nemíním se od něj dál nechat urážet.
0: Ale vždyť si mi říkal, že mluvit neumí.
1: Mluvit sice neumí, ale kdykoliv jdu kolem jeho klece, klepe si nohou na čelo.
2: Po Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem, hodí vám obě vaše ponožky daleko pod postel a pohodí na jejich místo jednu svoji ponožku. Proč to udělá? Inu, Charlestonci jsou moc hezcí hoši, ale mají jednu tuze nepěknou vlastnost. Skáčou o jedné noze celou noc po světě a hledají sestry, a to právě pomocí kouzla s tou jednou ponožkou. Takové rozespalé děvče si jejich ponožku natáhne na nohu a najednou se stane sestrou Charlestonců. Pocítí náramnou touhu skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned sestřička naše milená zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo naštupování zlatou jehličku. V tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžíku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne, nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů. A přehopsá zase těch 21 potoků a 12 dohor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven. Natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak derou.

0: už jsme tady. To je ta raketa, co s ní poletíme?
1: Ano, tak to šmoulo.
0: Se šmoulil si nádherně, šikulo.
1: Děkuju.
0: Tak honem, šmoulové, nastupovat. Pospěš si, Lenochu.
1: Už běží.
0: Šmoulinko, máš všechny věci?
2: Ano, tačko šmoulo, tady v kabelce.
0: Zavřete poklop. Šikulo, zapni odpočítávání. 10, 9, 8, nebojte se, šmoulové, za hoďku, respekt.

0: Vesmírem na vandr šmoula, když dát se chce, na sebe skafandr radši si obleče.
1: Digi cvičení a jdeme na to!
2: Ahoj holky a kluci, dnes cvičíme opět s Hankou Poproda.
3: Ahoj děti, minule jsme si říkali, co je to atletika a slíbila jsem vám, že budeme závodit doma.
2: A to já si pamatuju, atletika je královna sportu.
3: Jestli si taky pamatuješ, že jsem vám dala úkol, abyste si sehnali nějakého soupeře.
2: O, to si nepamatuju, ale
3: to vůbec
2: soupeře.
3: Nevadí, protože určitě doma nejste sami a můžete si zavolat maminku, brášku, sourozence, babičku nebo strejdu, to je úplně jedno, v každém případě potřebujete s někým soupeřit.
2: Soupeřit znamená, jako že se třeba běží závod a ten člověk běží vedle tebe a vyhraješ buď ty nebo on.
3: Výborně, Piky, přesně tak, to si kápnul. Já tady mám samozřejmě tebe, takže já předpokládám, že děti už teď běhají po domácnosti a schání nějakého svého soupeře a kamaráda. A my zatím, než si ty děti přivedou někoho takového, si připravíme plíce.
2: Plíce.
3: Tak, plíce. Postavte se do mírného roznožení. Děti, přidejte se k nám. Piggy, polož si ruce na prsa. Ne, na prsa, to jsem řekla špatně. Nad prsa.
2: Pod krček.
4: A zabouchej si pořádně do hrudníku.
2: Já vím, takhle to dělají někdy gorily v zoologické zahradě třeba. Vždycky se hraje taková hra, kdo je tady králem opic, a pak se buší a volá se, jo.
3: Přesně tak. A víš, proč teďka tento cvik děláme?
2: Já vím.
3: No, protože tady jsou plíce a já jsem chtěla dětem ukázat, že ty plíce potřebujou vědět, kde v tom těle jsou, a proto, že v atletice je potřebují, tak si ještě jednou teď s námi můžou do těch plic zabubnovat. Nadechněte se. Říkejte dlouhé. A voukáme si do hrudníku, super. Takže teď.
2: Já už hučím jako lev.
3: Ještě jednou.

0: Tak je kabrňák.
1: Říká se tomu jak?
0: Šílenec.
1: Ne. Je vítěz.
0: Vítěz!
1: Vítěz, sláva vítězům, čest poraženým přece. Takže sedneme si na bobek, děti poslouchejte na kouzelné slovo. Pozor, teď a běžíme.
0: Já jsem se zapomněl na startu.
1: Tak ještě jednou, tak nevadí, chyba se může stát. Sedneme si ještě jednou na bobek, Piggy, soustřed se na můj.
0: Soustředím se.
1: Soustřed se, pozor, teď a běžíme a běžíme a běžíme.
0: Já nechám děti a se Piggy ho vyhrát.
1: Piggy je v cíli jako
0: první.
1: My se dnes s Pigouškem s vámi loučíme, ale vy si dejte určitě závod ještě jednou. My sice teď trénujeme doma v obýváku, ale až bude krásně a budou venku kvést krokusy, tak budeme běhat kde?
0: V parku? Přesně nebo na hřišti?
1: Přesně tak.
0: Nebo přes přechod?
1: No, Piggy, myslím, že přes přechod radši budeme koukat, jestli nás něco nepřejede a přejdeme v klidu, podíváme se doprava a doleva a budeme běhat na hřišti.
0: Prima! Ahoj!
1: Ahoj!
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Pohádka o Věrce, která se dloubala v nose. Věrka se začala dloubat v nose dříve, než uměla chodit. Její ukazováček náhodou objevil dva malé otvory přímo nad ústy, vnikl do jednoho z nich a velmi se mu tam zalíbilo. Od té doby se jen málo kdy stalo, aby Věrka neměla v nose jeden, dva nebo i tři prsty. Usmívala se z kočárku, dívala se na ptáčky a zelené listy a slyšela, jak okolo ní hovoří.
1: No to je pěkné, děvčátko, jak se pěkně dloubá v nose.
0: Všichni se smáli, potom se někdo naklonil nad kočárkem a šibalsky pohrozil Věrce prstem.
1: Ty, ty, ty.
0: Později, když byla Věrka větší, nesmál se už nikdo. Při nedělním obědě všichni zaraženě mlčeli a dívali se, jak Věrka jednou rukou jí a druhou se dloubá v nose. Jen dědeček zlostně kroutil hlavou a vždy říkal:
2: Až budeš velká, budeš mít nos jako okurku.
0: Věrka se dala do pláče a hned bylo po nedělním obědě. Všichni ty skočili a začali ji utěšovat. Někdo křičel na dědečka, jiný nahněvaně bouchal dveřmi a vyprávěl o starobinci a o tom, že někteří lidé neumějí včas odejít. Další utíral Věrce slzy a strkal jí do úst lžičku s polévkou. Jen dědeček uraženě mlčel a nahlas nad talířkem srkal. Potom dědeček zemřel a vypadalo to, že Věrka bude mít pokoj. Při obědě se vesele dloubala v nose a s panenkami a plyšovými medvědy si hrála tak, že je celé dny učila to samé. Všichni z toho byli nešťastní. Zdálo se jim, že Věrčin nos se pomalu zvětšuje a mění na okurku. Doufali, že se věci změní, když Věrka začne chodit do školy, naučí se psát a číst a postupně na dloubání v nose zapomene. Koupil jí aktovku a pouzdro a často se jí ptali, jestli se do školy těší. Věrka se vždy zamyslela, povrtala se v nose a potom řekla, že ano. První den ve škole se jí velmi líbilo. Seděla v lavici, ve vlasech měla pěknou mašli a pozorně poslouchala učitelku. Ta povídala o písmenkách a některá z nich pečlivě psala na tabuli.
1: Abychom se navzájem poznali,
0: povídala paní učitelka,
1: každý z vás se nám představí.
0: Každé dítě se pěkně postavilo a povědělo své jméno.

0: jméno. I Věrka řekla své jméno. Učitelka se na ní chvilku dívala a potom začala hovořit o různých zlozvicích. Nejdříve dětem vysvětlila, co to je zlozvyk. Zlozvyk je něco, co děláme a přitom to dělat nemáme. Například, když se někdo dloube v nose, tak to je zlozvyk. Vyzvala děti, aby i oni pověděli, jaké zlozvyky znají. Přihlásil se Honza a řekl, že jeho otec má takový zlozvyk, že vždy, když se rozněvá, vezme sekeru a všechny je hojí okolo domu. Učitelka pokývala hlavou. Potom se přihlásila Katka. Její maminka má takový zlozvyk, že nikdy po sobě nespláchne záchod. Učitelka opět pokývala hlavou. Potom se přihlásila Evička. Její dědeček má takový zlozvyk, že se vyklání z okna do té doby, dokud nevypadne ven. Ale to už naštěstí zazvonil zvonek a skončila první vyučovací hodina. Doma se všichni zvědavě ptali, jak se Věrce ve škole líbilo.
1: Líbilo se mi tam, odpověděla Věrka.
0: Všichni byli rádi. Představili si, že se Věrka bude dobře učit a potom z ní bude letuška v letadle.
1: A co jste se učili?
0: Ptali se dále. Věrka jen pokrčila rameny a strčila si prst do nosu. Všichni se zamysleli a potom si řekli, že časem se to určitě zlepší. Další dny ve škole byly stejné. Děti dostali knihy a sešity a začaly se učit různé věci. Věrka s dloubáním v nose nepřestala, právě naopak. Vrtala se v něm víc a víc. Učitelka se na ní často přísně podívala a přitom klepala tuškou po stole. Jednoho dne to nevydržela a prudce vyskočila od stolu.
1: Jsou mezi námi děti,
0: řekla,
1: které mají velmi ošklivé zlozvyky. Například, že se dloubají v nose.
0: Celá třída stichla a podívala se na Věrku.
1: Pojď k tabuli, Věrko.
0: Věrka vytáhla prsty z nosu a postavila se před tabuli. Učitelka se začala procházet po třídě a pustila se do vykládání. Opět vyprávěla o různých zlozvicích. Ona, jejich učitelka, už totiž učila hodně dětí. Byly mezi nimi i takové, které měly různé zlozvyky, ale ona je to odnaučila. Například takový Jarek. Ten se rád nahlas a bez příčiny smál, ale ona, učitelka, ho tohoto zlozvyku odnaučila. Jarek je nyní inženýrem a už se nesměje. I Věrka má zlozvyk a ona, učitelka, jí ho velmi ráda odnaučí. Učitelka zmlkla a všechny děti se opět podívali na Věrku. Ta se dloubala v nose a dívala se z okna. Učitelka se rozzuřila. Byla to stará žena a ve svém učitelském životě zažila už všechno možné, ale tohle ne. Začala křičet a dupat nohama. Její křik byl tak pronikavý, že v koutě prasklo umyvadlo. Všechny děti se strachem rozplakaly a schovaly pod lavice. Jen Věrka klidně stála, vrtala se v nose a dívala se na učitelku, jak tříská pravítkem do stolu, vyhazuje květináče oknem ven, převrací svůj učitelský stůl a potom s otevřenými ústy, vytřeštěnýma očima a s naběhlými žílami na krku vybíhá ven ze třídy. Doma se všichni z této události zděsili. Seděli v kuchyni, drželi si hlavy v dlaních a přemýšleli nad svým osudem. Věrka seděla na stoličce a dloubala se v nose. Co budeme dělat? Zeptal se někdo. Na stole ležel dlouhatanánský dopis od ředitele školy, plný temných výhrůžek a požadavků. Když se Věrka nepřestane dloubat v nose, nesmí chodit do školy. Učitelek je málo a jsou vzácné. Věrčina učitelka se zbláznila a nemají za ní náhradu. Děti utrpěly šok. rodiče jsou pobouřeni. Na konci dopisu bylo 10 vykřičníků a roztřesený ředitelův podpis.
1: Měli bychom jí zašít nosní dírky, navrhl někdo. No ještě to tak, povídal někdo jiný, aby se začala dloubat někde jinde. A co takhle svázat jí ruce za zády, řekl někdo.
0: Všichni se zamysleli, ale ani tento nápad nepřijali. Potom se rozhodli, že navštíví lékaře. Nejlépe nějakého odborníka, který se už dlouho zabývá dloubáním v nose a zná všechny způsoby, jak vyléčit tuto strašnou a zákeřnou chorobu. Druhý den se tedy všichni vydali k doktoru Hroznofovi, nejznámějšímu specialistovi na boj s dloubáním jako takovým. V čekárně byly bílé stoličky, bílý stůl a bílé stěny. Bílé dveře ordinace byly obložené bílou koženkou. Všichni mlčky seděli a vyplašeně se dívali na obrázky rozvěšené na stěnách. Na všech byly těžké případy dloubání v nose. Muž, který měl v nose strčenou celou nohu. Rodina s nosy většími než hlava. Dědeček, který se dloubal v nose dřevěným kůlem a chlapeček, který se dloubal jen v jedné nosní dírce a ta se mu zvětšila tak, že vypadala jako otevřená ústa. Dveře ordinace se otevřely a zazněl přísný hlas. Další! Doktor Hroznov byl tlustý, v bílém plášti, s nosem jako okurka. Dlouhověrku pozoroval, ukázal jí různé obrázky a dával podivné otázky. Přitom se musela dloubat v nose nejprve jednou rukou, potom druhou a nakonec oběma. Do nosu jí svítil baterkou, dával jí tam různé lesklé nástroje a díval se zvětšovacím sklem. Všichni tiše seděli. V ordinaci bzučel nějaký přístroj. Potom si doktor odkašlal a pustil se do psaní. Občas se podíval na Věrku, která se opět vrtala v nose, potom na ostatní, kteří na něho vyvalovali oči a nervózně polikali. No, je to vážné, řekl potom. Začal zdlouhavě vyprávět o dloubání v nose. Zmínil se o několika nejtěžších případech a způsobech jejich léčby. Potřebovali bychom speciální nástroje, zdůraznil. Potom ještě řekl několik cizích slov, která zazněla jako rozsudek smrti. Všichni sebou polekaně trhli. Máme to chápat jako stav beznadějný? Zeptal se kdosi. Doktor mlčky přikývl. Je to nevyléčitelný případ dloubání v nose. Dodal, strčil si prst do nosu a důkladně se v něm povrtal.
2: A co máme dělat? Ozval se čísi prosebný hlas.
0: Doktor rozpačitě pokrčil rameny. V případech, jako je váš, to obyčejně končí tím, že postiženému zarostou prsty do nosu. Jednoduše je už pak nikdy nebude moci vytáhnout ven. Nastalo mrtvé ticho. Všichni se dívali na Věrku a její prsty lačně zastrčené v nosních dírkách.
2: A kdy k tomu dojde?
0: Zeptal se někdo plačtivě. Doktor se zamyslel.
3: Možná zítra, možná za 2 roky. To nikdo neumí přesně odhadnout.
0: Všichni se zvedli, doktorovi pěkně poděkovali a zaraženě se odebrali domů. Věrka šla ten večer brzo spát. Podívala se na večerníček, vyčistila si zuby a když si lehla do postele, všichni přišli popřát dobrou noc. Stáli v jejím pokojíčku, jako by ještě chtěli něco říct. Upravovali jí deku a polštářek, obložili jí panenkami a plyšovými medvědy, vrtajícími se v nose a potom po jednom odešli. Věrka si strčila všechny prsty do nosu a zavřela oči. Z kuchyně k ní přes stěnu doléhaly hlasy. Všichni tam seděli a o ničem se rozčileně dohadovali. Některé hlasy byly plačtivé, jiné rozzuřené. Potom někdo dlouho mluvil. Kdosi se rozplakal a ostatní se ho snažili utišit. Potom nastalo ticho a Věrka sladce usnula. Ráno bylo v celém bytě ticho.
3: Věrka vstala z postele a otevřela dveře svého pokojíčku. Byt byl prázdný. Všichni byli pryč. Sebrali všechno, co mohli odnést a potichu jeden po druhém se vytratili. Jedni se schovali v lese, jiní šli do sousedního lesa, další odcestovali do vzdálených krajin, kde si změnili jména. Neuměli se smířit s představou, že Věrka se už nikdy nepřestane dloubat v nose. Báli se, že jednoho dne jí zarostou prsty do nosu, oni s ní půjdou po ulici a všichni budou vykládat. Aha, to je ta Věrka, co se tolik dloubala, až jí zarostly prsty do nosu. Aha. Tak zůstala Věrka sama. Sedla si na stoličku, začala se dloubat v nose a přemýšlela. Chvílí bylo smutno, ale potom se rozveselila. Může se přece dloubat v nose, kdy jen bude chtít. Nikdo jí to nebude zakazovat ani jí nutit, aby pěkně jedla, seděla nebo si hrála a přitom neměla v nose ani jediný prst. Tak se i stalo. Věrka byla šťastná. Vesele se dloubala v nose od rána do večera a vůbec jí nevadilo, že se jí postupně zvětšil a vypadal jako okurka. A to ještě netuší, co jí čeká, až jí prsty v nose zarostou. Ha!

0: básničku.
1: Huso, huso divá, kdes tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kdes tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.piggy.cz
4: a tam ji najdete.

0: Hurvínko, maničko, pojďte sem.
1: Ano, pane Spejble.
0: Hurváš, pojďte, pojďte, tady k oknu.
2: Proč?
0: Něco uvidíte.
2: Ale proč kvokneš?
0: Jak to?
2: Jsi říkal tady kvoknu.
0: Nic takového jsem neříkal, říkal jsem pojďte sem, něco uvidíte, postavte si tady kvoknu.
2: No tak vidíš, říkáš tady kvoknu a když na to čekáme, tak nekvokneš.
0: Já neříkám, že kvoknu, já povídám, že k oknu se máte postavit, abyste viděli, co je ptáčku na krmítku. Pojďte, pojďte, pojďte, pojďte.
1: No. Na naše krmítko jich nechodí tolik jako na vaše, Hurvínku.
0: Podívejte se těch síkorek.
1: A ten ptáček s modrou hlavičkou.
2: To je totiž taky síkorka. Modřinka, viď, tatí?
0: Ovšem, že ano.
2: A ty tlustý jsou síkory koňadry, že ano?
0: Ovšem, že velice správně, Hurvájs.
1: To já ani nevěděla, že jsou dvě síkorky. Já myslela, že síkorka je síkorka a jinak, že síkorky nejsou.
0: Ale kde pak, Máničko, síkorek je? A je. Jenom když to tak vezmu, tak je síkorka koňadra, žano, síkorka modřinka, síkorka úhelníček, síkora babka, žano.
2: Síkora dědek.
0: Ano, síkora tam.
2: Síkora tetka, síkora strejda.
0: Hernaj, žádný dědek.
2: Jak to?
0: Je síkora babka, ale ne síkora dědek. Místa bys Máničku poučil, tak jí akorát mateš.
2: Náhodou síkora dědek?
0: Nech toho povídám. Co pak může někdo vidět síkoru dědka, když vůbec není?
2: Náhodou je.
0: Já ti dám, že je.
2: Sedí vždycky na lavice u pumpy a když jdeme do školy, tak říká: kluci, pusťte dneska školu k vodě a pojďte si se mnou radši zahrát karty.
0: Tak to pro tebe není žádný dědek síkora, rozumíš?
1: To je přece pan síkora.
0: Ovšem, že ano, pan síkora, rozumíš pan? Budeš mu říkat jedině pane síkoro.
2: To my mu říkáme jedině pane síkoro.
0: Jistě, už vás slyším.
2: Fakticky, tatí, to se ho zeptej. My vždycky říkáme pane síkoro, to je bašta nápad. Nám se stejně do školy moc nechce. Rozdejte karty, pane síkoro.
0: Tak to vás tedy poženu místo do školy hrát karty s dědkem síkorou.
2: S panem síkorou.
0: S nikým. Když je škola, tak půjdete rovnou do školy.
1: A když není škola?
0: Tak půjdete rovnou domů a ne se někde klackovat.
1: A jaké jsou ještě síkorky, pane Spejble?
0: No, které jsem vlastně říkal?
1: Síkoru babku jste říkal?
0: Ano.
1: No.
2: Síkoru dědka tedy radši vypustíme.
0: Ovšem, že ano. Už o něm nechci taky ani slyšet.
2: Já o něm taky mlčím.
0: Buď tak dobrý.
1: Pak síkorku modřínku jste říkal.
0: Správně. Vidíš, jak si to dobře pamatuješ?
1: No. A síkoru kobylu.
2: Jakou kobylu, člověče?
0: Koňadru, Máničko. Síkoru koňadru.
1: Ano, síkoru koňadru.
0: A pak ještě, pokud vím, pak je ještě síkora úhelníček.
2: To si taky říkal.
0: No tak ji řeknu ještě jednou.
2: To už ji řekneš po třetí.
0: Já ji řeknu třeba po čtvrté, aby si to Mánička pamatovala. O tom jde, žáno.
1: Když je jako uhelníček, tak to je jako uhlí, vidíte asi.
0: No právě, ta je černá jako bota, Máničko. No, proto se jí říká uhelníček.
2: To snad ne, tatí, to je snad kos.
0: Žádný kos, síkora, uhelníček.
1: Ona je úplně celá černá, pane Spejble, že?
0: No, celá ne, Máničko, celá ne. Jenom na zádech a na hlavě. Ale hodně, vždy říkám, že jako kdyby nosila to, jak si jim...
2: Botu.
0: Ovšem.
2: Ona nosí jen jednu?
0: Kdo?
2: Ona.
0: Co?
1: Botu.
2: Botu, taťuldo.
0: Kde?
2: Na hlavě.
0: Na hlavě žádnou botu nenosí.
1: Ani jednu,
0: to jsem jen tak říkal, že je jaksi černá jako bota, protože když je to síkora uhelníček, že ano?
2: Tak nosí uhlí.
0: No právě.
2: A nosí ho v putně nebo jen tak?
0: Co v putně?
1: To uhlí, pane Spejble.
0: Ale uhlí, co pak by taková malinká síkorka unesla plnou putnu uhlí?
2: Neunesla, že ne?
0: No to se rozumí, že ne.
1: To se musí naložit jenom půlku, vidíte, pane Spejble?
0: Ani půlku ne, ona je prostě černá, jako kdyby nosila uhlí. Proto se jí říká, no, Hurvájs?
2: Proto se jí říká,
0: no?
2: Síkora.
0: Síkora uhelníček. Hernajs, abyste ji rozpoznali od těch druhých, že ano?
2: Od kterých?
0: Vždyť se vám je jmenoval aspoň pětkrát.
1: A jmenoval jste nám už všechny, pane Spejble?
0: To víš, že asi ne, ono jich je moc.
2: Kterou si například neřek?
0: A já ani nevím.
1: Vzpomeňte si, pane Spejble.
0: No třeba, aha, už vím. Parukářku jsem neřek.
1: Koho? Síkoru parukářku? Co vypadá, jako by měla na hlavě paruku?
2: Jakou ruku?
0: Paruku. Ty nevíš, je to paruka?
2: Nevím, tati.
1: Já také ne, pane Spejble.
0: Paruka, Žano, to je vlastně... To jsou vlastně vlasy, Žano, které si nasadíš na hlavu a zase sundáš.
2: Proč, tati?
0: No třeba, když ty nemáš vlasy, Žano, nebo Mánička nemá vlasy...
1: Ale my je přece máme, vlasy, já i Hurvínek.
0: Dobrá, vy jo, ale někdo je třeba nemá a ten si právě může nasadit na hlavu paruku a vlasy má hned.
2: Cizí.
0: Ovšem, když svoje nemá, tak má přeci hlavu holou, Žano, lisou.
2: Takzvanou pleš, vytatí.
0: Takzvanou pleš.
2: Pleš neboli bleskovku.
0: No ano.
2: Bleskovku neboli klouzačku, Žano, tatí.
0: No dobrá, tak...
2: Prostě má hlavu jako koleno, vytatí.
0: No tak má hlavu jako koleno, tak mu ji nech, no.
2: Já mu ji nechám.
0: Buď tak laskavej. No co mi brejlíš na hlavu pořád?
2: Já na ní nebrejlím.
0: Nebrejlíš a přitom brejlíš a to mě rozčiluje.
2: Proč nenosíš paruchu, tati?
0: Co bych ji nosil?
1: Vám to sluší i takhle, vidíte, pane Spejble.
2: No, jsem myslel, že bys mohl taky nosit paruku, tati. Jako ta síkorka parukářka.
0: No tak nemysli a uděláš líp.
1: Pane Spejble, vy jste říkal, že dneska půjdete ke Krmelci. Že nás vemete sebou.
0: No dobře, musíte se ale pořádně obléknout. Já si jdu taky pro zimník a vy se zatím připravte šálu, Žano, čepici, rukavice a tak za chvilku, ať jste hotoví.
1: To se těším. Taky se těšíš, jak půjdeme s panem Spejblem, Hurvínku?
2: No se ví, že se těším.
1: No, zapněme prosím tě. Čepici pod bradou, mě to nejde.
2: Protože to máš překroucený.
1: No, počkej.
2: Ukáž.
1: No?
2: No, vidíš, a je to.
1: Hurvínku, do krmítka vlezla kočka.
2: Fakt? Čobrdo, to je sousedovic kocour.
1: Jestli tam teď vletí ptáček, tak ho třeba ten kocour spotřebuje. Co budeme dělat?
2: Neboj, toho vyženu. Hele, otevři tichounce dveře do síně, ať nevrznou. A já na něj zařvu, že z toho bude magor. Tichounce Máni, jo? Raz, dva, tři. Jedeš ven, ty holonku starej, nebo tebe přerazím koště?
0: Co si to ke mně dovoluješ, Hurvájs?
1: To on, pane Spejbe, to on.
2: Já jsem totiž tati, abys tomu rozuměl.
0: Já tomu dobře rozumím, jsem u tebe nějaký hej nebo počkej.
2: Ale kde pak, tati?
0: Aby jsi na mě dovoloval jako nějaký tento voděkud.
2: Jsem ti, tati, nic neřekl, já jsem...
0: Aby se schoval jako já nevím kdo.
1: Pane Spejble, on to Hurvínek totiž myslel jinak, víte.
0: Jen ho neomlouvej, Máničko, roste jako dříví v lese. Místo do školy si mladý pán hraje karty, Žano, někde u pumpy...
2: Tati, to já říkal jen tak, já nehraju.
0: No, nehraješ na housle. Tadyhle si nehrál už kolik neděl. Už jsem tě neviděl s houslema v rukou, ani nepamatuju.
2: Tati, ty si nedáš nic vysvětlit?
0: Nic mi nevysvětluj, housle a stupnici.
2: Tati, podívej.
0: Stupnici?
2: Když je to taková nešťastná náhoda.
0: Hraj, hernajs. Hraj!
2: Až mi ten kocour ale přijde do cesty, tak mu namaluju klackem na záda takovou stupnici, že ji nezahraje ani Paganín!

0: Kapitola třetí v autobusu. Všechno šlo moc krásně. Prošla jsem už dvěma bránami, když najednou jsem uklouzla a padla do písku. Zvedla jsem se, nic se mi nestalo, ale třetí brána se přede mnou neotevřela. Teprve tehdy jsem si všimla, že sluníčko se asi leklo, když jsem upadla, a uletělo. Ptala jsem se sama sebe, jak se dostanu z téhle situace, ale v tom se otevřely dveře a v nich se objevila žabí hlava.
1: Excelence, jaké štěstí, že jste tady!
0: Zvolala jsem a běžela k ní. Jen se usmála. Snad si myslela, že jsem zbrklá. Všimla jsem si, že na sobě teď má nádherný plášť z rákosí. Byli jsme v tunelu, kde na tisíce světélkujících červíků kreslilo zářící nápisy.
2: Tady je stanice u severní brány, řekla mi žába. Nasedneme a pojedeme do jeskyně fialek. Ty dnes odcházejí na zem a budeš se moci zúčastnit jejich plesu na rozloučenou.
0: Sotva domluvila, půda v tunelu se rozevřela a z ní vylezla ohromná housenka s okénky na bocích. Zjevila se tak znenadání a proti mě byla tak obrovská, že jsem se strachem nemohla hnout. Tu housenka otočila netrpělivě hlavu ke mně a ptala se.
3: No tak odjíždí slečinka dnes nebo zítra?
4: Rychle, rychle, pospěš si!
0: Volala na mne žába, chytila mě za rukáv, pomohla mi dovnitř a posadila mě k okénku. Tunel zmizel a slyšela jsem jen, jak housenka dupe tlapkami do země tak pravidelně, jako kdyby to pracoval nějaký motor. Jeli jsme asi strašně rychle. Pomalu jsem si zvykla na pološero, které vládlo v tom podivném autobusu. Na lavičkách sedělo plno květin a poznala jsem podlášky, fialky a fialy. Když si mě prohlédli, začali šuškat. A najednou se jedna z nich zeptala.
1: Není ta holčička, kterou excelence veze do našeho království, naše největší nepřítelkyně? Říká se, že takové holčičky si pletou věnečky ze sedmi krásek, že tancují dokola s kytičkami umírajících podlášek u pasu, ba že ničí i všechny pryskyřníky na lukách.
0: Jak to dopověděla, jeden vlčí mák, který jsem dosud nespozorovala, vyskočil ze sedadla a začal vykřikovat pronikavým hlasem.
5: Zaptej! Zaptej! Zaptej! Zaptej!
0: Snažil se ho překřičet blatouch.
6: Ano, ano, zaptej, zapte!
0: Volali teď všechny květiny a blížili se ke mně se zaťatými pěstmi. Myslela jsem, že umřu hrůzou a co nejtěsněji jsem se přitiskla k žábě. Ta zůstala docela klidná, vzala mě kolem pasu, aby mě uklidnila a řekla.
7: Všichni si zas sedněte a poslouchejte. Opravdu jsem přivedla do našeho království malou holčičku. Ale tahle má dobré srdce. Ráno ušetřila život prvnímu pryskyřníku poslanému na zem a proto všichni jeho bratři mohli ještě dnes odejít za ním a uvidět slunce. Kromě toho slíbila, že už jakživa neutrhne ani jednu květinu a že bude přesvědčovat své přítelkyně, aby to také nedělali.
0: Všechny květiny se rázem uklidnily, ba i ten vlčí mák se ráčil na mne usmát. Jen bílý motýlek v koutě si ničeho nevšímal. Seděl a před sebou měl roztažený veliký zelený list. Pochopila jsem, že čte své noviny.
8: To tedy...
0: Osmělila se jedna fialka a podívala se na mne.
8: Jsi už viděla slunce?
9: Ano, a velmi často.
2: Všem zazářily oči, jako kdyby šlo o nějaký div, a prosili mě.
6: Ach, pověz nám, jak vypadá. Řekni nám, jaké je.
7: Vy všechny dobře víte,
2: zakročila žába,
7: že naše královna Flóra výslovně zakázala každému vyprávět květinám o slunci. Tu malou zde by to stálo život, kdyby vás poslechla.
2: Květiny sklonily hlavy a už nenaléhaly. Ale hovořili dál o slunci s takovou láskou, že když vyslovili jeho jméno, slzy jim vstupovaly do očí.
5: Je krásné,
2: řekl Blatouch.
5: Je jako veliká včela.
8: Vůbec ne,
2: odporovala Podléška.
8: Je mnohem rychlejší, je jako srnec.
5: Kdepak, je mnohem silnější, je to lev.
2: Mínil Vlčí mák.
8: To není možné, je mnohem lehčí.
2: Vmísila se do hovoru Fialka.
8: Je to pták s růžovými křídly.
2: A všechny květiny mě bedlivě pozorovaly, projevím-li souhlas. Ale výhružná slova žáby mě tak postrašila, že jsem seděla a ani nedutala. Najednou něco suše zapraskalo. Oslepilo mě světlo. Housenka vylezla na povrch, všechny fialky vystoupily a i mne vyvlekla žába z autobusu ven.

0: Tati, kdo je to pesimista?
1: Ale to je takový člověk, který nechce podojit krávu, protože se bojí, že mléko už bez tak skyslo.
0: A kdo je to pesimista doopravdy bez mlíčka?
2: Opak optimisty.
0: Optimista je člověk, který vidí všechno v růžových brýlích, vidí, že všechno dobře dopadne. A pesimista ten zase má pocit, že je všechno už předem prohrané a je pořád smutný a zamračený.
2: Vidí všude mráčky.
0: No, my jsme optimisti.
2: No, jasně.
3: Myši to nebyly. Cestou domů si pan Vavřinec pohvizdoval melodii, která ho zrovna napadla. Byla to veselá melodie, plná slunce a teplého vánku. K hraní na pohřbu ani na svatbě se moc nehodila, na to byla málo slavnostní, přesto si ji pan Vavřinec uložil do paměti. Připomněla mu slečnu Helenku a jedno krásné letní odpoledne na palubě výletního parníku. Slunce přímo zářilo, teplý vánek vál a oni se celou cestu na přídi u zábradlí drželi za ruce. A když se večer parník proti proudu vracel, tak se políbili. Jednou a pak ještě mnohokrát, než loď minula přístaviště a plnou parou narazila na kovové protipovodňové zátarasy na nábřeží řeky. Ozvala se strašná rána, na palubě vypukla panika, ale všichni cestující i pan Vavřinec s Helenkou se ve zdraví dostali na břeh. Jen parník už dosloužil. Stal se z něho nepotřebný rezavý vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
4: Vítám, pane, ponožky mám.
3: Vstoupil mu do snění známý hlas. Patřil usměvavému drobnému Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
5: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
4: Dobrý, a ceny taky dobrý,
3: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
5: Zítra mám pohřeb, řekl.
3: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
5: Ale ne svůj,
3: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
5: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
3: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně
5: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
3: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral. Jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj děti, jak se máte?
0: Ahoj děti, je tady s námi Hanka Kirichová.
2: A jak Hance, se má?
0: Ahoj, zdar.
2: A jak se má můj pigoušek?
0: Pigoušek se má dobře, protože pigoušek trénoval.
2: A to já pigouška moc chválím. A já jsem totiž minule vysvětlovala, proč je důležité pro naše tělo pigy. Co? Posilování. A to hlavně břišních svalů.
0: No a to je právě to, co pigoušek trénoval.
2: A my také víme už, kde naše břišní svaly leží. Jsou uprostřed na zlomovém místě. Kolem pupíku, nad pupíkem a pod pupíkem. Naučila jsem vás také jeden cvik a dnes přidám pigy další.
0: Je, Hanko, a ten cvik, co jsme minule dělali, já jsem na to přišel. Ten cvik vypadá, jako když leží v nějakém hororu upír a pomalu vstává z rakve a jako první do hlava a upír dělá.
2: Teda, Piggy, ty máš fantazii. Já bych se radši od upíru vrátila k našemu posilování břišních svalů, protože chci přidat další cvik a to proto, aby když budete cvičit jenom ten předchozí cvik, tak by se vám to všechno okoukalo. Tak mě napadlo, že dnes si dáme ještě cvik další.
0: A to já jsem rád.
2: Takže my předchozí cvik nazveme upíří cvik. A teď se budeme věnovat dalšímu, takže Piggy, nejdřív potřebuju, aby jsi si lehl na záda.
0: To mi jde.
2: Pokrčil jsi mírně nohy, děti, to, co říkám Piggy mu, samozřejmě i vy doma dělá. Takže ležíte na podložce na zádech, máte lehce pokrčené nohy.
0: Hanko, víš, co je prýma, když já si představím, že se mnou všechny děti doma cvičí, tak je mi parádně.
2: Tak to já jsem samozřejmě taky ráda a těší mě, že máš stejnou radost ze cvičení jako já, protože cvičení je pro mě ta největší láska na světě. A teď už teda pojďme zapojit tu horní část těla. Ještě jednou zopakuju povely. Piggy, prosím tě, lehni se rovně na tu podložku. Pokrč si ty nohy, přilep si záda do podložky a kopítka si dej v týl.
0: Honko, já to mám od záse.
2: Je, to mě nenapadlo.
0: Počkej, já si ho tam
2: ty jsi ho rozmotal. Výborně, takže Piggy si urovnal podzásek, teď už si dá ruce v týl.
0: Ruce v týl znamená, že si dám ručičky pod lavičku, jako když třeba ležím na louce a koukám na mráčky.
2: Děkuju ti za pomůcku, teď se zhluboka nadechni. Děti, prosím vás, nosem, ještě jednou nádech. A s výdechem zdvihněte trup nahoru, to znamená rukama si zatlačte do hlavy a pomalinku přes tu hlavu zdviháte i lopatky, tam chvilinku podržíme a zase se natáhneme na louku. Nadechni se, Piggy, a s výdechem znova balíme hrudník nahoru, bradu si přitahujeme na hrudník a vrátíme zpět.
0: Hanko, nádech. Když jdu dopředu, tak vydechuju.
2: Přesně tak, takže když jdeme směrem ke kolenům, tam je výdech. Teď ležíme na zemi, koukáme na sluníčko, na louce, nádech a s výdechem se zdviháme nahoru směrem ke kolenům. Takže, milé děti, jdeme si dát upíří cvik, lehneme si na podložku, flexujeme chodidla, to znamená, že s nich uděláme fajfky.
0: Je, flexum, flexum!
2: Ruce si složíme na prsa. Hlavu zdvihneme, pomalu zdvihneme i krční páteř.
0: Můžete
2: a bradu přitáhneme na hrudník a počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opouštíme upíří cvik, krčíme nožky, ruce si tentokrát dáváme do týla, nadechneme se a s výdechem přitáhneme hrudník nahoru, až se nám zdvihnou lopatky a položíme dolů. Dnešnímu posilování Piggy třikrát nazdar, vy děti doma taky.
0: Nazdar.
2: Ale lepší by bylo zdar. Mějte se krásně a zase příště na viděnou.
0: Tak, zdar na viděnou.
3: Jednou se maková panenka podívala na nebe a povídá motýlu Emanuelovi. Schovej si někam cylinder, za chvíli je tu bouřka. Emanuel líně seděl na konvi na zalívání a jen mávnul ty kadly. Kde pak bouřka? Tak to musím makové pole zalít sama, vzdychla si panenka. A bylo horko. makové korunky vadly. Dojdeš mi aspoň z konví provodu, Emanueli. Jenže motýl Emanuel byl líný zvednout se z konve. Studánka už asi stejně dávno vyschla, řekl. Na nebi se sešly mraky, tmělo se víc a víc, zafoukal vítr, letěly s ním tenoučké slámové sestřičky a volali: už to začne. Aspoň déšť pokropí makové pole, řekla panenka. Ani nekápne, volali slámové sestřičky. Jen hrom bude být. Aspoň jisté konve, Emanueli, povídá panenka. Musím zalít pole, než bouřka očesá mákům povadlé korunky. Emanuel líně slezl z konve. Sestřičky ničemu nerozumějí, povídá, a smekl z hlavy cylindr. Za chvíli tu máme déšť jako skropáče. A jestli lžu, tak ať mi do toho cylindru uhodí hrom. Blesk a rána a Emanuelovi poskakuje v cylindru lesklý panáček, jako by sestrojený se samých tenoučkých a leskle žhavých pérek. Přeju romský dobrý odpoledne, já jsem Blesk. Přišel jste tak najednou, šeptla panenka. Emanuel mě přece pozval, jmenuji se Amos. Na A se nadýchnu a na Mos spustím. Panáček se nadýchl a spustil, až lehl Blesk a bouchnul hrom. Motýl Emanuel leknutím sklapl křídla a byl bílý a tenoučký jako papír. Taky maková panenka měla duši stisklou na semínko. To umíte jen takhle rámusit? Šeptla. Ne, já jsem Blesk pracovitý. A hned se začal ohlížet, čím by panence posloužil. A co všechno umíte, Amosi? Mohl bych vám tu podpálit stromy nebo roštípat skály, kdybyste si to přála, zahromcoval Amos. To si nepřeju, lekla se panenka. Ale dovedl byste spravit konev? Já chtěla zalít makové pole a konev trošku teče. Hned se na to podívám, řekl Amos. Skočil rovnou do konve a za chvíli bylo slyšet, jak volá: opravdu, je tu dírka. Tak ji spravte, Amosi, řekla panenka a kývla na Emanuela, aby šel dál od konve. V konvi to bouchlo, ale ne moc, a Amos vystrčil hlavu. Nezlobte se na mě, ale v konvi jsou už dvě dírky. Tak je spravte, Amosi, řekla panenka. Vy, panenko, nevíte, že já nikdy nic nemůžu spravit? Povídá tiše Amos. Tak, Amosi, tak tu konev rozbíjte a taky už v ní nebude dírka, usmála se na bleskového panáčka maková panenka. Jste moc hodná a máte dobré srdce, řekl Amos a hnul sebou v konvi tak prudce, až se rozletěla, jako by do ní uhodil Blesk. Potom panenka počkala, až jí odlehne v uších, a poručila motýlu Emanuelovi. A teď si dojdeš někam vypůjčit konev, u studánky ji nabereš plnou vody a pořádně zaliješ makové pole.

0: Dnes je 18. června.
1: A svátek má Milan.
0: Milan je jméno, které poměrně nedávno vzniklo na Balkáně.
1: To je někde na jihu, že? V posledních letech je u nás moc oblíbené.
0: Máte určitě nějakého Milana nebo Milánka nebo Mildu kolem sebe?
1: Znamená milý nebo milovaný?
0: Milanové.
2: Milánkové. Všechno nejlepší.
3: Beránek se pásl u lesa a ovečka se pásla s ním.
4: Poslouchej, ovečko, ty máš dneska narozeniny, viď? Co by si spřála?
5: Já bych si prosím přála botičky,
3: řekla ovečka.
4: Tak dobře, zajedeme do města pro botičky,
3: rozhodl beránek. Chtěl dojít domů pro kočárek, jenže u silnice číhali loupežníci. Stůj, zastoupili mu cestu.
4: Copak?
3: Nelekl se beránek. Honem pojď s námi, my jsme totiž loupežníci a musíme tě uloupit.
4: Či, vy jste mi ale hloupí loupežníci,
3: rozesmál se beránek.
4: Právě si jdu domů pro kočárek. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit i s kočárkem.
6: No jo, no, to je pravda, uznali loupežníci. Tak sedi, ale koukej, ať si brzo zpátky.
3: Za nějakou chvíli jel beránek v kočárku pro ovečku a u silnice už na něj čekali loupežníci.
6: Stůj!
3: Vyskočili.
4: Copak?
3: Zase na to beránek.
6: Pojď honem s námi, povídali loupežníci. My jsme totiž tamti loupežníci a musíme tě i s kočárkem uloupit.
4: Či, vy jste ale opravdu hloupí loupežníci,
3: rozesmál se znovu beránek.
4: Právě totiž jedu pro ovečku. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem i s ovečkou.
6: No jo, to je pravda, řekli si loupežníci. No tak jeď, ale ať už si tu co by dup.
3: Za nějakou chvíli beránek s ovečkou jeli pro botičky a u silnice zase číhali loupežníci.
6: Stůj!
3: Vyskočili na beránka.
6: Honem, honem, pojeď s námi!
3: Rozčilovali se.
6: Musíme tě uloupit i s kočárkem, i s ovečkou.
4: Vy jste ale tak hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou do města pro botičky. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou i botičkami.
6: No jo, to je pravda, uznali loupežníci. No tak teda jeď, ale ať si tady jedna, dvě.
3: Když ve městě koupili botičky, řekla ovečka smutně.
4: To je škoda, že tu nemám svoje zrcátko, abych se podívala, jak mi vlastně ty botičky sluší.
7: Ale nic z toho nedělej,
3: těšil jí beránek.
7: Tak pojedeme domů pro zrcátko, no.
3: Za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice ještě číhali ti loupežníci.
6: Stůj!
4: Copak?
6: Honem, honem, pojeď s námi, domlouvali mu loupežníci. Musíme tě s ovečkou a botičkami přece uloupit.
4: Vy jste ale

0: botičky.
1: Pak ale posmutnila.
0: Škoda ale, že nemám taky pentličku na krku. To by teprve byla krása.
2: No tak si z toho nic nedělej,
1: těšil jí Beránek.
2: Zajedeme tedy ještě do města pro pentličku.
1: A znovu vjeli do lesa, kde číhali pořád ti loupežníci.
3: Stůj!
0: Co pak?
3: No, tak už s námi pojď,
1: žadonili loupežníci. Rádi bychom tě už i s ovečkou, kočárkem, botičkami a zrcátkem uloupili.
0: Jenže já zrovna jedu s ovečkou do města pro pentličku. Až se budu vracet, tak byste mě mohli uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami, zrcátkem a pentličkou.
3: Tak si jeď,
1: řekli už otráveně loupežníci. Ve městě koupili krásnou pentličku.
0: Je, to je ale opravdu škoda, že mi na pentličce nevisí ten zlatý zvonec, co mám doma na hřebíku. To by byla teprve krása.
1: Smutně pohlédla ovečka do zrcátka.
2: Nic si z toho nedělej, vrátíme se domů pro zvoneček. Pojď.
1: A za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice spali tři unavení loupežníci. Pak přijeli šťastně domů, ovečka si pověsila na pentličku zvonec a vydali se s Beránkem na procházku.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: V baráku je barakuda, masožravá ryba. V baráku je barakuda, no a to je chyba. Ulovte ji do sítě, ať neskočí na dítě.

fialová nadílka. Aby se kuřátka šťastně vylíhla, je třeba sedět, sedět a sedět. O zábavě si tou dobou každá slepice může

0: snad jenom zdát. A tak, když Čmelda s Brundou přiletěli na návštěvu ke slepici, jejich kamarádka zrovna seděla na vejcích a podřimovala. Čmeláci chvilku poslouchali ten slepičí koncert, ale pak raz, dva, tři zatroubili. Vykřikla slepice a protože myslela, že hoří, uháněla jako splašená pryč. Jen pírko po ní zůstalo. Čmelda s Brundou poskakovali radostí, jak se jim ten žertík vydařil, a smáli se, až jim tekly slzy. Uslyšel je Pučmelout a hned chtěl vědět, co se děje.
1: Brundibáři, ven s tím, ať se taky zasměju.
0: Tomu by si Pučmeloude stejně nerozuměl, smáli se dál oba čmeláčkové. Ale Pučmelout se nenechal odbít.
1: Ne, a proč?
0: Protože čmeláci se smějí jindy než Pučmeloudi.
1: Jo, a proč?
0: Divil se Pučmelout. Pro slepičí kvoč, vysvětlovali Čmelda s Brundou. V tom ale Pučmelout zahlédl to ztracené slepičí pírko a chňapnul po něm. Teď se zas divili čmeláci. Nač ti bude? Na peřinu nebo za klobouček? Ale Pučmelout prohlásil, že je to jeho tajemství. Tak nám ho prozraď, my ti taky něco prozradíme, loudili Čmelda s Brundou.
1: Já nechci nic vědět, stejně bych to zapomněl. Brundibáři zvědaví.
0: Odháněl je Pučmelout a sliboval.
1: Jen počkejte, tentokrát všechny překvapím.
0: Když Pučmelout s pírkem v hrsti a s čmeláky v patách odešel, vrátila se rozhněvaná slepice.
2: Napálili mě.
0: Vzdychala a rozhlížela se kolem dokola.
2: Čmeldo, Brundo, lezte darebové, já vám srovnám ty kadla. Kde jste? Tip, tady mami, tip, už jsme se vyklubala, tip.
0: A z prázdných skořápek se vybatolila dvě roztomilá žlutá kuřátka. Slepice se rázem zapomněla zlobit a rozpřáhla křídla.
2: Pá, děti moje zlaté, pojďte ke mně, ať vás zahřeju.
0: Ale kuřátkům nebyla zima. Na světě se jim líbilo a chtěla si hrát.

0: Pak přišli i Čmelda s Brumdou a měli radost, že mají dva úplně nové kamarády. Teprve teď si slepice všimla, že jí chybí to pírko.
1: Mé nejkrásnější pírko, kde je? Tady bylo a už není. Lamentovala. Pomoc! Ukradli mě!
0: A rovnou se obořila na čmeláky.
1: Je vaše vina, že jsem utíkala jako splašená a v tom spěchu někde vytrousila své nejkrásnější peříčko.
0: Tak už se nezlob, víckrát to neuděláme, slibovali čmeláci. My ti povíme, kde tvé ztracené pírko je, upuč melouda.
1: Pak,
0: rozčepířila se slepice.
1: Pak, tentokrát mu to spočítám.
0: Než se však stačili za pučmeloudem vydat, přiběhla kuřátka a celá se strachy třásla.
2: Píp, píp, fialová hrůza, píp, příšerná příšera, fialový duch.
0: Pískala vyplašeně a žalovala.
2: Honil nás a strašil nás.
0: To bylo něco pro čmeláky. Tak abys věděla, milá slepice, že jsme tvoji opravdoví kamarádi, my to fialové strašidlo najdeme, chytneme a zneškodníme.
3: Tetelí se vzduch.
4: Tetelí se vzduch.
3: Je prý tady duch.
4: Je prý tady duch.
3: Fialový.
4: Fialový.
3: Fialový.
4: Fialový.
3: Máme na to čuch.
4: Máme na to čuch.
3: Kde takový duch?
4: Kde takový duch?
3: Spí a loví.
4: Spí a loví.
5: Je, je, je.
4: Jeho doub je snadno zjistí.
3: Snadno.
4: Jehličí a listí.
3: Jehličí.
4: Jsme totiž specialisti.
3: Specialisti.
4: Na duchy.
3: Na duchy.
4: To nemáte potuchy.
3: To nemáte potuchy.
0: Čmelda s Brundou se plížili od kopretiny ke kopretině jako opravdoví detektivové, když tu najednou se před nimi něco myhlo. Fialový přízrak. Ale než ho stačili chytit, byl ten tam. Jen ozvěna jeho strašidelného kvílení se ještě vznášela nad loukou. Čmelda s Brundou se plížili dál a radši skoro ani nedýchali, aby ho nevyplašili. V tom se zase před nimi objevil strašlivý fialový stín, zanaříkal a zmizel.
3: To je nějaký ufňukaný duch, povídal Čmelda a Brunda řekl. Hele, stopy, fialové, ty budou jeho.
0: A tak se po nich vydali a nemuseli jít daleko. Na krtčí hromádce seděl pučmelout, slepičí pírko namáčel do kalamáře s inkoustem a něco sepisoval. Někam za něj vedly ty stopy a odtamtud se teď ozývalo známé kvílení. Čmeláčkové se zastavili, pusy do kořán.
6: Přestaň kňourat a nevyrušuj, jo?
0: Bručel mrzutě pučmelout.
6: Až tohle dopíšu, vydrhnu tě pískem na nádobí.
0: Pískem radši ne, zanaříkalo to někde za pučmeloudovými zády.
6: Tak si neměl lézt do kalamáře.
0: Rozčiloval se pučmelout.
6: Co mi to dalo schánění? Nejdřív papír, pak péro a nakonec mi sem vrazí splašený kvapník a připraví mě skoro všechen vzácný inkoust. Kvůli tvému věčnému kvaltování nenapíšu teď své paměti.
0: A skutečně vedle Pučmelouda se teď objevil velice sklíčený a velice fialový kvapník a marně se snažil Pučmelouda uklidnit.
5: Já jsem přece nespad do tvého inkoustu schválně. Radši mě polituj. Hele, Pučmeloude, něco mě napadlo. Co kdybys mě zkusil vygumovat?
0: Pučmeloud vyskočil, jako když ho píchne a zlostně zahodil slepičí brk.
6: Nemám gumu, hulákal. A teď už ani inkoust. Za všechno můžeš ty potrhlý brouku, nechci tě tady, nemůžu tě ani vidět.
5: Já bych rád odešel, šeptal zoufalý kvapník, ale co pak můžu, kdo mě vidí, každý se mě poleká.
6: Jestli najdu zmizík, tak se těš,
0: vykřikl zuřivě Pučmeloud a začal hledat po všech kapsách.
5: Zmizík ne, prosím, zmizík ne, radši najdi písek na nádobí, polekal se kvapník.
0: A to už čmeláci nevydrželi a kvapníka se zastali.
3: Že by ses nestyděl, Pučmeloude, povídal Čmelda. Nevidíš, jak je kvapník nešťastný?
6: Já jsem taky nešťastný. Proč nepolitujete mě, brundibáři, brundibárovatý? Těšil jsem se, že napíšu své paměti a že všechny překvapím.
0: Jenže si na to sebral slepici její parádní pírko a kdo ví, jak to bylo s papírem a inkoustem. Pojď s námi, kvapníku, a řekneme každému, že ten fialový duch si ty, aby se tě už nikdo nebál. Tak na co ještě čekáš? Rychle pojď.
5: Rychle, to já moc rád.
0: Usmál se šťastně kvapník a rozběhl se za svými kamarády. Díky Čmeldovi a Brumdovi se kvapníka od té doby opravdu nikdo nebál. Ani ta malá kuřátka. Fialová barva byla dokonce nějaký čas ve veliké módě. Ale jen do té doby, než sluníčko a déšť vrátili kvapníkovi jeho správnou barvu. Své parádní pírko dostala nakonec slepice od Pučmelouda zpátky. Nač by mu taky bylo, když už neměl inkoust.

0: Vážení a milí počítači, totiž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní Kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
1: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
2: Ahoj.
0: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
1: Co?
0: Totiž nepoučitelný.
1: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
0: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
2: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
0: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
2: Jaké?
0: No úplně tento nonc.
2: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
1: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
0: Dneska je na řadě Hugo.
2: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
0: No.
2: Házela s ním ke dveřím.
1: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a nočeníčku mi přistál Justýnin škrpál a byla to šupa.
0: To byla nehoda.
1: Šupa.
0: Nehoda a ne lupa. Šupa.
2: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
0: Samozřejmě.
1: A jak ti to vyšlo?
0: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
2: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
1: No, pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
0: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
2: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
0: No dovol, Hugo.
2: No, víš to, Justýno?
0: To ví přece každý. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
2: Tak to tedy vysvětli, co to znamená.
0: Zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc bez toho v tom pařezu.
1: Bez ženicha.
2: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
0: Na ocet. Ne.
2: Piggy?
1: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím.
2: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
1: Jo?
0: No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
2: Justýno.
0: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
1: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
2: Takže ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
1: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
0: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
2: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
1: Skysnou nebo zakysnou?
2: Tak.
0: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích Střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
2: Najednou pověra.
1: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselou.
0: Nejsem kysela.
2: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justino?
0: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
1: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
0: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
2: Není ti někdy toho Antonína líto?
1: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
2: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
1: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
2: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
1: Zpívá.
2: A on to vydrží.
0: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
2: No,
0: když
2: ano,
0: jinak
2: ano.
0: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
2: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
1: No, kurčičky.
0: Svít hvězdo, z nebe záře.
2: Tady máš chlebíček, Justýno.
0: Ale Hugo...

0: Na jedné pasece stála pařezová chaloupka, v ní byla světnice a v té světnici spali na posteli dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý červeno-bíle pruhovanou peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu pod modro-bíle pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka. A nebo se to dá povědět i jinak. Křemílek byl spíš hubený, ale Vochomůrka spíš tlustý. A nebo se to dá říct ještě jinak. Zkrátka, jak kdo chce, ale nikdy stejně. Ve světnici tikaly hodiny, měli jen jednu ručičku a na číselníku bylo kolem dokola napsáno jaro, léto, podzim, zima. Když ručička došla k jaru, posadil se Křemílek na posteli a povídá.
1: Vochomůrko, vstávej! Ještě je tma.
0: Křemílek vyskočil z postele a zotvíral okénice.
1: Podívej, už není tma.
0: A za okny bylo jaro a tisklo ke sklu svůj růžový nosík.
1: Už je tam jaro,
0: řekl Křemílek.
1: A kdo za to může? Tak už vstávej. To počkej, až se protáhnu.
0: Zívl Vochomůrka a začal se protahovat a protahoval se, až vrazil loktem do hodin s jednou ručičkou. Ručička se zakymácela a ve světnici se rychle za sebou udělalo jaro, léto, podzim, zima. V chaloupce se střídala počasí, sluníčko, deště, bouřky, vítr a sníh.
1: Ty, nešiko,
0: povídá Křemílek. A v tom se udělal sníh a mráz a pak se ručička na hodinách zastavila. Křemílek včas skočil do postele pod peřinu, ale Vochomůrka to nestačil a dostal třeskutou rýmu. Kýchl jako z brokovnice a povídá.
1: Za to můžou hodiny s jednou ručičkou.
0: Popadl je a vyhodil oknem do sněhu.
1: Jú, a co jestli se rozbili?
0: Lekl se Křemílek.
1: To by pak na světě bylo pořád jen zima.
0: Vochomůrka chtěl na to něco říct, ale zrovna na něho přišlo takové kýchnutí, až ho to odrazilo k peci mezi polínka. Křemílek vyběhl z chaloupky a rozhlíží se po hodinách. Pod oknem nebyli, ale vedla odtamtud ve sněhu stezička, jak se ze zlosti odkutáleli do lesa.
1: Ty zůstaň doma a já musím za nimi,
0: křikl Křemílek do dveří a rozeběhl se k lesu. Křemílek šel zasněženým lesem a tiše volal na hodiny a jemně je vábil.
2: Tik-tak, tik-tik-tik-tik-tak, tik-tak, tik-tik-tik.
0: A v tom se mu hodiny s jednou ručičkou tiše ozvaly.
2: Tik-tak, tik-tak.
0: On tam vysoko na smrku seděl vír, držel hodiny za ouško a díval se na ně jako na svou znejmilejší sovu.
1: Hned mi je přines dolů,
0: křikl Křemílek.
1: Ty jsi dole, já jsem výš,
0: zahuhlal vír.
1: To jsou naše hodiny, naše.
3: Ale kdo je drží, toho jsou.
1: Ale neumíš s tím zacházet. Slyšíš? Neumíš s nima zacházet.
3: A kdo to umí?
1: Co když to potom na světě půjde všechno pospátku.
0: Ale vír zatočil ručičkou u hodin a zahuhlal.
1: No, tak to nepůjde dopředu, no.
0: A udělal rychle za sebou zimu, podzim, léto a jaro. A znova zimu, podzim, léto a jaro. Sníh vylétl zpátky do oblak, loňské listí se vzneslo se země na stromy, zezelenalo a vrátilo se do poupat. Pták letěl ocáskem dopředu a bylo z něho holátko a zavřelo se za ním vajíčko. A slunce běželo pospátku po nebi.
1: Nedáš si říct,
0: povídá vírovi mužíček Křemílek a byl pořád menší a menší.
1: Nedám,
0: zahuhlal vír. A tak si Křemílek došel domů do chaloupky, přivedl vochomůrku a namířil ho tím nastydlým nosem rovnou na víra. Pak ho polechtal peříčkem a vochomůrka kýchl třikrát jako z brokovnice. Vír se musel přidržet větve a pustil hodiny s jednou ručičkou. Křemílek s vochomůrkou je odnesli domů do světnice a pověsili na zeď. Hodiny tikaly a ti dva dospávali do jara. Křemílek pod bílou peřinou s červenými proužky a vochomůrka pod bílou peřinou s modrými proužky.

0: O dvou darech. Byl jednou jeden dobrý král a ten rád jedl, rád pil a hrál, měl v lásce svoje poddané, jen lakomce a lháře ne. Jednou ten dobrý král seděl za stolem u oběda a hrál se svým šaškem v karty. Najednou vejde do komnaty sedláček. Na hlavě velikánskou dýni, jakou svět nikdy neviděl a už nikdy neuvidí. Sedláček se poklonil a povídá. Dobrý den, milí králi a všichni ve spolek.
1: Dobrý den, přítelíčku, odpověděl král. Kam pak jdeš s tou dýní?
0: K tobě, milí králi, řekl směle sedláček. Přinesl jsem ti ji darem na dýňovou polévku. Je to náramná dobrota. Ale nezapomeň nakázat kuchařce, aby z té dýně schovala semena. Můžeš je rozdat přátelům a já si taky přijdu pro hrst na příští rok.
1: Děkuji ti, přítelíčku, řekl sedláčkovi král. A teď jdi a sněz si něco v kuchyni.
0: Sedláček poděkoval a šel i z dýní do kuchyně. Zatímco tam kuchařka častovala jídlem a pitím, povídá král svému šaškovi.
1: Poslyš, šašku, ten chlapík se mi zamlouvá. Tak si myslím, že mi tu dýni přinesl ze srdce rád. Co bych mu měl za ní dát?
0: Šašek se zamyslel a pak povídá. Milý králi, vyzkoušej si ho. Jestli ti nedal stéblo trávy, jen aby dostal 4 krávy. Dej mu darem pěkného koně.
1: Máš pravdu, šašku, řekl král a dlouze se zamyslel.
0: A když se sedláček dosyta najedl a napil, zavolal si ho a povídá.
1: Přítelíčku, co chceš za odměnu?
0: Co chci, milý králi, řekl sedláček.
1: Jen abys mi dal hrst semen z té dýně, až je kuchařka usuší.
0: Přítelíčku, já ti dám něco lepšího, řekl král a dal sedláčkovi přivést pěkného koně. Sedláček poděkoval a spokojen se rozjel domů. Jenže ten sedláček byl poddaným jednoho hraběte a to byl hrozný lakomec. Však se taky jmenoval Zabiveš. Jakmile hrabě Zabiveš uslyšel, co dostal jeho sedláček od krále za odměnu, řekl si.
1: Hoj, zítra pojedu ke králi já a dám mu darem pěkného koně. Když dal za dýni koně, dá mi za koně přinejmenším hodnost knížete a sud plný zlaťáků.
0: Jak řekl, tak udělal. Druhého dne ráno vyvedl ze stáje svého nejlepšího koně a rozjel se na královský hrad. Když tam přijel, seděl král právě za stolem u oběda a zase hrál se svým šaškem v karty.
1: Hrabě Zabiveš vešel do komnaty, poklonil se a povídá. Dobrý den, milí králi a všichni ve spolek.
2: Dobrý den, přítelíčku, odpověděl král. Co by si spřál?
1: Milí králi, já jsem hrabě Zabiveš, povídá hrabě. Slyšel jsem, že si včera dal mému sedláčkovi za dýni koně a tak jsem ti místo něho přivedl jiného. Už stojí ve tvé stáji.
2: Děkuji, přítelíčku, řekl král. Jdi napřed, přijdu se na něho podívat.
0: Když hrabě Zabiveš odešel, obrátil se král k šaškovi a povídá.
2: Poslyš, šašku, ten hrabě Zabiveš se mi zamlouvá. Tak si myslím, že mi toho koně přivedl ze srdce rád. Co bych mu měl za něj dát?
0: Šašek se zamyslel a pak povídá.
3: Milý králi, vyzkoušej si ho.
2: jestli ti nedal stéblo trávy, jen aby dostal 4 krávy. Dej mu 7 panství a hodnost knížete.
0: Máš pravdu, Šašku, řekl král, a když se přišel s Šaškem podívat do stáje, povídá hraběti.
2: Příteli, takového koně jsem ještě neviděl. Co pak chceš za něho?
1: Co chci, milý králi, řekl hrabě Zabiveš. Chci, abys mi dal hodnost knížete a sud plný zlaťáků.
2: Přítelíčku, já ti dám něco lepšího, řekl král a poslal pro kuchařku.
0: Když kuchařka přišla, zeptal se jí král.
2: Kuchařko, máš semena z dýně od toho sedláčka?
1: Mám, milý králi, odpověděla kuchařka.
2: To je dobře, řekl král. Tak je nasyp do 2 kornoutů. Jeden bude pro toho sedláčka a druhý tady pro pana hraběte Zabivše. A tak dostal štědrý sedláček za dýni koně a lakomý pán za koně dýňové semeno.

0: Maminko, děti ve škole mi říkají, že mám velké a špičaté zuby.
1: Ale Pepičku, přece bys jim nevěřil. Vždyť ty máš zuby jako perličky.
0: Fakt.
1: Ale teď už běž do pokojíčku, abys nám tu nepoškrábal podlahu.
0: Maminko!
1: To bylo u upíru.

0: Bída. Schudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít. Ale že holka ho neměla ráda a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je být. Tak, že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje. V chalupě, kde ten hospodář zůstával, často něco za pecí vrzávalo. I ačkoliv všecko přehledali a přepícek najednou na vrub obrátili, přece nikdy nic nemohli najít. Ale když už se stěhovali a poslední nářadí vyklízili, uslyšeli najednou za pecí něco hlasitěji vrzat. I poslouchali všickni, co to. A vrz, šup, šup, vyskočila ze zápecí štíhlá a bledá osůbka, podobná švižné paně.
1: Aj, ký to ďábel,
0: zvolal otec.
2: Pro pána boha,
0: vykřikla matka a za ní všechny děti do křiku sedali.
3: Nejsem žádný ďábel,
0: řekla ta štíhlá bledá pana.
3: Ale jsem vaše bída. A když se teď odtud vystěhujete, musíte mě taky sebou vzít do svého nového příbytku.
0: Hospodář, čiperná hlava, viděl, že bídy své nechytí ani neuškrtí. A protož poklonil se jí hluboce a řekl. Dobře, má zlatá milost, paničko, když se ti tak u nás líbí, tedy pojď s námi. Ale vidíš sama, že sobě sami všecko přenášíme, i pomoz nám taky něco nést, abychom se rychleji odstěhovali. Bída k tomu svolila a chtěla vzít několik kousků drobného nářadí z domu. Ale hospodář rozdal drobné nářadí dětem, aby je nesli, a řekl, že je na dvoře ještě špalíček. Ten, že se taky musí vzít. Poté vyšel na dvůr a špalík sekerou z hůry do polou rozštípnul a zavolal v bídu, pěkně jí prosil, aby mu ten špalík pomohla nést. Bída nevěděla, jak má ten špalek vzít. Až jí hospodář ukázal to rozštěpení, i vstrčila své dlouhé a vyzáblé prsty do skuliny. A hospodář, jakoby z druhé strany chtěl špalek zdvihnout, sekeru honem ze štěrbiny vytáhl a její dlouhé vyzáblé prsty zůstaly tak pevně ve špalku vězet, že jich nikterak nemohla vytáhnout. I křičela, co jí hrdlo stačilo, ale nic nebylo platné. Hospodář všechny věci své s dětmi sebral a potom už nikdy se na to místo nevrátil. I zůstával v jiné vsi a tu se mu tak dobře vedlo, že brzy v celé vsi byl nejbohatším. Hezká jeho dcerka vdala se za poctivého zámožného selského synka a celá rodina byla šťastná. Zatím pak té předešlé vsi pán, co ty chudáky tak trýznil, chtěl tu opuštěnou chalupu jinému sedlákovi dát. I přišel se do ní podívat a vida bídu, jak má ve špalku prsty sevřené a bolestí se svíjí, smiloval se nad tou bladou panou a pomocí klínu prsty jí vyndal a zúplna ji vysvobodil. Od té doby bledá pana na krok neodstoupila od vysvoboditele svého. A když pak pán na stará kolena láskou se sfanfrnil a utrácel, až utratil všecko, co měl.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: Povídala moucha mouše.
4: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
5: Povídala moucha mouše.
4: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí. stačí zob. Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: zavřená, až ji chytím, bude má, zavřu ji v sednici, udělám z ní lednici.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
3: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musím pořádně zmačknout. Hele, takhle.
2: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
4: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
3: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
2: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
3: tak je to nepřístupné.
2: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
3: Aha, tak já to teda zkusím.
2: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal.
3: A když je tam červ?
2: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
4: Já první, jo?
2: A já tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
3: Co, to jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, a jo.
2: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil Listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
3: Chychní a chychlí chánoche, chyje chychkonoch.
2: Uhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
4: Co to povídá?
3: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
4: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
2: Tatínek nabídl panu Listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně.
5: Šťastné a veselé Vánoce přeje Listonoš.
2: A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří.
5: Psi, jedu, pedu, babika.
2: Četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte, co to jen může znamenat?
5: Psi, jedu, pedu, babika.
4: Jo,
5: To já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku. A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.

0: laskavky, řekla Řeja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej, všechny prskavky chytili najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, tati?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi Pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Zlatý kočár. Byl jednou jeden král a ten si přál mít zlatý kočár. Zavolal svého komořího a řekl mu: můj milý komoří, už mám všechno, co si král tak veliké země může přát. Jenom zlatý kočár mi chybí a to mě trápí. Musíš najít někoho, kdo by věděl, jak takový kočár získat. Královská pokladna je prázdná a zlata bych v ní nenašel ani na prstýnek. Kdo mi dobře poradí, dostane mou dceru za ženu. Kdo špatně, přijde o hlavu. Komoří se uklonil a pravil: neděli si starosti, náš králi a pane, hned zítra dám rozhlásit po celé zemi tvé přání. Když ho král milostivě propustil, komoří si dal přivolat královského trubače a řekl mu: můj milý trubači, dostali jsme svízelný úkol. Hned zítra dáš rozhlásit po celé zemi, že náš nejmilostivější pán a král hledá někoho, kdo by mu poradil, jak získat zlatý kočár. Kdo poradí dobře, dostane princeznu za ženu. Kdo poradí špatně, ztratí hlavu. Trubač se uklonil a řekl: nedělej si starosti, pane komoří, zítra bude vědět celá země, že náš pán a král zatoužil po zlatém kočáře. Trubač objel celou zemi a všude hlásal královo přání, avšak nenašel se jediný člověk, který by věděl, jak opatřit tolik zlata. Až jednoho dne zaklepal kdosi na bránu králova paláce a zvolal: lidé dobří, honem mi otevřte, jdu za králem. Stráž pootevřela bránu. Co chceš našemu králi? Zeptal se voják stroze a příchozí odpověděl: přináším dobrou zprávu. Chci poradit králi, jak získá zlatý kočár, po kterém tolik touží. Strážný otevřel bránu do kořán a spatřil před sebou venkovského chudáka, záplatovaného od hlavy až k patě. Ale urostlý byl, to musel strážný uznat, široký v ramenou, rovný jako jedle, oči mu svítily jako dva uhlíky. Honem si to rozmysli, řekl strážný, copak nevíš, že v králově pokladnici je prázdno jako na vinici začátkem zimy? Chceš přijít o hlavu? Kat už má dlouhou chvíli. Chtěl zase bránu zavřít, ale venkovan řekl rychle: kdo tady mluví o katovi? Já si jdu pro princeznu. Neslyšel jsi snad, co dal vyhlásit náš pán a král? Strážný tedy znovu otevřel a jenom si povzdechl: tak pojď dál. Komu není rady, tomu není pomoci. Bude tě škoda. Zavedl mladého muže ke králi. Král si venkovana pozorně prohlédl a řekl: zdá se mi, že máš víc odvahy než rozumu. Pověz mi tedy, jak získám zlatý kočár. Takový zlatý kočár můžeš mít docela snadno. Jenom se divím, že si na to nepřišel sám. Král se zavrtil na trůně a řekl přísně: když jsi tak moudrý, poraď. A mladý venkovan řekl: stačí, když z jara třikrát za sebou nepřijde mráz a když v létě tři dny za sebou pořádně zaprší. Král užasl a odpověděl: musím se přiznat, že ti nerozumím. Můžeš mi to vysvětlit? Venkovan se podivil: co je na tom tak složitého? Takovou věc pochopí každé malé dítě. Poslouchej dobře. Když přijdou jarní mrazy, všechno ti na polích i v sadech zmrzne a nic se ti neurodí. Když mrazy nepřijdou, Vzejde ti obilí na polích a v sadech rozkvetou všechny stromy. A dál, když začátkem léta pořádně nezaprší, stromy ti uschnou a obilí zežloutne. Ale když pěkně zaprší, všechno se zazelená a budeš mít takovou úrodu, že se ti zlato do pokladnice ani nevejde a ještě ti zbude na zlatý kočár. Král sklonil hlavu a dlouho přemýšlel. Potom vstal a zvolal. Přiveďte princeznu. Čeká tu na ní někdo, kdo si zaslouží, aby si vzal mou dceru za ženu.

hloupém muži. Žili jednou v jedné vsi žena a muž. Žena měla svého muže ráda, jenom ji trápilo, že všechno poplete. Když ho poslala pro olivy, přinesl kukuřici. Když ho poslala pro kukuřici, přinesl kohouta. Když měl něco vyřídit, buď to vyřídil obráceně, nebo to docela zapomněl. A tak to šlo den ze dne pořád dokola. Jednou potřebovala žena jehly na šití a poslala pro ně muže do města. Vrátil se až večer. Žena se zeptala, kde má jehly, a muž odpověděl: potkal jsem na cestě vůz se slámou, volci nemohli do kopce a kočí mě prosil, abych mu trochu zatlačil. Hodil jsem jehly do slámy, aby mi nepřekáželi, a pomohl jsem mu. Ale už jsem je pak nenašel, i když jsem prohrabal celý náklad. Žena začala bědovat. Kam si dal rozum hodit jehly do slámy? Taková věc se přece zapíchne do kabátu. Počas se poslala žena muže ke kováři, aby přinesl železný hák do stáje. Muž si vzal od kováře hák a vzpomněl si, co mu žena radila. Chtěl zastrčit hák do kabátu, ale rozpáral přitom kabát na tři kusy. Když přišel domů, žena se rozlobila. To tě nenapadlo, že taková věc se nese přes rameno? Muž kajícně přiznal, že ho to opravdu nenapadlo, a poprosil ženu, aby už se nehněvala. Uteklo pár dnů a žena poslala muže do sousední vsi, aby koupil vepře. Muž koupil vepře a hned si vzpomněl, co mu žena radila. Vzal vepře za nohu, hodil si ho přes rameno a zvesela si vykračoval domů. Když vkročil do dvorku, prasátko už nedýchalo. Žena bědovala a naříkala: kde si nechal rozum? Něco takového se přece přiváže na provázek a popohání se klackem nebo holí. Po nějakém čase ho poslala žena na trh pro džbán. Muž koupil džbán, přivázal ho na provázek a táhl ho za sebou. Sotva vyšel z města, ulomil si v křoví silný klacek a každou chvilku pěkně džbán popohnal. Když přišel domů, měl na provázku jen hliněné ucho. Žena se rozplakala a dlouho si stěžovala na svůj osud. Nakonec zvolala: příště už nikam nepůjdeš, raději si všechno vyřídím sama. Muž ji chtěl udobřit a řekl mírně: ano, to jistě bude lepší. Já zůstanu doma a o všechno se postarám, než se vrátíš. Po několika dnech chtěla žena poslat muže do města na trh, ale hned si pomyslela, jak by to zase dopadlo. Zavolala ho a řekla mu: musím jít do města. Poslouchej dobře, co ti povím. Zůstaneš doma a budeš hlídat, aby kozy neutekly do kukuřičného pole. Kdybys měl žízeň a šel se do sklepa napít vína, pořádně sud zavři. Vzpomněla si na hrnec plný cukru a řekla: hlavně nechoď k tomu velkému hrnci v předsíni, protože je v něm jed. A ještě dávej pozor na slepici a na kuřata, aby je nezadávila liška. Budeš si to pamatovat? Muž všechno poslušně opakoval a žena odešla do města na trh. Sotva za ní zaklapla vrátka, muž se posadil na dvorek a dával pozor na slepici, aby ji neodnesla liška. Slunce však pálilo a muž dostal žízeň. Vstal, šel do sklepa a vytáhl zátku ze sudu vína. V tom si vzpomněl, že nemá sklenici. Strčil tedy do otvoru palec a dlouho přemýšlel, co má dělat. Jak tak stál, spatřil na schodech psa. Přivolal ho, strčil mu ocas do otvoru a běžel si do světnice pro sklenici. Sotva našel sklenici, uslyšel, jak přes plot volá soused: hej, pojď rychle, kozy se ti pasou v kukuřici. Rozběhl se do sklepa pro psa, ale pes zatím utekl a ve sklepě bylo pokotníky vína. Vrátil se rychle do světnice, popadl z truhly pytel mouky a vysypal ji ve sklepě na zem, aby se víno vsáklo a žena nic nepoznala. Pak chtěl jít vyhnat kozy z kukuřičného pole, ale sotva vyběhl na dvůr, uviděl, jak mu liška odnáší slepici. Posadil se na práh, dal si hlavu do dlaní a začal žalostně naříkat.
Co si jen počnu? Může mít někdo na světě větší smůlu než já? V největším zoufalství si vzpomněl na hrnec s jedem. Vyskočil, běžel k hrnci, nabral jed na prst a lízl si. Jed byl sladký jako cukr, chutnal mu a tak vyjedl celý hrnec až do dna. Chvíli čekal, až jed začne působit, ale jed byl asi starý a ztratil účinek. Muž se rozlobil ještě víc, popadl cep, vyhazoval ho do vzduchu a čekal, až mu cep spadne na hlavu a zbaví ho všeho trápení. Tak ho spatřila žena, když se vrátila z města. Muži, vykřikla, co to děláš? Ztratil si rozum docela? Muž hodil cep do studny a vyprávěl jí, co se přihodilo. Žena ho vyslechla, objala ho a řekla, víš co, já ti odpouštím. A slíbila, že mu už nikdy nebude nic vyčítat. Muž byl zase rád na světě a oba pak spolu žili šťastně ještě dlouhá, dlouhá léta.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No? Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidně mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete.
0: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No prosím, stejně jste na mě museli čočkat. Počkat, protože proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: To určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale tyhle tety. Já myslela tuhle dietetu, jako tento non tu, jak se nejí, no, tu...
1: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo. Takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže... Dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: No a hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého, to bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ani dietetu?
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tedy moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní tah na vám musím říct...
1: No potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano, ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké. To je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížeš? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zástav.
2: Nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není to... tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuzerát.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to žádný oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska je největší oříšek vysvětlit Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce.
2: To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?
3: Tak dlouhé a pěkné léto ani strýček Sekáč nepamatoval. Také to pavoučkům každé ráno připomínal. Léto budiš pochváleno, volal jako básník a jako pavouk dodával a tučné mouchy jak bysmet. Pavouček Pája ale málo kdy počkal, až mu do sítě přiletí snídaně. Sotva vstal, už se chystal na nějakou výpravu. Tentokrát ho jakési vábení znovu přivedlo k chatě na konci lesa. Protáhl se dráteným plotem do zahrádky a tu vidí něco podivného. V záhonu mrkve se vyboulil kopeček černé, čerstvě vyorané hlíny a uvnitř si někdo prospěvuje. Orál jsem, orál, ale málo. Haló, je tam někdo? Zeptal se Pája. Já jsem dole, ozval se hlas pod zemí. A kdo je tam na vrchu? Než stačil Pája odpovědět, země se prudce otřásla a kousek dál vyrostl další kopeček hlíny. Sedělo na něm něco černého a mastného, nemělo to skoro žádná očička, ale za to pracky jako hrabičky. Poslouchejte, jsou tady správně v Holomouci? Já vidím jenom ve tmě, volalo to dobrácky. Tady je zahrádka, oznámil Pája. A raději se hned ujistil, vy nic neděláte, že ne? Myslím pavoukům a tak podobně. Já jsem totiž pavouček a říkají mi Pája. Tož pavouček, já jsem Krtek. Volají mě Krtek čtvrtek, protože mě moja dobrá maminka povila na zelené čtvrtek. Ale zelené já nesu, já jsu černé, jako tma, a taky ve tmě bývám. Já jsem pod zemí nikdy nebyl, přiznal Pája. Tam dole já znám každou chodbičku, poléz a uvidíš, neboj se, lákal ho Krtek. Já se nebojím, řekl Pája tenkým hláskem, protože se přece jen trochu bál. Tak do tého, chlapče, a pěkně po hlavě, zvolal Krtek a sám po hlavě skočil do černé díry v zemi. A pak se to stalo. Pája se chtěl jenom podívat, kam Krtek zmizel. Naklonil se nad tou dírou, která se zužovala dolů jako trichtýř, a v tom mu ujeli všechny nohy. A zmizelo sluníčko, zmizela tráva a všude kolem byla jen černá a vlhká tma. Pane čtvrtku, kde jste? Já jsem tady, hlásil čtvrtek, ale znělo to jako z velké dálky. Pája neviděl vůbec nic. Tma v podzemní štole byla černočerná. Člověče, koukej, kam šlápeš, zabručel někdo v té tmě tmoucí. Promiňte, špitl Pája, ale já vůbec nic nevidím. To vidím, že nic nevidíš. Pak bylo chvíli ticho. A znovu ten hlas celý skřivený zlostí. Brr, pavouk, nemám rád pavouky. V celým svým dlouhým žížalým životě jsem tady nepotkal mouchožrouta. Páni žížalo, já jsem tu omylem, omlouval se Pája. Páni, Ten skrček noha tam mi říká, paní, co pak vypadám jako žížala. Já jsem žížalák, žížalák, rozumíš? A co ty tu vlastně děláš? Já jsem k vám spadnul, ale ještě předtím mě pozval pan Krtek Čtvrtek, ale hned se mi ztratil, vysvětloval Pája. Ten tvůj pan Krtek zabloudí všude. Párkrát za den vyleze nahoru a kouká, jestli už je v Holomouci, a když zjistí, že je pořád tady na zahrádce, vrátí se pod zem a bloudí znovu. A dobře mu tak, nemám rád Krtky. Ale co bude se mnou, vylekal se Pája. Ani se neptej, odpověděl žížalák ponuře. Budeš tu bloudit, dokud neumřeš hlady, těpic. Žížalák se ošoural a bylo zase ticho. Ticho a tma. A najednou slyší, Pájo, tož kde zvostal, všade tě hledám. Krtek Čtvrtek mu šel naproti. Už z dálky volal, víte, tož jak se ti u nás líbí. Já chci domů, řekl Pája. Aj, poskočil Krtek, už to mám, že ty jsi natrefil žížaláka. Pája přisvědčil a překutně všechno Krtkovi pověděl. Tož to je tak, pronesl rozvážně pan Čtvrtek. Žížalák nemá rád nikého. On se zavázal na uzel. Co se mu stalo, nechápal Pája. Jednou se tak vztekal a samou zlostí krátil, že se zavázal na uzel. A už se nikdy nerozvázal a chodí světem tak, vysvětlil Krtek. To mě mrzí, řekl Pája. Ale ještě víc mě mrzí, že netrafím domů. Aj, chlapče, to jsme na tom stejně. Já taky bloudím a netrafím dom k nám do Holomouce. Ale já tady umřu, žížalák to povídal. Tož to by bylo zlý, zamyslel se Krtek. Ale počkej, znovu se zamyslel. Když tě vyvedu nahoru, tak už dom trefíš. No to se ví, pane Krtku, jásal Pája. Tož se drž za mnou, poručil Krtek a vyrazil z hůru. Pája se držel těsně za ním. Kolem lítala hlína, ale za chvíli je oba oslepilo sluníčko. Ne jsme v Holomouci, co? Rozlížel jsem žouravě Krtek. Jsme v záhonu Petržele, řekl Pája. Tož se rozloučíme, pokýval Krtek smutně hlavou a skočil střemhlav do chodby, která možná vedla k Olomouci. A Pája řekl, naschledanou, pane Čtvrtku, a šťastnou cestu. A pak pospíchal cestičkou, která docela určitě vedla do pavoučího lesa.

0: Hloupý osel. Jednoho dne se král zvířat, lev, rozhodl, že s celým dvorem odpluje do dalekých zemí. Zavolal si osla a řekl mu:
1: pověřuji tě, abys od všech cestujících vybíral clo. Jdi a splň můj rozkaz.
0: Osel se tedy postavil u vchodu do lodi a od všech zvířat žádal peníze. Když k lodi přišla liška, chtěla nastoupit zadarmo.
2: Jak se odvažuješ chtít ode mě peníze?
0: Rozkřikla se na osla.
2: Nevíš snad, že králův doprovod platit nemusí?
1: Nic takového mi lev neřekl,
0: odpověděl osel.
2: Naopak mi přikázal, aby všichni cestující zaplatili clo. A já bych proto zadarmo nepustil ani samotného krále. Což pak mu peníze stejně nepřipadnou.
0: Liška zlostně odešla a hned se nechala ohlásit u lva. Když mu řekla, co jí osel odpověděl, lev se rozzlobil. Přikázal, aby byl osel za opovážlivost ke králi zabit. A lišce poručil, aby oslovo maso připravila k hostině. Liška poslechla a pustila se do práce. Jak tak vařila, přepadl jí veliký hlad. Nakonec neodolala a snědla oslovo srdce. Lev to při hostině okamžitě zpozoroval.
1: Jak jsi mohla mít tu drzost připravit mě o oslovo srdce?
0: Obořil se na lišku.
2: Promiň, mocný králi, řekla liška zkroušeně, ale takový hlupák, který chtěl od krále vybírat clo, jistě žádné srdce neměl.
0: Lev se moudré odpovědi zasmál a lišce se nic nestalo.
3: Pozdrav do Lodíši.
4: Kde je?
3: Tamhle.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Zmohem spojenci.
0: On tatík má už na kánku.
2: Vítku, ty loudale hlína, vedeš už k sakru mýho kluka?
0: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
3: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí, k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
2: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
3: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
2: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
3: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně.
4: Piggy vtip.
5: Pan Novák odjíždí z dovolené a vidí, jak jeho manželka strká do kufru láhev s mořskou vodou.
6: Co to děláš, ptá se jí.
5: Vidíš, vezu dědečkovi mořskou vodu.
6: No ale nedávej tu láhev tak plnou.
5: Proč, prosím tě?
6: Přijde příliv a vytlačí ti zátku.
7: Já tomu nerozumím.
4: No, jako kdyby mohla být v láhvi veliká vlna, jako příboj mořský.

0: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina Perišku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nahrnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého, žebronila Moja. Ale táta Richard řekl, tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už si, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváří jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorilí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo, špitla Moja. To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbala, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.
1: Vigi básnička!
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: A teď ještě jednou.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Jak zajíc závodil se želvou. Zajíc potkal želvu.
1: Vsaďme se,
0: povídá želva zajíci.
1: Vsaďme se, oč chceš, že budu u lesa dřív než ty.
2: To jsou mi nápady,
0: ušklíbl se zajíc. Se mnou chceš závodit? Vždyť mě nedožene ani ten nejrychlejší pes z vesnice. Ale budiš, přijímám sásku. A tak došlo k závodu želvy se zajícem. Želva spěchala, co jí nož

0: a želvu mám vždycky času dost. Jeden můj skok je jich 100 krůčků. Sednout si mohu a odpočívat. A ještě budu u lesa první.
1: A opravdu si sedl na bobek. Pohrdlivě se díval za želvou a zdála se mu směšná ve svém spěchu. Pak se ještě natáhl k odpočinku. Bezstarostně si hověl a jen si říkal:
0: času dost, jeden můj skok, 100 směšných želvých krůčků.
1: A když potom vyskočil a zvědavě se podíval k lesu, skoprněl. Překvapením se nemohl ani pohnout. Želva byla nedaleko lesa. Ještě chvíli a bude u cíle. A také byla. Marně se zajíc za ní pustil. Zbytečně už pelášil. Když přiběhl udýchán k lesu, želva se na něho smála a volala:
0: pěkně vítám, zdá se mi, že někdo zaspal. Nevíš, kdo? Zajíci? Podruhé, buď chytřejší a nezapomeň, že ani nejrychlejší běh nic neznamená, když se nevyrazí včas.

bylo jaro. Všechno kvetlo, ale pravšechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a ty včely tolik bzučely a ti cvrčci tolik cvrčeli a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal. Aj čas tvůj, čas milování. Kmotřička a kmotříček byli s tatínkem ve světnici a něco si povídali. Beruška pomáhala mamince v kuchyni, Brouček byl venku a čekal na Janinku.

0: byl zas takový silný a veliký a vznášel se vysoko v povětří. A když Janinka dlouho nešla, letěl jí až k vřesu naproti. Však už šla a měla z broučka radost. Tak už za zbroučku poletíš, Ale budeš-li poslouchat?
1: O, budu.
0: A proč bys chtěl poslouchat? Že si to všichni přejete a pak, aby se mi zas něco nestalo.
1: O, to ty nebudeš poslouchat a zase ti něco stane, třeba ještě horšího.
0: Brouček chytil Janinku za ruku. Však já budu přece poslouchat.
1: Ano, až tě pán Bůh naučí.
0: Maminka už měla čokoládu a ty smažené věnečky na stole. Sedli, pomodlili se a nasnídali, a že tedy poletí. Brouček byl první venku. Povznesl se do výšky, letěl třikrát kolem, jako by nic, a spustil se u Janinky na zem. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek začal. Milý Broučku, vzpomeň si teď na rok, kdy jsi poprvé letěl. Všichni jsme ti domlouvali, abys pěkně poslouchal. A víš, co se stalo? Toho bychom se byli nikdo nenadáli. Brouček už měl plné oči slz a díval se k zemi.
1: Ty už ho nechte a poleďme,
0: vpadl do toho kmotříček. Však on si dá teď pozor. A letěli, ale jen pranízoučko a pomalinku, aby maminka a kmotřička a Janinka a Beruška mohli stačit. Však ještě ani nebyli u potoka a maminka už nemohla dechu popadat. Počkejte, já už nikam nemohu. A oni počkali a maminka plakala. Tak jen leť, můj Broučku. Však už tě snad napřes rok vyprovázet nebudu. Pán Bůh sám tě zprovázej. Rozloučili se a oni se vraceli. Pokud bylo Broučky vidět, pořád se ohlíželi, až už je nebylo vidět. O, jen kdyby poslouchal, začala maminka. Já se bojím, že nebude. A byla by asi ráda slyšela, co myslí Janinka, ale Janinka přisvědčovala a neříkala nic.
1: I on bude, myslela kmotříčka. Teď už má přece rozum a je dobrák. Ani mu to nedá.
0: No, když mu to dalo poprvé, ozvala se Janinka, dalo by mu to také podruhé. Ale já věřím, že ho pán Bůh naučí poslouchat. Maminka vzdychla a neříkala už nic. Letěla prapomalinku a když přiletěla domů, dlouho to trvalo, než se zase vydýchala. A oni letěli okolo dubového lesa, dolů do údolí, mezi vinohrady a ze všech stran. Zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. Brouček letěl napřed, tatínek a kmotříček za ním. Něco se domlouvali. Já se přece bojím ho tam nechat, pravil tatínek. I co, odporoval kmotříček, kde hřešil, tam ať dělá dobrotu. Pořád u něho být nemůžeme. A chce-li neposlouchat, může všude neposlouchat. Já bych ho tam nechal. A už byli v té zahradě s tím pěkným domem.
1: Poslouchej, Broučku, ty tady zůstaneš. Tady hřešil jsi, tady dělej dobrotu. My musíme letět na své místo tam za město. S pánem Bohem.
0: A letěli. Brouček letěl rovnou cestou na tu vysokou hrušku, sedl si na samý vrcholek a díval se. Támhle je ten růžový keř, kam Brouček spadl, když ho Pavlíček kloboukem udeřil.
1: Tady pod tím jasanem večeřeli a tady dál na tom trávníku si hráli na slepou bábu. Dnes je tam ticho, jako v hrobě, nikde nikdo. Ani žádné světlo v oknech. Okenice zavřeny, jako po vymření. Ale broučků všude plno, jen se to míhalo. A zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A tak brouček také letěl a svítil a svítil a na nic nedbal a ničeho si nevšímal a jenom svítil a pořád svítil. Přitom myslel na maminku a na Janinku a že proč by neposlouchal. O, že bude poslouchat. A svítil a svítil a ti kohouti kokrhali a ty hvězdy začínaly blednout a bledly a bledly a tam od východu se to tolik rdělo. A tu letí tatínek a kmotříček, broučku poleť, slunce už vychází. A letěli domů. U vřesu stála Janinka a čekala. Zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A ona také zdař Bůh. A brouček se usmíval, protože poslouchal. A Janinka byla ráda a maminka byla teprv ráda. A tak brouček svítil a poslouchal a pořád svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal a jenom svítil. Ale na tom pěkném domě už nebyly okenice zavřeny. A ta velká paní s těmi kaštanovými kadeřemi seděla v zahradě pod jasanem a pletla punčochu. Děti si hrály na trávníku, ale byly jen dva. Ta malá holčička a ten bělovrasý pavlíček. Měli tam bělounkého beránka s červeným páskem na krku. On se pásl a skákal a oni skákali za ním a měli radost. Po broučkovi se ani neohlédli. Ale ta paní pod jasanem se ohlédla a viděla broučka a brouček je také všecky viděl, ale nic nedbal a nic si jich nevšímal a svítil a svítil a svítil. A když tam zas jednou hned po západu slunce přiletěl, tu se procházel po zahradě s tou velkou paní takový krásný malý vojáček v červeném kabátku a s malým kordem po boku. Něco si povídali. Pavlíček a Elinka kolem nich poskakovali a vytahovali tomu vojáčkovi kord a on si to nechal líbit. Brouček ho nemohl hned poznat. Až pak přece poznal, že je to ten hodný kaštanový Fréda. A byl rád, ale nic nedbal a nic si jich nevšímal. Hleděl si svého a svítil a maminka měla radost a Janinka měla radost a brouček měl, no, dobré svědomí. A když tak jednou brouček svítil a svítil, tu už k ránu se mu jaksi znechtěl svítit. Už ho také jakoby křidelka bolela, a takže poletí pomalonku domů, všakže ho tatínek a kmotříček dohoní. A letěl a už byl v lese, už byl za lesem a tu slyší takový usedavý pláč. Brouček poslouchá, odkud to a co to. A byl to pláč tam někde, dole v trávě. A tak si letěl brouček na to posvítit, ale opatrně zdaleka. A když si tak na to svítí, tu vidí, co on to nevidí. Takový hezonký, kulatý brouček sedí v trávě, celinký červený, se sedmi krásnými černými puntíčky a ty oči, ty krásné černé oči a ty oči tolik plakaly a teď se na broučka upřeně dívali. Broučkovi jich bylo líto. Kdo pak jsi a co pak se ti stalo?
2: Já jsem Verunka. Já jsem byla u tetičky a když mne už bolela křidelka, tak jsem si drobátko sedla, že si odpočinu a já jsem usnula. A teď je tma a já nevím cestu a bojím se. A maminka pláče, že jsem se jí ztratila. Ty jsi Verunka, i nepláč, kde pak zůstáváte? My zůstáváme v Roštíčku. V Roštíčku, víš, to je tam před potokem na mezi. Já vím, kde to je, pojď, já tě tam zavedu a nepláč.
1: Však Verunka už neplakala a letěli. Brouček letěl napřed, aby Verunka viděla na cestu, ale mohl na ní oči nechat. Pořád se ohlížel. Když byla taková krásná, celinká červená, se sedmi černými puntíčky, no a ty oči, ty krásné černé oči, a už neplakali. A letěli, ale neříkali nic. Brouček se díval na Verunku a Verunka letěla za Broučkem. Už byli na vrchu, už letěli z vrchu, už byli nedaleko potoka, po potoku vzhůru, už počínala mez, už bylo vidět Roštíčko a u Verunku, vždyť oni celou noc nespali, pořád Verunku hledali. A teď, když viděli blížit se jakési světlo, letěli naproti. Verunku hned poznali a to bylo radosti. Brouček se však otočil a když se po něm ohlíželi, byl už ten tam. Však už na něho doma čekali. Druhý den letěl zas rovnou cestou do té zahrady u toho pěkného domu a svítil a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal. Ale za nějakou chvilečku si sedne na hrušku na samý vrcholek, na nic nedbá a ničeho si nevšímá a počne mudrovat. A proč já bych musel tady svítit? Ať svítím, kde svítím, jen když svítím. Tady je nás bez toho dost. A tak si to povídal, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, sletěl však z hrušky a marš vzhůru mezi vinohrady k lesu, přes vrch, podle potoka, tu je ta mez, tu na ní to roští. A tu se Brouček zastavil. Ohlížel se, chodil kolem a tu k němu vyběhne z Roštíčka, no ano, Verunka.
2: Broučku, však jsem si myslela, že přiletíš. Mám ráda broučky, když pěkně svítí. A poslouchej, Verunko, ty bys také chtěla být takovým broučkem. I kdybych nebyla Verunkou, já bych...
1: Ale tu najednou přiletí od potoka takový mladý, rozlobený Verunek. Celinký červený jako oheň. A ty černé oči se mu jiskřily a už se sypal na milého Broučka. Ty kluku, ty darebo, ty tuláku, ty jsi špatný chlap, víš? Ty kluku, však já jsem tě tady už viděl, ty kluku, co ty tu máš? A přitom hned na Broučka dorážel. Verunka se lekla a utekla domů. Brouček se také lekl a počal couvat, ale Verunek za ním. A tu se tam u potoka vyskytne ještě jiný Verunek. Pojď sem, tady je ten kluk. A pustili se z obou stran do nebohého Broučka. Ty kluku, proč ty si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? A jeden ho mlátil z pravé strany a druhý ho mlátil z levé strany. Brouček couval a couval a jakž tak se bránil, ale za jednu dostával dvě a to pořádné.
2: A pořád, ty kluku, proč si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku?
1: Až byli dole u potoka, tomu ten první Verunek takovou jednu dal,
0: že se Brouček horem pádem převalil. Tu máš ty kluku a ať se zde víckrát neukážeš. Pak už ho nechali. A Brouček honem vyskočil a jakoby nic, ale ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní nožku za sebou jenom vlekl a moc ho to bolelo, ale styděl se plakat. Zalezl do trávy a chladil si nožku v rose, pak vrávoral domů. Ještě byl na cestě, když ho tatínek s kmotříčkem dohonili. Co pak ti je, Broučku? Vždyť se motáš. Tatínku, já jsem upadl a udeřil jsem se. A tak s Broučkem honem domů. A když nechtěl pranic večeřet, tak, aby si šel lehnout, že do rána bude dobře. A Brouček si lehl, ale nespal. A ráno nebylo dobře. Levá nožka ho moc bolela a byla zapálená a oteklá. A tak musel tatínek letět sám a Brouček zůstal ležet. Ale Janinka už spěchala a nesla sebou olejíček z mateří doušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně Broučkovi celou nožku namastila. Teprve když byla s Broučkem sama, začala. Viď, Broučku, ty jsi byl neposlušný, viď? Ale Brouček ani necekl. No, když si to chceš nechat na svědomí, je mi tě líto, ale já tě nutit nemohu. Však víš, kde zůstávám. A s takovou Janinka odešla. Brouček mlčel, ale byl mrzutý. Druhý den však byl zas na nohou a třetí den, že zas s tatínkem poletí. A letěl jako by nic. Na nic nedbal, ničeho si nevšímal a svítil a svítil a svítil tam v té zahradě u toho pěkného domu. A svítil a svítil a tak celou noc až do rána. A druhou noc zas tak a tak celý týden a tak celý měsíc. Až jednou, už zas k podzimku, drobátko z večera svítil. Pak si sedl na hrušce na samý vrcholek a začal mudrovat. Vždyť by to dlouho netrvalo. A já bych tu honem zas byl. Už bude brzy zima. A tak si povídal a na nic nedbal a ničeho si nevšímal. Sletěl však z hrušky a frrrr vzhůru okolo lesa, přes vrch, vedle potoka, tu je ta mes, tu na ní to roští. Ale Brouček se už hned dole pod mezí pozastavil a poslouchal. Co pak to? Tam z roští se ozývá tolik zpěvu a hned za tolik jásotu a lomozu. Co pak to? A když se Brouček ohlížel, to viděl tam výš na mezi malinkého Broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama a díval se a poslouchal. Brouček se k němu přikradl. Zlatohlávku? Co pak to tu je? Ty nevíš? Verunka z Roštíčka má svatbu. I pro pána, že má svatbu? Arcíň, že má. Bere si mladého Verunka z Šípku, tamhle na druhé straně. To, vždyť je takový rozlobený a oči se mu jiskří. No ano, když se zlobí, ale dnes on se nezlobí. Vidíš? Však jdou z Roštíčka ven. A oni šli z Roští ven. Vpředu Verunek s Verunkou. Vedl si ji za ruku.
2: Jakmile to Brouček spatřil, v něm se všecko obracelo a jako by mu hlava hořela a hned pryč a pryč letěl a letěl.
1: Až se tatínek s kmotříčkem pro něho stavili a letěli a nemluvili nic, ani slovíčko.
0: Jednou, už hezky pozdě, když všichni ulehli, myslela maminka, že Brouček spí, a začala tatínkovi potichoučku vypravovat. Tak zde byla Janinka a povídala, že už bude čas, abychom Broučka oženili. Brouček však nespal a slyšel to.
3: Ne, ne, maminko, já se nebudu ženit.
2: Vy mlč, proč by ty ses neženil?
3: Ne, já se nebudu ženit.
2: Však ty se budeš ženit.
3: Ne, maminko, já se nebudu ženit.
2: No tak nechť, ale teď jen spí.
0: A Brouček spal.
1: Ale druhý den se stavil u Janinky.
2: Já se nebudu ženit. Ty, že se nebudeš ženit? A proč by ty ses neženil?
3: Vždyť se každý nemusí ženit.
2: Kdo nemůže, nemusí. Ale kdo může, musí. Poslušný Brouček se aspoň každý žení, když může. Tak to pán Bůh chce. A teď si dej pozor, chceš-li proto poslouchat, že se to tobě anebo někomu jinému líbí, anebo proto a jedině proto, že to tak pán Bůh chce.
3: Ale vždyť vy jste se také nevdala.
2: Nevdala, protože jsem nemohla. Beruška nemůže jít a nemůže si někoho namlouvat. Ona musí čekat, až si nějaký poslušný Brouček pro ní přijde. A když žádný hodný Brouček nepřijde, tak zůstane do smrti svobodná. A ví, že proto nikdo pro ní nepřišel, že to pán Bůh tak chtěl. Tak to je, Broučku, tak? Teď to ještě nespěchá, ale budeš se ženit, protože to pán Bůh tak chce. Teď už je maminka stará a začíná jaksi churavět. Co pak nechceš, aby si mohla přece trochu odpočinout? Tak už jen leď. Však už to dlouho nebude trvat.
1: A Brouček neříkal nic a letěl a svítil a svítil. Však už to dlouho netrvalo a počínalo být zima. A tak Broučci, že už nikam nepoletí, jenže se ještě u Janinky sejdou. A sešli se kmotříček a kmotřička a Beruška a tatínek a maminka a Brouček a pak ještě ten mladý a starý Brouček z Roští a povídali si a měli se dobře. Brouček seděl vedle Janinky, byl dobré mysli, ale neříkal nic. Maminka měla ze zimy veliký strach. Dříví, že mají dost, ale že je taková daremná, že neví, jestli to přečká. Ale ten starý Brouček z Roští prorokoval, že nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. A tak si povídali, až zase započal loučení a každý si letěl po svém. Janinka stála před chaloupkou v mechu a dívala se za nimi. Však už bylo zima. Maminka si hned lehla a tatínek s Broučkem se dali do práce. Všecko snesli do kuchyňky, zavřeli zevnitř dveře na petlici, zastrčili špejlek, ucpali dveře i okna mechem a teď, ať si třeba mrzne. Ale maminka měla přece jaksi strach. Ještě se pomodlili. Pod večer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme,
0: laskavý hospodine. Pac a pusu. A spali. A spali. A spali. Dobře se jim to spalo.

0: Figy hádanka. Plují klády v řece Nilu, mají zuby jako pilu. Co je to? Kdo na to přišel?
1: Já se bojím.
0: V řece Nilu, je tam plno krokodýlu,
1: Ty jsi to řekl.
0: Já jsem si jenom zpíval.
1: No ale krásně.
0: V řece Nilu, je tam plno krokodýlu, mají zuby jako pilu.

0: básničku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jedno.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort. Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě. Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel. Pichpice rozhlídl kolem sebe. Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole. Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu. Není vám něco? Řekla starostlivě panenka. Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic. A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka. Pichpic na ní ukázal jehlou. Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak. A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky. Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka. Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic. Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá: teď teprv jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku? Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka. Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří. Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček. V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá: už tě držím, Pichpici, ono bude líp, když zůstaneš ztracený. A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: vtip.
1: Poslyšte, vyptává se zákaznice v kožešnictví. Nevadí tomu bobřímu kožíšku déšť?
2: Prodávač na to. Vážená paní, už jste někdy viděla, aby měl bobr deštník?
3: Je, to by bylo krásný.
4: Sedí vrabec na makytě, kroutí zadkem rozmanitě. I jdou lidé do kostela, dívají se, co to dělá.

0: Ahoj mrsotkové a šmakovinky. Máme tady jaro a s Pigim vám poradíme, jak připravit čerstvou jarní svačinku.
1: Ano, ano!
0: Takovou svačinkou můžete doma překvapit rodinku anebo kamarády. No, pochlubte se svým kuchařským uměním.
1: Je, a čím se dnes budeme chlubit, laskonko? Co pak ukochtíme? Já už mám zase hlad a výško mi kručí jako mixérek.
0: Dneska si připravíme řetkvičkovou pomazánku.
1: Jú, a řetkvičky rostou na jaře?
0: No, řetkvičky jsou taková typická jarní zeleninka.
1: Aha.
0: Jak se objeví v obchodě, je jasné, že už je po zimě. A navíc je s nimi radost vařit. Podívej, jaké mají růžové tvářičky. A taky jsou plné vitamínů.
1: Takže dneska to bude nejenom jarní a dobré, ale i zdravé.
0: Přesně tak. A pustme se do toho.
1: Já jsem připraven. Co mám nachystat?
0: Tak, Pigi, i vy, děti, co budeme potřebovat? Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Vaničku polotučného tvarohu.
1: Polotučný tvaroh?
0: No, kus ementálu v celku na strouhání.
1: Ementál, to je ten sýr, viď?
0: No.
1: Ementál.
0: A pak kousek i v plátce.
1: To můžeme ty plátky rovnou taky nakrájet z toho sírového bločku, co máme na strouhání, ne?
0: To ano, pokud ti nějaký zbude. Nesmíš udobávat. Ale zpět k receptu. Takže máme dva svazky řetkviček, vaničku polotučného tvarohu, ementál a dál si připravíme několik krajíců chleba, nejlépe tmavého celozrného.
1: Tmavého celozrného? Co to je?
0: No to znamená, že je v něm hodně různých obilných zrníček.
1: Aha.
0: No, ve kterých je hodně vlákniny a proto jsou dobré i pro zdraví. A nezapomeňme na špetku soli.
1: Mám sůl, máme.
0: Tak a pokud máte, připravte si taky Pažitku.
1: Má
0: pažitka. Všechno, Pigi.
1: Já už vidím pažitku. Přinesu, mám. Tak, všechno připraveno. Mám tu i misku, ve které to budeme všechno míchat. A struhadlo. No, tak co dál, co teď?
0: Řetkvičky potřebujeme pořádně umýt. Oříznout z nich nať a kořínek, ukaž. Vám, děti, určitě pomůže někdo doma. Hlavně pozor na nože a všechno ostré. Pigi ho taky nenechávám nic krájet. Však víte, má někdy pěkně nešikovná kopítka.
1: Dovol, náhodou si dávám pozor a jsem lepší a lepší kuchyňák.
0: Kuchyňa? Pigi, co je to kuchyňa?
1: No kuchyňa?
0: To by mohlo být nějaké kuchyňské strašidýlko, ne? Kuchyňa.
1: No tak kuchař, no. A nesměj se. Já tady vymýšlím nová krásná slova. Náhodou kuchyňa je krásné nové slovo.
0: No a stihnul si při tom vymýšlení taky umýt ty řetkvičky?
1: Stihnul? A hele, jak krásně.
0: Máš pravdu. Ty jsi vážně šikovný.
1: Yeah.
0: Tak. Teď je můžeš začít opatrně strouhat na hrubo. To znamená na té straně struhadla, která má ty velké dírky na strouhání.
1: No, tady, aha, tady.
0: No, strouhej sem do misky. A až budeš mít nastrouhané řetkvičky, nastrouhej k ním i připravený sýr.
1: Ten ementál, viď? Struhám a dávám si pozor na kopítka. Dělám to dobře?
0: Moc dobře, Pigi. Jde ti to skvěle.
1: Yeah.
0: A teď vyklop tvaroh z vaničky do té misky k nastrouhaným řetkvičkám a sýru. A pečlivě všechno promíchej.
1: Míchám, míchám.
0: A přidej špetku soli. Já trochu ochutnám.
1: Jaké to je? Vypadá to dobře, ale jak to chutná?
0: Je to výborný. Počkej, až ochutnáš.
1: Já míchám.
0: Tak myslím, že máme promícháno a teď si můžeme mazat chlebíčky. Navrch na pomazánku položíme plátek sýra a můžeme celý chlebíček i lehce posypat pažitkou. Piggy, to je krása, že? Piggy, že ty už tam ujídáš?
2: To nešlo vydržet, já už měl vážně hlad, to
1: pěkně chroustá.
0: Počkej na ostatní kamarády, za chvilinku budou tady. Pozvala jsem je a sníme si to hezky spolu u stolu.
1: Já to mám rád, spolu u stolu, to bývá vždycky legrace. Společná svačina, víš, jak sova vždycky vypráví, co viděla ze své větve, to zase bude.
2: Snad tím to bude chutnat, i když jsem to připravil já.
0: Nemusíš mít strach, Piggy, povedlo se ti to.
1: Myslíš?
0: No. Určitě. A pokud jste děti něco nestihli, recept najdete jako vždy na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště, milí kuchtíci. Ahoj!
1: Ahoj a ať vás nesezobne kuchyňák!
0: Ty s tím kuchyňákem nedáš pokoj.
2: To jsi říkala ty, že to je kuchyňské strašidlo, já jsem s tím nezačal.
0: Dobře víš, že v mé kuchyni nestraší a že žádný kuchyňák není.
1: To ale neznamená, že by kuchyňák nemohl být vůbec. Představ si, že by ti třeba přebublal puding a obživl by.
0: Já mám pocit, že brzy už přebublám sama. Nebo spíš vybublám.
1: Vidíš? A hned byste byl kuchyňák, bubliňák.

0: Zlato lásko, rád tě mám.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: ptáčičky? Co to vidím? Vy jste chytili takovou velikou myš?
1: O, myš jen jednu a vás je pět? Nevadí, čičky, dám vám myšky z konzervičky.

0: O třech bratřích. Byl jeden hajný a měl tři syny. Byli si tak podobní, že jim lidé říkali trojčata. Od malička byli v lese a sotva to trochu odrostlo, už to sbíralo jahody nebo houby a domů se to přišlo jen najíst a vyspat. Když byli starší, kluci nadháněli tátovi zvěř. Dávali pozor po jestřábech, v zimě stopovali kuny, ale učení jim nevonělo. Za pár let se z hochů stali pěkní mládenci a hajný věděl, že se žádného nemusí ptát, čím by chtěl být. Všichni tři se chtěli dát na myslivectví. Otec si je jednou zavolal a řekl jim:
1: chcete být myslivci, ale pořádný myslivec nesmí zůstat doma za pecí. Musíte do světa, abyste něco

0: Slibme si, že se tu do roka a do dne sejdeme a nechme si tu znamení. Každý zarazíme do dubu nůž. A přijde-li který z nás dříve, hned pozná, jak se ostatním daří. Čí nůž bude zrezavělý, toho potkalo neštěstí. Bratři udělali, jak nejmladší řekl. Rozloučili se a nejstarší šel napravo. Prostřední si vybral cestu nalevo a nejmladší sedal rovno. Nejstarší přišel ke krásnému zámku a hned dostal službu. Byl za mládence ve velikém lese a líbilo se mu tam. Jednou časně ráno si vyšel se psem, aby poznal les, ve kterém ještě nebyl. Dlouho chodil. Najednou před ním vyběhl zajíc. Takový veliký, s černými slechy, jakého ještě neviděl. Střelil po něm. Zajíc udělal kotrmelec a zůstal ležet. Mládenec byl už umdlený. I zašel si na mítinu, na které leželo plno velikých kamenů. Sedl si na jeden, rozdělal oheň a upekl si toho zajíce. Kde se vzala? Tu se vzala. Najednou před ním stála škaredá baba. Celá vyzadlá, se špičatou bradou. Oči měla jako uhlíky a celá se třásla zimou. Pes na ní vrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
1: Mladý panáčku, zima mi je, zimou se třesu, sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
0: Mládenci se baba nelíbila, ale bylo mu jí přece líto a řekl. Proč pak byste nesměla, jen si sedněte, je-li vám zima.
1: Bojím se tvého psa, panáčku,
0: řekla baba.
1: Prosím tě, švihni ho trochu, třeba tímhle prutem tebe poslechne a přestane vrčet.
0: Myslivec vzal prut, švihl psa a pes hned skameněl. Baba se zasmála. Najednou jí zima přešla. Jako kočka skočila k ohni. Popadla zajíce, držela ho nad ohněm a říkala.
1: Pečo, pečo, zajíce, mně zajíce. Tobě nic.
0: Mládenec seděl, jako by ho přimrazil. A než se vzpamatoval, baba ho švihla tím proutkem a myslivec skameněl. Prostřední bratr byl také ve službě. Ale po nějakém čase odešel, aby ještě poznal kus světa. Dostal se na ten zámek, kde byl nejstarší bratr. Přišel k pánovi a prosil o službu. Pán si ho prohlížel, podoba mu byla nápadná a najednou povídá. Nemáš staršího bratra? A není také myslivcem? Mám, řekl mládenec, ale kde je, nevím. Byl u nás, řekl pán, a ztratil se v lese, nevíme, co se s ním stalo. Chceš-li, můžeš po něm převzít službu, ale to ti povídám. Nechoď do toho starého lesa za potokem. Straší tam a mohlo by tě tam potkat neštěstí. Mládenec zůstal na zámku. Služba se mu líbila, jen ten les mu nešel z hlavy. A rád by byl vyzkoumal, co to tam je za strašidlo. Jednou si vyšel se psem do lesa za potokem. Chodil dlouho. Také zastřelil zajíce. Dostal se k tomu kameni a všecko se s ním dálo jako s nejstarším bratrem. Baba ho švihla proutkem a myslivec skameněl. Nejmladší bratr byl za myslivce u jednoho knížete a měl tuze dobrou službu. když docházel rok

0: A den, co se bratři rozloučili, vzpomněl si na bratry, poděkoval se knížeti ze služby a šel domů. Přišel k tomu starému dubu, do kterého všichni tři zarazili své nože. Jeho nůž byl čistý, ale druhé dva byly rezavé až po rukověti a z toho poznal, že se bratrům stalo neštěstí. Ani domů nedošel. Odpočinul si a umínil si, že bratry vyhledá. Nejdříve se dal napravo po cestě, kterou šel nejstarší bratr. Dlouho šel. Přenocoval v lese a druhého dne potkal starého myslivce, který vedl dva veliké krásné psy. Hned se dal s mládencem do řeči a ptal se ho, kam jde. Když slyšel, že mládenec hledá bratry, řekl. Stalo se jim neštěstí, ale můžeš je vysvobodit. Dám ti tuhle toho psa. Jmenuje se Skok. Je rychlý jako střela a nos má ostrý. Na koho zavrčí, na toho si dávej pozor. A nikdy psa netrestej cizím prutem. Sotva to myslivec dořekl, ztratil se v lese. Mládenec pohladil psa, ten se k němu měl přítulně. Putovali spolu a mládenci cesta lépe ubíhala. Chodil po horách a po lesích, až přišel k tomu zámku, kde sloužili oba starší bratři. A prosil pána, aby ho vzal do služby. Pán se na něj dlouho díval. Podoba mu byla nápadná. I zeptal se ho.
1: Nemáš dva starší bratry a nejsou myslivci?
0: Mám, řekl mládenec, ale nevím, kde jsou.
1: Byli u nás, řekl pán. Ale ztratili se v lese a nikdo neví, co se s nimi stalo. Chceš-li, zůstaň tu, ale nechoď do lesa za potokem. Straší tam a myslíme, že právě tam tvé bratry potkalo neštěstí.
0: Nejmladší bratr poděkoval pánovi, zůstal u něho ve službě. Ale hned druhého dne vzal svého skoka a šel do toho lesa za potokem. Najednou před ním vyběhl divný veliký zajíc s černými slechy, jakého ještě neviděl. Zastřelil ho a přišel na mítinu, kde bylo plno kamenů. Bylo mu divné, že skok pořád obcházel kolem těch kamenů a smutně vyl. Mládenec hned viděl, že tu není něco v pořádku a řekl si, že si dá dobrý pozor. Sedl si na jeden z těch kamenů, rozdělal oheň a pekl zajíce. Kde se vzala, tu se vzala, najednou před ním stála škaredá baba a celá se třásla zimou. Skok na ní divoce zavrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
2: Mladý panáčku, zima je, zimu se třesu. Sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
0: Mládenec z baby nespustil oka. Nelíbila se mu, ale řekl. I sedněte si tu, je-li vám zima.
2: Ráda bych,
0: skuhrala baba.
2: Ale toho psa se bojím, pořád na mne vrčí. Tu máš proutek, trochu ho švihni, tebe poslechne a nechá mne.
0: Jen to baba řekla, mládenec si vzpomněl, co mu řekl starý myslivec. Písk. Skok strhl babu na zem a stál nad ní, že se nemohla ani hnout. Mládenec jí svázal ruce a nohy, proutek jí hodil do ohně a křičel. A Teď mi pověz, kde jsou moji bratři, nebo tě dám psu, aby tě hned roztrhal. Baba se zaškrtila a řekla.
2: Poděkuj se tomu, kdo ti takhle poradil. Nebýt toho, bylo by se ti vedlo jako tvým bratřím. Tuhle jsou ty dva kameny, to jsou oni. A ty menší kameny jsou jejich psi.
0: Jsou-li to moji bratři, řekl mládenec, tak je, babo, hned vzkřísíš, nebo tě skok na cáry roztrhá. Baba viděla, že je všecko marné. I řekla.
2: Sáhni do mého kapsáře. Je tam hrníček s mastí, zavinutý do plátna. Tu mastí kameny potřeš a bratři i psi budou jako byli.
0: Myslivec tak udělal a za chvilku se objímal s bratry, kteří nevěděli, jak se to stalo, že tak dlouho spali. Potom pomazal mastí i oba menší kameny a psi obou bratří vyskočili, radostně štěkali a hráli si se skokem. Když byli tři bratři zase pohromadě, nejmladší se rozhlédl po mítině a řekl babi. A co tyhle ostatní kameny? To jsou jistě také lidé, které si ty, babo zlá, zaklela. Bába se zasmála, ale neříkala nic. I vzal nejmladší bratr mast, bratři mu pomáhali, a za chvíli vzkřísili ještě mnoho myslivců a všelijakých pocestných, co je baba v lese zaklela. Když to viděla, celá zčernala, vykřikla a rozsypala se na hromádku popel. Z popela vyletěl černý havran, zakrákal a ztratil se nad lesem. Tři bratři se vrátili se všemi, které nejmladší vysvobodil, do zámku. Pán se radoval a nejmladší bratr dostal velkou odměnu. Pán ho ustanovil prvním myslivcem. Bratři se vrátili pro rodiče a přivedli je na zámek. Všichni tam měli zaopatření a dlouhá léta šťastně žili. Skoka myslivec pěkně dochoval až do smrti.

0: tady jedou.
1: Pohádku o ošklivém kačátku vyprávěla Kachnička. A pohádka měla docela jiný začátek, než pohádky mívají. Život není peříčko, řekla zvířátkům, ale kamínek, oblázek. A proto umí být těžký. A protože si každý na světě nese v mošničce kamínek jinak velký, někdo menší, někdo větší, jeden má život lehčí a druhý těžší. A když se na zámeckém dvoře narodilo ošklivé kačátko a podívalo se do své mošničky, uvidělo v ní kamínek veliký jako babičina cukřenka. A tady se Kachnička pousmála a řekla: veliký jako cukřenka, ale zdaleka ne tak sladký.

0: Sluníčko, sluníčko, vylouplo jsem se z vajíčka a jsem tady. Tady, podívej se na mě. Líbím se ti?
1: Abys vědělo, je dočista jedno, jestli se líbíš sluníčku nebo támhle tomu lopuchovému listu, pod kterým jsem tě vyseděla. Musíš se hlavně líbit všem na našem dvoře. A abych ti pravdu řekla, och, ouvej, všechna moje kačátka jsou hezčí než ty.
0: Hezčí, maminko?
1: Hezčí, protože jsou menší a ne tak divná jako ty. Škaredé nejsi to, ne. A když ti načechrám peříčka, jsi i docela hezké. Ale já ti nevím, jestli jsi vůbec kačátko. Vejce, ze kterého ses vylílo, bylo tak veliké, že snad ani nebylo kachní. Nejsi ty třeba krutí mládeneček? Houpsně do potůčku, abych poznala, jestli umíš plavat.
0: Vody se nebojím, koukejte. Plavu jako vy, sem tam. I kotrmelec umím. A šup pod vodu.
1: Tak to teda krůta nejseš. Dobrá, nedá se nic dělat. Představím tě našemu zámeckému dvoru jako mé sedmé kačátko. A dvůr už si s tebou poradí.
2: U všech zelených fazolí saudroval krocan, pán dvora. Paní kachno, co jste nám to vyseděla? Kachničky mají být roztomilé? A tohle? Jdi mi z cesty, rozčepířená kebule.
1: Je to rozčepířená hlavička, pane krocane, ale je to kačírek a kluci nemusí být tak roztomilí jako kachní děvčátka, což?
2: Nemusí, ale na druhé straně neměli by vypadat jako hastroši.
1: To je má řeč. Jsem sice jen prostá husa, ale všechno má své meze. Dneska tu máme jen jednoho ošklivce, ale ten si pak jednou přivede ošklivce jiného a pozvou si ošklivce další a my, hezcí a zdraví a pohlední a slušní, si s nimi nebudeme vědět rady. Paní kachno, moc dobře si rozmyslete, jestli je na našem dvoře pro vás a vašeho syna na pačhavých nohách místo.
0: Místa je tu dost, vidíte, maminko.
1: Můj ty smutku, dvůr je veliký, ale když si sousedé umanou, že tě tu nechtějí, bude pro tebe dvůr malý a těsný jako dvoreček. A všem budeš překážet.

0: nimi z cesty. Nekňubo, nevidíš, že prší? Na mé cestě k boudě nemáš co dělat.
1: A na mém husím trávničku taky ne. Jestli špatně slyšíš, ty ošklivý už šmudlánku, vyštípu tě ze dvora jedna dvě.
0: To jste měla udělat už dávno, paní huso. Takový krásný dvůr jsme měli. A teď tohle, tahle pohroma. Víš, co jsi? Kačer? Skvrnka, skvrna, flíček, flek. A mazej mi od misky, nebo tě přetáhnu kocouřím drápem.
2: Sluníčko, sluníčko, neschovávej se za věž. Ty jediné ses na mě celý den usmívalo. Pro všechny jsem jen hastroš a paťhavec a nekňuba a ušmudlánek a ošklivec. A pro maminku smutek. Vem mě sebou, sluníčko, a doveď mě až tam, kam jdeš ty.
3: Sluníčko kačátku neodpovědělo. Jen se začervenalo. Snad se stydělo, že ho sebou vzít nemůže. Ale to kačátko nevědělo. Proběhlo plotem a utíkalo za ním. A najednou byla tma jako v prázdném pytli.
2: Máš delší nohy než já, sluníčko. Uteklo si mi. Co si jen počnu?
0: Tma tmoucí a host za dveřmi? Kde pak se tu bereš?
2: Odešlo jsem ze dvora, protože jsem ošklivé kačátko a nikdo mě nemá rád. Jenom maminka, ale ta se musí starat o mé sestřičky.
0: A tak, tak to jsi ty, ta ostuda dvora. Kocour bratránek mi už o tobě povídal. No, a měl pravdu. Krasavec nejsi.
1: Mistře kocoure, koho pak to tam máte? Kdo se nám to potuluje v noci kolem domu? Kdo chce v noci rušit naši moudrou, unavenou hospodyni a vás, mistře kocoure, a mě, pracovitou slepici?
0: Aj, káče přišlo. Divné káče s velkou hlavou. Pozveme ho dál?
1: Co se dá dělat, pozveme. Už dlouho jsme neměli hosty a v lese by ho mohla sežrat liška. Tak co mlčíš? Říká se dobrý večer, ty okatá šiško s velkým zobákem.
2: Dobrý večer a děkuju, že u vás můžu spát.
1: Můžeš u nás spát a nechat si zdát naše sny.
2: Vaše sny?
1: Mé sny o tom, že jednou snesu stříbrná vajíčka a z nich se vyklubou zlatá kuřátka, nejpracovitější ze všech.
0: A mé sny o tom, že moje srst, mé chloupky budou sršet takovými jiskrami, že ozáří celý les a celý svět, který končí až za modrým jezerem.
2: Za modrým jezerem? To já si nechám zdát o tom, že nad tím jezerem létám a plavu na něm a hlavu na dlouhém krku strkám do vody a pochutnávám si...
1: Tak to pozor, v našem domě se nesmí snít o létání nad modrým jezerem. Buď se ti budou zdát naše sny o snášení stříbrných vajec nebo o sršení jisker, anebo si běží jinam.
0: Nebuď hlupák a poslechni slepici. Sny o létání a jezeře nejsou ty správné sny. Zapomeň na ně a budeš se mít s námi dobře.
2: Je mi to moc líto, ale já jiné sny nemám.
1: Tak to račte z domu, podivíne.
0: Račte z domu A nejlíp hned ven.

0: a ošklivé kačátko, které se nelíbilo nikomu na dvoře a které mělo sny, nad kterými slepice a kocour ohrnovali nos, to malé, ošklivé kačátko vyšlo do noci a šlo létem a podzimem a spalo v trávě a pod pařezem a spalo v prvním sněhu, až došlo k rybníčku za vesnicí a vklouzlo do vody, ale protože mrzlo a mrzlo, voda popadla jeho nožky a svázala je ledem. A ošklivé kačátko usnulo a kdyby je nenašel kluk z bílé chalupy, kdo ví, jak by to s ním dopadlo. V bílé chalupě zpíval ptáček Andulka. A kluk s mámou a tátou se smáli, jak je to jejich kačátko nešikovné. V úterý spadlo do bílé smetany, ve středu se vyválilo v misce s bílou moukou a když přišlo jaro, odnesl táta kačátko na břeh. Ne na břeh rybníka, ale na břeh modrého jezera. Tady je tvé místo, řekl a pohladil ho po peříčkách smetanově bílých a jakoby bíle zamoučených.
1: Sluníčko, sluníčko, splnil se mi sen. Já, ošklivé kačátko, stojím na břehu modrého jezera a mávám křídly. O, podívej, podívej, kdo to sem letí. Krásní bílí ptáci. Jak jsou velcí. Ale jestli mě tu zahlédnou, mě, ošklivé kačátko, jistě mě z jejich břehu od jejich jezera zaženou. A to už pak opravdu nevím, kam půjdu. Dvůr je pro ošklivé kačátko těsný. Sny mám hloupé, když vzlétnu, spadnu do smetany a na břehu jezera v zářivém rákosí určitě straším. Ah, bílí ptáci už přistávají na hladině. Proč nejsem krásný jako oni?
0: A kačátko smutně sklonilo hlavu a uvidělo se v modré, průzračné vodě jezera jako v zrcátku. A představte si, nevidělo ošklivého ušmudlánka a paďhavce a hastroše ze dvora. Uvidělo labuť a uslyšelo hlas. Labutě peří bílého, ptají se slunce zlatého. Kde se tu vzala ta mladá labuť? Kde se vylíhla? A labuť, kačátko, vyplulo na jezero a pozdravilo a tiše řeklo.
1: Vysiděla mě maminka kachna na dvoře malém a těsném a hodný táta mě přinesl sem za vámi. Sluníčko ví, že vám říkám pravdu pravdoucí.
2: A sluníčko se rozzářilo a labutě poznali, že ta nová labuť nelže. A přivítali naše kačátko úsměvem a pak...
0: Vzlétli labutě k nebi a slavili hezký, šťastný den. Kačátko letělo mezi nimi a ten oblázek, který ještě před chvílí ošklivé kačátko tak tížil, byl najednou lehčí a lehčí, ale zase ne tak lehký jako pírko, protože život nikoho z nás není peříčko. Není a nebude. A tak končí moje pohádka, řekla kachnička zvířátkům.
1: A kočička povídá. To byla nejhezčí pohádka. A kdyby snad někdo z nás někdy jednou vyseděl stejně ošklivé kačátko, budeme vědět, jaké má sny a jak se k němu máme chovat.
3: Tady pejsek Azor ho vezme na záda a odnese ho za humna k zámeckému jezírku, kde žijí labutě Adla a Madla. A pan hrabě Kinský bude mít labutě 3 a budou krásné do třetice všeho krásného.

0: jen kočička tuhle moudrost domňoukala, my tři se rozesmáli a otevřeli jsme tři limonády na zdraví všech našich chytrých rodinných zvířátek. A jen jsme si přiťukli a zaspívali živio, živio, ozval se pejsek Azor.
1: Živio, živio, živio, to jsme, ale žízeň máme taky. Jako to žluté kuře z naší písničky.
2: A zvířátka spustila.
3: Kam to vezete?
4: Dobře se vám nahrát.

0: Figy hádanka. Znáte všichni princezníčku, co má hvězdu na čelíčku? Zlaté vlasy dlouhé k pasu zdůrazňují její krásu. Nosí kožich z šedých myší, od chudých se přece liší.
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Myší kožíšek.
0: Princezna myší kožíšek, ne? Princezna se zlatou hvězdou na čele.
1: Aha.
0: To je krásná pohádka o téhle princezně. Tu mám

0: je dobré pro duši i pro tělíčko. Tralí, tralí,
1: tralí. Figy básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Malá čarodějnice z Abraxasem pěkně pohodlně pluly nad vrcholky stromů a hluboko dole viděly skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
1: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
1: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
1: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk. A, vykřikla mrzutě, dej s tím pokoj. Prosím, prosím, urazil se Abraxas, ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy. Tě, co té je potom? No, moc a moc, zvolal havran. Jeje, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
1: Jenže si na nejlepší cestě, jestli se nepletu,
0: řekl Abraxas. Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela, jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
1: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežloutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipojakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.
2: Piggy vtip.
3: Slon s mouchou se domluvili, že vyloupí banku. Když vejdou dovnitř, moucha povídá.
2: Slone, schovej se za mne. Já jsem taková nenápadná.
3: Tak jo.

0: jako nebe.
1: Září vůh, hvězdičky, mléčná dráha pojí mě a tebe.

0: Ahoj, mrsotkové a šmakovinky. Dnes nahlédneme do italské kuchyně. Naučíme se totiž připravovat pesto.
1: Pesto! Hurá! To bude italský těsto, viď? Těsto, těsto! Takže budeme asi péct.
0: Piggy, kde pak těsto? Pesto.
2: Pesto jako těsto, ne?
0: Ne, pesto určitě znáš, akorát nevíš, že se tomu tak říká.
1: Je, já bych na nejvíc věděl, co to je. Šupí to pesto.
0: Prosím.
1: Šupí to pesto. Jako když se má něco udělat meteleskum, bleskum.
0: Prosím. Vůbec ti nerozumím.
1: Jakože to spěchá. Šupí to pesto.
0: Aha. Ne, to je šupí to presto. Ne pesto. Ale máš pravdu. Presto je italský. Ale s pestem to nemá nic společného.
1: Tak jo. Co je to pesto?
0: Když to mám vysvětlit úplně jednoduše, je to zelená omáčka z bylinek, která moc dobře chutná s těstovinami.
1: Jeda, no jo, že už jsem to u tebe jedl, viď?
0: Určitě ano. Připravuju si ho totiž sama a teď to naučím i tebe.
1: Jo!
0: Navíc s kachnou Justínou pěstuješ bylinky. Tak pro ty své budeš mít alespoň krásné využití.
1: Tak to je paráda, to se mi vážně šikne. A jaké bylinky na to pesto jsou potřeba?
0: Pesto není jen jedno. Existuje několik druhů. Nejznámější je ale bazalkové pesto. Nebo pesto se sušenými rajčaty. A my se dnes pokusíme o to bazalkové. Takže budeme potřebovat spoustu bazalky.
1: Je, tu já mám zrovinka vypěstovanou.
0: Ještě ti o pestu řeknu pár zajímavostí. To ke kuchyni také patří. Pesto vymysleli v severní Itálii. A pesto se jmenuje pesto podle italského slova pestare. A to znamená tlouct nebo mlátit.
1: Jo, a nepodívala ses do slovníku špatně, laskonko. Určitě je to tlouct a mlátit.
0: Ale Piggy, sám uvidíš, že pesto se připravuje právě tak, že všechny přísady utlučeš a umlátíš dohromady.
1: Jo.
0: Ale v moždíři, paličkou.
1: Aha, moždíř to je taková ta velikánská, nebo někdy taky malinká kovová nádoba, viď? A tou paličkou ano. Se dělá duc, duc.
0: Řeknu ti, co budeme všechno potřebovat. Asi 50 gramů čerstvých bazalkových lístečků.
1: To mám.
0: 100 ml olivového oleje. Jeden stroužek česneku. Jednu polévkovou lžíci piniových oříšků. 6 lžic strouhaného parmezánu. A špetku soli.
1: Bazalku mám. Olej mám, česnek, parmezán, to je sýr, ten mám taky, sůl, jasně. Ale když já nevím, jak vypadají ty piňové oříšky, koukal jsem se do tvojí oříškové spižírny, tam je oříšku moc různých druhů, ale já ty piňové nepoznám.
0: Píniové oříšky jsou tyhle typy. Je to mezi oříšky výjimka. Ve skutečnosti jde o semínka borovic, které se jmenují pínie.
1: Takže to jsou semínka borovic a ne ořechovníků.
0: Tyhle borovice pínie rostou hlavně kolem Středozemního moře.
1: Tak to je kolem Itálie, viď, to moře.
0: Přesně tak. A mají takovou nasládlou, trošku pryskyřičnou chuť. Ochutnej.
1: No, ty jsou dobré.
0: Jsem ráda, že ti chutnají. Ale zpátky k pestu. Správně se připravuje v tom starodávném hmoždíři. Je to taková kamenná miska s paličkou.
1: Jo, já myslel kovová a ona je také kamenná.
0: Můžou být různé pigy.
1: A co s tou paličkou a s tou miskou?
0: Tam se všechny přísady rozmačkají a mísí.
1: Aha, takže to je to utlučeš a umlátíš je dohromady, viď, pesto?
0: A dnes můžeme pesto připravit i v mixéru.
1: Bez moždíře, jenom v mixéru. Aha.
0: A s tím vám doma pomohou rodiče. V mixéru je to jednodušší, ale pesto připravené ručně v hmoždíři má prostě lepší chuť. Všechny přísady, tedy bazalkové lístečky, česnek, píniové oříšky, parmezán, sůl a zatím jen polovinu oleje vložíme do mixéru nebo do hmoždíře a mixujeme a hmoždíme. Tak, postupně doléváme zbytek oleje.
1: Aha.
0: Pesto by mělo být krásně krémové.
1: Mám, nesu.
0: Piggy si vybral hmoždíř. No,
1: chci být tradiční a připravit pesto jako pravý středomořský Ital.
0: Líbí se mi tvůj přístup, Piggy. Ukaž, jak ti to jde. Není to nic těžkého, že? Už to máš všechno krásně rozemnuté a rozmíchané.
1: Řekl bych, že mi to šlo šupí to presto. Jde to teda docela dobře, to hňoucání. Palička z hmoždíře je sice na mě trošku těžká, ale překvapilo mě, jak rychle jsem to měl umíchané.
0: Jsi šikovný, Piggy. Připravil si šupito presto báječné pesto.
1: Šupito presto báječné pesto.
0: Opravdu vynikající.
1: Chutná ti?
0: Moc. Víš co, Piggy? Prostři stůl a já zatím uvařím těstoviny. A hned to tvoje pesto ochutnáme na těstovinkách. Co říkáš?
1: Jú, jdu na to, prostírám.
0: A vy, děti, najdete recept i postup v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Tak zase příště uvaření, mlsotkové a

jak hlupáček vysvobodil princeznu. Byl jeden chudák a ten měl jednu jedinou krávu. Posílal s ní na pastvu své syny, ale jenom ty dva starší, nejmladšího raději neposílal. Nejmladšímu se to nelíbilo.

0: jdi si krávu pást. Ráno dostal hlupáček krajíc chleba, vzal krávu za provaz a vedl ji za vesnici. Tráva za vsí byla uschlá a rostlo tu bodláčí a kopřivy. Chudinko, řekl krávě hlupáček, tady by ses mi nenapásla. Počkej, najdu ti něco lepšího. Táhl krávu na provaze dál a dál. Chvíli táhl hlupáček krávu, chvíli kráva hlupáčka, tak ušli pěkný kus cesty, až přišli k veliké řece. Kráva vlezla předníma nohama do řeky a hlupáček si myslil. Aha, chce se napít. A povolil jí provaz. Kráva vlezla do řeky i zadníma nohama a táhla hlupáčka za sebou rovnou do prostřed řeky. Hlupáček nepouštěl provaz. Když mu byla voda po krk, popadl krávu za ocas a povídá si. Ať se stane, co se stane, od krávy se nehnu. Pluli řekou a přepluli na druhý břeh. Jak byli na suché zemi, táhla kráva hlupáčka ještě dál a dál, až přišli ke skvostnému zámku. Brána do zámku byla otevřená a v zámku byly samé chlévy. Nebyly to chlévy, jaké měli na vsi. Hlupáček si mohl oči vykoukat. Žlaby ze zlata, jesle ze stříbra a v nich nejkrásnější a nejskvostnější seno. A bylo ho tam, že by postačilo pro celé stádo. Kráva se hned k jedněm jeslím postavila a pustila se do sena. Když se nasytila, položila se a přežvikovala. Potom zase vstala a nažrala se ještě jednou. A odvedla hlupáčka zase ze zámku. V řece uchopil hlupáček krávu za ocas a přepluli k druhému břehu. Když přišli domů, běžel se otec i bratři na krávu podívat. Takhle napasenou krávu jsem ještě neviděl, řekl otec. Hlupáček umí krávu pást lépe než vy. Jen ať ji zítra vyžene na pastvu zase on. Bratři měli zlost, že otec chválí hlupáčka. Ale co se dalo dělat? Druhého dne šlo všechno jako poprvé. Když přišli za ves, kráva hlupáčka odtáhla k řece. Hlupáček chytil krávu za ocas a řeku přepluli. Došli do zámku, kráva si tam pochutnala na vonavém senu, lehla si a přežvikovala. Jak tu ležela, přiběhl malý černý psíček a dal se do hrozného štěkotu. Hlupáček si myslil, že psíček chce krávu kousnout. Proto se rozehnal bičem a chtěl udeřit. Psíček uskočil a řekl lidským hlasem. Nebij mě, zle bys pochodil. Přijď zítra zase a udělej, co ti poradím.
1: A co pak?
0: Zeptal se hlupáček. Psíček odpověděl. Přinese zítra sebou sekiru a usekni mi hlavu. Hlupáček slíbil a když se kráva nasytila, šli domů. Doma pověděl otci a bratřím, že zítra půjde na pastvu zase. Bratři se mračili, ale otec řekl. Však vy tak dobře pást neumíte, jen ho nechte, ať jde pást. Hlupáček si musel sekiru půjčit u souseda. Doma takový poklad neměli. Když bratři viděli hlupáčka se sekirou, smáli se. Jen aby si něco neudělal. A jestli prý ví,

za který konec sekiru držet. Hlupáček se o bratry nestaral a ráno se vydal na pastvu se sekirou. Brzy se dostali do zámku. Kráva chroupala seno a pak se položila jako dřív a přežvikovala. Sotva ležela, přiběhl psíček a řekl hlupáčkovi: teď pojď se mnou, ale bát se nesmíš. Hlupáček vzal sekiru a šel za psíčkem dlouhou, dlouhánskou chodbou. Na konci chodby psíček přikázal: usekni mi hlavu. Hlupáček se rozehnal sekirou a hlava odskočila. V tom okamžení stála před hlupáčkem spanilá princezna a celý zámek ožil. Hrabata, knížata, hraběnky v sametu a hedvábí, sluhové v livrejích a samá záře, jiskření a zlatá a stříbrná světla. Všechna urozenost spěchala k princezně s uctivými poklonami. Princezna padla hlupáčkovi kolem krku a zeptala se ho, jestli nechce být jejím manželem. Hlupáček se dlouho nerozmýšlel, kývl hlavou a svatba musela být ještě ten den. Jestli krávu dovedl zpátky do vsi, nevím. Na to se musíte zeptat jeho táty.

0: Půda, po které šli, byla schůdnější, pokrývaly ji lišejníky a mech a tu a tam rostly nějaké květiny. Les se k nim přiblížil. Bylo velmi teplo. Kterým směrem se k vám jde? Zeptal se Šňupálek. Musíme totiž jít bez oklik, když chceme být v Mumíním údolí dřív, než přiletí kometa. Mumínek se podíval na kompas. Má nějaké divné způsoby. Pořád se jenom točí. Co myslíš, nemá z komety strach? Je to možné, odpověděl Šňupálek. Musíme se řídit pouhým citem. Stejně jsem na kompasy nikdy nevěřil. Jenom ničí přirozený smysl pro světové strany.
1: Ve mně se teď probudil přirozený smysl pro jídlo, prohlásil čenich. Proč jsme už tak dlouho nejedli?
0: Protože nám jídlo došlo, řekl Šňupálek. Napij se šťávy a snaž se myslet na něco příjemného. Zanedlouho přišli k jezírku. Vody mělo málo a spíše se podobalo mělké páchnoucí louži, na jejíž březích vadla mořská tráva, zelená a slizká. Nebylo to žádné pěkné jezírko na koupání.
1: Asi se mu proděravilo dno, řekl čenich. A teď všechna voda vyteče.
0: Bambulův potok měl taky míň vody, dodal Mumínek. Čenich se podíval do láhve s vodou.
1: Šťavy je taky míň.
0: Pcha, udělal Mumínek. Když si ji vypil, nedělej ze sebe osla.
1: Osel si ty, vykřikl čenich,
0: zmořený únavou, strachem a hladem. V tom však uslyšeli, že někdo volá o pomoc. Někdo v hloubi lesa, byl to křik tak hlasitý a pronikavý, že se všem třem zježili na zátylku chlupy. Mumínek vyrazil jako dělová koule.
1: Počkej, zvolal čenich, nemůžu tak rychle, au!
0: Záchranné lano se mu utáhlo kolem bříška, upadl a když jej začalo táhnout po zemi, dál se do vřískání. Jeho společníci, rovněž spojení lanem, se však zastavili teprve poté, co oba doběhli k jednomu stromu, jenže každý z jiné strany, a svalili se na zem.
1: Táhni s tím zamoranovaným lanem, hulákal Mumínek zlostně. Žádné klení, upozorňoval ho čenich.
0: A co má být, obořil se na něj Mumínek.
1: Volá o pomoc slečna Ferka, vím, že je to ona.
0: Jen se oba uklidněte, pravil Šňupálek. Vytáhl svůj nůž a lano přeřízl. Mumínek se dal po svých krátkých nohách co nejrychleji zase do běhu. Kousek odtud potkal Ferka, který byl modrý hrůzou a křičel: nějaký příšerný keř chce sníst mou sestru. A měl naprostou pravdu. Jedovatý keř nebezpečné čeledi Agnostura uchopil slečnu Ferku za ohánku a pomalu ji svými živými chapadly přitahoval k sobě. Ta byla pochopitelně fialová hrůzou a křičela způsobem, jakým žádná slečna z rodu Ferků dosud nekřičela.
1: Už jdu, volal Mumínek.
2: Tohle si vezmi pro jistotu sebou, poznamenal Šňupálek a dal mu svůj nůž, ten s vývrtkou a šroubovákem. A snaž se tu ohavu rozvteklit. Agnostury jsou velice urážlivé.
1: Ty odporný plaze, ty dřezový kartáči, zahulákal Mumínek.
0: Agnostury se to však nedotklo.
1: Ty kartáči na nočníky, pokračoval. Ty krysí more, ty zhrůdný přízraku po obědě z pošlého prasete.
0: Agnostura na něho obrátila své zelené oči a slečnu Ferku nechala být. Poté zvedla jedno ze svých dlouhých chapadel podobných hadovi a obtočila je Mumínkovi kolem čenichu.
2: Pust se do ní, vykřikl Šňupálek.
1: Ty všiváku, zařval Mumínek a fik, usekl Agnostuře chapadlo.
0: Diváci mu provolávali hurá. Mumínek skákal sem tam, mrskal vztekle oháňkou a co chvíli podnikl na Agnosturu výpad nebo ji častoval novými nadávkami.
1: Co ty všechno nemáš v malíčku, volal čenich s obdivem. tolik škaredých slov?
0: Rvačka měla stále divočejší spád. Agnostura se třásla rozčílením a Mumínek měl hněvem a vypětím úplně rudou tvář. Nakonec nebylo vidět nic než spleť, chapadel, oháněk a nohou. Slečna Ferka uchopila velký kámen a hodila jej na jedovatý keř. Protože se však příliš nevyznala v míření, trefila Mumínka do bříška.
3: O, hrůza, vykřikla, zabila jsem ho.
1: To je slečnám podobné, poznamenal čenich.
0: Mumínek byl ale víc živý než kdy jindy a pokračoval ve své triumfální bitce tak dlouho, až z Agnostury zbyl jenom osekaný kmen. Nejmenší chapadla jí ponechal. Pak zavřel nůž a pravil.
2: Jo, tak to by bylo.
0: Ty jsi ale odvážný, zašeptala slečna Ferka.
2: No, dělám to skoro každý den, odpověděl Mumínek mimochodem.
1: Zvláštní, ozval se čenich, že jsem tě nikdy neviděl.
0: V zápětí však vykřikl, protože ho Šňupálek kopl do holeně.
1: Co se děje?
0: Vyjekla slečna Ferka a trhla sebou, neboť stále byla trochu nesvá. Neboj se, řekl jí Mumínek. Jsem teď tady a budu tě chránit. A teď dostaneš malý dárek. Pak jí dal zlatý kroužek na nohu.
1: O,
0: podivila se slečna Ferka a celá zežloutla radosti.
1: Já jsem se ho tolik nahledala, mám velikou radost.
0: Hned si kroužek navlékla a točila se a obracela, aby viděla, jak je hezká.
2: Fňukala po něm několik dní, poznamenal Ferko. Pokaždé, když jsem chtěl mluvit o kometě, hned spustila o svém kroužku na nohu. Vy se o kometu zajímáte?
4: Ano, odpověděl Šňupálek. Zaplať pámbu, řekl Ferko s úlevou. Tak o tom hned uspořádáme schůzi. Posaďte se.
0: Posadili se.
2: Ustanovují se předsedou a tajemníkem, pokračoval Ferko. Jsou nějaké jiné návrhy?
0: Jiné návrhy nikdo neměl a proto Ferko klepl svou tuškou třikrát do země.
1: Nebyl to drnový mravenec, co štípe?
0: Zeptala se jeho sestra.
2: Ticho, rušíš schůzi, napomenul jí Ferko. Kolik toho víme? Že sem dorazí v pátek 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer, možná o 4 vteřiny později.
0: Mravenec drnový, řekl Mumínek nepřítomně. Seděl s pohledem upřeným na Ofinu slečny Ferky. Maminka Ofinu neměla, dosud nic takového neviděl.
2: Proč nikdy nikoho nezajímá, co já říkám? Zeptal se Ferko zoufale.
1: To nevím, odpověděl čenich. Bylo to tak vždycky?
0: Teď všichni držte pusy a poslouchejte, co Ferko říká, řekl Šňupálek. Chce, abychom si popřemýšleli, zda se můžeme nějak zachránit.
2: My jdeme domů, prohlásil Mumínek. A vy jdete s námi, ne?
0: Tou otázkou se budeme podrobněji zabývat na příští schůzi, odpověděl Ferko.
1: A kde bydlíš? Zeptala se slečna Ferka.
0: Bydlím v překrásném údolí s tatínkem a maminkou, řekl Mumínek. Náš dům postavil sám tatínek a natřel ho modře. Těsně, než jsme odešli z domova, jsem ti pověsil v zahradě houpací síť.
1: Ale dí, vždyť si o své nynější přítelkyni tehdy neměl ani potuchy, vykřikl čenich. Vypravuj radši o mé jeskyni. Poslyš, slečno Ferko, víš, že mám tajemství, co začíná písmenem K a končí na E a že je ke mně neuvěřitelně přítulné?
0: Nemohli byste se držet věci? Poprosil je snažně Ferko a zaklepal znovu svou tuškou předně.
2: Dá se předpokládat, že do onoho údolí dorazíme dřív, než přiletí kometa? A za druhé, máme tam větší možnost záchrany, než někde jinde?
1: Zatím nebyly potíže, poznamenal čenich.
0: Maminka to určitě zařídí, řekl Mumínek. Kdybys viděl, jakou máme hezkou jeskyni.
1: Tu mám já,
0: ozval se čenich.
3: A v jeskyni je spousta perel, co jsem sám nalovil, pokračoval Mumínek. Perly? Vykřikla slečna Ferka. Dají se z nich udělat kroužky na nohu? Aby ne, zvolal Mumínek. Kroužky na nohu, náušnice, břišní pásy, čelenky. To bude další otázka, řekl Ferko. A klepal zběsile svou tuškou. Chcete se zachránit, nebo ne? Zase si ulomil špičku u tušky, pravila jeho sestra. Můžeme se snad zachránit v té jeskyni, ne? Chce někdo něco pojíst? No ovšem, ovšem, to je přece jasné. Zachráníme se v jeskyni, souhlasil Mumínek. Aspoň ty jsi rozumná. V mé jeskyni, vykřikl čenich. Před otvor, co do ní vede, přivalíme kameny, všechny štěrbiny ve stropu zacpeme a přineseme si tam spoustu jídla a malou svítilnu, to bude bezvadné. To bude ovšem chtít další schůzi, namítl Ferko, kvůli rozdělení prací a podobně. Svou schůzi samozřejmě uspořádáš, poznamenala slečna Ferka. Já bych teď ale potřebovala trochu dříví na topení a vodu na polévku a květiny na stůl. Jaké barvy? Zeptal se Mumínek. Slečna Ferka se na sebe podívala a zjistila, že je stále žlutá. Fialové. Nejlíp se ke mně asi budou hodit fialové květiny. Mumínek se rozběhl do lesa. Ferko a čenich se vydali pro dříví a pro vodu na polévku. Šňupálek si zapálil dýmku, lehl si na záda a díval se na červené nebe. Ta jeskyně by nebyla špatná. Máš z komety strach? Ne, odpověděla slečna Ferka. Jen kdybych ji nemusela vidět a mohla myslet na něco jiného. Čenich vodu na polévku nenašel. Vyčmuchal sice jednu bažinu, ale tam zbylo jen trochu bahna na dně. Všechny ubohé lekniny už odumřely. Vrátil se tedy se schlíplýma ušima a řekl: všechna voda na celém světě zřejmě došla. Co tomu řeknou rybáři? Zbývá jenom šťáva. Tak uděláme polévku ze šťávy, pravila slečna Ferka, a bude po problému. Rozhodně nebude, namítl její bratr. Když se voda ztrácí, musí to mít nějakou příčinu. Posadil se vedle klacíku, co nazbíral, všechny byly na chlup stejně dlouhé, protože je měřil. Nějakou příčinu, opakoval chmurně. Podle mě je to dílo komety, řekl Šňupálek. Vzhlédli k nebi. Začalo se totiž šeřit a večerní obloha měla tmavočervenou barvu. Mezi smrky se třpitila malá červená jiskra, podobná hvězdě. Nemrkala, nezářila, hořela. Ani se nehnula, neboť ohon měla za sebou. To je ona, řekl Ferko. Slečna Ferka začala ponenáhlu zelenat. Mumínek přiběhl s kyticí, do níž se snažil natrhat co nejvíc fialových květin. Slečna Ferka se na ní podívala. Lepší by asi byla žlutá. Jak vidíš, zezelenala jsem. Mám přinést novou? Zeptal se Mumínek. Ne, radši tu něco zavěs, abych kometu neviděla, nebo polévku neuvařím. Mumínek jí tedy před kometou zastínil přikrývkou. Slečna Ferka se zase uklidnila a uvařila ve svém kastrolku z trochy bylin šťávovou polévku. Pak všem rozdala suchary, protože sebou nic jiného neměli. Po večeři všichni ulehli na koberec strávy, upletla jej slečna Ferka. Oheň pomalu uhasl a nastala noc. Nad tichým, spícím lesem však svítila kometa. Žhanoucí a zlověstná.

0: Na podzim svlékne šaty.
1: V zimě je nahá.
0: Z jara si oblékne šaty nové.
1: Kdo je to?
0: Kdo pak ví?
1: To bude sněhulák.
0: Ne. V zimě je nahá, na podzim svlékne šaty, tak na podzim něco sundá.
1: Spadne to z ní.
0: Podzimní měsíc se jmenuje listopad. Takže svlékají šaty.
1: Hadi.
0: Na podzim listopad.
1: A listí. Aha. To bude strom.
0: Ano.
2: A následuje rada devátá.
3: Zdravý duch ve zdravém tílku.
4: Fofrem houpni na postýlku.
3: Ale ne, hudvinku. V chování však žádnou mílku.
5: Že i při sportování se máš chovat slušně.
6: V posteli toho taky moc nenasportuješ, pokud vím.
4: Náhodou ve spánku sebou házím, to je házená. Odkopávám si, to je kopaná. Ráno zápasím s ospalostí, to je zápas. Spírám se, vstát, to je spírání. Ty se mnou zacvičíš, to je gymnastika.
6: No. A když tě pak poliju a ty řeš jako tur, je to turistika, že ano? Ty pořádáš v posteli úplnou olympiádu.
5: Spíš posteliádu, pane Spejble.
6: No, tak pozor, Hurweis, abych já neuspořádal pohlavkiádu.
4: Radši ne.
6: No tak. Ty se nechceš dozvědět, jak se máš chovat třeba na výletě?
4: Nechci, protože to vím.
5: Ty to víš?
6: Ano. No tak to nás jistě poučí, ano.
4: No jistě.
6: Například jistě víš, že šaty si vezmeš
4: na sebe.
6: Kde pár dáš je do batohu a půjdeš na hatej. To se ví, že na sebe. Ale jaké, no Máničko?
5: Asi svoje vlastní, ne?
6: No jistě, má si o tebe půjčit sukni. Sportovní, že ano. Teplejší nebo lehčí podle počasí a podle cíle výletu.
2: A hlavně pohodlnou obuv.
6: A jak se máš chovat v lese, Hurweis? Třeba když vidíš srnku. No, co uděláš? Já ti napovím.
4: Napověsme, tati.
6: No, já ti napovím také.
4: Napověsme.
6: No, po.
4: Potřesují kopítkem na pozdrav.
6: Šmanko, jde popravo, Máničko, po.
5: Poběžím k ní, prosím. A když ji chytím, odvedu si ji domů.
6: Nepovídej. No. Už jsi to někdy udělala?
5: Kolikrát.
6: Ty jsi odvedla senku domů?
5: To prosím ne, ale běžela jsem za ní. Jenže ona vždycky utekla.
6: No proto, ale nepoběžíš k ní, Máničko, naopak. Potichu zůstaneš stát, aby si nevyplašila.
5: A mohla jí pozorovat, no, že ano?
6: Právě. No. Můžu zahlednout vyverky, bažanty, zajíce, datly.
4: Po případě fík.
6: Co to meleš? Kdyby se v našem lese vzal fík?
4: A kde se tam vezme datle?
5: Jo, hurvínku, nevidíš datle s peckou, ale datle s tím se zobákem.
4: Datle nemá zobák.
6: Nemyslím ovoce, ale živého tvora, ptáka, data.
2: Ano, a toho, že můžeš zahlédnout, když se chováš tiše. V lese se vůbec nemá křičet, hlučet, pískat, dupat. V lese má člověk chodit jako myška.
4: Po čtyřech.
2: Potichoučku, hurvinku.
6: Ano, les také úmyslně ničím.
4: Že se nestydíš, tati.
5: No, že se nestydíte.
6: Proč bych se měl stydět?
4: Že úmyslně ničíš les.
5: Ano.
6: Ale nic na ničím. Chci říct ničím.
4: Vidíš, že to říkáš,
6: ale nech mě domluvit. Ničím neznečisťujeme.
4: Aha, tak jsi to měla říct.
6: No, to říkám. To platí i na horách, u vody. Prostě všude v přírodě, že ano?
5: A s tím v lese se taky nesmí rozdělávat oheň, pane Spejble.
6: No tak, Máničko, O takové samozřejmosti jsem ani nechtěl mluvit. Slušný člověk přírodu chrání.
2: Ale zrovna tak při sportování chrání sebe. Například při koupání.
5: Neleze do vody, aby se neutopil, že ano?
2: A koupe se na suchu, že ano, děti. Nepřeceňuje svoje síly. Na horách poslouchá...
4: Ozvěno.
2: Ne, příkazů horské služby, ty ozvěno. Nepřeceňuje svoje lyžařské umění.
6: A naopak, můžeš se někomu pošklebovat, že lyžuje hůř než ty, Máničko?
5: Kde pak?
6: Ano, správně. A proč ne?
5: Protože hůř než já nemůže lyžovat nikdo.
6: Ale především není slušné smát se někomu, když něco neovládá. A to platí při všech sportech.
4: No, hlavně při plavání.
6: Proč hlavně při plavání?
4: Protože bych si nabral vodu do pusy, když se směju.
6: A že je to nesportovní, to ti nevadí?
4: Nabrat si vodu do pusy?
6: Ale šmangode, pro mě, za mě vyžunkni třeba půlku řeky, ale
5: Nepochutná si, vidíte, pane Spejble.
6: A nechci říct, nepoškleboj se, protože i na sportovišti se má člověk chovat slušně. To znamená taky nesurovět, nehádat se a dodržovat pravidla hry. Ale spousta lidí zapomíná, že pravidla slušného chování platí i pro diváka.
4: Tím chceš naznačit, taťulínku, že se nemá františkovat?
6: Co františkovat?
4: No fandit.
6: Ale může se fandit, může, jenže slušně, žádné hanlivé výkřiky, ani na rozhodčího, ani na hráče.
2: Ano.
4: Takže vybízet k ochucení soupeře se nesmí?
6: Co to plácáš? K jakému ochucení?
4: Volat osol ho, opepři ho.
6: Jo, takhle, no jistě, že ne. Naopak slušně povzbuzovat.
5: Do toho, ano.
6: No.
4: Ještě jeden.
6: Ano, tak to má vypadat. Ale teď už...
4: Zahajujeme druhý poločas. Ahojda.
2: A správně si ho začal pozdravem, Hurvín.
7: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
8: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
7: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
8: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím. Vlastně spíš se ploužím.
7: A byl jsi u pana doktora?
8: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl chuť být i trochu protivný.
7: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
8: Veselá mysl, půl zdraví. No, to už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
7: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
8: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
7: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
8: Myslíš, že by mi veverka přinesla něco na zub?
7: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
8: A můžeme všichni hrát třeba člověče nezlobce.
7: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
8: No, tak to by bylo prýmá. Už se trošilininko těším. A víš co, Maďo? Hned je mi o trošičku líp.
7: To jsem rád.
0: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: básničku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Za naší stodolou hnědá se pase, až se tam na pase potáhne zas.
3: Skrocený vodník.

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá: vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl: hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých při hře nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského:
1: co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl: jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi: strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se: ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet: už bolí! Na to mlynářský čekal. Řekl: jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodního muže jak mele, tak mele, a přitom mu říká: teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal:
1: já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu.
0: Ráno se mlynář podivil, že je mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář: víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkráte, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

0: rybky.
1: Potkají se dvě blechy a povídají si o životě. V tom kolem nich projde velký chlupatý pes. A jedna blecha říká:
2: Tak se měj, mě už to jede.
0: Já naštěstí žádné blechy mít nemůžu.
3: Já ti nějaký půjčím.

0: Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když jí poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem jí zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak jí tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až od někud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák jí drží za krk a vleče jí do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrám, plazile, z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, bojíš se má toho, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám pro smích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil Kiki a zazval, přišel jsi? Chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolesti. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně. Sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se nám na chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Paní Zima. Jedna vdova měla dvě dcery. Jednu pěknou, pilnou a milou, druhou nepodařenou, línou, nehezkou. Jenže ta nepodařená byla její vlastní. Tu milovala a všemožně rozmazlovala, zatímco na nevlastní nakládala jen práci. Ubohá dívka musela den co den sedět u studny a příst, až jí ruce krvácely. Jednou ulpěla krev i na vřetenu a tak se nahnula nad studni, aby je omyla. Vřeteno se jí však vysmeklo z ruky a sletělo do vody. Dívka se dala do pláče. Utíkala se maceše přiznat, jaká ji potkala nehoda, ale milosrdenství se nedočkala. Když si nechala vřeteno spadnout do studny, řekla macecha, tak ji odtamtud zase přines. Pastorka se

0: po té louce dál a dál, až došla k peci plné chleba a chléb volal.
1: Vytáhni mě, nebo schořím, jsem už dávno upečený.
0: Dívka otevřela dvířka, lopatou vytáhla všechny bochníky, naskládala je na sebe a pokračovala v cestě. Po chvíli přišla k jabloni. Větve obsypané plody se skláněly až k zemi a jablíčka sborem prosila.
1: Zatřes stromkem, zatřes stromkem, jsme už všechna zralá.
0: Pastorka začala třást stromkem a jablka jako déšť pršela k zemi. Když na větvích nezůstal jediný plod, složila jablka nahromadu a znovu vykročila cestou. Tak přišla k chaloupce, z níž vyhlížela babička s obrovskými zuby. Dívka se před ní dala na útěk, ale v tom za sebou zaslechla.
2: Proč utíkáš, děvenko? Můžeš u mě zůstat a umíš-li poctivě pracovat, dobře se ti povede. Musíš jenom dbát, abys pokaždé pěkně ustlala mou postel a natřásla důkladně perziny, aby mohlo na světě hezky hustě sněžit.
0: A stařenčin hlas zněl tak laskavě, že se dívka přestala bát, řekla babičce, že jí bude ráda sloužit a skutečně vykonávala vše k její spokojenosti. Natřásala peřiny a stlala postel tak důkladně, že se peří sypalo proudem a jako obrovské sněhové vločky dopadalo na zem. Za to měla opravdu hezký život. Nikdy neuslyšela nevlídného slova a den co den dostávala dosyta najíst, chutnou pečení a dobrý moučník. Pěkně dlouho takhle žila u paní zimy, ale pojednou na ní dolehl stesk. Nejdřív sama nevěděla, co jí chybí. Posléze si však uvědomila, že ač se má u sněhové babičky stokrát lépe než u macechy, přece jen ji to táhne zpátky.
1: Ach, milá babičko, řekla.
0: Vede se mi tak, jak se mi doma nikdy nevedlo. A přesto nám nepřišla taková tesknota, že u vás nemůžu déle zůstat. Paní zima se dobrotivě usmála.
2: Líbí se mi, že chceš domů a za to, že jsi mi věrně sloužila, tě do světa lidí sama dopravím.
0: Vzala dívku za ruku a vedla ji k velikánské bráně. Brána se otevřela a jen do ní dívka vkročila, začal na ní padat zlatý déšť a všechno to zlato na ní zůstávalo.
2: To máš za svoji píli a poctivost,
0: řekla stařenka a vykouzlila dívce v rukou i vřeteno, které jí kdysi spadlo do studny. Bylo neposkvrněné jako padlý sníh. Na to se brána zavřela a dívka viděla, že stojí nedaleko macešina domu.
3: Kikiriki, dočkali jsme se naší zlaté dívčinky!
0: Zakokrhal kohout, sotva vešla na dvůr. A kvůli třpitu, který z ní vyzařoval, ji i ženy v chalupě uvítali vlídně. Když pastorka převyprávěla, co všechno se s ní dělo, a macecha uslyšela, jak lehce k velikému bohatství přišla, hned chtěla své nehezké a líné dceři k podobnému štěstí do pomoci. Postavila ke studni kolovrat,

0: Děvče si poranilo prst o šípkový keř a sotva vřeteno skrvavělo, hodila je do studny a vrhla se za ním. Jen tak učinila, probudila se, stejně jako pastorka, na louce plné slunce a květin a kráčela po ní dál, až došla k chlebové peci. Vytáhni mě honem, syc schořím, zavolal na ní prosebně chléb. To by tak hrálo, abych se kvůli tobě zamazala. Odvrátilo děvče hlavu a pokračovalo v cestě. Zanedlouho došlo k jabloni, ale jabloň marně prosila. Zatřes stromkem, zatřes mnou, má jablíčka jsou již zralá. To zrovna, aby mi nějaké jablko potlouklo hlavu. Šlo děvče dál a také přišlo k chaloupce zimní stařenky. Babička se dívá z okna, velikánské zuby vyceněné, ale děvče už ví, že se nemá čeho bát a hned se hlásí do služby. První den se jakž takž činí, protože myslí na spoustu peněz, které dostane. Druhý den však už začíná lenošit a třetí den ráno se mu ani vstávat nechce. Postel sněhové paní nikdy není pořádně ustlaná, peřiny jsou nevyvětrané a peří nelítá a na zem nesněží. Taková práce babičku věru brzy omrzela a rozhodla se s děvčetem rozloučit. Tím se ovšem lenošná dívka pranic netrápila. Byla naopak ráda a už jen čekala, až se na ní snese zlatý déšť. Jenže když ji stařenka dovedla k bráně, vylil se na ní místo zlata kotel smůly. To je mzda za tvoji službu, řekla paní Zima a zabouchla za ní. Zasmolená dívka vešla na dvůr rodného domu a kohout na plotě se rozkokrhal.
1: Kikiriki, dočkali jsme se zasmolené holčinky!
0: A smůla z ní nesešla, ať ji ze sebe drhla, jak chtěla a čím chtěla. Držela se jí až do smrti.

0: Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc, než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní, tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice. Dejvice. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo. Ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Zlakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. 2 čuníci pro 2 lidi je moc. Chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Povídá, já tu mám hladový krku jako píšťal u varhan a na faře tam jsou 2 vepři na 2 lidi. Načiž se zamračil. Čím více se mračil, tím úsilovněji přemýšlel. No, když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka, hlídače. Ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježišmarja, ne, že ho peču, že je kaput. No to jste ho asi hladem umořila, osobo, zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí. Pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovi Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No všem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vstekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, ale zapomněla, že spola stojí na špičkách na škopíčku na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Stuha na znak na dlaždice v chodbě. Našli tam s očima v sloup. Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trošku dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře, jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili. Že jsme byli v komplotu, kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učiteli neposlouchal, vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něj Barku, hodil si to všechno přes ramena a šel.
1: Kam jdeš? Láďo, Láďo, Ládičku, tebe chytnou? Já už tě neuvidím.
0: Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konečil ji, nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro Halis byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak proběhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi zlakoty utlouk. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekají. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů pěkného, statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda, ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě, jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. My víme proč. Ale starostová to nevěděla a když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrst to na starostovou. Samo sebou, že Barku přitom taky polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává. Barka vstává. Starostová ječí, Barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě Koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a Koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, ne, ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahybá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr. Nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila v týle solo vločka a zívnul. Kouk na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo, v Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že Barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín, tož teda, to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.

0: Figy hádanka.
1: Obrázek se třepetá. Kam pak letí do světa?
0: Kdo na to přišel?
2: Obrázek se přece nemůže třepetat.
0: Je, víš, kdo má nejkrásnější obrázky a rovnou na zádech?
2: Kdo?
0: Někteří broučkové mají moc pěkné obrázky.
2: Vážně?
0: Mhm. A nebo páv, ale ten potřebuje ten ocásek roztáhnout, aby tam měl obrázek a
2: tak
0: nelítá.
2: Tak to bude asi něco, co lítá a má to křídla?
0: A není to brouček, je to...
2: Motýl!

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jej, Danánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě, knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo. A ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No?
1: Ahoj, mlsotkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Simsela bum bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo! To jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Vedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždy si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: Čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako Chorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že? Nevím, to...
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to bych koukal.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou,
0: ano,
1: a buchají do stolu.
0: Jo.
1: Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a
0: klobouky.
1: Páne, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky? Ne, krč mě, nebo tam nechávali po stolech tancovat krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: No, tak třeba.
0: No.
1: Vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, nebo, čurbes to je...
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo.
0: No,
1: oříšek je kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Říšský oříšek, krčmě, louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak steklí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak

povídka.

0: básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: To jednou vyšla hospodinka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat Cipísek. No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole. Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína. A teď se na našeho Cipíska podívám. Cipísek leží v kolíbce zdlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos. Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky. Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok. Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden? Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Řáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal došít i střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky Cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo Cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá. Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky. Rumcaj se rozběhl domů. Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, jenže já ho neodnesl. Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána. Rumcaj tiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse. Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí. Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by Cipíska nezaslechl od někud z lesa Řáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale náš Cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Řáholci, aby se poohlídl po Cipískovi. Očima jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu odněkud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi Cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem. Tak to ty s nám ukradla Cipíska?
1: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
2: Já vím. Když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže.
0: Ale když si pro Cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
1: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
0: Rumcaj se popadla taková pícha nad cinkem Cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že Cipísek už není ztracený. Podruhé střelil,
1: aby se Manka dověděla, že Cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky.
2: A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.

0: chřipky.
1: Chápečku, jak se dostanu nejrychleji na nádraží?
2: Musíte utíkat. Ale kterým směrem?
0: No to už mu právě neukázal.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: 3 a 2 je 5, 12 a...
2: Dobrý den.
1: 15. Dobrý den.
2: Vyhasla vám cigareta.
1: 30. Nemám čas si ji znovu zapálit. 25, 31, uf, tedy to je 501 622 731 500 milionů čeho? Ty si to ještě? Už nevím čeho. Mám tolik práce. Já jsem vážný člověk. Nebavím se hloupostmi.
2: Čeho 5 milionů?
1: 7. Za celých 54 let, co tu bydlím, jsem byl vyrušen jen 3krát. Před 22 lety chroustem spadl Bůh ví odkud a já se 4krát spletl ve sčítání. Před 11 lety jsem měl revmatický záchvat. Chybí mi pohyb. Nemám čas se jen tak potloukat. Jsem přece vážný člověk. A po třetí zrovna teď. Říkal jsem 500 milionů.
2: Milionů čeho?
1: Milionů hvězdiček, které vidíme někdy na obloze. Věcičky, které se třpití. Zlatých věciček, o kterých sní lenoši. Jenomže já jsem vážný člověk. Já nemám čas na snění.
2: Ach tak, hvězd.
1: Ano, ano, hvězd.
2: A co děláš s 500 miliony hvězd?
1: 500 000, 1 621 731. Já jsem vážný člověk. Já jsem přesný.
2: A co s těmi hvězdami děláš?
1: Co s nimi dělám?
2: Ano.
1: Nic. Patří mi?
2: Tobě patří hvězdy?
1: Ano.
2: Ale viděl jsem už krále, který...
1: Králové nejsou majiteli, králové vládnou a v tom je rozdíl.
2: A co ti pomůže, že máš hvězdy?
1: Jsem bohatý.
2: A co ti pomůže, že jsi bohatý?
1: Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud se někdy objeví. 500 tisíc milionů, 22 tisíc...
2: Jak ti mohou patřit hvězdy?
1: A komu patří?
2: To nevím. Nikomu.
1: Patří mně? Neboť já jsem na ně myslel první.
2: A to stačí?
1: Ovšem, když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, je tvůj. Když máš jako první nějaký nápad, dáš si ho patentovat, je tvůj. A mně patří hvězdy. Protože nikdy nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohli patřit.
2: To je pravda. A co s nimi děláš?
1: Spravuji je a přepočítávám. Není to zrovna snadné, ale já jsem vážný člověk.
2: Patří-li mi květina, mohu ji utrhnout a odnést. Ale ty nemůžeš utrhnout hvězdy.
1: Ne, ale mohu je dát do banky.
2: Co to znamená?
1: To znamená, že napíšu na papírek počet svých hvězd a potom zamknu ten papír do zásuvky.
2: A nic víc?
1: To stačí.
2: Já mám květinu a každý den ji zalévám. Mám 3 sopky a ty vymetám každý týden. Vymetám totiž i tu vyhaslou. Pro mé sopky, pro mou květinu je užitečné, že mi patří. Ale ty nejsi hvězdám užitečný.
1: 342 miliony 500, 5 milionů 220, 23.
3: Biznesmen nevěděl, co odpovědět. Dospělí jsou podivní, řekl si malý princ v duchu a vydal se na cestu. Už proto, že měl o vážných věcech jiné představy.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Raz, dva, tři, čtyři. Kam pak teče voda z vany?

netopíří kouzlení. Simsala pum pim, teď jsem tu s vámi, já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak jsem kamarád na hraní a usmívání, který si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Určitě jste si už všimli, že docela obyčejné věci mají někdy velmi zvláštní a výjimečné vlastnosti. Třeba taková voda. Člověk po vodě chodit nedokáže. To by byl opravdický zázrak. A většina těles, tedy věcí, se ve vodě potopí. Ale některé věci po vodní hladině plavou. Jak je to možné a co všechno voda unese? Nejsou to žádná kouzla, i když to jako kouzla vypadá. Ha! Poslouchejte. Na vodní kouzlení, nekouzlení budete potřebovat hluboký talíř nebo misku naplněnou vodou, kancelářskou sponku, připínáček z nástěnky a třeba pružinku z propisky. Opatrně pokládejte předměty postupně na vodní hladinu, nejlépe pinzetou. Vidíte? Nepotápí se. Je to kouzlo? Není to kouzlo? V tomto případě je to prostý fyzikální jev. To, že se předměty nepotopí, je dáno takzvaným povrchovým napětím vody. Voda je tvořena z mnoha maličkých bobuliček. Říká se jim molekuly, částice. Ty jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami. Jako kdyby ty bobulkovaté částice měly ručičky, za které se chytají a drží. Tak se to dá asi představit nejlépe. Vzájemná přitažlivost, to ručičkování molekul způsobí, že se povrch vody chová jako pružná blána. No,

0: si Trautenberg pochutnal na čerstvých pstruzích. Po ránu oumrazek, v poledne sluníčko a celý den povětří jako čerstvě utržená švestka. Radost pohledět. Ale Trautenberg má na podzim jiné starosti. Lovit zajíce na maso, jeleny kvůli paroží, lišky na kožich. On takový liščí kožich hřeje v krkonošské zimě víc než kachlová kamna.
1: Hajnej! Jiml Hergot, člověka by pro každýho lítal a ještě prosil. Hajnej!
2: Milost, pane, kdybyste ráčil trochu méně křičet. Ona Lizinka potřebuje při dojení klid.
1: Tak Lizinka potřebuje při dojení klid. Hajnej! Já vás zrychtuju, že se vám bude o tom do smrti zdát. Krucajz element!
2: Hajný se zrovna vrací z ranní obhlídky a běží, aby milost pánovi přetrhl ty sakramenty.
3: Úctivý, dobrý tro. Milost pane, to máme počasíčko. To on Krakonoš zařídil kvůli pstruhům. Teď je jejich čas, oni vždycky plujou v celých hejnech na jedno určitý místo, aby tam nakladli vajíčka.
1: No, a jak víš, že poplujou zrovna sem? A v celých hejnech. No,
3: rok co rok, milost pane. Co jsou hory horama, to by vám dosvědčil i váš milost dědeček, kdyby nebyl na pravdě boží i jemnost pán Krakonoš, vždyť on jim pokaždý pročistí potok

0: pláchem.
1: Ale Trautenberg už dávno neposlouchá. Neslyší.
0: Taková ryba. Kdo by to řekl? Vrací se jako vlaštovka. Inu, příroda to moudře zařídila.
1: Chodí po sednici jako po exercírplace a v hlavě mu bzučí a motá se nápad.
2: Anče! Kubo! Sem! Kubo, dojedeš k bednáři pro sudy. Ať jsou pěkně vyschlí, dobře okovaný a hlavně co největší.
1: Milost, pane, vy jste ten nejstarostlivější hospodář. Já si odžní lámu hlavu, do čeho naložím zelí, okurky, tuřín.
2: Mlčet! Hajnej, prohlídnout sítě, jestli v nich nejsou oka jak jílemnický ring. Anče, kde budou potrhaný, tam je vyspravíš. A nepřejte si mě, jestli jima proklouzne jediná rybička.
1: Jaká rybička? Co pak my tu máme nějaké ryby?
2: Nemáme, ale budeme mít.
1: Anče se diví, ale Hajný už začíná chápat, proč se Trautenberg tak najednou stará o hospodářství. Kolena se mu podlamují. Hlas ho nechce poslouchat, ale přeci jen si dodá kuráže.
0: Milost, pane, to by byl zrovna hřích. Oni chudinky sem táhnou svět a kraj, aby dali život novýmu pokolení. Milost, pane, to přeci nemůžete udělat.
2: Co nemůžu? Všecko můžu. Já jsem tady, pán.
0: Pán poroučí, poddaný musí poslouchat. Anče s Hajným prohlížejí síť po síti a jako by koukali do hrobu. V tom si všimnou, že na okně mezi muškáty a rozmarínou sedí Krakonošova sojka. Krk zvědavě natahuje.
1: Sojko, tebe nám snad posílá sám Krakonoš.
0: A vykládá sojce, proč tady s Hajným spravují sítě a jaký je Trautenberg necita.
1: Ubohý rybičky, vždyť je to zločin bránit živému tvoru založit potomstvo. Sojko, popros jemnost pána Krakonoše, ať to překazí. Nebo na přesrok nebude v žádném potoce jediný pstroužek.
0: Sojka nadskočila radostí, že má zas něco na Trautenberka a frr byla pryč.
1: Tak si myslím, Hajný, že do těch sudů přece jen naložíme zelí.
0: V tom na dvoře zadrnčí trakař a na něm sudy, že by se do nich vešel sám Trautenberg. Kubovi za tím nákladem kouká jen hlava.
3: Podívej, Aničko, jaký jsem přivez sudy. V těch bude zelí jako křen.
1: A víš ty, Kubo Kubovatej, na co si je přivezl?
3: No, na zelí. A taky na okurky a na tuřín.
1: A tak Anče znova přeříkává tu milost pánovu hanebnost. A Kuba se tak rozlítí, že jak je člověk od přírody spíš pomalý a klidný, v tu ránu by nejraději svalil sudy z kopce dolů i s Trautenbergem.
2: Himmel, Herrgott, kde se couráš? A to z těch sudů nemohu vzít víc?
3: Na zelí snad stačí, milost pane.
2: Na zelí? Takový zelí nemá ani císař, pán. Teď se s Hajným seberte, jděte k potoku, zatlučte kůly na oba břehy a natáhněte sítě. Anče, ty budeš vybírat pstruhy ze sítí a házet je do sudu. A ne, abyste je propásli. Žádný lenočení. Přijdu se na vás kouknout, až si schrupnu.
1: Jděte napřed. Musím vám nachystat svačinu. Já vás pak doběhnu.
0: Kuba a Hajný se vykodrcali ze dvora a ztratili se pod kopcem.
1: Anče ještě chvíli čekala. Co kdyby přiletěla sojka se vzkázáním od Krakonoše? Jenže sojka nikde. Třeba ho nemůže najít. Přehodila tedy vlňák přes ramena, popadla rýč a motiku a jedno karé k potoku.
0: Ale nešla do těch míst, kde Kuba s Hajným měli natahovat sítě na chudáky pstruhy. Namířila si to o kus dál po proudu, kde se potok kroutí jako had, když se jde vyhřívat na první sluníčko. Ani se nerozhlédla a začala kopat strouhu, která by vedla do rybníka.
1: Třeba se tu pstruhu nebude zamlouvat, ale pořád lepší, než skončit u Trautenberka v sudě.
0: Rije, kope, ani pot z čela neotře, jen aby byla včas hotová.
4: Snad mi tu, Aničko, nechceš udělat průplav.
1: Jemnost, pane. Už jsem si říkala, že se vás nedočkám. Že vás třeba Sojka nedohonil.
4: A na co ten kvalt? Vždyť z tebe jen leje, aby nám nestoupla voda v potoce.
1: Jemnost, pane. O vás se říká, že slyšíte na horách každý šust. Ale že Kuba s Hajným zatloukají u potoka kůly, to jste neslyšel. A že na ty kůly musí uvázat sítě, aby se do nich chytili chudáci pstruzy, co sem plujou světa krajina klást vajíčka.
4: Ale proč mi kvůli tomu prokopáváš hory?
0: Anče, jako by hořelo, že Kuba s Hajným líčí ty sítě kousek vejš proti proudu, ale že oni za to nemůžou, milost pán poručil.
1: Tak tady kopu strouhu, aby se mohli těm sítím vyhnout. Ináč by ty mladý životy ani na svět nepřišly.
4: Máš dobré srdce, Aničko, ale na tohle nestačíš. Pstruzy tu budou, co by dub. Utíkej za Kubou a za Hajným a držte se všichni od břehu.
0: Zatím se Trautenberg prospal a schání se po svačině. Už chce láteřit, co je to Himmelhergott za pořádek nechat pána ohladu, když si vzpomene, že poslal čelátku k potoku na ten velký pstruhový lov. A už se mu zbíhají sliny na čerstvou pstruží pochoutku. Chvíli se hrabe v truhle, až vytáhne tlustou knihu v kůži vázanou, železnou sponou opatřenou, s titulem dlouhým, jak císařský rodokmen.
2: Pojednání zevrubné o všelikých jídlech moučných, bramborových, rybích i masitých, která je vařiti, péci, dusiti a vůbec připravovati, aby jazyku k chuti a tělu ku prospěchu byly, jakož i okoření rozličném k tomu potřebném.
1: Tu starodávnou knihu dostala Anča od ponikelské báby k svatbě. Jí, že stejně k ničemu není, vyvářet nemá z čeho a koření zná. Doktoři by se od ní mohli učit. Ale sotva se Anče s bábiným darem pochlubila, že si raději jazyk neukousla. Trautenberg chňapl po knize, prej, že to potřebuje on. Že panský chutě jsou fajnový chutě, že si bude podle ní vybírat.
2: Ryby. Kapr. No, zase kapr. Donner, vetr, co pak jsou na světě jenom kapři? Candát, ano, candát. Ha! Pstruh vařený na modro, vařený na víně, no, na víně. Dušený v zelenině, pečený na másle, pstruh pečený na roštu, pstruh s mandlovou omáčkou. Už aby byl na stole.
0: Hanče běží po břehu proti proudu, sotva dechu popadá. Cesta podél potoka jako naschvál šplhá v těch místech do kopce. Z druhé strany dupe Trautenberg popohnat Kubu a Hajného, jak se toho pstruha s mandlovou omáčkou dočkat nemůže.
2: O co se s tím tak páráte?
3: Břehy jsou měkký, museli jsme zatloukat kůly dva sáhy hluboko. A stejně není ještě vidět ani mřenku.
2: Mlčet! Sítě pořádně uvázat, Anče, nanosit vodu do sudu, pstroužci musí zůstat čerství.
0: Milost pane, s dovolením, podívejte, jak se zatáhlo. Něco se žene, přijde pořádnej šplák.
2: No, jen ať přijde, aspoň tu pstruzi budou dřív.
1: Ani si z radosti rukama za mnou nestačí. Sudy se kácejí, kůly vyskakují z děn. Síť se vznáší na větrných křídlech kamsi k horám a už se voda žene potokem. Už se vylévá z břehů. Divoké vlny podrážejí Trautmerkovi nohy.
2: Pomoc! Pomoc! Já se topím!
0: Márně mu Kuba s Hajným podávají ruce, házejí pro vás. Už se zdá, že Trautmerka voda odnese, když tu ho popadne Krakonošova ruka a posadí na břeh pěkně zvysoka, jako by ho chtěl navěky do bláta zasadit.
4: Tak co, Trautmerku? Ještě máš chuť na čerstvé pstruhy?
2: Ale to mi zaplatíš. Budu si stěžovat.
4: Jen si stěžuj. Hlavně, ať ti přitom nezaskočí rybí kůstka.
2: Potok je můj a voda taky moje. Teče na mým panství.
4: Trautmerku! Dokud já tady krakonošuju, patří voda v potocích, řekách i studánkách všem, jako vzduch a slunce na obloze. To si pamatuj.
0: Krakonoš zmizel. Voda se vrátila mezi břehy a v té chvíli se potoční hladina pokryla stříbrným ubrusem. To pstruzy pluli do svých míst, aby dali život příštím pokolením, jak jim káže zákon přírody, který zní: každý živý tvor musí předat štafetu potomkům, neboť jen tak bude život trvat na věky.
1: A proto se musí mláďata chránit a opatrovat. Byť by to byla jen rybí žouže. Jinak by ze světa zmizela všechna radost.

0: Piggy vtip.
1: Paní učitelka vyvolá Ondru. Ukaž mi tady na mapě Ameriku.
2: Ondra se zamyslí a řekne... tady je.
1: Paní učitelka ho pochválí a zeptá se dětí. Děti, kdo objevil Ameriku?
3: Děti vykřiknou... Ondra!
0: Ale byl to Krištof Kolumbus!
3: A ty jsi nějaký chytrý.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha radost. Když přiletí moucha radost, smějeme se, výskáme, poskakujeme. Můžeme ji očekávat, když se nám něco povede, dostaneme nějaký dárek, nebo uděláme-li radost někomu jinému. Čím déle s námi bude, tím více nás bude hřát na srdíčku. Dárek. Aneb, když je lepší počkat. Ferda se probudil. Je to tady, narozeninový den. Čekal na něj celý rok a konečně se dočkal. Vyskočil z postele, podíval se z okna a viděl, že je venku krásně. Byla sobota. Maminka právě v kuchyni zapalovala barevné svíčky na čokoládovém dortu s marcipánovými figurkami a tatínek se chystal jít Ferdu probudit. Když ho uviděli, usmáli se a začali zpívat narozeninovou písničku. Něco si přej, pobídla Ferdu maminka a položila před něj dort. Ten fouknul ze všech sil a plamínky uhasil. Co jsi spřál? Zeptal se tatínek. Ferda se nejdřív podívala na maminku, pak na tatínka. Moc dobře věděli, co si přál. Mluvil o tom už dlouho. Křečka, usmál se. Ale Ferdo, řekl tatínek, to jsme probírali přece už několikrát. Mít živé zvířátko obnáší spoustu povinností. Musíš se o něj starat, čistit terárko a kontrolovat, jak se mu daří. Není to jen tak pečovat o živého tvorečka. Je to zodpovědnost. Ferda jen pokrčil rameny. Zatím vždycky dostal, co si přál. V duchu se těšil, že i tentokrát to určitě vyjde a křečka dostane. Tady, Ferdo, tady máš od nás dárek. Tatínek ukázal na malý balíček ovázaný žlutou mašlí, který ležel na stole. Ferda ho vzal do ruky. Byl celkem těžký. Rozvázal stužku, rozevřel balící papír a uviděl knížku s obrázkem křečka. To je všechno? Zeptal se. Ano, odpověděla maminka. Nelíbí se ti? Ferda vzal knížku a rozzlobeně ji hodil do kouta. Chtěl jsem křečka živého, ne nějakou pitomou knížku. Utekl do pokoje. Okamžitě se vrať, Ferdo. Z tatínkova hlasu bylo znát, že se moc zlobí. Ferda se přišoural zpět. Myslíš vážně to, co si tu předvedl? Maminka si dala práci s dortem, chtěli jsme ti udělat radost a ty takhle? Tak to ne. Ferda šel pro knížku. Když ji zvedal ze země, zahlédl pár stránek z obrázky. Byly moc hezké. Zastyděl se, že se tak škaredě zachoval. Promiň, mami, když já jsem vážně doufal, že křečka dostanu. Já vím, Ferdo, ale to neznamená, že budeš křičet, házet věcmi a chovat se jako zloun. Můžeme se domluvit takto. Pokud nám s tatínkem dokážeš, že se umíš postarat o něco živého, křečka ti koupíme. Vidíš? Tamhle u okna? Maminka ukázala na velkou rostlinu v květináči. To je pocitovník. Má zvláštní název, viď? To proto, že pozná, jestli se o něj staráš s láskou. Pokud ne, přestává se mu dařit. Chtěli bychom, abys o něj pečoval až do začátku prázdnin. Jen ty sám. Zaléval ho, otíral z listů prach, hnojil ho a hlídal, aby se nelámaly větvičky, když poroste. Souhlasíš? Ferda přikývl. Vždyť je to jen kytka, to nemůžu zkazit, myslel si. A tak se začal Ferda o pocitovník starat. Každý den ho zaléval. Někdy zapomněl, o to více vody později nalil. Pocitovník v květináči pak skoro plaval. Listy od prachu Ferda moc neutíral, když už ho tam bylo hodně, jen přišel a sfouknul ho. V péči o rostlinku zkrátka Ferda trochu lajdačil. Po pár týdnech si všimnul, že okraje některých listů zežloutly. Polekal se. Den ode dne to bylo horší a horší. Mnoho listů upadlo. Co teď? Pokud kytka uschne, křečka nikdy nedostane. Teď už pocitovník zaléval několikrát denně, ale pořád se to zhoršovalo. Rodiče si toho zatím nevšimli, tak jim nechtěl nic říkat. S kým se ale poradit? S babičkou. Vzal telefon a vytočil její číslo. Ahoj, babi, prosím tě, poraď mi. Musím se starat o náš pocitovník. Když se mi to bude dařit, naši mi koupí křečka. Jenže on vadne a vadne, pořád ho zalévám, ale nelepší se to. Babička ho poslouchala a pak řekla. Vydrž, přijedu za tebou. Naštěstí bydlela kousek, takže ve dveřích se objevila za chvíli. Rodiče byli ještě v práci. Tak ukaž, kde máme pacienta. Ferda dovedl babičku ke květináči. Panečku, ty jsi tomu dal? Zaléval jsi ho celou dobu tak, jak ti maminka řekla? Ferda zavrtěl hlavou. Moc dobře věděl, že po pár dnech už nebyl tak pečlivý, že někdy vynechal a pak to doháněl. Věděl také, že i další péči zanedbával. Takhle by to nešlo, Ferdo. O pocitovník se musíš starat zodpovědně. Podívej, jak si ho přelil. Kytka nestihla všechnu vodu vypít, stojí v ní a pomalu uhnívá. Musí se trápit. Zavolal jsi právě včas. Já ti teď pomůžu, ale pak už to bude jen na tobě. Je to jasné?
1: Jasné, babičko, slibuju,
0: přísahal Ferda. Kytičku pak pod babiččiným dohledem ošetřil. Přivezla mu čerstvou hlínu ze zahrádky, Ferda pocitovník pohnojil a opatrně utřel listy od prachu, pěkně jeden po druhém. Venku nazbíral klacíky a podepřel jimi větvičky, které vypadaly, že by se mohly zlomit váhou listů. Od toho dne se Ferda o pocitovník začal starat opravdu pečlivě. Přesně jak mu maminka na začátku řekla. A na rostlině to bylo znát. Rostla a kvetla. Dařilo se jí. Pár listů ale zůstalo žlutých a na některých místech už nové nevyrostly. Takže Ferda nevěděl, jestli úkol a slib dodržel. Ve volných chvílích si Ferda listoval narozeninovou knížkou a některé večery si z ní s maminkou četli. Až jednou otočili poslední list a knížku dočetli. Ferdu to mrzelo. Dozvěděl se plno nových věcí. Co křečci jedí, jak s nimi zacházet i jak často čistit klíčku nebo terárko. Maminka Ferdovi slíbila, že až knížku dočtou, půjčí si další v knihovně. Společně se tam tedy vydali. Ferda si chtěl půjčit také knížku o pokojových rostlinách, protože ho pořád trápilo, že pocitovník ještě není úplně zdravý. Tak moc ovšem přemýšlel, že si ani nevšimnul, že místo, kam přišli, nebyla knihovna. Byl to Zverimex, obchod se živými zvířaty. A čekal tam na ně i tatínek. Ferdo, s maminkou jsme tě celou dobu pozorovali. Chvíli to vypadalo, že se o pocitovník neumíš postarat, ale zvládnul si to. Moc ses snažil. I když prázdniny začnou až za pár dní, rozhodli jsme se, že si křečka zasloužíš. Můžeš si ho vybrat už teď, pověděl tatínek. Ferda nevěřil svým uším. Nadšeně si prohlížel všechna terárka. Až v jednom, úplně tom posledním, našel to, co hledal. Křečka. Opravdového malého šedivého tvorečka, křečíka džungarského, jak si Ferda pamatoval z knížky. Ten je. Jak se bude jmenovat? Ptala se moucha Radost, co seděla na vedlejší kleci s morčaty. Měl by si skoupit nějakou knížku, aby si věděl, jak se o něj starat, radila. Ale Ferda se jen usmál. Knížku už přeci měl. Ten den se vrátil Ferda domů s novým kamarádem. Dal mu jméno Matýsek. A terárko postavil hned vedle pocitovníku, ze kterého už nespadl ani lísteček.

0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a ta...

Tobě se ještě nechce spinkat? Tak ti povím pohádku, kterou nám babička vyprávěla před spaním a při které jsme vždycky krásně usnuli. Malý Kuba pásl ovečky na louce za vesnicí, za potokem. Pásl je celý den. A když sluníčko začalo zapadat za kopec a kukačka ohlásila, že se blíží večer, Kuba scháněl své ovečky z louky a vedl je domů.

Ovečky byly veselé, strkali se a pošťuchovali a tak na Kubu čekal těžký úkol. Mezi loukou a vesnicí totiž bublal potůček a přes něj vedla jenom úzká lávka. No a po té lávce museli neposedné ovečky opatrně přejít jedna za druhou. No a Kuba je při tom přecházení musel spočítat, jestli se mu některá nezatoulala. Víš ty co? Budeme ty ovečky společně s Kubou počítat. Tak pozor, začínáme. Jako první přechází po úzké lávce ovečka se stříbrným zvonečkem na krku. Druhý jde beran s velkými rohy. A počítej ty Kubovy ovečky se mnou. Za beranem s velkými rohy jde třetí ovečka, potom čtvrtá ovečka, ta má na krku rolničku. Za ní jde pátá ovečka s černým ocáskem, potom šestá ovečka s velkým zvoncem. Teď přechází přes lávku sedmá ovečka a osmá ovečka s velkýma očima. Za ní jde devátá ovečka, pak desátá ovečka, ta má taky zvoneček. A jedenáctá ovečka, za ní jde dvanáctá ovečka s malinkatou rolničkou na krku. A třináctá ovečka a čtrnáctá ovečka a patnáctá ovečka a šestnáctá ovečka a sedmnáctá ovečka a osmnáctá ovečka a devatenáctá ovečka a dvacátá ovečka a dvacátá první ovečka. Už spinkáš. Dobrou noc.

0: taky hádanka.
1: Rybář sítí čeří vzduch, místo ryb je plná much.
0: Kdo na to přišel?
2: Rybář sítí čeří vzduch.
0: To znamená, že sítí prochází vzduch. Místo ryb je plná much.
1: Kdo papá mouchy?
0: Mouchy v síti přece jí

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak se nezlobte, čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
2: No tomu se nedivíme.
3: Nedivíme.
2: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
3: Rád zbaví. Kdybychom my byli psami?
2: Bé, říká se psima, bé.
3: Ne, správně je psimi.
2: Psimi. Povídali, že mu hráli bé. Říká se psema, přece sedmý pát, ne, bé.
4: Kdybychom byli těmi psi.
1: Opravil je deštník profesora Zapomínáčka a požádal přítomné, zda by si poslechli jeho podivuhodný příběh. Prý ano, tak začal vyprávět.
4: Ačkoliv bylo pěkné počasí, vzal mě můj profesor Zapomínáček sebou k návštěvě muzea. Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drazí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotcheria, to je dávno vyhynulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hruze, jak by to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velryby i oprsenci jakoby protáhli a začali si mezi sebou povídat. No, zkrátka řeknu vám, hluk tropil ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
5: Brontosaurus? Co to je?
1: Zasténala Pila.
5: No přece sýr.
1: Vysvětlila Kabelka.
5: Já sama nosívám někdy domů sýry s takovým podivným jménem.
4: Jaký sýr? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vleještěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalézáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti dvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahrajím.
6: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
4: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, ha, volali ještěři.
7: Má 4 kulaté nohy a svítí očima. Že se ho lidé nebojí,
4: to mluvil Atlantosaurus.
7: Před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
4: Co to jen může být, dohadovali se jeden přes druhého. A nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový, snad bude vědět, koho sem dali před ním. Zaprvé, ohradil jsem se, nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabíjí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
5: Počkat, deštníku.
4: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnula, že se mi to zdálo. Ať vypráví další, prosím, těším se.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsalabum, pim, bonjour, mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové, nebo spíš bonui, dobrý večer. Tak jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech oděný. Začíná další lekce čarodějného kouzlení s netopírem Pierrem. Dnes jsem si pro vás připravil jedno kouzlíčko doslova hypnotické. Jestli pak víte, co to znamená? Ono slovo. Hypnotické. Co je to hypnóza? Jak říkáme u nás ve Francii, l'hypnose. Hned vysvětlím. Pokud je někdo v hypnoze, znamená to, že byl uveden do zcela zvláštního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka nebo mága, který se někomu podívá hluboce do očí nebo před ním rozkývá lesklý předmět a přitom říká: uvolněte se, chce se vám spát, usínáte, spíte. A hypnotizovaný spí s otevřenýma očima a když mu hypnotizér třeba řekne, jste slepička a našel jste žížalku, začne hypnotizovan skákat po jevišti a kvokat a zobat a všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnóza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnóza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Quel malheur, zapeklité. Možná byste tomu nevěřili, ale hypnóza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Oh la la! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru,

Jir musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netáhejte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mezamí. Naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstaly na svém místě a vůbec se nepohnuly. Upřeně se knihy zadívejte a pomalu a tajemně počítejte do 10. Můžete počítání prokládat hláškami jako jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží, jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně opíď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: A je, kocour v poslední době tolik nenadává. A je, zdá se, že stárne. Je teď spíše zvědavý, co zasti kluci v zahradě najdou nového. Dobrý den, kocoury, jak pak se pořád máte? Řekli kluci, když kocoura znovu potkali v zahradě. Berou, co berou, proč berou, jak pak by mohli brát? Vrčel kocour, který si chytal blechy. Neberou, já je beru, chytám je, 1, 2, 3, házím je do povětří, tak je to. A co je s nimi dál? Ptali se kluci. Co by bylo? Pak je to, že ty blechy naskákají na psí, no, a ti je pak mají, ti psi ty blechy, víte? Šklebil se kocour. A proč to děláte? Divili se kluci. Vždyť vám psi nic neudělali. A udělali, abyste věděli. Hádal se kocour. Oni mi udělali to, že sem v noci chodí, pijou tady psi víno, až duchají se a chechtají se, dělají rámus a já nemůžu spát. Jen přijďte jednou večer, já vám ukážu, jací ti psi jsou. Tak nás vezměte na ty psi dnes, křičeli kluci. Máme vás rádi, vy jste náš hodný, drahý, špinavý kocourek. A vy jste zase uličníci a darbáci a nevezmu vás, protože musí být měsíc v úplňku a to v úplném, dodal kocour. Ale to je dnes. Dnes přece bude úplný úplněk. Úplně ten nejúplnější. Já sám nejmenší.
1: Nic, nikam se nepůjde, nic,
0: trval na svém kocour a usnul. No a mezi tím se taky zešeřilo, jasminové keře zčernaly a jejich květy jednak voněly a potom také svítily v modrém šeru jako hvězdičky a nebyly skoro k rozeznání o těch jasmínových. A potom se vyloupl měsíček jako oříšek a byl to úplněk, byl to nejúplnější.

0: kabáty, protože kabáty neměli, ale měli hrnečky a skleničky a ty drželi opatrně a našlapovali opatrně po špičkách, ale přesto některý někdy zakopl a ten hrneček zachrastil nebo zazvonil a to byl ten rámus, co nás polekal. Tak. Nejdříve šli bernardíni, pak šli křepeláci, pak stavěči, pak setři, pak obyčejní jezevčíci, pak trpasličí jezevčík a ten byl jenom jeden a jmenoval se Cvoček. Pak šli pudlíci, pak foxteriéři, pak vlčáci a potom takový ten malý, ten jak se třese, já to nevím ani jak se jmenuje. No, tak potom foxteriéři. To už jsem říkal. A konečně pes Čau Čau. Slyšíte Čau Čau, kterého ještě nikdo neviděl a teď ho kluci viděli, když byli schováni pod lopuchou. Víte, on byl takový divný, takový, no byl hodně chlupatý a v tom úplňkovém světle se zdálo, že je šedivý a potom zase, že je zelený a pak zase růžový nebo fialový, no prostě nedalo se to poznat. A měl na sobě taková růžová ouška, samá růžová ouška. A nejen na hlavě, ale taky na zádech a na břiše a dokonce i na ocase. A byl prostě samé ouško a vůbec nebylo možno poznat, proč je má ta ouška. Až když přišel doprostřed mítiny, kde bylo nejvíce světla, poznali kluci naráz, že to nejsou ouška, ale růžové mašličky. On vám ten pes Čau Čau měl na sobě navázané samé mašličky. No, vůbec ten pes Čau Čau byl divný. Ještě nikdy nebyl na ulici a proto ho nikdy nikdo neviděl. Nebydlel jako jiní psi v boudě na dvoře. Ne, ne, on vám bydlel v takové velké vile, že byla skoro jako malý zámek. Ano, říkalo se, že tam má svůj pokoj, postel s růžovým polštářem, koupelnu, kost ze slonové kosti na hraní a stavebnici z cukru. Taky se ještě říkalo, že zná noty, ale to nikdo nevěděl jistě. Pozoruj, že jste všichni napjati, co vám chci říci, ale mějte prosím trpělivost, na všechno dojde. Zapištěl vysoko ten pes Čau Čau a potom ještě zakňučel. Teď prosím, považujte slavnost za zahájenu a jděte si natrhat psí víno. Mě prosím, natrhejte pouze víno úplně černé, velké a zralé. Pomodrým mě trnou zuby. Všechny, chechtal se Cvoček a utíkal s hrnečkem ke zdi a všichni psi za ním. Počkejte přece, stůjte. A co moje vázička, tu jste tu nechali, kňučel Čau Čau.
1: Aha, tak já to vezmu.
0: Vrátil se Bernardín, vzal od něho koflík z karlovarského porcelánu a začal trhat psí víno. To nejlepší dával do koflíku a to horší do svého plecháče. To vám to trvá, vrčel Č. Vidíte, už ani nechci říkat Čau, jak je mi protivný. No to je dost, kničel, když se všichni vrátili. Tak ticho prosím, začínám zpívat. A sedl si do polštáře fialek, které krásně voněly a vytáhl nějaký papírek. Bude prosím ticho,
1: ale ne, ne, my to tak nechceme, křičel foxteriér. Teď nemá být zpěv, teď má být vypravování, co kdo zažil za měsíc.
0: Ano, ano, to se ví, křičeli všichni psi.
1: Jo, jo,
0: říkal Bernardín. Prosím, ukřičeli jste mě, je to neslušné a za to já neposlouchám vaše hloupé povídky. Zaječel Čau Čau a nacpal si obě mašličky do uší, aby nic neslyšel. Lehl si do velkého trsu kopretin, zavřel oči, tak byl uražen.
1: Tak, dneska má povídat kdo?
0: Huhlal Bernardín. Cvoček, Cvoček, štěkali všichni. No tak já už vypravuju. Cvoček a blecha, povídka ode mne. Uklonil se jezevčík a začal. Tak když jsme byli posledně v této zahradě, zašel jsem si k té brance, jak tam stojí ten trpaslík, a chtěl jsem zkusit, jestli je živý. No mohu vám hned říct, že není, já to vím úplně jistě, je kamenný, zkoušel jsem to. No a jak tak kousám, vidím, že se z takové divné hromady zdvíhá pazour, velmi

0: ošklivý pazour, to je jako od kočky, říkám si, ale najednou se ta pracka mrskla a byla pryč a na mě něco sedělo, ale neviděl jsem co. Pak přijdu domů, vyčistím si zuby a jdu spát. Ten večer jsem spal v koupelně. No tak spím a najednou raf. Něco mě kouslo dozad. Vyskočím, rozsvítím, koukám na záda a nikde nic. Zhasnu, lehnu si, raf. Kouslo mě to na lopatkách. Vykřiknu, co to je, kdo to kouše. A nechal jsem rozsvíceno. Já, řeklo něco tenounce a raf mě do krku. Au, křičím, kdo to dělá. Neřeknu, řeklo to. Hádej, a raf do břicha. Zamyslím se, najednou raf do ucha. Blecha, blecha si, křičím, neuhád a za to tě kousnu. A raf do ocasu. No tak nevím, já se podám, řekl jsem vlídně. Tak dobře, odpovědělo to a raflo mě do nohy. Já už nehraju, zlobil jsem se. Já taky ne. A hned kous do pravé zadní nohy. Přestaneš? Obrátil jsem se k noze. Nepřestanu. A kouslo mě to do levé přední. Najednou mě něco napadlo. No tak dobře, povídám, teď uvidíš. Skočil jsem do vany a pustil vodu. Byla studená a tak jsem si přidal trochu teplé a sedím. Nevidím nic, pištělo to. Já chci něco vidět. A kousalo mě to do nohy. Ani jsem se nehnul a pravím, dočkej času jako husa klasu. A voda pomalu stoupala. Já nejšem huša, ty nevíš, kdo šem, šišlalo to. Ale přestalo to kousat do nohy, protože tam už stoupla voda. Kousalo to teď do ocasu, ani jsem se nehnul a povídám, já tě naučím. Já už to umí, nedořeklo, protože voda stoupla přes ocas. Teď to kousalo na lopatkách. Já, co říkáš teď, povídám, když voda stoupla ke krku. Glo, glo, glo, glo, glo. Ozvalo se a z vody šly malilinké bublinky. Hned to bude, povídám, a zdvihnu nos nad vodu. Nic nebude, křičelo to a něco mi duplo na nos. Koukám, koukám na nos a musel jsem ovšem trochu šilhat. Ale přesto vidím, ona to blechá. Tak vidíš, že si blechá. Blecha si a ještě lžeš, povídám. Neuhád, a rafla mě do nosu. No to je divné, myslím si, já koukám blíž. A co byste řekli? Ona vám má čepici s takovým štítkem vepředu a celou červenou. Hned jsem věděl, co je a volám, už to mám, blešák si, viď? Ano, blešák neřekl na to nic a kousal dál. Voda byla až k nosu. Ty pusť, povídám, nepuštím, šišlal blešák, jak kousal. Potopím se, povídám, a chci se potopit. Chci potopit nos, ale nepotopil jsem se, protože se otevřely dveře a vešel pán a povídá, co blázníš, cvočku, vždyť se skoupal včera. A bylo zlé. Nestačil jsem ani pánovi říct, v jakém je nebezpečí a už blešák odrazil od mého nosu, až mi ho potopil a skočil pánovi na bačkoru. Čepice mu sice při tom velkém skoku spadla do vody, ale já se zakuckal, měl jsem vodu v nose. Pán mě vytáhl a vypustil vanu. Zahlédl jsem ještě blešáka, jak zmizel pánovi pod vestou. Ach jo. Jsem připraven zpívat, ozvalo se z kopretin, kde seděl protivný pes Čau Čau. A vylezl na kámen a díval se do papírku, který si přinesl. No tak už zpívej, čekáme, povídá cvoček. Znáš vůbec noty? No ovšem, že znám noty. Zakazují si takovou pochybnost. Je tu šero, nevidím dobře. Ten měsíc protivně slabě svítí. Už je asi starý, měl by se vyměnit. Asi nezná noty, zahučeli všichni psi. Znám, ale ten měsíc je vysvícený, ječel Čau Čau. No to je ostuda, ozval se naráz zbor psů. A lopucha se otřásla, až bylo slyšet chechtot pěti listů. Pozor, vyštěkl cvoček, lopucha se směje, něco tam je. A psi udělali kruh kolem lopuchy. Co cítíš, Bernardine, kdo to tam asi je? Křičel cvoček.
1: Já cítím, já nevím, tak trochu jako vušty, ale z dálky. To asi nebude ono.
0: Co ty, Asto? Já cítím něco, ale nevím, co to je. Co ty, Čau Čau?
2: Prosím, já cítím fialky.
0: No to, jak jsi v nich seděl. Musíme všichni najednou. Pozor, teď. zafičelo to, jak všichni psi čichali klopuše, která se třásla jako osíka, ale teď se nesmála, protože bylo zlé. Sloni jistě nepřijdou, protože se stydí za svoje divadlo. Kluci jsou ztraceni. Tak a teď rychle říkejte, co kdo cítí, křičel Cvoček. Turecký med, provázek, chleba s máslem, čepičku, marmeládu, mléko, knoflíky, oříšky, oříškovou čokoládu, drátek a šroubky, baterku, koblihu, parník, fialky, kníčel Čau Čau
1: a já Bušty, ale jako z dálky.
0: No to už asi víte, kdo to řekl. Tak teď už vím, co to je, řekl Cvoček. Jsou to malí lidé, kluci a jejich pět.
1: Hele, kluci jsou to,
0: zašuměl zbor psů.
1: Tak je vytáhneme za uši.
0: Ticho, kluci, pojďte ven, rozkázal Cvoček. A lopucha se pomalu pohnula, listy se rozhrnovaly a najednou hup a před nimi stál na zadních nohách kocour. Starý zlý kocour šklebil se a drbal se přední nohou na břiše v kožiše. Račtěš nad blechy, pánovi, vytáhněte si je za uši, chechtal se zlomyslně. Blecháč, prašivec, blešivec, zachraňte se, řvali a štěkali a kňučeli psi. Zachraň se, kdo můžeš, volali a hnali se ke zdi. No, nevešli se všichni do díry a tak skákali jeden přes druhého. Třasálka vzal Bernardy na záda, protože se tak třásl, že dělal kroky zpátky.
1: Nepospíchejte, ha, ha, ha, ha, na všechny se dostane,
0: chechtal se kocour. To je neslušné, drkotal zuby Čau Čau, který strachy nemohl z místa.
1: Je, a proto račte chytat,
0: řekl zlomyslný kocour a otřásl se, jako když pudlík vyleze z vody. A hned bylo vidět v měsíčním světle, jak blechy skáčou na psa Čau Čau a zalézají do mašliček.
2: Dost, prosím, už je neunesu,
0: zafňukal Čau Čau, kterého nikdo neviděl, a skutečně už ho nebylo vidět, jak utíkal.
1: Tak, to by bylo, hej, kluci, kluci, pojďte ven, volal kocour.
0: To jste snad neměl dělat. Nám jeho líto, co se s ním teď stane, říkali kluci, když lezli z lopuchy.
1: Hehe, nic se nestane, ty mašlíčky půjdou dolů, chlupy taky půjdou, totiž ostříhají ho, pak ho vykoupou a bude z něho obyčejný pes a polepší se. A teď domů a onem, ještě mě zbyly asi tři blechy, dám je na vás.
0: Ale kluci se postavili do řady, uklonili se a řekli naráz. Děkujeme vám srdečně za vaše zachránění, že jsme nebyli vytaženi za uši. No, vidíte, ti kluci věděli, co se patří. Kocour se začervenal, dělal, že si musí narovnat ocas a říkal, to já ne, já jsem zlý, ale ten trpaslík pořád škytal a tušil, že se vám něco stane a plakal kamenné slzy a ty na mě padaly a budilo mě to. Já jsem, prosím, pořád zlý, tak honem domů, vy darebáčci, vy uličníčci, knedlíčci, lopatičky, koláčci, kytičky, chlapečci, ale to už kluci slyšeli z dálky. Pánové, teda to bylo něco s těmi psy. V té zahradě se opravdu pořád něco děje, co kluky zajímá. No, je to někde jinde? Řekněte sami. Není, řekli všichni najednou. Sem budeme chodit pořád. A tak chodili a chodili, až jednou bylo jaro a nebe bylo tak světle modré až studené a na něm plno beránků. Celé houfy jich byly a všechny lístečky na všech stromech a keřích byly takové malinké, žlutavé a stříbrné. Pupeny byly hnědé a jakoby mastné a všechno se tetelilo a třáslo a třepetalo větříkem, který nestudil, ale rozehříval. Kluci, půjdeme zase do zahrady. Tak pojďme, řekli všichni a šli. A přišli k brance, ta byla ještě pořád rezavá, snad ještě rezavější, ale stále ještě pevná. Nepohnula se, když do ní kluci strkali. Kluci, kdo má něco na otevření, prohlédněte kapsy. Ale neměli ani provázek, ani stříbrného raka, ani harmoniku parník. Já mám nové kalhoty, povídá jeden. Já mám dlouhé, řekl druhý. My také, říkali ostatní. To jsou krásné kalhoty. Pojďme se projít školní ulicí. Třeba někdo uvidí naše nové kalhoty. A utíkali do školní ulice. Branka zůstala zavřená. Byla už hodně stará a rezavá, ale pořád ještě pevná. A beránci na nebi pořád někam utíkají a utíkají.

0: učitelka k žákům. Tak, děti, dávejte dobrý pozor. Maminka koupí kilo masa, rozdělí je na polovinu. Bude mít...
1: 2,5kilové kusy.
0: Dobře, a když je opět rozdělí na polovic?
1: 4,25kilové kusy, křičí děti.
0: A když i ty rozdělíme?
2: Pak je z toho sekaná,
1: raduje se hlasitě Honza.
3: To si někdy člověk u těch matematických příkladů představuje věci, viď?

o poštovním koni. Byl jednou jeden pan profesor. Sbíral známky a měl už od toho načisto bílé fousy. Jednou ty známky zrovna přepočítával a tu někdo zaklepal na dveře. Pan profesor povídá. Račte dál, prosím. Dveře se otevřely a v nich stojí poštovní kůň a přešlapuje. Pan profesor se na něj podíval přes brýle a povídá. Račte si přát? Kůň se pousmál a povídá. Já jsem totiž to bejvalej poštovní já, kůň. Tu se pan profesor převelice zaradoval a povídá. Aha, to je něco jiného. A nabídl koni houpací křeslo. Hned si spolu začali učeně vykládat o známkách a razítkách. Ale najednou pan profesor zesmutnil a povídá. Už mám všechny známky na světě. Jenom jedna mi chybí. Kůň se podivil. Která to je? Pan profesor se div nerozplakal. Taková modrá s oranžovými puntíky. Jistě ji vymysleli jen pro mé trápení. Ale kůň se zaradoval. To je náhoda. Já tu známku nosím pořád u sebe a nevím, co s ní. Právě jsem ji chtěl dnes zahodit. A vytáhl tu známku z kapsy a dal ji panu profesorovi. Pan profesor ji dal hned do zlatého rámečku. Tleskal rukama a mluvil pisklavým hlasem, protože měl radost. A dal tomu koni hubičku. Potom šli spolu na procházku. A drželi se kolem krku, protože teď byli velicí kamarádi. A vykládali si hlouposti, smáli se nahlas a byli tuze rozpustilí. Lidé se za nimi otáčeli a pokyvovali udiveně hlavami. Potom šel pan profesor s poštovním koněm do kavárny na kávu a nikdo nesměl koni nic říct, protože pan profesor si může pít kávu s kým chce. Četli si přitom vtipy z jakéhosi časopisu a kůň se smál hluboce. A pan profesor tence. Najednou se začali smát v kavárně všichni a nevěděli čemu. I před kavárnou se začali zastavovat lidé a také se smáli a také nevěděli čemu. Potom šel hrát kůň s panem profesorem kuželky a prohrál to, protože z kopity se to nedá dobře hrát. Ale když spolu hráli šachy, prohrál to zase pan profesor, protože kůň hrál dobře z koníčky a všechny figurky vyžduchoval z šachovnice. A byli jedna jedna. A zase se tomu hrozitánsky smáli. Když už je bolela od smíchu břicha, sebrali se a šli domů. A zase se museli smát, protože pan profesor měl revma a vrzala mu nahlas kolena. A tak ho vzal kůň na záda a hned byli doma. Potom si prohlíželi známky a křičeli jeden přes druhého. V kuchyni seděla hluchá babička a to byla maminka pana profesora. Pletla punčochy, usmívala se a stále pokyvovala hlavou, že jí to přibývá. Potom jim uvařila čaj a dala do něj hodně citrónového syrupu. Bylo to velice dobré. A kůň přitom mlaskal,
protože nevěděl, že se to nemá. Ale potom řekl kůň, že už bude muset pomalu jít. Pan profesor o tom nechtěl ani slyšet a div se nerozplakal. A babička pokárala pana koně, jak ho mohlo něco takového napadnout, že u nich musí zůstat navždy, protože je s ním náramná legrace. Kůň tedy řekl, tak jo, co mám s vámi dělat? Na druhý den měl pan profesor přednášku o známkách na univerzitě. A kůň šel samozřejmě s ním. Byla to moc hezká přednáška. Slečny a paní si utírali slzy do navoněných kapesníčků a pánové pokyvovali hlavami. A potom promluvil také kůň o známkách, o razítkách a o poštovních koních. A tu lidé volali sláva a potlesk nebral konce. Dokonce je i filmovali a potom je ukazovali v televizním týdeníku. Byli teď oba náramně slavní. A že měli hodně peněz, koupili babičce pletací stroj na punčochy, aby měla radost. A popíjeli si čaj s citrónovým sirupem, cumlali větrová cukrátka, počítali známky a měli se dobře.

0: písnička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté?
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hýlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky.
1: Hýlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš.
2: Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hýlík.
1: To ti chválím, roztal trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný, pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil.
2: A s čím asi? Stekal se Hýlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycený.
0: Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl.
1: Tak dobrá, viděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru?
2: On si začal, žaloval Hýlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále.
1: A tak dále, a tak dále. Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
2: Nevyhodí, řekl Hýlík rozhodně. Já ho znám. On je, dědo, takový jako osamělej, nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
1: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
2: Jaká vrána?
1: Chlapče, vrána k vráně se dá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
2: Ale má?
1: A koho?
2: Nás,
0: zvolal Hýlík triumfálně.
2: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
0: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané licháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.
3: Figy hádanka.
4: Nohy tenké jako žíně, bydlí přímo na komíně.
3: Dlouhý zoban, klapy klap, ten se hodí k lovu žab. Kdo je to? Kdo pak ví?
5: Lovu žab se hodí čáp.
3: To se rýmuje. U lovu žab se hodí čáp.

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuju svoji babetu, svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina.

0: Co to je? Co? Policie.
1: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidly, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
0: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a...

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hrnečku vař. V jedné vsi žila chudá vdova, která měla dceru. Zůstávali ve staré chalupě s doškovou roztrhanou střechou a na půdě měli několik slepic. Stará chodila v zimě do lesa na dříví, v létě na jahody a na podzim na pole sbírat klásky. Mladá nosila do města vejce na prodej. Tak se spolu živili. Jednou v létě se stará matka roznemohla a dcera musela jít sama do lesa na jahody, aby měli co jíst. Z jahod si vařili kaši. Dcera si vzala hrnec, kus černého chleba a šla do lesa. Když už měla hrnec plný jahod, přišla v lese k jedné studánce, sedla si k ní, vyndala ze zástěry chléb a začala obědvat. Bylo právě poledne. Najednou se tu objevila stará žena, která vypadala jako žebračka a v ruce držela hrneček. Ach, má zlatá panenko, povídá ta žebračka, to bych jedla. Od včerejška od rána jsem neměla ani kousek chleba v ústech. Nedala bys mi kousek toho chleba? I proč ne, řekla dcera. Chcete-li třeba celý, však já už dojdu domů, jen jestli vám nebude moc tvrdý. A dala jí všechno, co měla. Zaplať vám to, pán Bůh, má zlatá panenko, zaplať, pán Bůh. Ale když jsi, panenko, tak hodná, musím ti taky něco dát. Dám ti tenhle hrneček. Když hrneček doma postavíš na stůl a řekneš hrnečku vař, navaří ti tolik kaše, kolik budeš chtít. A až budeš myslet, že už máš kaše dost, řekni hrnečku dost. Hned přestane vařit, jenom nezapomeň, co máš říci. Podala jí hrneček a zmizela. Když přišla dcera domů, řekla matce, co se jí přihodilo v lese a hned postavila hrneček na stůl a řekla, hrnečku vař. Chtěla si vyzkoušet, jestli ji ta žebračka neobelhala. Ale v hrnečku se hned začala vařit kaše a bylo jí pořád víc a víc. Když byl už hrneček plný, řekla dcera, hrnečku dost. A hrneček přestal vařit. Hned si obě sedli a s chutí jedli. Kaše byla jako mandle. Když se najedli, vzala dcera do košíčku vajíčka a nesla je do města na trh. Ale zdržela se na trhu dlouho do večera, protože nemohla vajíčka prodat. Matka se jí doma už nemohla dočkat. Měla taky hlad a měla chuť na kaši. Vzala hrneček, postavila na stůl a řekla, hrnečku, vař! A v hrnečku se hned začala vařit kaše. Sotva se matka otočila, už byl plný. Musím si honem dojít pro misku a pro lžíci, povídá si, a jde do komory. Když se ale vrátila, zůstala leknutím jako omráčena. Kaše se valila z hrnečku na stůl, se stolu na lavici a z lavice na zem. Matka zapomněla, co má říci, aby hrneček přestal vařit. Přikryla hrneček miskou, myslela, že tím kaši zastaví, ale miska spadla na zem, rozbila se a kaše se hrnula dál jako povodeň. Už jí bylo v sednici tolik, že matka musela odtud utéct do síně. Lomila rukama a bědovala. Ach, holka nešťastná, co jsi to jen přinesla? Já jsem si hned myslela, že to nebude nic dobrého. Za chviličku už tekla kaše ze světničky do síně. Čím mi bylo víc, tím víc jí přibývalo. Matka už nevěděla kudy kam a tak vylezla na půdu a pořád bědovala, co to ta nešťastná holka přinesla. křesla. Zatím ale bylo kaše pořád víc a víc a netrvalo dlouho. Valila se jako mračna dveřmi i oknem na náves na silnici. Kdo ví, jaký by to vzalo konec, kdyby se dcera právě nevrátila z města a nevzkřikla: hrnečku, dost! Ovšem na návsi už byl takový kopec kaše, že sedláci, kteří se vraceli z roboty domů, nemohli projet a tak se museli kaší prokousat na druhý konec vsi.

myšáci a myšky, moje milí myšáčata. Je právě ten nejfajnovější čas na to, abych vám zase odpověděla na nějakou vaši zvídavou otázku. Víte, jak vybírám, na kterou otázku odpovím? Já jsem dlouho přemýšlela, jak to dělat nejlíp, aby se nikdo necítil ošizenej nebo předběhnutej. Tak dlouho jsem nad tím dumala, až mi Piggy poradil, abych losovala. Tak jo, tak jsem začala z těch vašich krásných dotázků losovat. Dám je napsaný na papírkách do svý myší kšiltovky, pak zavřu očiska a postupně je vytahuju. A víte, co vám řeknu? Mě to takhle moc baví. Je to takový napínavý. Vždycky si říkám, co tam na mě asi čeká. Je to super, že se mě ptáte. Pište dál, ať moje kšiltovka není nikdy prázdná. Jste šikovný, fakt? A dneska vyhrál tenhle dotaz. Lenka T. má doma pejska a píše. Pejsci prý vidí černobíle. Opravdu vidí černobíle. Zapnula jsem komp a šup na síť, že projedu pejskovatý stránky. A pak mě napadlo. Teď já se můžu zeptat Egona. A hned to budu vědět i se všema podrobnostma. Vyfrčela jsem za Egonem a Egon nebyl doma. Ani ve studiu. Vydal se někam za reportáží. To je u něj normální. Všude se protáhne, všechno vyčenichá a hodně toho stíhá. No, tak se nedalo nic dělat. Vrátila jsem se zase k internetu a dozvěděla jsem se tohle. Dlouho, ale fakt hodně dlouho se věřilo, že to tak je. Že psi vážně vidějí černobíle. Moc jsem toho nepochopila, našla jsem tam samý dost vědecký pojednání, no a znáte mě, co já s tím? Jsem jenom obyčejná myšanda, že jo? Tak jsem to zase tak kór dobře nepochopila, no. Ale prej, mají lidi v očích nějaký tři barevný, jakoby přijímače nebo co, a pejskové jenom dva. A kvůli tomuhle si všichni vědci dřív mysleli, že psi barevně vidět nemůžou. Ale pak se přišlo na to, že to nebude tak docela pravda. Psi vidějí barevně, ale ne tak jako většina lidí. Vidějí barvy tak asi jako člověk, který je barvoslepej. To znamená, že všechny lidský barvy rozeznat nedokážou. Nedokážou ani odlišit jednotlivý odstíny, ale nějaký barevný vnímání mají určitě. Omezený, ale mají. Prej moc nevidějí zelenou, modrou a žlutou. Ale zase údajně rozeznávají mnohem víc odstínů šedivý a černý barvy než lidi. Ještě se to všechno zkoumá, takže možná za pár let budeme vědět úplně přesně, jak který zvíře vidí. Možná je i tohle zdůvodnění toho, co se občas stává. Že třeba pejskovi hodíte nějakou hračku, která má podle vašeho oka úplně křiklavou barvu. Hračka spadne do trávy a váš pejsek ji ne a ne najít. No jo, jak ji má najít podle barvy, když on tu barvu vidí úplně jinak? Pro něj je třeba úplně nenápadná, nerozeznatelná od barvy trávy. A tak tam pak zmateně pobíhá a hledá hračku mnohem díl, než by podle vás měl. Tak to mějte na paměti, že pejsci sice vidějí barevně, ale pořád vidějí svět jinak, než ho vidíte vy. Ale stejně je to, myslím, dobrá zpráva. Co, Lenko? Je to krásný vědět, že všichni vaši miláčci nemají jenom černobílej svět. No, stejně se na to pro jistotu ještě přeptám i Egona. Až ho teda uvidím. Teď už ale frčím jako torpédoborec. Letím šmejdit dál. Pište a pište. Teď víte, zvědavých dotazů já nemám nikdy dost. Mějte se. Písklata.

0: superstar.
1: Superstar.
2: Tram, tarada! Jak se chovat na chodníku?
3: Správně. Takže, než vykročíme na ulici, tak si povíme co.
2: Co? Že z čeho se skládá ulice?
3: Ano. Ulice se tedy skládá z čeho? Urvajs?
2: Z asfaltu, kanálů, kostek.
4: Odhozených papírků.
2: A psího.
3: Hotovo. To by stačilo. Ulice se skládá z chodníků a vozovky. To jsem chtěl slyšet.
4: To chce pan Spejbl slyšet.
3: A chodník slouží k čemu?
4: Že aby po něm chodila.
3: No, dobře, no.
4: No.
3: A tudíž na chodník patří kdo, hurvínku?
2: Ano.
3: No. Cho?
2: Chocholouš.
3: Ale houby chocholouš, prosím tě, Maniško. Cho?
4: Cho?
3: Když chodíš, no. Tak se ti říká jak? Cho?
4: Chodka?
3: Šmako, to je dítě, kde jsi to slyšela? Chodka?
4: Na chodku?
3: No, dobře, no. Ale když někdo chodí, tak je to hurvajs kdo?
2: Chod.
3: Chodec. Šmakote.
2: Chodec.
3: No. A ten je povinen co, hurvínku?
2: Chodit, taťoldo.
3: No to se rozumí, že chodit. Jinak by to nebyl chodec.
2: Ale třeba ležec, nebo sedět, nebo taky lezec, že jo?
3: Ale jak má chodit chodec, se ptám.
4: Hezky.
3: No jistě, že hezky. Ale jak ještě má chodit?
2: Po dvou, tatí.
3: Ale po dvou.
2: Tak po čtyřech.
3: Hurvajs.
4: Hurvínku, i po šesti můžou chodci chodit. Je, pane Spejble.
3: Ale třeba po deseti, ať si chodí chodci po chodníku. Ale mě po pravé straně. Jo?
4: No.
2: A?
3: Zatímco po silnici musíš chodit, tedy ten chodec musí chodit po straně levé. A to proč, hurvínku?
2: A to proč, taťulínku?
3: Aby ten chodec viděl.
2: Aby viděl, kdo ho zajel.
3: Aby viděl přijíždět protijedoucí vozidlo. A mohl se mu včas uhnout, ty popleto.
4: No, já vám řeknu, pane Spejble, Horvínek se tuhle na chodníku tak popletl, jo? Že šel místo do školy do kina.
2: Máško!
4: A když jsem ho chtěla otočit a správně nasměrovat do školy, tak mi normálně podrazil nohy.
2: No počkej!
3: No to je hrůza.
4: No to byla hrůza. Měl jste vidět moje kolena.
3: Jak se to chováš, Horvínku?
2: Co já? To bys měl vidět, jak se chová třeba s... Mňoukal.
4: No, nebo kvákal. Ten se chová ještě hůř než mňoukal.
3: Hele, nechte mňoukala kňoukalem.
2: Kvákalem. To byste prve viděl, jak ti dva uhánějí ze školy.
3: A ty ne?
2: Já ani tak ne. To spíš kokrhel.
3: Hele, já jsem včera dobře viděl, jak ty ne. Hnal se za tím kokrhelem přes silnici auto neauto.
2: Já se za ním nehnal.
3: Nelži.
2: Já za ním jen utíkal, abych mu řekl, že aby neutíkal.
3: Neutíkal. Utíkali jste oba. A mě jste přitom srazili na zem.
2: Doopravdy.
3: No jen se podívej.
2: No?
3: No čista jste mi pošlapali límeček u košile.
4: Že dočista, jo? Takové špíny. No fuj, pane Spejble, vy teda vypadáte.
3: Ale ještě mě pomlouvej, Máničko.
4: No vás. Pomlouvat nebudu. To spíš rozprsklovou. Tu ano. Hele, já šla po okraji chodníku a ona do mě schválně tak strčila, že jsem málem spadla pod motorku, co jela kolem.
3: No to je hrůza.
4: Že ano.
3: Taková věc zaslouží potrestání.
4: Že ano.
2: Však já taky rozprsklovou potrestal, tatí.
4: To ano.
3: Jak?
2: Hodil se.

0: mi zalímec dešťovku a ona tak letěla domů žalovat, že předhonila i tu motorku, tatí.
1: Že ty trestáš za zlobení nějakou vyprsklovou?
2: Rozprsklovou.
1: A přitom máš sám máslo na hlavě.
0: Ano. Kde? Ukáž.
1: Ale prosím tě, to se jen tak říká. Jak se chováš ty?
0: Dobře.
1: Ale neříkej.
0: Říkám.
1: A co ty kotrmelce na školním zábradlí dneska ráno? A? Autům pěkně před nosem. Taková neopatrnost.
0: Auto nemá nos.
1: Hele, nezamlouvej to. Dobře víš, jak to myslím.
0: No.
1: Tak vysyp, co jsi tam vyváděl.
0: Připravoval jsem se na hodinu.
1: Kotrmelcema na zábradlí?
0: Ano, my jsme měli mít tělocvik. A já se bál, že budu vyvolaný z hrazdy. Tak jsem si to...
1: Dost, už dost. Zábradlí před školou není hrazda. Seděli jste tam všichni jako nějaké slepice v kurníku.
0: Všichni ne. Karásek tam neseděl. Ten si kopal na chodníku s míčem.
2: Co patří Flanderkovi?
1: A nejde o to, jestli patří Karáskovi nebo Vonáskovi.
0: Flanderkovi.
1: Ja, no dobře, no tak Flanderkovi. Ale jde o to, že míč na ulici nepatří. Ohrožuje bezpečnost chodců i aut na silnici, ne?
0: Kor, když Karásek kope jako ponocnej, že jo?
1: Ale to je úplně jedno, jak kope. Ale přeci je důležité vědět, že chodník není hřiště. Chodník je určen pro chodce.
0: Jo.
1: Na něm se chodí slušně a nepřekáží se ostatním chodcům.
2: No, jenže to se řekne, nepřekáží. Ale co když nás jde víc? Rozprsklová, kvákal s mňoukalem a ještě i my dva?
1: No tak nesmíte zabrat celý chodník pro sebe, že ano? Ale musíte jít pěkně, takhle ťop, ťop, ťop, za sebou.
2: A držet se za provázek, jako nějaká mateřská školka, že jo?
1: No počkej, ani nehyněj se tomu. Musíte se ohlížet na to, že po chodníku chodí i ostatní lidé. Jo? A navíc, když budete hloupnout a strkat se, tak spadnete na vozovku, pojede auto a bude po legraci. A pozor! I na chodníku se můžeme setkat s autem. No, co tak koukáte? A to na cestě kam?
2: Do školy.
1: Ale ne.
0: Tak do cukrárny, tati.
1: Co by dělalo auto v cukrárně?
0: Jaké auto? Já půjdu do cukrárny.
1: Ale kam jdeš ty, to je mně jedno.
0: Neříkej. To je tedy velký rozdíl, jestli půjdu do školy nebo do cukrárny, ne?
1: Hurvínku, už jsem řekl, že o tobě nemluvím.
0: Ne?
1: Já se vám pokouším vysvětlit, že musíte i na chodníku dávat pozor na auto, které vjede na chodník při cestě z garáže, na dvůr nebo třeba na staveniště a tak.
0: Jo.
1: I když to je spíš výjimka. V zásadě platí, že vozovka patří vozidlům a chodník, no?
2: Chodník chodcům.
1: No.
2: No.
0: A co když pojedu na kolobrně, ha?
1: Na kolobrně si sice jezdí po chodníku a ne po vozovce, ale pěkně pomalu a opatrně.
0: A můžu na chodníku jezdit na saních?
1: Počkej, co? Na saních, no sáňkovat se smí přeci jen na vyhrazených místech, ne na ulici. Ještě bys někoho poranil.
2: No jo, a jak na to vyhrazené místo tedy dojede, když tam pojede? To má jet po vozovce.
1: Jen to ne. Na saních nesmíš na silnici, ale pěkně opatrně je táhnout za sebou po ulici.
0: A co když ty sáně táhne náš pes Žerik?
1: No tak s ním ti na kopec.
0: A když ty sáně táhne 9 psů?
1: Tak ať jedou na Aljašku a už to nech. Teď se vydáme na cestu do školy.
0: Je, taťo, co mi to děláš? Vždyť jsem teprve před chvilkou ze školy přišel.
1: Ale jo, prosím tě, já to myslím obrazně, jen jako. Chápeš?
0: No, když je to jen jako, tak to já jdu.
2: To já taky, jen si skočím pro kabát, jo?
1: Nikam nechoďte, děti, když říkám jako, tak nevystrčíme z domu ani nos. Takže?
3: Duha duhová. Kde který mravenec? I střevlík už viděl duhu. Cvrček na její počest dokonce složil symfonii. Jen Čmelda s Brumdou o ní jak těživy neslyšeli. Ale pak se jednoho odpoledne splašilo počasí. Foukalo vám tak, že některým muchomůrkám uletěly klobouky a lilo jako z konve. Každý se radši před tou nepohodou schoval, jen cvrček se procházel po pěšině a vyhrával na housličky.

Jak to přijde, že takhle koncertuješ, když prší? Divili se čmeláci. Cvrčkové přece vyhrávají jenom na oslavu krásného počasí. Omyl, chyba, bránil se cvrček. My cvrčkové hrajeme na počest čehokoliv krásného. A já teď vyhrávám na oslavu duhy. Duha je krásná? Kdo je duha? Chtěl vědět Čmelda. Vždyť tu s námi nikdo není, rozhlížel se Brunda. Cvrčku, že ty si z nás utahuješ. Ale kde pak? Duha musí přijít každou chvilku, jen co do toho deště zasvítí sluníčko, uvidíte. A taky, že viděli. Brundovi se v očích udělala najednou duhová světýlka a Čmeldovi zase duhová kolečka a cvrček hrál, hrál a volal. Ahoj duho, duhová! A duha seděla až docela nahoře na barevném oblouku, který začínal dole na louce a končil daleko, daleko v nebi a volala. Chytejte, brundibáři! A potom oblouku jako poskluzavce posílala z nebe na zem kbelíky s barvou červenou, žlutou, zelenou a modrou. A teď já, pozor, brundíci, uhněte, brundíci, já jedu. A tak se v ten významný den, kdy se zbláznilo počasí, skamarádili s duhou i Čmelda a Brunda.

Nejdřív společně natřeli na louce všechny modré zvonky, aby byly ještě modřejší. Pampelišky, aby byly ještě žlutější, vlčí máky červenější a tráva zelenější. Potom se objevil zelený koníček.

prosil ten koník. A mě bys, duho, nepřibarvila. Co tě napadá, řekl Čmelda. Duha má barvičky jenom na kytičky a na travičku. A zelená už nám stejně došla, přidal se Brumda. Ale já jsem od sluníčka celý vybledlý. Luční kobylky se mi posmívají, že jsem šiml. Duho, duho, loudil koník. Duha chvilku přemýšlela. Líbila by se ti modrá? Té je tady dost. Koníček znejistěl. Modrá? Ha, může být kůň jako já, modrý? Proč ne, řekla duha. Já mám modrou nejradši, protože je jako nebe. A překvapíš kobylky, dodal Čmelda.

0: Na modrém koníčkovi mohli nechat oči i dvě píďalky, co se vyhřívaly v sedmi kráskách.
1: O, to je pikantní barva, vzdychali. Ten koník je jako švestička, zrovinka k nakousnutí.
0: Koníček podupával, hrdě pohazoval hlavou a v modrém se cítil znamenitě.
1: Děkuju ti, duho, jí,
0: a uhánělo loukou jako pravý závodní kůň. A v tu chvíli, kde se vzal, tu se vzal, objevil se pučmelout a rovnou chňapnul po duze.
1: Au, vypískla duha, pučmeloude, hned mě pust.
2: Nepustím, dupnul si pučmelout, dokud mi nedáš všechny svoje barvy, tak tě nepustím.
1: Nehloupni, pučmeloude, smlouvala duha, a nač ti moje barvičky budou, vždyť sluší jen kytkám a trávě.
2: A koníčkovi, trval na svém pučmelout, já se chci taky líbit, já chci být duhovej.
0: S pučmeloudem bývá těžké pořízení a tak se čmeláci vypravili pro pomoc. Ale když se vrátili s koníčkem a s cvrčkem, zbyly po pučmeloudovi jen velikánské ťápoty. A na bodláku, bílá jako chmírko z pampelišky, plakala duha.
1: Všechny barvy mi odnesl. Co si počnu, takhle černobílá.

0: odbarvit duhu, tak to mohlo napadnout opravdu jen hloupého pučmelouda. Vymaloval se na zeleno, na červeno, na žluto a zrovna když si maloval nos na modro, dorazili k němu Čmelda s Brumdou, Cvrček s Koníčkem a také ty dvě pídělky.
1: Juj, chichotali se, když uviděli pučmelouda. Ten je krásně modrý, jako švestička, zrovinka k nakousnutí a taky krásně červený a žlutý, jako sladké lízátko, jako velikánské lízátko. Ha? To si dáme, viď, Píďo? Schválně, Píďo, kdo bude dřív u špejle?
0: A než se pučmelout stačil ohnat, skočili na něho a oštípovali a okusovali ho, jak to dovedou jenom píďalky. A nedali mu pokoj, dokud před nimi neskočil do vody. Teprve tam od něho ty dvě mlsné píďalky odplavaly.

A voda smyla a odnesla i všechny barvy, které Pučmelout ukradl. Však už byl nejvyšší čas, aby se zase vrátili k duze na oblohu. Protože duha je krásná, když je duhová.

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drásá,

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Ano, byli to dva tesaříci, táta a syn. Táta byl docela obyčejný tesařík, jak tesaříci bývají, ale syn s brýlemi, to byl studovaný brouk. Nedávno se mu totiž stalo, že zabloudil k blízkému staveništi dětské ozdravovny. A jak tak letěl, najednou se octl ve stavitelově kanceláři. To bude krásný brouk pro mého synka, řekl si stavitel a chtěl ho chytit v letu. Ale jak po něm plácl rukou, srazil tesaříka do kouta a tesařík spadl do jakési roury opřené o zeď. Stavitel hledal, hledal po celé kanceláři, ale tesaříka už nenašel. Tento se ví se bál vylézt a zůstal v rouře celé dva dny a dvě noci. A ve chvílích, kdy neměl moc velký strach, rozhlížel se po tom, co ho obklopovalo. A víte, co to bylo, ta roura? Byly to stavitelské plány stočené do roličky a ty čáry a klikyháky na plánech se mladému tesaříkovi tak zalíbily, že od té doby nechce stavět jinak než podle plánu a nosí brýle, jak to viděl u stavitele. No a teď právě stavěl s tátou, ovšem také podle plánů, které měl v této chvíli pytlík napíchnutý na nose, domek pro paní tesaříkovou. Chudinka měla za několik dnů zase snášet vajíčka rovnou do stromu, aby červíček, který se z toho vajíčka narodí, mohl papat dobré čerstvé dřevo. Už chatu u stromu skoro celou postavili a teď je všechno rozbito. Poslechnou, oni popleto. Jestli tu chatu zase hned nepostavějí, tak jim utrhnu tykadla u samého zadečku, zahromoval na pytlíka hrubě starý tesařík. Leč ne jinak než podle plánů, dodal vzdělaný syn. Ne-li, zbuduji podle plánů šibenici, na kteréž to vás podle plánů pověsím. Jej, vykřikl pytlík, stavět? Proč ne? Všechno vám udělám. Dejte mi papír a inkoust a udělám vám plány jak na babylonskou věž. Ovšem, musíte mi dát také něco k snědku. Vždyť já jsem už dva dny nejedl, dodal hladově. Tak tam měl za chvíli hezkou hromádku jídla, veliký papír a lahvičku s inkoustem. Plán krasopisně vykreslete a ať nic nespletete, připomínal ještě mladý tesařík a pak odešel s otcem. A dobře se napapejte, dodal pytlík, když odešli. To se ví, že se nejprve pustil do jídla a tak se nacpal, že se mu potom chtělo spát. A taky se vyhajejte, bručel při zívání. Pak vám to dám nějak dohromady. Nemusí to být zrovna babylonská věž. Třeba jim bude stačit prašná brána. A usnul jako zabitý.
2: Jenže, jak se položil do trávy, převrhl lahvičku s inkoustem a inkoust se rozlil.

0: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
1: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes to v zemi vysoké trávy vzrušeně bzučelo a hlučelo a mušky i myšky, pavouci i kobylky, cvrčci i mravenci se rozčileně míhali sem a tam a každý nesl nějaký džbánek nebo hrneček a všichni se usmívali. Tak se hned ptám, co se tu děje? Co se tu chystá? A můj kamarád červený mraveneček se dal do tance a šťastně vyspěvoval. Tralala, na borůvkovém vršku zrovna dozrály borůvky. Za chvilku tam všichni půjdeme a jako každý rok se budou vařit marmelády. Tralala. Vždycky je to veliká legrace a letos bude ještě všechno o to lepší, že s námi půjdeš taky ty, můj kamarád ze světa velkých lidí. Tralala, dneska je hezký, šťastný den, určitě nejlepší den v roce. Tralala. Nech si to svoje tralala. Dneska je určitě nejhorší den v roce, zabručel kdosi nad našimi hlavami. V trávě přistál čmelák a mrzutě pokračoval. Hned tě přejde to tančení a jančení, až ti povím, co jsem právě před chvílí viděl v zákrutu cesty pod borůvkovým vrškem. Cože? Zbíhali se k nám všichni obyvatelé meze. Proč jste mrzutý? Co jste tam viděl? V noci se na cestě pod vrškem utábořilo vojsko strašných, pozuby ozbrojených černých zákeřnic, bručel nešťastně čmelák. Já si chtěl ještě ráno zaletět na paseky, ale tu na mě někdo ze zdola zaječí, stůj, ani hnout. Teď už do lesa nikdo z meze nesmí. Já jsem se jenom ušklíbl, protože zákeřnice, ať jsou sebelíp ozbrojené, létat nedovedou. Jak by mě tedy mohli zastavit? Ale v lese jsem zjistil, že ty lstivé potvory přemluvili lesní pavouky, aby všude natáhly sítě. Málem jsem se do jedné chytil. Zákeřnice se mi chechtaly, až jim pancíře duněly a volali, vidíš, nevyplácí se nás neposlouchat a vyřiď doma na mezi, že k vám brzy pošleme vyslance. Máme s vámi svoje plány. Kdo nás neposlechne, špatně skončí. Koukej, co my jsme zač. A pak se začali předvádět. Pochodovali, řinčili, štíty kouleli hrozitánskýma očima. Nevím, co mají za lubem, ale nic příjemného to nebude. V tom se na cestě od lesa ozvaly řízné povely. Raz a dva, a dup, od lesa k mezi připochodoval oddíl černých zákeřnic. Byly pozuby ozbrojené, do kroku strašně kouleli očima a mně šel po zádech mráz. Vypadají příšerně zle, šeptl jsem svému mravenčímu kamarádovi. A on jen žalostně špitl a já se tolik těšil na borůvky a celý se roztřásl. Zastavit stát, zavelela zákeřnice, co stála v první řadě. Pak z řady vystoupila druhá, co měla černý buben. Zabubnovala na něj, rampam, rampapam, a spustila řeč. Všem obyvatelům meze se na vědomí dává. Za prvé, my černé zákeřnice jsme obsadili cestu k lesu, celý les omotali pavučinami, takže se tam nikdo z vás nedostane. Za druhé, my černé zákeřnice jsme nechali jen jednu volnou pěšinku, co vede na borůvkový vršek. Tato pěšinka je ale přísně střežena. Za třetí, my černé zákeřnice oznamujeme obyvatelům meze,
2: že jako každý rok sklidí úrodu na borůvkovém vršku. Letos však budou sklízet pod naším dohledem a jen pro nás černé zákeřnice. Z borůvek už se taky nebude vařit sladká marmeláda, ale černé víno, které nikomu nechutná. Za toho zbožňujeme my černé zákeřnice. Za čtvrté. Sklizeň začne za hodinu. Neuposlechnutí rozkazu se trestá strašlivým trestem, který jsme vymysleli my, černé zákeřnice. Rampam, rampapam. Zákeřnice znovu zabubnovala na černý buben, celý oddíl udělal čelem zad a hlučně odpochodoval. Všichni na mezi zůstali stuhlí a němí. Drzost. Našel konečně někdo hlas a jiný pípl, co pak na borůvkovém vršku není dost borůvek pro každého. Pro nikoho pracovat nebudeme. Dal se slyšet další a kdo si se podivil, cože se nechali lesní pavouci přemluvit k tomu, aby natáhli sítě.
3: Oni nejsou zlí, zabručel Čmelák. Jen nejsou moc stateční, tak je to.
2: Pak zamyšleně dodal, ale teď bych rád věděl, co vlastně uděláme my.
3: My
2: začali volat rozčilené hlásky jeden přes druhého, ale postupně rozpačitě zmlkali, až jedna drobná muška nešťastně šeptla, ano, co uděláme? Pak chvíli bylo takové divné ticho, smutné, vyděšené.
4: Je, já to vím, co uděláme. Aspoň se mi zdá, že mám nápad. Vypískl do ticha můj kamarád Červený mravenec. Zákeřnice přece říkali, že jedna pěšinka na vršek je volná. Pane Čmeláku, viděl jste ji? Kde tahle pěšinka začíná?
2: Přímo v táboře zákeřnic, zabručel Čmelák, ale mravenec se radoval.
4: To jsem si myslel, to je moc dobře.
2: Co to plácáš, mravenečku? Volali všichni rozčileně, ale on se jen smál.
4: Tralala, zas nám bude dobře, tralala, přelstíme černé zákeřnice, protože mám v hlavě lstivý plán. Tak ho vyklop, zamumlal Čmelák. Čím pak si troufáš přelstít lstivé zákeřnice? Jen poslouchejte,
2: zavískl mraveneček a pak nám svůj plán šeptem svěřil. Za chviličku se už všichni usmívali a říkali, ano, to bude ono, přece jen přelstíme lstivé zákeřnice, tralala.
4: Potom jsme všichni jakoby nic šlapali k táboru černých zákeřnic a dál tou jedinou volnou pěšinkou vzhůru na borůvkový vršek, tam jsme se ochotně a svižně pustili do česání borůvek.
2: Haha, smáli se zákeřnice a mnuli si spokojeně ruce.
4: Haha, veselili se. To se dalo čekat, že ti zmeze poslechnou naše rozkazy. Už brzy si budeme pochutnávat na černém víně. A my zatím pilně na vršku kupili borůvky na velkou hromadu. Pak mravenec zavolal. Pozor, teď! A všichni se do té hromady opřeli. V tu chvíli rampam, rampapam, borůvky se stemným duněním valily po pěšině dolů rovnou do tábora, kde se pořád ještě bezstarostně veselily hamižné a líné zákeřnice. Rampam, rampapam, v mžiku byl tábor zavalený a líné zákeřnice ukázaly, že umějí být dokonce i svižné. Svižně prchaly do všech stran. Tak, a je to, tralala, teď můžeme vařit tu dobrou marmeládu, zaspíval malý mraveneček, obrátil se ke mně a jakoby nic povídá. Uvidíš, že to je zábava a já bych nerad, abys o ní přišel. Proto jsem musel přelstít lstivé zákeřnice. Dobrou noc.
5: Kominík a černá kočka. Na střeše stál kominík. Proč ne? Dělá tam svou práci. Vymetá komíny. Na střeše byla taky černá kočka. Ani to není nic neobvyklého. Kočky obyčejně chodí po střechách. Ale tahle kočka se nemohla hnout z místa. Jedna nožička se jí totiž vklínila do škvíry za okapem. A tak tam seděla, třásla se strachy a zoufale mňoukala. Kominíkovi jí bylo líto. Proto začal opatrně sestupovat po červených střešních taškách, až se dostal k malé zajatkyni. Dával velký pozor, aby nožičku nepohmoždil. Okap jemně nadzvedl a kočku vyprostil z plechového sevření. Držel ji v náručí a zase opatrně, přeopatrně vyšplhal po příkré střeše nahoru na hřeben. Tam už bylo bezpečněji. Mezi komíny byla ukotvená kovová lávka, aby mistr komíník mohl snadno přecházet. Kočka mu blaženě a jakoby děkovně předla v náručí. Předla, až upředla ponožky. Samozřejmě černé. A trefila i komíníkovu správnou velikost. Seskočila mu z rukou a krátce zamňoukala. A znělo to trochu jako...
6: Děkuji moc. Zachránil jsi mě, tak tady máš dárek na památku. Užij si ho!
5: A přeskočila na další střechu a za chvíli už zmizela mezi komíny. Komíník tam zůstal stát s černými ponožkami. Poněkud se divil, ale pak si řekl, proč ne? Ponožek není nikdy dost. Na střechách bývá zima a zrovna dneska to tu pěkně protahuje. A dárek je dárek. I když to jsou jenom ponožky od kočky. Je to od ní velice hezké. Ponožky si přímo na místě navlékl, dokončil svou práci a konečně měl volno. Těšil se, že až přijde domů, smije ze sebe černé saze, špínu a pro zahřátí si uvaří horký grog se spoustou citrónů. Zpáteční cesta vedla kolem dostihového závodiště. Komíník se zastavil, aby se alespoň na jeden závod podíval. Zrovna tam startovali dvouročci, dostih na 1500 metrů. Žokejové seděli v sedlech a trošičku nervózně poposedávali. Jeden z nich ještě na poslední chvíli vytáhl kapesník, aby si před jízdou pročistil horní cesty dýchací, když tu mu z kapsy vypadla malá peněženka. Nikdo si toho nevšiml, protože v ten okamžik startér mávl praporem a koně vyrazili. Ale komíník všechno zaznamenal. A jelikož dobrých skutků není nikdy dost, sebral peněženku, že ji tomu žokejovi vrátí. Poskočil si, rozběhl se, ale co to? Jakoby dostal křídla, tak lehké bylo najednou jeho tělo. Nohy sami udávaly rychlé tempo a komíník už doháněl posledního koně v dráze. Kůň i jezdec se zmateně dívali, kdo je tak snadno předbíhá, a oba, dvouroček i žokej, hlasitě zaržáli překvapením. To je přece komíník! I na tribunách zvali lidé překvapením a vstávali ze sedadel, aby lépe viděli. Z amplionu se linul komentátorův silný hlas.
7: Dámy a pánové, dosud byl dostih vyrovnaný. V čele běží Klisna Bobule, za ní o půl délky Peggy ze stáje Propad. Ale co to? Kdo je ten černý, který tak lehce předbíhá ostatní? Ano, podívejte na jeho styl, ten ukázkový cval a ta rychlost. Dámy a pánové, to je černý kůň celého závodu. a již se dostává do vedení. Vydrží ještě 100 metrů do konce? Ano, vydržel! Je v cíli a vítězí! Velké překvapení. Dámy a pánové, velké překvapení.
5: A Amplion znaveně zmlkl. Kominík si totiž řekl, jak tak běžel a za sebou nechával jednoho koně za druhým, že nebude rušit jezdce během dostihu. To by bylo, abych ho náhodou zdržel. Počkám si na něj v cíli a pak mu tu peněženku předám. Ale v cíli už na to nebyl čas. Překvapeného a zaskočeného vítěze obklopili novináři i pořadatelé. Chtěli po něm rozhovor a vědět, za jakou stáj běží a kdo ho trénuje. Kominík si vzpomněl na ponožky. To přece nebylo samo sebou. Nikdy takhle rychle neběžel. A s vděčností pomyslel na černou kočku. Ale neřekl nic. Byl by taky blázen, nikdo by mu nevěřil. Jen se tedy rozpačitě usmíval. A prý, jaký další dostih má v merku a kam poběží teď? Domů, konečně se umýt a dát si horký grog, řekl skromně. I am Mr. Grog z Great Britain a chtěl bych s váma business udělat. Protlačil se k němu anglický gentleman s kostkovaným plédem přes rameno, v tweedových pumpkách a na hlavě s tweedovou placatou čepicí. Já koupit vás, vy cválat pro mě a vy mít hodně money. Lákal a nabízel v hrsti spoustu bankovek s obrázkem anglické královny. Kominík vytáhl taky peněženku. Tu nalezenou a se slovy moment, please, přistoupil k naštvanému žokejovi, který do cíle docválal až za ním. Tohle je vaše, pane. Běžím za vámi jako blázen. Ztratil jste ji na startu. Žokej ale nebyl vůbec rád. V peněžence měl jen lístek na autobus a 50 korun. Co je to proti penězům, které mohl dostat za vyhraný dostih? A proto si stěžoval hlavním pořadatelům. To přece nejde. Copak je ten se sazemi snad nějaký kůň? A kde má potom jezdce? Nebo je to žokej? Ale pak je nepřípustné, aby běžel bez koně. A tak dlouho žaloval, láteřil, šermoval rukama, až se nakonec vyhlášení vítěze pozměnilo. Protestující žokej dostal finanční odměnu za výhru a byl spokojený. Ale pořadatelům to přesto nešlo úplně po dvousy. Nelíbilo se jim, že by kominík měl přijít zkrátka. Vzali si tedy toho žokeje stranou a promluvili mu do duše. Ten nakonec mával rukou a řekl. Tak jo. A pořadatelé předali kominíkovi druhou část první ceny, 10 kilo mrkve. Koňovi to bude přece jedno. Ať si z dostihu kominík taky něco odnese. Proč ne? A kominík řekl, že už půjde. Mrkev se pronese, už je zase chladno, tak hajde pryč. Prokličkoval mezi postávajícími diváky a po silnici zamířil směrem k domovu. Aby se trochu zahřál, povyskočil si. A nohy hned začaly poslušně běžet. Znovu rychlostí závodního koně. A jak vítr kolem něj vál, kominík cítil takovou radost z pohybu, až si hlasitě zařechtal. Ale to už míjel a pomalu předbíhal i stejným směrem jedoucí auto, Rover. Když byl kominík na úrovni okýnka, to se najednou stáhlo dolů, vykoukla z ní hlava anglického gentlemana a ten okamžitě začal vyvolávat. Hello, boy, stop, please, já hledat vás. Mi domluvit ten business, OK? Kominík se zastavil, ještě poklusával na místě, aby nevychladl, trochu si odfrkl a mistr Grok už stál u něho. Já koupit vaše nohy, koupit váš secret, tajemství, jak vy tady říkat, naléhal. Podívejte, mistře Grogu, možná, že umíte uvařit skutečně dobrý grog, ale já jsem mistr Kominický a dělám svou práci rád. A to, že si nesu domů mrkev, za to může černá kočka na střeše.
8: Černá koučka? Ta nosit smůla?
5: Zadumaně pravil Angličan. No vidíte, ale mě přinesla štěstí. Vlastně ponožky. Protože jsem jí zachránil. A vůbec já jdu domů. Konečně se umiju a udělám si horký grog. Svůj grog, milý pane. Už mi dejte pokoj. Rázně ukončil debatu Kominík. Lehce zasalutoval, poskočil si a byl pryč. No a mistr Grog byl kde? Na cestě do rodné Anglie. Časem se k nám doneslo, že tam leze po střechách a prosebně mňouká na černé kočky. Samozřejmě anglicky. Inu, to víte. Angličané jsou tak trochu podivíni. A Kominík? Ten stále čistí komíny. Aby mu nebyla zima, nosí oblíbené černé ponožky. Ale domů už nechodí kolem koňského závodiště. Našel si jinou trasu. Za křižovatkou doleva, směrem tam, kde se konají závody terénních motocyklů.
9: Byl jeden král a ten měl dceru se zlatou hvězdou na čele. Nechtěl si přiznat v žádném směru, že je to dítko dospělé. Vidět jen to, co nám se líbí, jak moudrý ví je vláhové. Dopouštěl se tím stejné chyby král jako mnozí tátové. Když byl pak na svou dceru krátký, pozdě se kál ten dětina. To však už patří do pohádky, té, co teď právě

0: Vážení a milí pospíchači, počmuchači, posluchači, vítám vás opět u svého pravidelného mokřadu, totiž pořadu. Zdraví vás vaše oblíbená domácnostní kachna Justýna, praktická pomocnice, odbornice a též básnířka, neboli veršopecka. Veršotrepka. Ne, veršotepka. Ano, a je tu samozřejmě i ten, tento noc, Piggy.
1: Jo, tak já jsem u tebe ten tento noc, jo.
0: Co pak by ses urážel, kdyby si to neslyšel?
1: No se neurážím.
0: Všiml sis?
1: Čeho?
0: Veršuji. Jsem básnířka.
1: Veršopecka, jo?
0: Veršotepka se říká. Mluvím ve verších.
1: No to jsem si teda nevšimnul.
0: Počkej, Piggy, ještě chvilku. Řeknu báseň za pusinku.
1: Já ti žádnou pusu dávat nechci.
0: To je jenom jako... Vyžehlím ti sako.
1: Já žádné sako nemám. Justino, co se ti stalo?
0: Vím, že nemáš sako žádné. Kam co hodíš, tam to padne.
1: Jo, tak. A ty veršo tepeš, co?
0: No, konečně si to poznal. Rozhodla jsem se, že vydám knihu svých básní. Víš, jak se bude jmenovat?
1: Řekl bych, že nějak jako... Báječné básně domácnostní kachny Justýny největší odpornice na tepání veršů na celém světě a ve vesmíru, nebo tak nějak. S tou sbírkou Justýniných nejlepších kachních receptů už si to vzdala?
0: No dovol, já se nikdy nevzdávám. Vařila bych určitě lépe než laskonka, ale pochopila jsem, že jsem něco víc než obyčejná kuchařka a všeumělka.
1: Krindy, pindy, a co jsi?
0: Umělkyně.
1: Jak jsi na to přišla?
0: Hovořila jsem se zajícem Antonínem.
1: A?
0: A Antonín pravil, že každý umělec je... Něžná duše. A já jsem něžná. Já jsem dáma.
1: Aha, už tomu rozumím. Dobře, dobře. Jsi dáma,
0: ano.
1: Jsi básnířka. Zajíc Antonín, chápu. Všechno beru, co dnes budeme dělat.
0: Dnes nás čeká smělý úkol. Vyrobíme něco, tento noc užitečného.
1: To má být báseň?
0: O praktických domácnostních věcech se básní obšírně, obtížně.
1: Já myslím, že bys mohla přestat na chvíli tepat do těch veršů a že bys spíš mohla mluvit normálně. Chvíli, aspoň, občas.
0: Jak chceš. Ale hned, jak vysvětlím, co budeme vyrábět, tak...
1: Budeme něco vyrábět!
0: No samozřejmě. Buď tak laskav a dávej azor. Tedyž pozor.
1: Pindí. Dávám, dávám. Co budeme vyrábět?
0: Krmítko pro ptáčky a pro jejich otáčky a totiž zobáčky.
1: Krmítko? Tak to já vyrobím nějaké krmítko přímo. Čupr, éňo, něňo, kalavajka, mik, mik, mik, krmítko.
0: Nechal bys mě domluvit, prosím. Nejprve to musím posluchačům všechno podrobně vysvětlit.
1: Prosím tě, vysvětluj to bez veršů.
0: Dobrá. Výjimečně bez veršů. Dávej pozor. To je zvláštní, jak se... Ty ani Hugo vůbec neumíte soustředit. A obzvláště na to, co vám říkám já. A přitom říkám snad něco, co by nebylo zajímavé. No, takže, co jsem to? No, tento noc.
1: Krmítka.
0: Krmítka co?
1: Jsi chtěla vyrábět.
0: Ale jistě, jistě, no jistě. Takže, proč je dobré v zimě vyrábět krmítka?
1: No přece pro ty ptačí zobáčky, aby ti ptáčkové neměli hlad.
0: Ano. Mnoho ptactva během podzimu odlétá do teplých krajin, kde je pro ně v tu dobu lepší podnebí a mají tam dostatek potravy, jenže některé druhy ptáčků nikam neodlétají a zůstávají u nás i na zimu. A pokud ještě napadne sníh, může se stát, že je pro ně skoro nemožné najít dostatek potravy. Takže je dobré jim pomoci. A pomůžeme jim. Jak?
1: Že vyrobíme krmítko a to se pověsí někam ven na strom a ptáčkům se do něj nasype sobání.
0: Už je ti to jasné, Piggy?
1: Mně to bylo jasné hned od začátku. A jak se takové krmítko vyrobí, tak aby to zvládnul každý? Jak?
0: Ano, jistě. Krmítek je spousta druhů. Dřevěná, závěsná, se střížkou, bez střížky.
1: A takové ty kouličky pro síkorky, viď? A
0: té tvé kouličce se říká tukové krmítko. Může to být třeba i tuk v květináči nebo v jiné nádobě. Také se šiška hodí, když do tuku se hodí.
1: Slíbila si, že nebudeš básnit.
0: A nebo obyčejná šiška obalená v tuku.
1: Tak.
0: Ještě bych vám měla, milí posluchači, povědět, čím ptáčky vlastně můžete krmit. V obchodě můžete koupit už hotové směsi namíchané na krmení ptáků. Mohou se ale použít vlastně jakákoliv semínka. Slunečnice, mák, obilí, nebo mák, ovesné vločky, ořechy, dál pak kousky jablek, bobule jeřabin nebo černého bezu.
1: Nebo mák, viď?
0: Ale Piggy, ptáčci si z nich sami vyberou, co jim chutná.
1: Je něco, co by se ptáčkům dávat nemělo?
0: Správná otázka, Piggy. Ptáčci by neměli dostat těstoviny, nic zkaženého, slaného nebo kořeněného. Je to velmi důležité, aby neměli v krmení sůl, to si pamatuj. Ani na suchém pečivu by neměla být. Ptačí organismus není na sůl stavěný. Sůl je pro ně nebezpečná.
1: Takže žádná sůl, to si budu pamatovat. A teď už jdeme vyrábět.

0: domácnostní kachny, Justýny, všechno. A příště se můžete těšit na mé nádherné verše.
1: Já myslel na krmítko.
0: Podrobného návodu, jak vyrobit krmítko, dočkáte se příště s vaší kachnou tlustýnou. Justýnou.
1: Justýno, to měl být nádherný verš, co?
0: Samozřejmě. Připadám si, jako bych házela perly. Ty tomu nerozumíš ani zamák.
1: Nechci tomu rozumět ani zamák, ani za nic jiného. Já chci vyrobit krmítko.
0: A vyrobíš. A ne jedno. Mám několik opravdu excelentních vtipů. Totiž typů. Různé druhy krmítek, rozumíte? Vaši ptáčci nebudou vědět, který si mají vybrat. Justýnina krmítka pro každého stehlíka.
1: Já myslel, že básnička se má rýmovat.
0: A rýmuje se to.
1: To teda nerýmuje.
0: Rýmuje se to umělecky.
1: Kdyby se to rýmovalo umělecky, tak by se to poznalo.
0: Tak co bys ty dal jako rým na slovo krmítka? No?
1: Nabídka třeba.
0: Ale nevyšel by ti tak krásný obsah, to sdělení, že krmítka podle mého návodu jsou nejlepší.
1: Justýnina krmítka, to je bezvá nabídka.
0: Ale to vyšel je hloupé, by ti to vůbec ne, ne, vůbec nevyšel, to, ten obsah vůbec, to Byl sdělení, to poslá, obsah. To poslání.
2: V chaloupce pod lesem se celá léta nehnul čas. Ale od té doby, co k stařečkovi a stařence přibyl makový mužíček, bylo všecko vzhůru nohama. I když to vlastně bylo pořád makové nemluvňátko. Teď u něho stařeček seděl a něco se mu zase honilo hlavou.
3: Tak si myslím, stařenko, že budu makového mužička učit mluvit.
4: Co bys ho učil? Vždyť umí jenom ga-ga-ga a go-go-go. Na mluvení má času dost. Děti rozvazují až v půl druhém roce.
3: Ga-ga-ga mu pro začátek úplně stačí. Tak přece začíná spousta slov?
4: Žádné slovo nezačíná na ga. Aspoň žádné užitečné slovo.
3: Jak to, že ne? Například... Například,
4: a nevzpomeneš si ani na jedno. Ga-ga-ga není k ničemu. Ga-ga-ga je leda pro kachny.
3: Galoše.
4: Cože?
3: Galoše. Začíná na ga. No, naučím ho galoše.
4: Žádné galoše ho učit nebudeš. Galoše není užitečné slovo. A pak ani je doma nemáme.
3: Tak galoše. Mu je koupíme, galoše. Přijde jaro, spustí se mrholení, makový mužiček si aspoň nenastudí nožičky.
4: A kde bychom na galoše vzali? A potom, když se dá do deště, nebude makový mužiček chodit venku. Jen by se čvachtal v loužích a nanosil by dovnitř blátu. A kdo to má věčně uklízet?
3: Tak... No, jestli teda, stařenko, nechceš, aby ho naučil galoše, tak ho naučím něco od go, když říká ještě go-go-go. Go-go-go mu pro začátek úplně stačí. Tak přece začíná spousta slov.
4: Žádné slovo nezačíná na go, aspoň ne žádné užitečné slovo.
3: Jak to, že ne?
4: No a jak to, že jo? A které? A které?
3: Hm? Které? Tak například... No jo?
4: No například, no. A nevzpomeneš si ani na jedno. Takové slovo už vůbec není. Go, go, go, už není vůbec k ničemu.
3: Gorila.
4: Cože?
3: Gorila. To začíná na go. Makový mužičku, pojď říct dědečkovi gorila.
4: Já tě poženu s gorilou. Nač pak makový mužiček potřebuje takové ničemné slovo? Dítě musí nejdřív pojmenovat věci kolem sebe. Musí vědět, že bába je bába a že dědek je dědek. A na gorilu má času dost.
3: Tak já ho naučím říkat goláče.
4: Cože?
3: Goláče, to je přece užitečné slovo a já je rád.
4: A co to je goláče?
3: No přece koláče. Naučím ho koláče říkat jako goláče, když říká go-go-go. A až budem umět ko-ko-ko, tak ho to přeučím.
4: A to ti teprve nedovolím. Ty ho to naučíš špatně a pak ho to už neodnaučíš. To už ho raději neuž...

0: vůbec nic. Já ti to zakazuju.
1: Co? A to je pěkné. A to jsem si dobře vysloužil. Nechceš zakazovat, abych makového mužička naučil mluvit? Mně, který ti seká dříví, pošívá střechu doškem a nosí vodu až ze studánky? Já jsem poslední, kdo si tvoje zakazování zaslouží. Hněvám se na tebe, babičko, a nemluvím s tebou. A taky, že jdu na dvorek a na vráz a budu tam celý den. Ať třeba nastydnu.
2: Oj, to se stařeček rozhněval. Měl pravdu, že mu stařenka nic zakazovat nemusela. Ale taky mohl přece jen vědět, že ona to tak nemyslela. Že to tak jenom řekla. Však se také chuděrka celá zamrzela. Nechtěla, aby se hněval, chtěla si ho udobřit. Honem tedy zadělala na pár koláčů, ty dědeček rád. Strčila je do trouby a přiložila do plotny otýpčičku. V kamnech zahučelo a koláče byly, že se mohlo srdce rozkočit. Babička je dala na stůl a šla za stařečkem na dvůr. Stál tam v koutku a trucoval.
0: Staroušku, pojď dovnitř, staroušku, pojď.
1: Nepůjdu.
0: Pojď dovnitř, já to tak nemyslela, já to jen tak řekla. Je tu zima, mrzne, ty nachladneš. A já ti udělala překvapení.
1: Jaké překvapení?
0: No však umidíš, pojď, a už se nehněvej.
2: Stařeček by rád ještě chvilku trucoval, ale o to překvapení nechtěl přece jen přijít. Tak se obrátil a šoural se za stařenkou ke dveřím. Když však otevřeli, čekalo je úplně jiné překvapení, než jak je nachystala stařenka. Čekal je makový mužíček. Stál pod stolem s kočkou slunomžourkou a volal.
3: Go, bába, děda, goláče.
1: Jak pak to mluvíš? Neříká se goláče, říká se koláče.
3: Bába, děda, goláče.
1: Povídal jsem, že se říká goláče, nebo jo, se taky pletu.
3: No, stařečku, až začne říkat ko, tak ho to přeučíš.
1: No tak dobře, babičko.
2: A měla pravdu. Za pár dní se naučil makový mužíček říkat ko. Stařeček ho naučil vyslovovat koláče. A makový mužíček si na goláče už ani nevzpomněl.

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Kouzelník Magnus. Do jedné říše vpadlo nepřátelské vojsko. Odkud přišlo, nikdo nevěděl. Nepřátelští bojovníci pálili tiché dědiny, drancovali je a obyvatelstvo nemilosrdně ubíjeli. Lid sice často postavil se jim na odpor, vždy ale podlehl. Kamenné jeho zbraně tříštily se o těla cizích bojovníků, jež byla od hlavy až k patě pokryta temným, tajemným oděním z neznámé tvrdé látky. Z téže hmoty byly vyrobeny meče, kopí i palcáty nepřátel. Podobalo se, že veškerá říše bude podrobena cizinci. Král uposlechnul rady svých důvěrníků a obrátil se k mocnému kouzelníku, jež obýval prostranou jeskyni ve vysokém vrchu, kterýž byl složen z nerostu tvrdého, barvy černé. Kouzelník poklonil se nízko králi a ptal se ho, čeho žádá. Mocný muži, ty znáš mnoho a jistě dovedeš nám poradit, jak bychom se zbavili nepřítele, jež hubí moji říši, oznamoval král. A kdo je ti škůdcem? Otázal se kouzelník. Podivní bojovníci, kteří jsou nezranitelní, jejíž zbraně hrozně řádí mezi mým lidem. Kouzelník odstoupil od výklenku a odestřel hustou záclonu. Objevila se lesklá plocha. Kouzelník zapálil před výklenkem hranici dříví a potom nalil červené tekutiny do plamenů vysoko šlehajících. Hustý voný dým naplnil jeskyni. A když se rozptýlil, bylo vidět v lesklé ploše tlupu podivně zahalených a ozbrojených mužů. To jsou oni, ti černí bojovníci, zvolal král s ustrnutím. Tiše, pane můj, tiše, žádal kouzelník a přiklonil ucho k lesknoucí se ploše. Ozval se hukot jako vzdáleného větru. A když stichnul, bylo slyšet podivná slova, králi i jeho rádcům nesrozumitelná. Posléze zanikla opět v hukotu. Oheň uhasnul, záclona spadla. Co ti zvěstuje tvé mluvící zrcadlo? Co to je? Ozval se král nedočkavě. Zrcadlo praví. Nepřátelští bojovníci jsou proto nezranitelní, že jejich oděv je zhotoven z tvrdého kovu. Z něhož ukuty jsou i jejich zbraně. Zrcadlo radí. Ať král odnese na vrchol tohoto pahorku svoji korunu i veškeré své klenoty. Mocní velmožové, ať sem také vloží své skvosty. Vše, ať je umístěno tak, aby bylo již zdáli vidět. A jiného nepraví zrcadlo nic? Divil se král. Takové opatření přece nás nezbaví nepřátel. Spíše povzbudí jejich lakotu. Dělej tak, jak chceš, pane můj. Chladně se uklonil kouzelník a pohroužil se opět do čtení tlusté knihy. Jejíž listy byly z tenkých dřevěných destiček, pomalovaných divnými značkami. Král odešel nespokojen. Kouzelník, jehož jméno bylo Magnus, sice již několikrát dobře mu poradil, avšak tentokrát jest nepochybně se svou učeností u konce. Mluvil tedy o něm s opovržením. Avšak rádcové jeho domlouvali mu, aby si nerozhněval mocného muže, a posléze jej přemluvili, aby zkusil, co mu Magnus navrhoval. A tak se také stalo. Královská koruna i zlaté a stříbrné šperky, hojně drahokamy posázené, zaleskly se v záři sluneční, že zrak oslepovali. A hle, pojednou přihnal se zástup bojovníků, černých jako bouřlivý mrak. Když uviděli poklady na vrcholu, zajásali a hnali se vzhůru. Avšak co to? Kroky jejich pojednou váznou. Král vidí oknem svého paláce, která k cizinci marně se namáhají postoupit kupředu. A než by 10 napočítal, stojí všichni na stráni jako přimrazeni. Ruce se zbraněmi směřují k zemi. Nikdo ani údem nepohne. A když nepřátelé ani později se nevzdalovali, uznal král, že zrcadlo přece jen dobře poradilo. Rychle svolal své bojovníky, třímajíce v rukou kamenné mlaty, hnali se na cizince a hned jeli se do nich bušit. Ovšem bez úspěchu, neboť kámen drtil se o nepřátelské odění. Cizinci se nehnuli, jenom vykřikovali podivná slova. Zbrojnuši královi vyrvali jim zbraně. Avšak mocná síla táhla meče, kopí i palcáty k zemi, takže jich nemohli udržet. Teprve spojenými silami podařilo se jim zbroj dopravit k úpatí vrchu. Potom obtočili ruce, nohy i tělo nepřátel pevnými provazy a s napětím veškerých sil stáhli je z vrchu. Na rozkaz králův byli cizinci uvrženi do ohromného podzemního žaláře, kdež dostávalo se jim jen skromné potravy. Říše byla zbavena nebezpečí. Jásající lid provázal krále, jehož družina nesla drahocené dary k jeskyni kouzelníkově. Magnus však nepřijal darů. Rovněž odmítl nabízenému hodnosti u dvora královského. Nežádám si ničeho, než aby mne nikdo nerušil v mé jeskyni, řekl Magnus. Když král seznal, že kouzelníka nepřemluví, odešel s vroucími díky. Uplynulo několik měsíců. Nejsilnější bojovníci královi nosili nyní jen těžké odění a tvrdé zbraně, které byly odněly uvězněným nepřátelům. Král zatoužil, aby veškeré jeho vojsko mělo také takové zbraně, neviděl však, z jaké hmoty byly vyrobeny. Vyptával se tedy zajatců a sliboval jim svobodu a poklady, když mu prozradí tajemství výroby. Avšak cizinci nerozuměli jeho řeči a on zase nechápal smyslu jejich slov. Posléze vyslal král nepřátelského vůdce a několik jeho druhů v průvodu stráže k jeskyni kouzelníkově a prosil mocného muže, aby zajatcům tlumočil jeho přání. Ty se s nimi zajisté dorozumíš, neboť jsi učený, zakončil svoji řeč. Magnus se usmál, zakýval hlavou a potom oznámil několika různými jazyky žádost královu, vůdci nepřátel. Zajatec stále vrtěl hlavou, že nerozumí. Posléze sebou trhnul. Kouzelník zahovořil jeho mateřštinou. Vyslechnul řeč mocného muže, vůdce se obrátil ke svým druhům a radil se s nimi. Konečně prohlásil, že vyhoví královu přání, avšak jen tehdy, bude-li jim zaručený volný odchod do jejich vlasti a dostanou-li velikou odměnu. Když Magnus pověděl králi, čeho si vůdce žádá, král ihned svolil ke všemu. Nyní ukázal vůdce cizinců na vrch a řekl: tento pahorek se stává z rudy, ze které u nás dobýváme železo. To jest kov, z kterého vyrobeno naše odění i naše zbraně. Naučíme zdejší lid z rudy kov připravovat a zpracovávat. Magnus se zasmušil. Když to poví králi, bude zničeno milé jemu obydlí. A nemýlíš se? Otázal se cizince. Nikoli. Duda je táž jako u nás. Naše však se nevyznačuje onou podivnou silou, kterou nás zde zadržela. Té síly dodalo pahrbku moje umění, objasňoval Magnus. A když král již netrpělivě naslouchal hovoru jemu nesrozumitelnému, Magnus se odhodlal všechno povědět. Hned ale vyprosil si na králi, aby cizinci pátrali v zemi po podobných pahorcích. Doufám, že je naleznou a moje obydlí, že zůstane ušetřeno. Král, ač nerad, svolil. Již příštího dne objevili cizinci menší pahoreček z téže rudy. Za jejich dozoru královi podaní tavili rudu, hotovili nástroje a posléze kuli odění i zbraně. Když zdejší lidé byli náležitě vycvičeni, odešli cizinci za hranice, obtíženi zlatem, stříbrem i drahokamy. Král měl nyní mnoho železných bojovníků. Ve své spupnosti podnikal časté výpady do sousedních zemí a vracíval se s hojnou kořistí. Magnus byl roztrpčen touto netušenou změnou povahy krále, dosud vždy míru milovného. Domlouval mu, napomínal ho, avšak marně. Posléze rozkázal král, aby byla zpracována také ruda pahorku, v němž měl Magnus svoje obydlí. Chtěl mít vojsko ještě mocnější, potřeboval železa na zbraně. A když přišli kovkopkové, Magnus se zachmuřil. Tato ruda učinila z vás zlé lidi, ať tedy zmizí z tohoto království. Postavil se na vrchol, mávnul rukou, zazněl strašlivý praskot, vrch rozletěl se na nesčíselné množství kousků a kovkopkové s ustrnutím zřeli před sebou rovinu. S vrchem zmizel i Magnus. Později nacházeli královi podaní kousky oné rudy, jež dosud přitahovala malé částky železa. Byla jich dohromady jen skromná hromádka. Většího ložiska rudy už nenalezli. V upomínku na kouzelníka říkali oné rudě Ruda Magnova, což později změnilo se v název Ruda Magnetová.
1: Obrácená země. Jednou si hráli kluci na indiány. Běhali po lese v čelenkách ze slepičího peří a s pokřikem sváděli spolu prudké boje s klacky a šiškami.
2: Když byli v nejlepším, začalo se stmívat. Nastala podvečerní hodina, ve které kouř z komínů píše na nebe jídelní lístek k večeři. Otvírají se okna kuchyní a hlasy maminek, jako flétny, svolávají své děti domů.
1: Ze všech koutů se zbíhají střapatí, ježatí a kudrnatí indiáni, co mají ušmudlané nosy, pusy utrmácené od povyků, mlsné a ospalé.
2: Jenom jejich náčelník, Franta Šimůnek, pihovatý jako vdoleček sypaný perníkem, a jeho bratr Martin se z lesa ještě nevrátili.
3: V lese je tma jako v domě bez oken.
2: Slyšíš? Volají nás k večeři, pobízí Franta Martina.
3: Počkej, našel jsem klíč, vydechl jako ze sna Martin.
2: Tak ho zahoď a jde se domů.
3: Ale je na něm nápis.
2: Ukáž.
3: Jemes enecárbo do čílk.
2: Co to je za nesmysl? Zkus to přečíst pospátku.
3: Klíč Od obrácené země.
2: Kde to může být?
3: Víš co, Franto? Půjdem tu zemi hledat.
2: Jde se!
1: Dlouho šli kluci černým lesem.
2: Nohy je bolely, ale zvědavost byla svěží a hnala je před sebou, jako by měli kolečka.
1: Po mnoha hodinách přišli na kraj lesa.
2: Mezi dvěma borovicemi stály dveře.
1: První se z údivu vzpamatoval Martin.
3: Ukáž, třeba si dají odemknout naším klíčem.
2: Jaký div? Dveře se kolem klíče sami otočily a v tom okamžiku rostly všechny stromy v lese kořeny vzhůru.
1: Franta s Martinem udělali krok
2: a stáli také na hlavě. Kdyby tu tak byli ostatní kluci, ti by koukali. Vzpomněl na svůj indiánský kmen Franta. Však se bylo čemu divit. Na loukách kvetly motýly a květinky kolem nich poletovaly. Vítr tekl až bluňkal, voda zase foukala. Velryby kroužily v oblacích. Pampelišky, pomněnky a chudobičky rostly na stromech.
1: V jednom tulipánovém stromořadí potkali kluci babičku.
2: Šla proti ním po hlavě. Občas jí dělali kotrmelce, pak přes ní skákalo švihadlo. Ptala se jich, jestli by si s ní nezahráli na honěnou.
3: Řekli babičce, že by z takového honění mohla mít smrt.
2: Vyplázla na ně jazyk, vylezla si na fialkový strom a trucovala.
1: Potom se Franta s Martinem dověděli, že v obrácené zemi vypadají holčičky jako stařenky. A opravdové babičky jsou mladinké a nosí dlouhé copy s červenými mašlemi.
2: Lidé tam přicházejí na svět jako stařečkové a odcházejí jako miminka.
1: Kluci potkávali cestou mnoho lidí.
2: Všichni chodili po hlavách a přemýšleli nohama.
1: Některé lidi nosila aktovka.
2: Některé lopata, kufr, žebřík nebo váleček na těsto.
1: Lidi se nemuseli nic učit. Práce za ně všecko udělala sama.
2: Uměla číst, psát, počítat, vařit, šít i umývat nádobí.
1: Práce za lidi také jedla.
2: Ale to se klukům vůbec nelíbilo. Vzpomínali na máminu večeři, která jim doma vystydla, a měli už pořádný hlad.
1: V jedné vesnici stál na věžičce kostelíček a nedaleko pěkná hospoda. Franta s Martinem do ní vlezli.
2: Komínem.
1: Protože v obrácené zemi se do domů chodilo vždycky komínem a kouř se vypouštěl dveřmi.
2: Na obráceném stole bylo prostřeno k jídlu. Sotva vzal Franta do ruky lžíci, snědla lžíce polévku a knedlíkové švestky chtěli sníst Frantu.
1: Martin poprosil hospodského aspoň o kousek chleba s máslem. Práce za hospodského namazala máslo krajícem a podala na něm talířek hladovým klukům.
2: Jenomže čím toho, kdo v obrácené zemi víc sní, tím je hubenější.
1: A tak byli kluci po obědě kost a kůže.
2: Zatoužili vrátit se domů.
1: Vzali s sebou na cestu kousek chleba do kapsy. Než se nadáli, měli v kapse z chleba mouku a z mouky obilí. Kluci obilí z kapsy vysypali.
2: Jen se dotklo pole, vyrostly z něho bochníky.
1: Bochníků bylo plné pole a chtěli kluky sníst.
2: Naštěstí se tu objevili papíroví draci a přivázali kluky na papírové provázky.
1: Kluci se vznesli tak vysoko, že z té výšky zahlédli svůj rodný domek a v něm mámu, jak si pro ně utírá slzu. Sotva kluci máminu slzu uviděli,
3: pustili se papírových provázků a bác. Spadli každý zrovna před svůj talíř s vystydlou večeří.
2: A když všecko spolikali a nikomu nic nenechali, šli spát.
3: Hádejte, o čem se jim bude zdát.
4: Tati udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
5: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedou.
6: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
7: Už se hlasuje!
8: Ne, předseda chce zapojit rytíře do akce Z.
4: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no...
9: Leontinou.
4: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
5: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
6: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
5: Švagroha, dávej pozor. To je omyl, tady švagrová myslí, že se hlasuje pro žampiony, viď?
6: A kdo je pro žampiony?
7: Hurá!

0: srdečně tě zdravím.
1: Dobrý den, pane Spejble.
2: Nazdáry, děti, moc spěchám. V prodejně družstevních přebytků dostali pravé zabíjačkové jitrničky a jelítka. To bude bašta se zelím.
0: Já jsem zase dostal pozvánku.
1: Já taky, prosím.
2: Z čeho jsi dostal poznámku? Že jsi zase neměl školní úlohu.
0: Vidím, že myslíš na ty trničky. Říkal jsem, že jsem dostal pozvánku.
2: Na schůzi rodičovstva?
1: Ale ne, pane Spejble, na dětský maškarní bál.
0: A my nevíme, co je to jako za akci.
1: No.
2: Bál?
0: Prosím, ano, maškární bál. Nevíme, co to je, taťuldo, kdybys nám to laskavě mohl vysvětlit.
2: Já nevím. Proč nemůžete v té škole dávat pozor? Teď abych místo nákupu vysvětloval, co je to bál.
0: A co je to tedy bál?
2: No to vám musím právě vysvětlit.
0: No nic jiného si nepřejeme.
2: Příkladně říkáme taneční zábava, zkráceně tancovačka. Že ano, to proto, že se tam tančí. Pak máme ples a tam se co?
0: Tam se plešatí.
2: Já ti dám plešatí. To jen tvůj otec zcela oplešatil z tvých hloupých otázek. Na plesy plešeme, neboli plesáme, že ano. A tak se konečně dostáváme k onomu pojmu bál. Co se tam, prosím, no?
1: Prosím, tam se asi baletí.
2: Zcela správně, no. Máničko.
0: Ale my jsme pozváni na maškarní bál, taťuldo.
1: Ano.
2: No pokud je o tebe, vůbec mě to nepřekvapuje. Kam jinam by tě také mohli pozvat? Ty umíš jenom samé šaškárničky a bláznivinky dělat druhým maškary, že ano?
0: Něco bych z toho uměl, ale musím sebekriticky přiznat, že ty maškary neumím.
2: Poslyš, jestli přijdu do té prodejny a všechny jitrničky budou fuč...
1: Jitrničky přece nelétají, pane Spejble.
2: O, kdyby měli jitrničky křídla, nebylo by lepších ptáků, že ano?
0: Se zelím.
2: A bramborama. Ale teď už spěchám.
1: Ovšem dovolte, abych poznamenala, že se ten

0: Za Grejcar Pepře, zabili jsme vepře. Kdepak, jelítka jsou oteckovi přednější než naše nevědomost.
1: Nesmíš být nevděčný, Hurvínku. Některé otázky nám pan Spejbl dokonale objasnil.
0: Jako příkladně, že se na tancovačce tančí. Rozhodně jsem neočekával, že mi maškární bál byla přednáška o ochraně životního prostředí. Pro bližší objasnění si zajdeme k paní učitelce. Pojď, Máni, paní ano. Kateřina nám všechno vysvětlí.
1: To jistě.
2: Dobrý den!
1: Babinko, máme se zúčastnit školního maškarního bálu.
0: Ano, prosím, se soutěží o nejlepší masku.
3: A vy nevíte, jak na to?
2: S tím nevíme.
3: No tak pojďte dál. Masopust, to bývala po vsích i ve městech veliká sláva. Zabilo se pěkné prasátko, peklo se, všude voněly koblihy.
0: Jitrnice a jelítka.
3: Bylo všude plno legrace a tanečního veselí. Inu, celý rok byla jen a jen práce a teď, když pole zapadala sněhem, nebylo kam jít.
0: Tak se šlo na bál.
3: V zimě se odbývaly svatby i ledacos jiného, na co jindy nebyl čas.
1: No my také nemáme moc času.
0: Potřebujeme nějakou přesnou maškaru, aby nám dali vysoké ohodnocení v té soutěži.
3: No samozřejmě. Maškary chodili od domu k domu, všude udělali nějakou legraci a dostávali všelijaké dobroty. Býval mezi nimi také chasník, převlečený za medvěda. Muzikanti hráli a zpívali.

0: Ani, přines starý kožich, převleknu se za medvěda. Na hlavu si narazím tátovu beranici.
1: V baškarním průvodě nechyběl nikdy koník a také koza. Ta byla postrachem všech dětí. Ten, kdo byl za ní převlečený, trkal, až děti výskali a utíkali.
0: Ty si přehodíš na záda bílou deku a prostrčíš ty paruhy z přecíně.
2: Ale já neumím mečet jako koza.
0: Hlavně, že umíš trkat jako koza, tak se oblékej.
1: Všechny maškary dorazily večer do místní hospody, kde už čekala muzika a všechno začalo tancovat. To byla tlačenice, to bylo smích.

0: hotovo, Máni?
1: Ne, vlastně ano.
0: Tak pádíme, pádíme.
2: A zpívali taky tuhle. Tancovala ryba s rakem, Petržilka s petržákem, Cibulinka s česnekem a Naninka s chasníkem.
3: Paní Kateřino, paní Kateřino, kde jsou děti? Vracím se domů s jelítkama a sítrničkama, když se na mě vrhne medvěd s kozou.
4: Řeknu vám, ten medvěd to bylo šredné zvíře. A ta koza, představte si, nabrala na rohy moji tašku s nákupem. Moje jelítka jsou pryč. Dovedete si představit to neštěstí, kdyby se ta zvěř vrhla na Máničku nebo na Hurvínka?
2: A poslyšte, pane Spejble, nebyly to nějaké masopustní maškary?
4: Maškary?
2: No.
4: Maškary, ty v tomhle domě dělá jenom ten můj Hurvínek. Paní Kateřino, že oni...
2: Už asi budou na tom maškarním bále.
4: Je, i s mýma jitrničkama a jelítkama. To jsou ale šibalové.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jednou Víla Amálka potkala na úzoučké vílí pěšince Beránka Kudrnu. Kam pak jdeš, Beránku?
2: Rovně,
1: povídá Beránek Kudrna. Já jdu taky rovně. A stáli tam proti sobě. Uhneš mi z cesty? Řekla Amálka.
2: Já nevím, zamyslel se Beránek Kudrna. To víš, já mám tvrdou hlavu.
1: Nakonec ale Beránek Kudrna odskočil z pěšinky a řekl.
2: Já jsem si to, Amálko, rozmyslel. Jdi první.
1: A za tohle já ti povím něco, co nikdo neví, pošeptala Beránkovi Amálka. V tomhle lese je tajná louka a já tě tam dovedu. A dovedla ho tam. Na té louce byla všechna stébla trávy dlouhá od konce až do konce a rostly tam byliny. S těmi musíš, Beránku Kudrno, opatrně, řekla Víla Amálka. Některé mají tak divnou moc, že se v tom málem ani sama nevyznám. Potom Amálka udělala před Beránkem poklonku, Beránek se poklonil Amálce a rozešli se. Víla Amálka pospíchala dál přes louku. Beránek Kudrna se začal pást. Napásl se stébel trávy dlouhých od konce až do konce, potom si pro lepší chuť uštípl několik květů. Ale pořád jako by tomu chybělo kořeníčko. Kudrna se dal do bylin. Stála tam jedna docela o samotě, nebyla vysoká, ale tvářila se jako celé neštěstí. Beránek Kudrna jí povídá, proč pak si tak nešťastná? Bylina vyronila slzičku. Už šlo kolem 7 beránků, řekla. A lhala. Ale žádný si ze mě neuštípl ani lístek. Proto jsem nešťastná.
2: Já si jeden lístek vezmu, abych ti udělal radost,
1: řekl Beránek Kudrna a už kubl si a pomaloučku žvíkal. V tu chvíli mu ale něco přeložilo kopítka křížem a nebe a země jako by si vyměnili místo. Beránek Kudrna chce z pastvy domů, ale ať jde, kudy jde, nikam nedojde. Vede ho divný hlásek, bílý hlásek a špitá. Tudy netudy. Místo do ovčince došel Beránek Kudrna k suché řece a na mokrý suchopár. Do třetice ale bylo nejhůř. Hlásek bílý hlásek ho vyvedl na samý krajíček vysoké skály a tam mu pošeptal, udělej ještě krůček. Už ani krůček, zavolala z dola Víla Amálka. Došla si pro Beránka Kudrnu na skálu a odvedla ho na louku k hluboké studánce. Kudrna si položil bradu na kopítka a usnul, aby se prospal z toho divného čarování. Víla Amálka se posadila do trávy a čekala, až se Beránek probudí. Za chviličku jí byla dlouhá chvíle a tak si povídá, obtancuju 7x studánku. To už byl čas, kdy se tmí a vychází měsíc. Vyšel si na nebeskou vyhlídku a rozhlíží se po horách a po lukách. V tom uviděl Vílu Amálku, jak tancuje tanec. Chtěl vidět líp, naklonil se a smekla se mu stříbrná noha. Vzdychla si Amálka. Měsíček sletěl rovnou do studánky. Ležel na dně na stříbrných zádech a polikal andělíčky.
2: Aby bylo ještě hůř, začalo se ve studánce kalit od měsíčního chladu. Až dojde sedmá vteřina, nikdo už měsíček v té studánce nenajde. V tom se probudil Beránek Kudrna. Klekl si na kolena a vypil studánku až na dno. Měsíček si otřepal stříbrnou hlavu a odešel nahoru na nebeskou vyhlídku. Opřel se pořádně o zábradlí a povídá: děkuju ti, Amálko, a děkuju ti, Beránku. Jinak bych navěky ležel ve studánce a v noci by vždycky byla jen tma.
3: O hloupém Honzovi. Byl jednou jeden otec a ten měl tři syny. Tomu nejmladšímu říkali Honzík a třeba, že byl nejmladší, byl ze všech nejsilnější, ale byl i veliký dobrák. Ani kuřeti neublížil a s každým by se byl o všechno rozdělil. Starší bratři se mu vysmívali a říkali mu: hloupý Honza. Jejich otec měl stádo ovcí a synové ty ovce pásly. První den pásl nejstarší syn. Když bylo poledne, zavolala matka nejmladšího a povídá mu: dones Honzíku bratrovi na pastvu oběd. Honzík byl hned připraven na cestu, matka mu dala hrnec kaše a Honzík chvátal k lesu, kde jeho nejstarší bratr pásl ovce. Cestou přišel k mostu. Ten už byl velice starý, rozpukaný a byly v něm takové trhliny, že by byl ruku prostrčil. Jak Honzík uviděl ty trhliny, litoval starý most a bál se, aby se nezbortil, tak si umínil, že ten most spraví. Sestoupil z mostu, postavil hrnec z kaší, rukou ji nabíral a trhliny v mostě zamazával. Když všechnu kaši vymazal, měl radost, že most spravil a s prázdným hrncem šel domů. Doma se moc zdíli, že se tak brzy vrátil, ale Honzík jim řekl: šel jsem po mostě a most, chudák starý, byl celý rozpukán a samá díra, což pak jsem jej mohl tak nechat, aby se zbořil. Nejstarší bratr, který pásl u lesa, byl už dlouho bez jídla a měl hlad. Když se pořád nemohl dočkat, vyšel na kopec, aby se podíval, jestli už Honzík přichází s obědem. Jakmile se ale vzdálil od stáda, přiběhl vlk a odnesl si tu nejlepší ovečku. Příští den pásl ovce prostřední bratr. V poledne zase zavolala matka nejmladšího: pojď, Honzíku, zaneseš bratrovi na pastvu oběd, a dala mu hrnec hrachu. Honzík chvátal a jak tak šel, přišel k rybníku. V tom rybníku bylo plno žab. A jak tak Honzík šel po hrázi, vystrkovali žáby hlavičky, vesele kuňkali, jako by volali: hrách, hrách, hrách. Honzík si myslel, že žáby chtějí hrách, a tak se dlouho nerozmýšlel a hladovým žábám hrách do rybníka vysypal. S prázdným hrncem šel domů. Když se ho doma ptali, proč přichází zase tak brzo, povídal: žáby v rybníce tak křičeli hladem a volali, abych jim ten hrách dal. Copak jsem je chudinky měl nechat, aby zahynuli hladem? Na pastvě se bratr nemohl dočkat oběda a tak šel Honzíkovi naproti. Ale v lese zase čekal vlk a jak pasák odešel, chytil si vlk ze stáda tu nejlepší ovečku a odvlékl si ji do lesa. Třetí den pásl Honzík. Jeho bratři odmítli mu přinést oběd, aby ho potrestali za to, že je nechal ohladu. Ale Honzík si vzal sebou veliký kus chleba a tak se hladu nebál. A jak tak pásl své ovečky, číhal vlk s vlčicí v lese a čekali, až pasák odejde. Když pořád Honzík neodcházel, vyběhl vlk z lesa a zase se hnal po nejlepší ovečce. Ovečky se rozbíhaly a strachem bečeli. Honzík sice byl dobrák, ale s vlkem neměl slitování. Měl sebou silnou hůl a tou vlka zabil. Honzík pronásledoval vlčici až k doupěti, kde si mladí pochutnávali na mladém teleti. Ještě tam zbyl veliký kus a tak jej Honzík sebral a šel za svými ovečkami. Doma bratři čekali, s jakou se Honzík vrátí z pastvy a bude-li mít všechny ovečky. Mysleli si, že se mu některá zaběhla nebo že mu nějakou vlk odnesl. Ale zmýlili se. Večer Honzík přihnal s veselou, ovečky byly všechny a ještě si přinesl veliký kus masa. Z toho masa měli všichni dobrou večeři. A tak Honzík vynahradil svým bratrům obědy, o které je připravil. Od té doby měl od nich pokoj a už se mu nevysmívali.

0: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
1: Víš, že si to vážně nepamatuju?
0: Myslím, že by se to dalo spočítat. Byla jsi tehdy na konzervatoři?
1: Na tom přece dneska nezáleží.
0: A nebylo to před mým odjezdem na Annapurnu?
1: Opravdu nevím.
0: No, jak myslíš? Já jenom, že mám takový dojem, jako by se ve mně Vašek viděl. Jako bych byl jeho táta. No, asi se mi to jenom zdá.
1: Asi. Vašek se totiž vidí v každém. Naposledy to byl školník.
0: Jenomže školník není horolezec. Tedy pochovaný pod lavinou. Tak na náš poslední večer.
1: Proč jsi mě vzal zrovna sem?
0: No, řekl bych, že to je dost dávno, co jsi byla naposled tancovat. To je dobrý. Všechno jako tenkrát.
1: Bane, nic se nedá opakovat.
0: Odjíždím za měsíc do Alp. Předtím budu pár dnů v Praze. Tak do té doby si rozmyslí datum.
1: Jaké datum?
0: Když ty jsi mi vystrojila pohřeb, já ti vystrojím svatbu.
1: No počkej, jak koho si budu brát?
0: No přece mě.
1: A ty se budeš rozvádět?
0: Já se ani neoženil. To jsem ti ještě neřekl. Já mám tak mizernou paměť. Já si ani nepamatuju číslo svojí košile.
1: A to jsi zpamatoval, že jsme tehdy byli spolu tady?
0: Před 9 lety nikde jinde Music Box nebyl.
1: A vzpomínáš si, jak jsme se tehdy při večeři vsadili, že do 10 minut přineseš kytku?
0: A já jsem prohrál.
1: Ne. Horská služba vyhlásila pohotovost. V obřím dole se ztratil nějaký člověk.
0: Jsem rád, že si začínáš vybavovat podrobnosti.
1: Toho člověka jste zachránili. Vrátil jsi se po půlnoci.
0: A proč ses nevdala?
1: A proč ty ses neoženil?
0: Hory mě vždycky nějak přitahovali víc.
1: A teď?
0: Teď mi na ty kopce nějak dochází dech.
1: Tím chceš říct, že na mě by si ještě stačil?
0: Ne. Na našeho kluka. Nemusíš mi nic vykládat. Nebudu ti nic vyčítat. Znali jsme se 14 dnů.
1: 9.
0: Ty jsi někoho měla. A já jsem ti stál v cestě.
1: A co jsi dělal ty těch 8 let?
0: Koho jsi vlastně chtěla vzít?
1: Vašek není tvůj syn.
0: Nemluvíš pravdu. Tady jsme se seznámili. V prosinci. V lednu jsem odjel do Himalájí. A kluk se narodil v září. V listopadu jsme se z expedice vrátili. Všichni. Na Annapurně nikdo nezůstal pod lavinou.
1: Doufám, že nebudeš tak hloupý a nebudeš tohle Vaškovi vykládat.
0: Jestli ti jde jenom o to, na mě se můžeš spolehnout. Bylo mi mezi klukama vždycky tak dobře, že jsem si celý léta nevšiml, že žiju sám. Třeba letos o Vánocích. Měl jsem kolem sebe spoustu lidí a ani jednoho svýho člověka. A když jsem o tom začal uvažovat, objeví se tak prýma kluk. A ještě k tomu můj. Ano, řekni mi to. Já tě prosím. Řekni, že je můj.
1: Prosím tě, nedělej ze sebe blázna.

0: Po návratu do Prahy se život zdánlivě vrátil do vyběhaných kolejí. Ale nic nebylo jako dřív. Vašek měl všechno jasné. Našel si náhradního tatínka. Jindřich se taky rozhodl, co dál, ale jeho nabídky, na které jsem dřív marně čekala, mě teď působily jen rozpaky. O tom, že budeme žít spolu, už nemohla být vůbec řeč. Pokud jde o Luboše, nedělala jsem si žádné iluze a přesto jsem v skrytu duše doufala, že se to nějak vyřeší. Jenže Luboš provedl něco, čím mne dokonale šokoval. Jak jsem si mohla myslet, že se změnil? Zůstal stejně nezodpovědný, sobecký a ješitný jako tehdy, když jsem ho poznala.
1: Kam jsi tak letěl?
2: Na nádraží, dneska přijede Luboš.
1: Jaký Luboš?
2: Můj tatínek, náhradní.
1: Tak si máma přece někoho našla?
2: Ne, já si ho našel sám. Napsal mu 9 dopisů.
1: No jaký je?
2: Velký, náčelník, horské služby.

0: To je Annapurna.
1: A nahoře?
0: To taky. To taky.
1: Tamhle?
0: To jsem zmastil. No. To bylo v prosinci. To mi bylo 5.
1: A proč je tu ten vánoční stromeček a ty balíčky?
0: Přece pro tátu. Aby nebyl táta o Ježíšku sám.
2: Vezmu tě sebou.
0: Fakt?
2: Až budeš velký. Máš tu fotku?
0: Máme schovanou, tajně.
2: Tak mi ji ukáž.
0: Aby mi mamina nečmajzla.
2: Já budu hádat, jo? Trefil jsem se.
0: Ty jsi tátu znal?
2: Umíš mlčet. I před mámou. Tak to jsem já.
0: To nejsi ty. To je můj táta.
2: No, je to tvůj táta. Ale taky jsem to já. To znamená co?
0: To teda nevím.
2: No, že tvůj táta jsem já.
0: To není pravda. To nejsi ty. To je můj táta.
2: A proč bych to nemohl být já?
0: Můj táta je mrtvej. Hrdina.
3: Co to tu děláte?
0: Luboš lže?
1: Ano, prosím tě, nezlob se. Já jsem to Vaškovi řekl.
3: Jsi ješitnej. Pitomec.
1: Máš kudlu? Tyhle ty autíčka jsem sbíral 5 let. Teď jsou všechny tvoje.
0: Nesmíš ho brát vážně, mami. On je děsnej brepta. A nenadávej mu. Když bude přece u nás večeřet. Já ti pomůžu.
1: Já taky.
0: Mami, jak to, že Luboš tátu znal?
1: Já ho neznal.
0: Proč lže?

0: Ukázal si na něj prstem. Tak byl si jeho kamarád. Byl nebo ne?
1: Já nevím.
0: Ale já vím. Nechal si ho pod lavinou.
1: No, krucifix. Ano, tak řekni něco.
2: Dejte mi pokoj. Oba dva.
0: Ale já ti něco řeknu. Kdyby byl můj táta živej, tak by byl od malička každý večer se mnou doma. Chodil by se mnou do bijáku. A měli bychom psa.
1: Ale tvůj táta nevěděl, že jsi na světě. Jinak by za tebou přišel.
0: A proč nepřišel za mámou? Že máma na světě to přece věděl. Mami, je to můj táta? Je nebo ne?
2: Dej pokoj.
0: Já to chci vědět.
2: Jo, tohle je tvůj táta. Ty jsi to zvoral. Všechno.

0: Mami, nepláč. On už je pryč. Máš přece mě. Já budu s tebou. Až do smrti. Každý den.
1: Tvoje matka telefonovala. Dala si se mnou schůzku. Zítra. Nevíš, co mě může chtít?
2: Dovedu si to představit, aby si se rozvedl.
1: A ty nechceš?
2: 4 roky jsem si nepřála nic jiného.
1: 3 by to ještě stálo za to. Promluvit si v klidu o nás dvou.

0: Měl jsi jít za Vaškem. Ne za mnou.
1: Čekal jsem před školou hodinu.
0: No a co?
1: Nic.
0: Proč jsi mě neposlech? Věděla jsem, že tohle Vašek nikdy nepochopí.
1: Můžu k vám přijít. Ve 4. 5.
0: Tebe vůbec nezajímá, kdo to byl?
1: Tak já přijdu večír.
0: Já tě vůbec neznám. Ty o mě taky nic nevíš. A zblbneš kluka, že spolu budeme žít.
1: Bojím se, že se mnou nechce mluvit.
0: Mohl jsi napsat aspoň řádku. O tvým návratu z Himalá jsem se dočetla v novinách.
1: Tak proč jsi nenapsala, že čekáš dítě?
0: Kam? Do Asie? Tábor číslo 4.
1: Ale já jsem se vrátil.
0: Klukovi byly skoro 3 měsíce.
1: Proč jsi chtěla, aby mě Vašek nikdy nepoznalo? Co jsem ti udělal?
0: Já byla jsem docela pyšná, že s tebou čekám dítě. Tu noc, kdy jsi se vrátil z Obřího dolu, si mi připadal jako hrdina. Myslela jsem si, že z nás budeš mít radost, až se vrátíš. Že dovedu být statečná jako ty. Že jsem si to dítě uhájila proti všem.
1: Ale kdybys mi napsala, že je kluk na světě.
0: Na mě jsi se ani nevzpomněl. Byl by si štěstím bez sebe, že máš dítě. Kdy odjíždíš?
1: Za 4 dny.
0: Vašek potřebuje čas, aby se z toho dostal.

0: Kdyby děti mohly všemu rozumět, tak by to nebyly děti. Protože mezi dospělými a dětmi není jenom ten rozdíl, že jedni jsou velký a druhý malý. Byla to taky moje vina.
1: Nebyla.
0: Vašíku, chtěl jsi tátu?
2: Chtěl.
0: Luboš se ti líbil. Říkal jsi, že je kamarád.
3: Není, mami. Já jsem pro něj plakal a on byl zatím s cizíma klukama na horách.
0: Luboš o tobě nevěděl, musíš mi věřit.
3: On mě podved, už na horách mi lhal. Dělal, že si tě bude namlouvat a vy dva už jste byli dávno vdaný.
0: Ale nebyli.
3: Když jsem byl malej, tak jsem ti věřil, že jsi mě koupila v račkářství. Ale teď už jsem velký a moc dobře vím, jak se narodí dítě.
0: Opravdu?
3: Po svatbě.
0: No tak, víš, ona ta svatba není to hlavní. Stačí, když se mají lidi rádi.
1: Kdyby tě měl rád, mami, tak by za náma přišel na sobotu nebo na moje narozeniny.
0: Ty seš u minuty jako ten tvůj malej zub.
2: 2 hodiny mu domlouváme a taky si nedá říct. Ale až se vyklubě na svět, bude po bolesti, viď?
0: Luboš na tebe bude zítra čekat u školy.
3: Stejně tam nepůjdu.
0: Ano? Řekla. Udělala jsem, co jsem mohla. To už záleží na tobě, nepochybuju, že na něco přijdeš.
4: Až prýma kolo. Letí to. Dobrý. Senzace. Doplnil jsem výstroj. Lana, mačky. Mám to všechno v hotelu. Nechci se podívat? Něco jsem ti přines. Líbí se ti?
3: Cizí psi já domů vodit nesmím.
4: To není cizí pes, to je Ben. Tak si ho vem, je tvůj.
3: A co máma? Nedostanu vejpras?
4: Buď klidnej, bude mít radost.
3: Lžeš! A učíš hlát i mámu. Domlouváte se na mě telefonem.
5: Nechal jsem tě odjet nahoře, abych tě nestratil. A ty tam nám nedokážeš za jediný den zapomenout. Vlastně je to docela legrační. Jakmile člověk dostane strach, je na nejlepší cestě prohrát.
0: Ty chceš jet opravdu do nemocnice?
5: Ne. Tvoje matka mě pozvala k tobě domů.
0: No to bych snad o tom musela něco vědět, ne?
5: Nepozveš mě nahoru?
0: Neměl jsi se mnou vůbec jezdit.
4: Ano. Měla bys něco proti tomu, kdyby měl Vašek pejska?
0: Tak to ať ti ani nenapadne.
4: A, tak to je malér. Neboj se, já to spravím.
0: Dejte mě pokoj. Oba dva.
6: Kde?
0: Kdo? Vašek nebo ten pes?
6: Jindřich přece.
0: Vy jste se zbláznili. Všichni.
7: V ptačí radě se projednával návrh na zřízení prodejny potravin. Jednání bylo složité a rušné, neboť všichni měli připomínky i podnětné návrhy. Zejména v otázce sortimentu se rozproudila živá diskuse. Žádám, aby prodejna byla dobře zásobena sýry. Sýry jsou zdravé, řekla Vrána a už se viděla, jak drží sýr v zobáku. Musí být ovšem balené. Nejlepší obal je hliníková fólie, důrazně podotkla Straka, protože Straka má ráda věci, které se pěkně lesknou. Sýry nejsou tak důležité jako semínka. Semínky se živí moc ptáčků. V semenech musí být velký výběr, řekl Strnad a hned se k němu přidal Čížek a Stehlík a Pěnkava a ještě jiní. Jestli by tam mohla být také Semínka z Jalovce, tiše zaprosil Hýl a začervenal se až po prsa, jak nebyl zvyklý vystupovat na veřejnosti. Konipásek horlivě mával ocáskem, aby také dostal slovo, a když je dostal, promluvil: nesmí se zapomenout na hmyz. Hmyz je naše obživa. Jeho požadavek podporovala Jiřička a Budníček a další ptáci. A Sedmihlásek zavolal svoje čididím, že s tím taky souhlasí. Potom Kos chtěl žížaly, Špaček zase třešně a každý něco. Mně je to jedno, já jim všecko, řekl Vrabec. Já si nevybírám. Situace využila Sojka a žádala, aby v prodejně byla k dostání také modrá sojčí pírka. Sojčí pírko není potravina. Sojčí pírko je náhradní díl, pohotově namítl Kos. Pírko ať si koupí v prodejně náhradních dílů. Podle mne je sojčí pírko módní doplněk a o parádu se jí starat nebudeme, zaštěbetal Vrabec, který jakživ pěkné pestré pírko neměl a Sojce záviděl. Však mu také Sojka hned řekla: když ty ztratíš pírko, nikdo si toho ani nevšimne. Ale když Sojka ztratí své modré pírko, nikdo potom nepozná, že Sojka je Sojka. Že nepozná? Pozná, hned jak otevřeš zobák, nedal se Vrabec. Máš totiž strašně nepříjemný hlas. Už to vypadalo mezi nimi na rvačku, když se ozval Strakapout. Já si myslím, že Sojka nemá špatný nápad. Místo pouhé prodejny potravin otevřeme obchod smíšeným zbožím. V obchodě smíšeným zbožím se mohou prodávat případně i sojčí pírka, ale hlavně červené doktorské čepičky pro Strakapoudy. Jenže potom ledňáček chtěl rybářské pruty, háčky a navijáčky, kachna galoše do bláta a čáp gumové holínky do vody, Straka jabloneckou bižutérii, ten to a ten zas ono. Nic, rozhodla ptačí rada. Na to by musel být obchodní dům. Jednání se chýlilo ke konci. Za pokladní byla ustanovena Křepelka, protože Křepelka umí počítat peníze. Ptačí prodejna potravin byla brzy potom otevřena. Noviny, ptačí zpravodaj, přinesli o tom podrobnou zprávu, ve které mimo jiné hodnotili zřízení prodejny jako významnou pomoc hnízdícím ptákům. Již první zkušenosti si vyžádali, že v prodejně byla umístěna tabule s nápisem ozobávání vystaveného zboží přísně zakázáno. Straka byla třikrát přistižena při pokusu pronést bez placení sýr v hliníkové folii a vymlouvala se, že nemá peníze. Křepelka proto postavila na pokladnu cedulku: bez peněz do prodejny neles. Jinak byli všichni s prodejnou spokojeni. Všeho bylo dost a všechno stálo 5 peněz. Přešlo léto a s létem přešla doba hojnosti. V přírodě i v prodejně ubývalo semen, ubývalo bobulí, ubývalo hmyzu, ubývalo všeho. Křepelka stále častěji říkala zákazníkům: nemáme, nemáme, nemáme. O Vánocích nezbylo už ani zrníčko. Prodejna byla zavřená a na dveřích visela cedulka: není do čeho zobnout. Před prodejnou seděli ptáci, opuštění, jako zaječí bobky, a čekali na zázrak. Zázrak se nestal, Ale do lesa přišli děti sbírat šišky, aby si je pozlatili a ozdobili vánoční stromeček. Když uviděli ptáčky, hned poznali, kolik uhodilo. Běželi domů a přinesli dobrot, že se prodejna změnila v ptačí lahůdkářství. Byla najednou plná semence, slunečnicových i lněných semen, jader z okurek a tykví, prosa, ovsa i máku, sušených jeřabin a všelijakého ptačího zobu i loje pro síkorky. A tak ptáci měli štědrovečerní hostinu, slavili Vánoce a zpívali. A lidé, kteří o tom nic nevěděli, se podivovali, že ptáci v zimě zpívají.

0: Jenže venku byl ještě někdo, kdo by se také moc rád dostal k Pipi na hostinu. Nedaleko vily Vilekuly žila zlostná paní Finkvistová. Děti neměla ani trochu v lásce.
1: Děti by vůbec neměly na světě být, lamentovala.
0: Když některé z dětí šlo po ulici kolem jejího domku, vystrčila hlavu z okna a hubovala, že dělá strašný rámus. A nikdy nezapomněla dodat, že ze všech dětí, které zná, je Pipi to nejhorší.

0: Právě teď se to tak nachomítlo, že si paní Finkvistová vyšla před spaním na procházku zrovna kolem vily Vilekuly. V té chvíli děti dojedly všechny dorty nachystané ve sněhovém domečku a Pipi běžela do vily pro další tři, které si tam připravila do zásoby. V okamžiku, kdy se objevila ve dveřích s jedním dortem v každé ruce a třetím na hlavě, kráčela po ulici paní Finkvistová. Schválně hádejte, jestli paní Finkvistová na Pipi koukala s vyvalenýma očima. Paní Finkvistová rozhodně neměla Pipi dlouhou punčochu v oblibě. Ona přece vůbec neměla děti ráda, ale o to raději měla něco jiného. A to byly šlehačkové dorty. Byla po nich přímo posedlá a udělala by nevím co, jen aby se kousínku zmocnila. Ty, hele, poslyš, zavolala na Pipi. Jestli mě hezky poprosíš, tak bych se na ten tvůj vánoční večírek šla podívat. Ještě to dopoledne za Pipi křičela, ty uličnice nezvedená, ale na to už dávno zapomněla. Samozřejmě, že to bylo jen kvůli dortu se šlehačkou. Pipi se na vteřinku zarazila. Hrdě pohodila hlavou tak prudce, že dort málem skončil na zemi. Všechny děti vyběhly ven a vykukovaly zpoza rohu. Milá paní Finkvistová, pronesla Pipi zdvořile. Tenhle vánoční večírek je dětem přístupný, což jinými slovy ovšem znamená, že je nepřístupný dospělým. Všem dospělým je sem vstup zakázán. Ono totiž pro dospělé není zdravé jíst dorty a bonbóny. Bolí je z toho břicho a pak si pořád na něco stěžují a fňukají. Aspoň to tvrdí doktoři, vysvětlovala Pipi. Hlouposti, odbyla ji paní Finkvistová. Opravdu je to tak, ujišťovala ji Pipi vážně. Jeden doktor v Americe přišel na to, že dospělí by měli jíst jen vařenou rybu a dušenou mrkev. A na nejvýš možná k narozeninám kousíček tlačenky. To se podívejme, řekla paní Finkvistová kysele. A co ten tvůj pan doktor z Ameriky říká, že by měli jíst děti? K snídani karamelky, k obědu zmrzlinu a k večeři šlehačkový dort, zašvitořila Pipi a zmizela za rohem.
1: Uličnice nezvedená,
0: zakřičela paní Finkvistová.

co se takhle projet na mé sáňkařské dráze? Zeptala se Pipi hned, jak se paní Finkvistová ztratila z dohledu. Pipi totiž udělala klouzačku ze střechy vily Vilekuly. Vyšší a prudší svah děti v životě neviděli a klouzalo to jako namydlené. Dokonce i bez sánek. Nejdřív se ovšem muselo vylézt po žebříku nahoru, což bylo trochu náročné, ale o to rychleji to svištělo dolů. Takovou legraci už dlouho nikdo nezažil. Děti se jízdou rozehřály, tváře jim, jak se patří, zčervenaly a kalhoty vzadu zbělely. Vánoční strom ve tmě nádherně zářil a ze střechy si ho mohli prohlédnout ještě líp než ze země. Zhora bylo každopádně líp vidět, kolik balíčků na něm visí. Samou nedočkavostí, co asi uvnitř všech těch balíčků může být, dětem srdce v těle poskakovalo. Vždyť my jsme úplně zapomněli tančit kolem stromu, vykřikla náhle Pipi. A ze střechy se to najednou začalo sypat jako hrách. To, když se všechny děti řítily dolů z prudké klouzačky a padaly do závěje. Halo, děti, svolávala je Pipi. Pojďte sem, zaspíváme si ty naše krásné vánoční písničky. Veselé vánoční hody, berte si dítky koledy. Jeste je pilně a neomylně, jeste je pilně a neomylně. Paní mámo, vstaňte, bombony nám dejte, bombony nám dejte. Pipi, takhle to ale vůbec není, napomenula ji Anika přísně. Jak to, že ne? Podivila se Pipi upřímně. Že bych ty pěkné koledy zapomněla? No, možné to je. Ale tuhle si pamatuju určitě dobře. Pásli ovce pasáčci a v tom, kde se vzali, tu se vzali, objevili se tři králové. A co udělali pasáčci? Zahráli jim fidli fidli na housličky, jen ten černej, co stál vzadu, vystrkoval na ně bradu. No, ta je přece veselá. Pipi, teď jsi vážně hloupá. Tak to není, zlobila se dál Anika. Kolem stromu se ale nakonec tancovalo a zpívalo přesně tak, jak to má o Vánocích být, i když si Pipi trochu pletla slova. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, nesem vám noviny, poslouchejte. Paní mámo, vstaňte, koledy nám dejte. Štědrý večer nastal a všechny vánoční písničky hezky po pořádku. Děti se shodly, že je daleko zábavnější tancovat kolem vánočního stromku venku než doma v pokoji.

zajíce, co neměl ani kožich, tak chudý ten zajíc byl. Nakonec se málem celých 100 let dožil a písničkám svůj život zasvětil. O, a písničkám svůj život zasvětil.

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšely, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
0: Odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
8: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
7: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
1: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
0: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
4: Tak dost, utište se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
1: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
0: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
1: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
4: Co zase chcete?
0: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
1: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
6: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
7: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
4: Rozumím, rozumím,
0: odpověděl pan profesor.
4: Jakou chuť tedy chcete?
1: Tu se lidé opět začali překřikovat.
6: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
7: V žádném případě, po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
8: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
3: To máte jedno. Ať chutná jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
7: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
6: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
0: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
4: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
0: Pak si vyšel na procházku.
1: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
0: Ale pan profesor byl rozzlobený.
4: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
0: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
1: Nastalo nedělní ráno.
0: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
1: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
0: Vstal a vyhlédl z okna.
1: Venku padal bělostný sníh.
0: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
1: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
9: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný, bílý a studený sníh.
0: Pan profesor jim odpověděl.
4: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
9: Hurá!
1: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
0: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh s příchutí.
1: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
7: Pane profesore, Vy jste zapomněl na svůj slib.
1: Promluvil jménem ostatních starosta města.
7: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
0: Pan profesor pravil.
4: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Schromážděte se všichni na hřišti.
0: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
1: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
0: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
1: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
0: Hrrr, bum!
1: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měly barvu? Takovou špinavě černou.
0: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
1: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
0: Však si ji taky všichni společně namíchali.
1: Každý si honem zacpával nos.
0: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
1: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
0: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
1: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
0: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vsuvka. Příběh Karlose a Tulamora. Znali se od klukovských let. Tulamor vedl partičku uličníků a rváčů na levém břehu řeky, Karlos byl vůdcem party na pravém břehu. Levobřežníci a pravobřežníci si přísně střežili svá území a to byla záminka k věčným bitvám. Ze starých stvrdých podkolenek si udělali pendreky a těmi se mlátili hlava nehlava. Jak už to mezi vojevůdci bývá, Karlos s Tulamorem byli sice nepřáteli na život i na smrt, ale zároveň si jeden druhého vážil. A když skončil čas klukovských her, podali si ruce a stali se z nich přátelé. Ani Karlos, ani Tulamor se nechtěli smířit s tím, že je čeká spokojený domácký život jako valnou většinu všech lichožroutů, kteří, když vyrostou, zařídí si v rodinách svých domácích pánů vlastní lichožroutí rodinky a nestarí se už o nic jiného než o obživu. Rozhodli se, že budou žít jinak. Karlos se chtěl jenom toulat, cestovat, užívat si svobody.
2: Když nic nemáš, tak ti všechno patří, říkával.
1: Jenže Tulamora sváděla touha pomoci a po majetku. Netrvalo dlouho a stal se z něho padre alias velký šéf. Přesto zůstali přáteli, dokud se ve městě neobjevila Mochita. Mochita byla žhavá a opojná Mexičanka a v jejich životě se objevila čirou a nešťastnou náhodou. Její pan domácí, mexický obchodník s ponožkami, se chystal na cestu do Evropy. Mochita nakoukla ze zvědavosti do jeho otevřeného lodního kufru naditého nejrůznějšími vzorky podkolenek, punčoch a ponožek. Jenže cvak! Víko sklaplo a lodní kufr i s Mochitou po několika dnech doputoval do města, v němž žili Tulamor s Karlosem. Tulamor se o příjezdu tohoto cizince dozvěděl a zmocnila se ho touha po mexickém zboží. Vloupal se do jeho hotelového pokoje a když kufr otevřel, na první pohled se zamiloval. Žádnou ponožku si neodnesl, ale unesl Mochitu. Krásná mexická lichožroutka v cizím sichravém městě nikoho neznala. Obtloustlý Tulamor rozhodně nebyl její typ, ale zahrnul ji péčí a vlněnými punčochami a také bydlení na prostorné půdě vily profesora Kadeřábka bylo na zdejší poměry víc než luxusní. Mochita neměla ani potuchy o tom, že je mafiáno. Doma se choval jako vzorný manžel a starostlivý otec jejich dvou synů, Tulamora juniora a Ramsese. A Carlos jí nic neřekl. Zachoval se čestně k svému příteli, i když Mochitu tajně miloval. Často ji navštěvoval, byla téměř nepřetržitě nachladlá a ona mu vyprávěla o svém stezku po horkém slunci, po bzukotu komárů a drnčení kytar. A pak, když sichravé počasí přetrhlo nit jejího života, Carlos se s Tulamorem ani nerozloučil a zmizel. Musel poznat tu zemi Mochity, kytar, komáru, spalujícího slunce a pálivých papriček. Celé dlouhé roky o něm nikdo neslyšel.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: V jednom malém domečku, v prostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala, ne abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná, mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé strapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, 7. mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vyles. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka, ta naše má bílé vousy, na bradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy, chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, trada, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátko, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši, je to tak. Ty jsi divná, maminka, bradu máš. A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy, honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši 2 šišky. To je nápad! A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm 2 šišky i ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila, kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. Tak, a to je konec pohádky.
4: Chucká pohádka a ještě o jiném chytrém Jirkovi. Byl jednou jeden král A ten král měl dceru, kterou kdosi očaroval tak, že byla od té doby velice smutná a nikdy se ani neusmála. Když nedovedli pomoci ani nejvyhlášenější lékaři, dal vyhlásiti král, že kdo jeho dceru vyléčí, že mu ji dá za ženu a s ní celé své království. Tenkrát nedaleko toho města byl jeden pastucha a ten měl syna Jirku. Jak Jirka se to dověděl, povídá otci: tatínku, já půjdu a tu královskou dceru ještě uzdravím, že jistě bude se smát, uvidíte. Ale otci se to nezdálo a proto řekl: co tě to jen mohlo napadnout, hochu, zůstaň doma. Ještě bys mohl přijít i o hlavu. Ale syn nepřestal otce prosit, až povolil, a to proto, že Jirka nechtěl od něho na cestu nic, než jednu kozu. Ale za to ta koza měla tu vlastnost, že kdo se jí dotknul, musel při ní zůstat. Když Jirka jde s tou kozou do světa, potká jednoho tovaryše a ten měl nohu na rameně. Jirkovi to bylo divné a proto mu řekl: proč máš nohu na rameně? Vždyť něco podobného jsem ještě neviděl. To máš tak, povídá tovaryš. Jak ji sundám, tak doskočím 100 mil. A kam jdeš? Jdu do světa hledat službu. Tak pojď se mnou, domlouval mu Jirka a tovaryš poslechl. Když tak šli, potkali zas jiného pocestného a ten měl prkénko na očích. I ptali se ho: proč máš to prkénko na očích? A on na to: když to prkénko sejmu z očí, tak vidím 100 mil daleko. A kam jdeš? Jdu do světa hledat službu. Tak pojď s námi, povídali mu. A on šel. Ušli zase kus cesty a potkali třetího kamaráda. A ten měl lahev pod ramenem a místo zátky měl v ní zastrčený svůj palec. Proč tu lahev palcem zacpáváš? Vyzvídali na něm. Protože jakmile palec z lahve vytáhnu, hned dostříknu 100 mil daleko a postříkám, koho chci. Chcete-li, vezměte mě, mládenci, sebou, neboť mohu vám být užitečný. Odpověděl jim nový druh. Jirka, jak to slyšel, řekl: nuž dobře, pojď s námi. Konečně přišli do města, kde byl ten král, a koupili na kozu krásné pentle. Na to vešli do hospody, aby se tam najedli, napili a také noc přespali. Hostinský měl 3 dcery a ty, jakmile oni pentle na koze viděli, už se jim jich zachtělo. A povídá Manka: z těch krásných pentlí bych chtěla aspoň jednu mít. Až ti to pocestní usnou, půjdu a tu nejpěknější si odváží. Ale Dorka ji zrazovala: nebeř ji, oni by to ráno poznali. Ale Manka přece šla a v noci jednu pentli zase chtěla vzít. Ale jak se kozy dotkla, nemohla se od ní odtrhnout. Když se dlouho nevracela, řekla ta třetí, které říkali Kačka: Dorko, dojdi pro ní, nějak dlouho se nevrací. Dorka tedy šla a plácla Manku do zadřkouc: pojď a nech toho. A už se také nemohla od ní odtrhnout. Proto Káče, když ani druhá sestra se nevracela, pospíšila ven a tam zatáhla Dorku za sukni a povídá: neodvazujte je všechny. Ale už se musela

Kačko, Dorko, Máničko, kam takhle jdete? A už vyběhl ven, chytne Káču za ruku a tu máš. Už také nemohl se odtrhnout. Jdouc uličkou, kterou právě pastýř hnal stádo na pastvu, a tu vůl, jak šel okolo, uvázl a Jirka ho vezl také cestou dále. Tak přišli konečně před ten královský zámek, z něhož hned vyběhli sloužící. A tu jeden rychle pospíšil k samému králi a povídá mu: Pane králi, to je podívaná. Už tu u nás byly všelijaké maškary, ale tohle tu ještě nebylo. Jak to slyšela královská dcera, honem také vystrčila hlavu z okna a dala se do takového smíchu. Div, že se na zem nesvalila. Tu hned sebrali Jirku a vedli ho ke králi, který se ho ptal, co a kdo je, a on na to, že je pastýřův syn a že mu říkají Jirka. A tu hned král mu povídá, že to jako nemůže být, aby mu svou dceru dal za ženu, když je jenom tak z prostého rodu, ale chce-li přece jen dostat princeznu, aby mu přinesl koflík vody ze studánky, která je vzdálená celých 100 mil. Tu řekl Jirka tomu, co měl nohu na rameně. Ty jsi řekl, že když nohu sundáš, že skočíš 100 mil. A on na to: Ach, to snadno dokáži. A už vzal koflík a udělal skok, že ho už neviděl. Ale ač to trvalo jen chvilenku, Jirkovi se přece zdálo, že rychlonohý dlouho se nevrací, a proto povídá bystrozrakému: Ty jsi se chlubil, že když sejmeš prkénko z očí, že hned vidíš na 100 mil daleko. A on odpověděl: Tak je to. A proto chceš-li, podívám se, co tam rychlonohý dělá. Dívá se, dívá a najednou povídá: Ach, uvej, on tam u studánky leží a spí. Tu Jirka obrátil se k tomu, co měl palec v láhvi, a řekl mu: Ty jsi se chlubil, že jak ten palec z hrdla lahve vyndáš, že dostříkneš na 100 mil, rychle tedy tam stříkni. A ty, bystrozraký, podívej se, zdali rychlonohý už se probudil. O, ano, už stává, utírá si oči a nabírá vodu. Povídá bystrozraký, a než dořekl, rychlonohý opravdu už byl na místě a stál zrovna vedle Jirky i s koflíkem vody. Král nemálo se podivil, když se přesvědčil, co Jirka všechno dovede, ale hned mu uložil, aby provedl ještě jeden kousek. Prý tam a tam v lese jest podivné zvíře, jež vypadá jako nosorožec. A to, že moc lidí do roka podáví, pakliže ho Jirka zabije, takže mu hned potom král dá princeznu za ženu. Jirka sebral kamarády a šel k tomu lesu, kde uviděli veliký pelech v jámě. V té ležela 3 veliká zvířata. 2 nedělala nic, ale to třetí, nosorožec, to přepadávalo a žeralo lidi. Jirka se svými kamarády nabrali si tedy do kapes i do pytlíku kamení a také šišky. Potom vylezli na jedli, která stála na kraji té jámy, a Jirka dolů hodil kamenem a uhodil toho nosorožce. To zvíře hned řeklo druhému: Nešťouchej do mě. A to povídá: Já ti nedělám nic. A zase Jirka hodil kamenem po nosorožci. A ten zabručel a znovu se hněvá: Už jsem ti jednou řekla, abys dal pokoj, ale ty jsi zase do mě šťouchnul. Jak to uděláš ještě jednou, uvidíš, co se stane. Tu kamarádi Jirkovi popadli ještě větší kámen a hodili ho dolů nosorožci na hřbet,

který zlostí zařval a popadl se s těmi dvěma zvířaty. Ale jak se po nich rozehnal, zabodl se tím rohem do jedle, na které seděl Jirka se svými přáteli, a ne, nemohlo to zvíře ten roh ze stromu vytáhnouti. Tu oni skočili dolů z té jedle a ta dvě zvířata hned utekla. Nosorožci však utěli hlavu a nesli ke králi do zámku. Král díval se na Jirku pln udivení, že i toto dokázal, a hned se radil se svými rádci, jak by to navlékl, aby mu nemusel dát za ženu svou dceru. Ti mu poradili, aby Jirkovi slíbil, že budou druhého dne za městem oddavky na velikém prostranství a až tam Jirka přijde, aby ho dal vojskem zastřelit. Ale jedna sousedka Jirkovi to prozradila. On jí však řekl, já se nebojím. Když mi bylo 12 let a matka pekla lívance posypané cukrem a skořicí, já sám jsem jich už tenkrát zabil 12 najednou. Že to byly jenom mouchy, to si nechal pro sebe a to nedopověděl. Druhého dne přinesli Jirkovi krásné šaty a řekli mu, aby šel na to prostranství, kde bude slavná svatba. Tamže už muzika i vojsko čeká. Jirka tedy s kamarády tam jde a když vidí, že vojsko nabíjí ručnice, povídá tomu, co měl prst v lahvi. Zastříkni jim všem oči. A ten hned na to, proč bych to neudělal? Však je to snadná věc. A už stříkne a bác. Oslepení vojáci vystřelili do vzduchu. Jirka se jim vysmál, že jsou nešikové a oni neříkali nic, jen si utírali oči a kabáty. To, když viděl král, podával hned Jirkovi ruku, neboť viděl, že s ním nic nesvede. A proto také chtěl mu dát svou dceru za ženu. Ale Jirka povídá, když je to tak, že jste mě chtěl dát zastřelit a tak špatně se mi odplatil za to, co jsem vám dobrého udělal, jen si svou princeznu nechte, neboť se nerad vtírám tam, kde mě rádi nemají. Král sice byl rád, že nemusí princeznu provdat za syna pastuchova, ale přece se zastyděl a proto řekl, Jirko, dělej, jak chceš. Ale abys viděl, že nejsem nevděčným člověkem, tu máš aspoň pytel zlata. Ten Jirka vzal a chtěl se rozdělit se svými kamarády. Ti však mu pravili, jen si zlato nech, však je tvoje, my ho nepotřebujeme, neboť se vždycky uživíme ve světě. Jirka je tedy prosil, aby šli s ním domů a tam zůstali, že on koupí statek a u něho, že budou mít se dobře. Oni však nechtěli. Nejsou prý zvyklí zahálce a když už jim pán Bůh dal takovou moc, že musí i jiným lidem ještě pomáhat. Tak šel Jirka domů sám. A když jeho otec viděl všecko to zlato, nesmírně se tomu podivil a radoval se tím více, když slyšel, že Jirka poctivě si toho zlata zasloužil. Nakoupeném po tom statku oba měli se velice dobře a snad se jim vede tak dosud. Chcete-li, můžete je navštívit. Až potkáte bystrozrakého, ten vám jistě poví, v které to žijí vesnici a rychlonohý vás tam snadno donese.

0: Venku ohavně pršelo a tak Maxi pes Fík seděl ve své chalupě a četl si pohádkovou knížku. Přišla za ním Ája a přinesla mu věnec vůřtů, protože měl zrovna narozeniny.
1: Je, co to čteš, Fíku?
0: Byla zvědavá.
2: No, pohádky, řekl Fík.
1: A je tam nějaká pěkná?
2: Jak by ne? Nejvíce mi líbí tahle o hloupém Honzovi. Jak šel do světa na zkušenou. A jo, mohl bych jít taky do světa.
1: Vždyť ty nejsi Honza.
2: A nejsem hloupý, zapomněla si říct.
0: Dotčeně se ozval Fík.
2: No, ale stejně, mohl bych jít do světa.
1: Proč ne? Stejně tě sotva uživíme. Aspoň si ve světě vyděláš na živobytí a něčemu se přiučíš.
2: A dostal bych sebou taky ranec buchet na cestu.
1: Ale jo, maminka zrovna pekla.
2: No a
0: ošíval se chvíli Fík,
2: ale ještě bych něco potřeboval.
1: A co pak?
2: Už umíš všechna písmenka, Ajo?
1: Samozřejmě, a krasopisně.
2: Tak mi prosím tě napiš tady na bok, pozor, mluví. Víš, abych nebyl tak nápadný.
0: Ája tedy vzala štětku, namočila ji do kolomazy a pěknými písmeny napsala Fíkovi na pravý i levý bok, pozor, mluví. Potom mu přinesla slušný veliký ranec makových buchet. Fík se pěkně se všemi rozloučil a šel do světa. Daleko s tím rancem ale nedošel. Na první mezi si sedl a všechny buchty snědl, protože dostal ohromný hlad, Maxi hlad. Jak tak jedl, přemýšlel, že by mohl třeba někde vysvobodit nějakou princeznu a že by za to dostal možná půl království a nebo aspoň plný trakař chleba. Ale dopadlo to všechno úplně jinak. Když snědl tu spoustu buchet, dostal Fík příšernou psí žízeň a musel hned zajít do nejbližší hospody. Pozdravil, sedl si ke stolu a řekl:
2: prosil bych putínku mlíka.
0: Hospodský sice trochu divně koukal, ale mléko nakonec přinesl. Vedle u stolu seděli tři námořníci, vlastně spíš nářečníci, protože se plavili po řece. Seděli, pili rum a povídali si mezi sebou, že jejich kapitán je hrozný pes. Fík to zaslechl a zastřihal ušima.
2: Pánové, řekl, slyším tady, že váš kapitán je pes.
3: No, to teda jo,
0: potvrdili nářečníci.
2: No a nevzal by mě třeba do služby?
0: Zeptal se Fík. Námořníci si ho důkladně změřili a ten jeden povídá:
3: no, proč ne? Sílu máš zřejmě pořádnou a pít, jak koukám, taky umíš. Hele, a umíš taky klít?
2: Prosím ne, řekl Fík. Já jsem slušný pes. No ale vyplazovat jazyk umím.
0: Jednomu hostu na protější straně místnosti porazil tím jazykem sklenici.
3: No, tak to by šlo.
0: Uznale řekli námořníci, můžeš jít s námi. A hned se vydali na loď. Kapitán si poškrábal zarostlou bradu, až to zahučilo a řekl.
3: No, co s tebou? Umíš aspoň plavat?
0: Maxi pes se místo odpovědi jenom ušklíbl a skočil do řeky. Plaval ukázkově kousek tam a kousek zpátky a kapitán byl spokojený.
3: Dobrá,
0: řekl,
3: budeš dělat plavčíka.
0: No, ale dlouho Fík toho plavčíka nedělal. Moc se mu to nezamlouvalo, protože musel pořád plavat a plavat a to nemohl mít na hlavě tu krásnou námořnickou čepici. A tak, protože se ve službě konec konců osvědčil, povýšil jej kapitán brzy na kormidelníka. Pak už Fík tu pěknou námořnickou čepici se stuhou vůbec nesundával z hlavy. Stál pyšně u kormidelního kola, hleděl pozorně před sebe a byl náramně spokojený, že loď jede tak pomalu a že toho tedy hodně vidí. Nářeční námořníci si teď mezi sebou říkávají.
1: No, náš kapitán je sice bez, ale kam se hrabe na našeho kormidelníka? To je holenku, maxi pes.
0: A kdybyste někdy slyšeli někde vypravovat námořníky, že jejich kapitán je pes, tak se jich zeptejte, jestli náhodou není maxi pes, protože kdo ví, Fík může jistě jednou povýšit i na kapitána, když je tak chytrý a učenlivý. Ovšem zatím ale dělá kormidelníka, kormidluje loď po klidné řece, mává dětem na břehu a občas na ně po námořnicku zahaleká.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: No je to tu krása, děti, co?
2: Ano, tatí tamhle dole je hospoda.
1: No to já vím taky, vždyť jsme kolem ní šli.
2: Já to jen tak podotýkám.
1: Nic nepodotýkej. Vždyť to byl tvůj nápad, že si uvaříme v přírodě. Táhneme sebou pánev, potraviny a takové tyto a nakonec by se šlo do hospody, ne?
3: Tady nám bude chutnat, Hurvínku. A do hospody chodí špatní člověkové, co pijou, kouří a říkají drsná slova, víš?
1: Ano, a pijou píseň dokola, ještě horší věci. Mánička má pravdu.
2: Ano, tady máme přírodu, vidíš, jo, tati?
1: Ano, vidíš správně.
2: A ten vzduch a to šumění hvozdu.
1: Ano, to je dobře, že se dovedeš vžít do té nádhery.
2: Tady se nám bude krásně umírat, viď, Máničko?
1: Co zas? Co by se umíralo?
2: Hlady.
3: Ale já nemůžu umřít.
1: No tak, Máni.
3: No, tetinka říkala, abych se v pořádku vrátila.
1: No dobře, počkej, aby... Máni. Co jí strašíš? Oběd bude hned, jen co to chytne.
2: Neplač, Máničko, oběd bude, jen co to chytne.
3: Ano?
1: Správně, jen co to chytne.
2: Tati.
1: Co je?
2: Kdy to chytne.
1: Ale už to musí každou chvíli, takové slunečno a ne a ne. No vidíš, už jsem vyškrtal dvě krabičky zápalek.
2: Tati.
1: Co zas?
2: Jsi říká, že se v tom vyznáš.
1: No taky se v tom vyznám, proto jsem vzal pět krabiček zápalek, než to vyškrtáme.
2: Tak tu své staré kosti složíme. Tak blízko u hospody.
3: Já tu ale nemůžu skládat kosti. Teďka říkala, že se mám vrátit v pořádku.
1: Šmanko, neposlouchej ho, Máničko. On nemá smysl. Pozor, hele, už to kouří. Rychle, foukat. Hurvaj, foukej taky.
3: Sláva, Slávička. Hurvínku, foukej.
2: Jdu na to.
1: Co děláš? Vždyť si mi to všechno... Já toho mám plný oči a nos taky.
2: To víš, taťuldo, když já zaduju, tak je na závětrné straně zlé.
1: Nech si to, nebo ti na návětrnou stranu naplácám. Podívej se, co jsi udělal. Úplně to zhaslo. Musíš s citem, že ano?
2: Tati, a co takhle přijít dřevo o dřevo? Jako indiáni.
3: Slávička, budeme tří dřevo o dřevo.
2: Indiáni to měli za půl hodiny.
1: No já nejsem indián.
2: To je hloupý, viď?
1: No, ale to je dobře. Ostatně, kdyby byl indián, hodil bych po tobě tomahák a byl by klid.
2: Domnívám se, otče, že nám to nechytne.
3: Nebesa, nebesíčka, podívejte se. No, ono to chytlo.
2: Jú, to je fajrák. Jak to, že tak najednou, taťuldo?
1: Aha, no, vydá. Hurvaj, rychle pánev. Támhle, no, máslo.
3: Já podám. Ty tomu tak nerozumíš, Hurvínku, víš?
1: Ale výborně, tak. Vyklopíme máslo na pánev.
3: Já vyklopím máslíčko.
1: Tak, ty jsi ale šikovná holčička. Hurvaj, podej salám.
3: Já podám saláme.
1: No dobře, no, máslíčko se nám rozehřívá. Salámek na to takhle. Rostem to? Počkej, nebo já to držím.
3: Koukej, Hurvínku, jak jsme pěkně salámek rostento.
2: No dobrá, já si počkám na výsledek.
1: Hurvaj z vajíčka.
2: Kolik?
1: Všechny, devět, dítě to oběd.
3: Já podám. Jo.
2: Co bylo?
3: V tom kastrolku se všechny rozbily. Všecinečky.
1: No co všecinečky, na nejvíc devět, ne?
2: Dobalil vajíčka, taťulda.
1: No a co má bejt? Počítal jsem s tím, aby se to žáno tady v lese nemuselo naklepávat jedno po druhým. Maničko, šupity.
3: Šupity?
1: No?
3: Už jsou tam.
1: No počkej, skořápkama ne. No nic, počkej, já ty největší vyberu takhle pěkně, vidíš? No
3: a bude
1: to, co je tohle? Kus pitlíku, šup s tím ven, to jehličí taky pryč. Ještě, že jsou tu borovice. Smrček se vybírá hůř. No, ty menší kusy z kořábek hol tam zůstanou. Musíte dávat přídle pozor.
3: Ano, prosím.
2: To bude slepý střevo koukat.
1: Ale nic nebude koukat, když je slepý. Tak, teď dáme ty kameny ještě takhle na sebe. Počkej, no, se strčíme, vidíte, no. Teď se to nechá na mírném ohni dopékat. Uvelebíme se a... Počkáme.
3: Já už se velebím. Velebíš se taky, Hurvínku?
2: No, už se to škvaří. Ale pomalu. Hele, já to trochu prošťournu.
1: A nic neprošťourneš, že tě to schodíš. To stačí takhle tím prutem nadzvihnout. Vidíš, jak to vyšlehlo?
3: Jú, to vyšlehlo.
2: No to je toho, když ti do toho kape to máslo.
1: Aha, jo, kape. No, tenhle kámen se trochu z tohoto... Konečně to máslo kape správně, protože nám ukazuje na bílední, že...
2: Že nezůstal kámen na kameni.
1: Ne, že nemáme tu pánev dobře horizontálně.
2: A když hoří to máslo dole, proč nehoří v pánvi, tatí?
1: No, protože tady prostě fyzikální zákony... Počkej, jak ono to je, jo. Máslo-li pod pánví pálíme... Já už nevím, jak to přesně zní. No prostě na mírném ohni je pánev na to, aby to... Ne to... Pozor, jděte od toho pryč, k čertu!
3: Nebesíčka, to je oheň!
2: Jo.
3: Jeminko, podívejte, už jsem toho prožila v životě hodně, ale...
2: Pářín!
1: Nechoď k tomu! Vidíš, že je to v jednom plamení.
2: V jednom mírném plameni salám už taky hoří.
1: No, protože k tomu teď nemůžu, když kolem toho držadla tak zuří živly.
3: Já jsem z toho šokovaná.
2: Tak ještě jsi si nevzpomněl, jak je to celé máslo-li pod pánví.
1: Nevzpomněl, teď na to není čas, když musíme dávat pozor, aby nechytil les.
2: Tati, vlastně nám lehl popelem oběd, viď?
1: No a co, jste na tom? Co, tohle poházíme hlínou?
3: A hotovo.
1: A hotovo.
2: A trada.
4: Sněhulák. Jaká je to nádherná zima, až ve mně praští. Liboval si sněhulák. Opravdu, takový ostrý vítr, když se do tebe zakousne, ten ti dovede vdechnout život. A jak na mne tamhle ta výheň civí. Ta výheň, to bylo slunce, zrovna zapadalo. Neudělám jí tu radost, ani nemrknu. Však já si své kusy udržím. Měl totiž místo očí dva velké trojhrané kusy tašek. Ústa byla z kusu starých hrábí, takže měl i zuby. Zrodil se za jásotu chlapců, pozdravovalo ho zvonění rolniček a práskání bičem nad saněmi. Slunce zapadlo a vyšel úplně kulatý a velký. Krásně zářil v modrém vzduchu. A tu ji máme výheň zase z druhé strany, zvolal sněhulák. Domníval se, že se to znovu objevilo slunce. Tomu civění jsem ji odnaučil. Teď ať si tam jen visí a pěkně svítí, abych na sebe dobře viděl. Ach, kdybych jen věděl, jak se to dělá, když se člověk chce hnout z místa, tak rád bych se pohyboval. Kdybych to dovedl, šel bych se teď klouzat na led, jako jsem viděl klouzat se chlapce. Ale když já nedovedu běhat... Pryč, pryč, štěkal starý hlídací pes. Trochu chraptěl, to měl od té doby, co přestal být rodinným psíkem a co přestal líhat pod pecí. Však ono tě slunce naučí běhat. Viděl jsem, jak to bylo v loni s tvým předchůdcem a předtím s jeho předchůdcem. Pryč, pryč, pryč jsou všichni. A vůbec nic nevíš, však tě teprve nedávno postavili. To, co vidíš, nyní se jmenuje měsíc, to, co zapadlo, bylo slunce. Objeví se zase zítra ráno. Určitě tě naučí běžet do hradebního příkopu. Budeme mít brzy změnu počasí, cítím to v levé zadní noze. Loupe mě v ní, určitě se počasí změní. Nerozumím mu, říkal si sněhulák, ale mám takový pocit, že v tom, co říká, je něco pro mne nepříjemného. Ta výheň, která na mě civěla a potom zapadla a kterou on nazývá sluncem, ta jistě není mým přítelem. Nastala opravdu změna počasí. Ráno uléhla na celou krajinu hustá vlhká mlha a zdvihla se až ve dne. Vál ledový vítr, mráz důkladně zesílil. Ale jaký to byl nádherný pohled, když vyšlo slunce. Všechny stromy a keře byly pokryty jinovatkou. Bylo to jako celý les bílých korálů, jako by všechny větve byly obsypány zářivě bílými květy. Nesmírné množství drobných větviček, které v létě nebylo pro spoustu listí vůbec vidět, nyní zcela patrně vynikalo, každá zvlášť. Bylo to jako jemná krajka, tak zářivě bílá, jako by se z každé halusky rozléval bílý lesk. Je to úžasná nádhera, řekla mladá dívka, která spolu s mladým mužem vyšla do zahrady. Zastavili se zrovna u sněhuláka a dívali se na zářící stromy. V létě nemůže být nic tak krásného, pravila a oči jí přitom zářily. A takového chlapíka, jako je tenhle ten, teprve v létě nemáme, řekl mladý muž a ukázal na sněhuláka. Je opravdu znamenitý. Mladá dívka se smála, pokynula přátelsky sněhulákovi a odtančila pak se svým přítelem po sněhu, který pod nimi chrupal jako naškrobený. Kdo byli ti dva? Zeptal se sněhulák hlídacího psa. Ty jsi na dvoře déle než já, znáš je? Jak pak ne, řekl hlídací pes. Ona mě hladívá a on mi dává kosti z kusy masa. Ty já nikdy nekousnu. Ale co jsou záč? Ptal se sněhulák. Snoubenci, řekl hlídací pes, odstěhují se do psí boudy a budou spolu hryzat jednu kost. Pryč, pryč. Mají ti dva zrovna takové postavení jako ty a já? Optal se sněhulák. Ale kdež, patří přece k panstvu, pravil hlídací pes. Člověk toho ví opravdu žalostně málo, když se narodil teprve včera. Vidím to na tobě. Za to já už mám svá léta a vyznám se tu. Znám tady na dvoře všechny. A byly doby, kdy jsem nestál takhle v mrazu a nebyl jsem uvázaný na řetězu. Pryč, pryč. Mráz je skvělý, odporoval sněhulák. Vyprávěj, vyprávěj, ale neřinčí řetězem, vždycky mě z toho praská v celém těle. Pryč, pryč, zaštěkal hlídací pes. To jsem byl tenkrát ještě štěně. Malé, rozkošné štěňátko, tak mi alespoň říkali. Líhal jsem ve dvorci na sametové stoličce, někdy dokonce i urozenému panstvu na klíně. Líbali mě na čumáček a utírali mi packy vyšívaným kapesníčkem. Říkali mi krasavec a mazlíček. Ale pak jsem vyrostl a byl jsem jim příliš velký. A tak mě dali hospodyni. Dostal jsem se do sklepního bytu. Bylo to snad podřadnější místo než tam nahoře, ale bylo tam mnohem pohodlněji. Děti mě nemačkali a netahali jako tam u těch pánů. Měl jsem stejně dobré žrádlo jako předtím a bylo ho ještě mnohem víc. Měl jsem svou vlastní podušku a pak byla tam pec. Taková pec, to je v tuhle tu dobu nejkrásnější věc na tomto světě. Zalezl jsem si až docela pod ní, úplně jsem tam zmizel. A o té peci snívám ještě dnes. Pryč, pryč. Je pec opravdu tak krásná, zeptal se sněhulák. Podobá se mi. Pec je pravý opak tebe. Je černá jako uhel, má dlouhý krk s mosazným bubnem, žere palivo, až jí oheň vychází z úst. Drž se těsně u ní a pak teprve uvidíš, jak je to nesmírně příjemné. Nahlédni tam oknem ze svého místa, zalez až pod ní a uvidíš ji. A Sněhulák se podíval a opravdu spatřil černý, vyleštěný předmět s mosazným bubnem. Ze spoda vyzařoval oheň. Sněhulákovi přišlo tak nějak divně u srdce. Cítil něco, co si sám nedovedl vysvětlit. Zmocnilo se ho cosi, co neznal, ale co znají všichni lidé, když nejsou Sněhuláky. A proč si ji opustil? Zeptal se Sněhulák. Měl takové tušení, že pec je určitě ženského rodu. Jak si mohl opustit takové místo? Byl jsem k tomu přece donucen, pravil hlídací pes. Vyhodili mě a uvázali tady na řetěz. Kousl jsem nejmladšího mladého pána do nohy, protože mi odstrčil kost, kterou jsem ohryzával. Povídám si, kost za kost. Ale tomu oni nechtěli vůbec rozumět. A tak jsem od té doby tady na řetězu a ztratil jsem svůj jasný hlas. Poslyš, jak chraptím. Pryč, pryč. A tak byl konec krásnému životu. Sněhulák už neposlouchal. Pořád se díval do sklepního bytu k hospodyni, do její světnice, kde stála na čtyřech železných nohách pec, velká jako Sněhulák. Tak divně to ve mně praská, řekl. Copak se nikdy nedostanu dovnitř? Je to takové nevinné přání. A naše nevinná přání se přece musí splnit. Je to mé největší přání, jediné přání. A bylo by skoro nespravedlivé, kdyby nedošlo splnění. Musím dovnitř, musím se k ní přivinout, i kdybych měl rozbít okno.
5: Tam se nikdy nedostaneš, řekl hlídací pes. A kdyby ses k peci dostal, byl bys hned pryč.
4: Jsem už bez toho celý pryč, pravil Sněhulák. Zdá se mi, že se rozpadávám. Celý den se Sněhulák díval do okna. V soumraku byla světnice ještě lákavější. Z pece to zářilo tak přívětivě, jak nezáří měsíc ani slunce. Ne. Tak dovede zářit jenom pec, když je v ní naloženo. Noc byla velmi dlouhá, ale ne pro Sněhuláka. Stál pohroužen do krásných myšlenek a ty myšlenky hned mrzly, až to praštělo. Z rána byla sklepní okna zamrzlá. Byly na nich nejkrásnější ledové květy, po jakých může Sněhulák zatoužit. Avšak ty květy zakrývaly pec. Květy nechtěly rozstát a taky Sněhulák nemohl vidět. Praskalo to a vrzalo. Bylo zrovna takové mrazivé počasí, z jakého každý Sněhulák musí mít velkou radost. Ale náš Sněhulák se neradoval. Mohl a vlastně měl být šťastný, ale šťastný nebyl. Ochořel touhou po peci. To je pro Sněhuláka zlá choroba, pravil hlídací pes. Také jsem tou chorobou trpěl, ale přestal jsem ji. Pryč, pryč. Budeme mít změnu počasí. A nastala změna počasí. Začalo tát. Tání přibývalo a Sněhuláka ubývalo. Nic neříkal, nenaříkal si A to je dobré znamení. Jednoho rána se zhroutil. Tam, kde stál, zůstalo trčet do vzduchu něco jako násada od koštěte. Kolem té násady ho chlapci kdysi postavili. Oh, teď už rozumím jeho touze, pravil hlídací pes. Sněhulák měl v těle pohrabáč a ten se v něm hýbal. Ale teď je po všem. Pryč, pryč. A brzy bylo také po zimě. Pryč, pryč, štěkal hlídací pes. A děvčátka na dvoře zpívala: Rozkvítej, mařinko rozmilá, i ty jivo, abys už rašila. Kukačko z křivánku, přijď a pěj, únore s koncem nám jarodej. Taky si zaspívám, kuku, kvivít, sluníčko, pojď nás už navštívit. Teď už si na sněhuláka nikdo nevzpomene.

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

dubem, za dubem, tam je voškubem. Jou, pežníci jsou volání to, zhopáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Já, nejde řemeslo, nikdy to jim neneslo. Pod dubem.

Bam. Low, ty koupí chytrá, koupí dej. Jsem cukr, dej sem kroupy, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Low, pešník je nesmlouvavý. Low, ten ho strašně baví, co? Šlo hned to nevydá, jelikož je nelida. Bam.

0: tě, Vašku, ven.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Špatná tě se podařila hru, Basila zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdoričí o světě. Lou, tržníci z povolání, to sváni, to jsou páni. Lou, tržníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře.
3: Žádná krev netekla.
4: Je. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte. Tyhle ty zásady.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: O oslím vejci.

0: Žil jednou jeden Durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten Durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten Durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten Durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten Durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
2: oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten Durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a Durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než Durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A Durakos volal:
2: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A Durakos zase volal:
2: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
3: Chtěla jsem jít v neděli k sestře. Mohla jít na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A Durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbole. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mě poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbola tak snadno neporadí.
1: No, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že bude štrbce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.

0: proč má plavůňka ve vlasech stříbrné měsíční nitky. Jednou si malá víla plavůňka usmyslela, že se půjde podívat až tam, kde končí les. Jak to tam vlastně vypadá? Vzala si kapku ranní rosy, aby cestou neměla žízeň, a v lese si už díbla kousek borůvkové vůně, kdyby náhodou dostala hlad. A tak jde, poskakuje z listu na list, z kamínku na kamínek, přeskakuje stébla trávy a klouže se po zvlhlém jehličí a potichu si prospěvuje.
1: Tralalí, tralala, kaprač brčál fiala, tralala, tralalí, prouci vlezli do zelí.
0: A za chvíli byla z lesa venku. Před ní se rozprostírá rozkvetlá louka, zrovna taková, ze které před chvíli vyšla. Ale na téhle louce stojí ohrada ze smrkových kmínků a v ní se pase kůň. A vzadu stojí nějaká chalupa. No, moc velký ten kůň nebyl. Takový koník, ještě hříbátko. Celý bílý, jenom na čele měl tmavou skvrnu. Plavuňka se vyšplhala po jednom z těch smrkových kůlů až nahoru na ohradu a zůstala tam sedět. Koník se přestal pást, zvedl hlavu a zastříhal ušima. Potom se pomalým krokem vydal k ohradě. Zastavil se u kůlu, na kterém se malá víla usadila. Plavuňka sedí na ohradě, hříbě stojí před ní a v té chvíli jsou jejich oči stejně vysoko a dívají se na sebe. Hříbě opatrně natáhlo hlavu a malou vílu očichalo. Plavůňku ovanul horký dech a jemné vousky na koníkově chřípí zašimrali.
1: Díu, je!
0: Vypískla malá víla a rozesmála se.
1: To hrozně lochtá.
0: Hříbě se leklo a uskočilo do strany.
1: Neboj se, já ti nic neudělám,
0: řekla chlácholivě plavůňka.
1: A pojď sem.
0: A vstáhla po hříběti ruku. Koník se váhavě vrátil a malá víla ho polaskala na měkké tlamičce.
1: No vidíš,
0: řekla mazlivě.
1: To já mám rád, když mě někdo hladí,
0: řeklo hříbě a blaženě zafrkalo.
1: Nechceš svést? Jú, to bych mohla.
0: V plavuňce se až zatajil dech.
1: No, mohla, co by ne,
0: řeklo hříbě.
1: Já by jsem na koníkovi moc ráda jela, moc, ale hrozně moc.
0: Vydechla nadšeně malá víla a oči se jí zaleskly, hned v zápětí však posmutněla.
1: Ale jak na tebe vylezu?
0: No, snadná pomoc, řeklo hříbě. Chyť se mě vepředu za ty lochtavé fóry.

0: budeš chtít zase povozit, tak přijď.
1: Přijdu, určitě zase brzy přijdu,
0: zašeptala plavuňka, ještě celá omámená štěstím.
1: Moc se mi to líbilo.
0: Poděkovala, sešplhala z ohrady a utíkala přes les domů. V příštích dnech, jakmile měla jen chvilku času, běžela za hříbátkem a po každému nosila všelijaké sladkosti, které vyloudila na včelách nebo na kytičkách s obzvlášť sladkými květy. Jednou přiběhla plavuňka k ohradě, ale ta byla prázdná. Malá víla se chvíli zklamaně rozhlížela a pak se vypravila k chalupě, co stála na druhé straně louky. Nikoho nebylo vidět, jenom dveře do stáje byly otevřené. Plavuňka nakoukla přes práh a strnula. Koník leží na trávě, má zavřené oči a boky se mu rychle zvedají a klesají, jak přerývaně dýchá. Plavuňka se mu vrhla k hlavě a sevřela do náruče měkkou, horkou tlamičku.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zašeptala a spod hustých řasí vyhrkly slzy. Koník pootevřel oči.
1: Je se mnou zlé, plavuňko,
0: zachrčel.
1: Vrazila se do mě zlá nemoc.
0: Malá víla chvíli bezradně stála, ale pak jí něco napadlo. Vyběhla ze stáje a utíkala do lesa. Tam v trnitém křoví, ve věčném stínu zlomocných rostlin, bydlela černá víla čarodějnice. Plavuňka se tomu místu vždycky vyhýbala, ale teď jinak nešlo. Čarodějnice právě odpočívala pod muchomůrkou ve stočeném zelenojedovatém listu jako ve křesle a na klíně výskala svého oblíbeného pavouka.
1: Co tě ke mně přivádí, plavuňko?
0: Zasku hrala vyšeptalým hlasem. Malá víla ze sebe překotně vysypala celé to své trápení, že hříbátko leží na zemi, sotva dýchá a že pro něj potřebuje lék.
1: Dám ti kouzelný lék,
0: řekla černá víla čarodějnice.
1: Ale ty mi za to dáš své dlouhé plavé vlasy.
0: Plavuňka se lekla, až jí zamrazilo. Své dlouhé plavé vlasy, píchu a chloubu každé víly?
1: Ne, to nedám.
0: Vyhrkla a vyběhla z křoví pryč. Spěchala ke koníkovi a sama se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp, ale když přišla do stáje, koník se už ani nehýbal. Ani neotevřel oči, když ho obejmula a šeptala mu do ucha něžnosti. Jenom slabě dýchal. A v tu chvíli se plavuňka rozhodla. Utíkala zpátky k černé víle.
1: Vezmi si mé vlasy, jenom když mi dáš pro koníka kouzelný lék.
0: Zašeptala a hlas se jí třásl. Víla čarodějnice ustřihla plavuňce její krásné dlouhé vlasy a dala jí pohárek s nějakou zelenou kapkou.
1: Ha, to hledej hříběti.
0: Malá víla vzala lék a utíkala za koníkem. Opatrně mu nalila zelenou kapku do pootevřené tlamičky. V tom okamžiku otevřelo hříbě oči. Zahrabalo nohama, zvedlo hlavu a postavilo se. A potom radostně zařechtalo a vyběhlo na louku. A plavuňka za ním. Když se koník proběhl, sklonil hlavu do trávy, kde stála malá víla.
1: Děkuju ti, plavuňko, že jsi mě vyléčila.
0: Pak se překvapeně zeptal,
1: a kde máš svoje krásné dlouhé vlasy? No, to je teď taková nová móda mezi vílami.

0: řekla plavůňka a nenápadně si pěstičkou zamáčkla slzu v oku.
1: To je ale divná móda, zakroutil koník hlavou.
2: Já vím,
0: řekla plavůňka a pokusila se usmát. Pohladila koníka a utíkala domů. Večer, když v doprovodu svých hvězd vyšel nad lesem měsíc, zastihl malou vílu plavůňku, jak smutně sedí na kapradí a hlavu má zakrytou blatouchovým listem. Ty si dneska nehraješ se skřítky? Zeptal se.
2: No, jen se podívej, jak vypadám.
0: Vzdychla plavůňka a sundala list.
1: Já to vím, zaševelil měsíc tichým hlasem. Já to všechno vím. A dobrotivý měsíc seslal dolů všechny své stříbrné paprsky a posvítil na plavůňku. A v tu chvíli se udělala malé víle kolem hlavy jasná záře a v tom samém okamžiku jí ty její dlouhé plavé vlasy zase narostly.
2: Jo, já,
0: vykřikla šťastně plavůňka.
2: Ty jsou ještě krásnější, než jsem měla.
0: Seskočila z kapradí a běžela si hrát se skřítky. Měsíc se za ní s úsměvem díval. A plavunčiny nové dlouhé vlasy byly opravdu nádherné. Jen tu a tam se mezi nimi zaleskla stříbrná měsíční nitka. A když plavuňka pohodila hlavou, tak to vždycky malonko cinklo. Thank you.

Boty, klobouk a plášť. Byli kovář a kovářka a měli syna. Jak už to v pohádkách bývá zvykem, jmenoval se Jan. Protože byl jediný, dali ho učit do škol. Jan prospíval, svědomitě se učil, ale nastaly zlé časy, kovář schudl a musel vzít syna domů. Jan měl 6 škol, ale na nic mu to v těch bídných časech nebylo. Nedokázal uživit sebe ani rodiče. Rozhodl se a řekl, kancelář tu není, abych v ní byl písařem a abych se vyučil řemeslu a koval koně, na to jsem starý. Půjdu do světa, až to někam dotáhnu, prodáte kovárnu a odstěhujete se za mnou. Rodiče se rmoučili, ale nakonec ho pustili do světa. Jan šel celé dopoledne. O polednách se posadil u studánky pod lípou. Vytáhl z kapci krajíc chleba a zapíjel sousta vodou. Pak šel dál, až ho zastihla noc. Musel přenocovat v lese. 2. dne pokračoval v cestě neznámým krajem, až přišel do zeleného údolí a v tom údolí uviděl 3 bratry, kteří se spolu do krve hádali. Zeptal se jich, proč se spolu přete? Bratři odpověděli, umřel nám otec a odkázal nám boty, klobouk a plášť. Jan se usmál a řekl, tady je rada snadná. Jeden si vezme boty, druhý plášť a 3. klobouk. Bratři však řekli, to není jen tak. Ty věci mají velikou moc. Kdo obuje boty, ujde v nich 1 krokem 10 mil. Kdo si obleče plášť, může letět jak vysoko a daleko se mu zachce. A kdo si nasadí na hlavu klobouk, stane se neviditelným. Jan povídal, vy jste bratři a nesluší se, abyste se hádali. Dejte mě ty věci, já je spravedlivě mezi vás rozdělím. Bratři mu ty věci dali. Jan si nasadil na hlavu klobouk a rázem byl neviditelný. Oblékl si kabát a ulétl ten tam. Boty držel v ruce. Když uletěl hodný kus cesty, snesl se na zem, posadil se na kládu. Seděl na kládě a rozhlížel se kolem sebe. Uviděl v zemi díru. Obul si kouzelné boty, vlezl do díry a narazil na pevné schody. Udělal na schodech krok a hned byl 10 mil pod zemí. Tam byla rozlehlá komnata. Uprostřed komnaty stál stůl. A na stole bylo prostřeno pro 1 osobu. Jan měl hlad, sedl za stůl a jedl. Když se nasytil, přišla do komnaty stařenka a řekla, jak pak ti chutnalo? Dobře, poděkoval Jan. Smím u vás zůstat na nocleh? Stařenka řekla, můžeš, jen jestli to dokážeš. O půlnoci přijde 20 strašidel a budou tě nutit, aby s nimi hrál v karty a tancoval až do rána. Ty ale seď a nic na jejich řeči nedej. Po 11. hodině se objevilo v komnatě 20 strašidel a ta strašidla Jana přemlouvala, aby si s nimi zahrál karty a Jan nechtěl. Ozvala se líbezná hudba a strašidla zvala Jana k tanci. Když odmítl, začala se o něho tahat a rvát. Jan už si myslel, že s ním bude konec, ale v tom udeřila hodina k půlnoci a strašidla zmizela. Jan si lehl na zem a usnul. Ráno ho stařenka vzbudila a řekla, jak ses vyspal. Jan řekl, že dobře. Stařenka nevěřila a řekla, druhá noc bude ještě horší, ale musíš vydržet. Přijde 40 strašidel, budou tě nutit hrát v karty a do tance, ale ty seď, nic na jejich přemlouvání nedej. A nastala druhá noc.
Po 11. hodině se přihrnulo 40 strašidel, jedno strašnější než druhé, a nutilo Jana do karet a tancování. Ale on odmítl. Strašidla se o něho trhla, všude jeho trápila, ale uhodila 12. Strašidla zmizela. Ráno přišla stařenka, vzbudila Jana a ptala se, jak se vyspal. Jan řekl, dobře. Ale stařenka mu málo věřila a řekla, třetí noc bude ze všech nejhorší. Tu noc se přihnalo 60 ukrutných strašidel, obklopila Jana a hulákala a křičela a rvala a nutila do chore a do tance. Když nechtěl, strašila se na něho ukrutně sápla, až byl celý bez sebe a 12. hodinu ani být neslyšel. Ráno přišla stařenka, vzkřísila Jana z mdloby a řekla, proto se ti vedlo tak zle, že si bratry o dědictví připravil. Ale že si poslechl mé rady, osvobodil si ze zakletí město a krásnou princeznu. Jan se podíval z okna a uviděl na ulici chodit lidi a pochodovat vojáky sem a tam. Do komnaty vešla krásná princezna a se slzami v očích mu děkovala za to, že vyvedl město z podzemě zase na světlo. A za odměnu mu nabídla svoji ruku a s ní celé království. Jan proti tomu nebyl. Jenom princezně řekl, že musí napřed povědět doma, jaké štěstí ho potkalo. Princezna nechtěla Jana pustit, ale on si přehodil přes ramena plášť, obul boty a na hlavu si nasadil klobouk. Všechno doma rodičům věrně vyložil a pozval je do svého království, aby tam s ním žili ve štěstí a spokojenosti až do smrti. Cestou zpátky k princezně se zastavil v tom zeleném údolí a vrátil bratrům jejich dědictví. To snad ani neměl. Nedávno tudy kdo si šel a vyprávěl potom ve městě na hospodě, že v hlubokém lese je zelené údolí a v tom zeleném údolí se tři bratři perou o staré boty, rozbitý klobouk a děravý plášť.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: V dávných dobách znali v Irsku skřítka, šprýmaře a zlomyslníka, který se rád vystřelil z důvěřivých lidí. Říkali mu Puk. Puk byl jednou tady, jednou tamhle a pokaždé někomu něco vyvedl. Nikdo nevěděl, jak doopravdy vypadá, protože se schovával do zvířecí kůže. Jednou vypadal jako kozel, podruhé jako mezek a potřetí jako osel. Povím vám, co si vymyslel na jednoho dudáka. Ten dudák byl napůl mazavka a napůl hlupák. Ale dudy mu byly nade všecko. Mačkal ty kozí měchy od rána do večera, i když uměl jen jednu písničku. Jednou se vracel z nějaké svatby a měl trochu v hlavě. Hrál nevěstě a ženichovi tu jednu písničku tak dlouho, dokud ho nevyhnali. A teď klopítal po mostě domů. A najednou ho někdo nabral ze zadu na rohy, až povyskočil. Byl to Puk v kozlí podobě.
2: Ty čert rohatá, že tě něčím přetáhnu, rozlobil se dudák.
1: Nehubuj, radši mi něco zahraj, promluvil kozel lidským hlasem. Dostaneš stříbrňák.
2: A co by to mělo být? Zeptal se dudák.
1: Zadudej, dudáčku, zadudej, řekl Puk.
2: Tak to zrovna neumím, řekl dudák.
1: Umíš, neumíš, o to se nestarej. Zmáčkni dudy a uvidíš. Už klíbl se Puk. Dudák zavrtěl hlavou, ale dudy stiskl pěkně silně jako děvečku při tanci. A hrál vám jako nikdy předtím. Sám tomu nemohl uvěřit.
2: Na mou čest, kamaráde, řekl Puk. Vidím, že jsi dudák nad dudáky.
1: Půjdeš se mnou na Patrikův statek. Večer je tam velká merenda.
2: Na Patrikův statek, zhrozil se dudák. Tam se nesmím ani ukázat od té doby, co jsem jim ukradl bílého housera.
1: Ale kozel na dudákovi řeči nic nedal. Nabral ho na rohy jako na vidle a pak přes údolí a přes kopec hnal chudáka dudáka až do síně Patrikova statku. V síni byl dlouhý stůl a kolem něho na 100 veselých stařenek. A všechny se hned seběhly kolem kozla. Vítej, Puku, volali, jen ta nejstarší se zamračila a ukázala na dudáka. A kdo pak je tohle? Nejlepší dudák z celého Irska, řekl Puk.
2: Veselé stařenky hned dovlekly popleteného dudáka ke stolu.
1: Ta nejstarší uhodila holí, otevřely se dveře a vešel bílý houser.
2: Pro pětran do dudů, vylekal se dudák. Vždyť je to právě ten housek, kterého jsme s matkou upekli a snědli do poslední kostičky.
1: Ale houser neříkal nic, jen perutí ometl stůl a Puk zavolal. A teď, dudáku, ukaž, co umíš. Popadni dudy pěkně pod křídlem a zahraj nám do tance.
2: Dudák vyskočil na stůl a hrál jednu písničku za druhou. Ani je všechny neznal. Stařenky se dali dokola, podupávali a výskali a divili se, co ty dudy svedou. Ale nejvíc se divil sám dudák. Když dohrál, chýlilo se už k ránu.
1: Já tě teď, dudáku, doprovodím domů, řekl Puk. Ale než se rozloučili, vešel znovu do síně bílý housér a nesl dudy.
2: Ale jaké dudy?
1: Takové jistě neviděli ani v královském městě Dublinu.
2: Tohle je odměna ode mne, řekl housér. Dudák byl v sedmém nebi, šlapal domů a přes rameno si nesl královské dudy. A že ho ty staré cestou tížily, tak jaké pak copak, prostě je odhodil do strouhy.
1: Na mostě si dudák s Pukem dali s Bohem.
2: Hádej, matko, kdo ti přišel,
1: hulákal ten napůl hlupák a napůl mazavka už na dvorku.
2: Nejlepší dudák z celého Irska.
1: Ty jsi pil, řekla matka.
2: A co je tohle?
1: Ukázal syn na dudy, které neviděli ani v Dublinu.
2: Matka užasla a dudák si dupl. A teď Zahraju na celou ves. Popadl ty královské dudy a pořádně je stiskl. Jenže na místo písničky začaly měchy kejhat, jako by se do nich slétly husy a houseři z celého Irska. Rázem byla celá ves na nohou, dudy kejhaly a neuměli přestat. Sousedé se zběhli a pak jeden popadl hůl a druhý se k němu přidal. Chudák dudák se zastavil až na mostě. A najednou ho někdo nabral zezadu na rohy, až povyskočil. Byl to Puk v kozlí podobě. Tak se zase vidíme, řekl Puk. Pěkně jsme se v noci pobavili. Ty čerta rohatá, vrať mi moje staré měchy a tyhle si nech. Rozlobil se dudák a šup s kejhavými dudami do řeky. Kde jsi je uložil, tam je najdeš, odpověděl Puk. Ale něco už si stejně našel. A co pak to? Zeptal se dudák. Rozum. Už klíbil se Puk. Pak nabral dudáka na rohy a hnal ho přes kopec a přes údolí až ke strouze, kde se dudákovi staré a ošoupané dudy chladily v ranní rose. Dudák je s radostí popadl a zmáčkl jako děvečku při tanci. Myslel, že spustí tu jedinou, kterou uměli. Ale dudy hrály písničku za písničkou. Ani je všechny neznal. Po chvíli poslouchal, ušklivoval se, pak si poskočil a byl pryč. Víckrát už ho v tomhle kraji nikdo nepotkal. Za to ten náš napůl mazavka a napůl hlupák prochodil celý kraj a celou zemi křížem krážem a všude ho vítali a všude hrál a všichni zdaleka i zblízka říkali, že je král dudáků z celého Irska.

0: O jedné sloní slečně. Každý malý slon se chce stát jednou velikým slonem. Aby se stal z malého slona veliký slon, musí hodně jíst a pít, často se válet v blátě a ještě častěji se koupat. Všichni malí sloni tohle dělají tak pilně a tak dlouho, dokud nevyrostou. A když konečně dorostou do té správné sloní mohutnosti, pokračují dál v tom, co už se jednou jako malá slůňátka tak dobře naučili. V tom, co si pamatují a co je v životě ze všeho nejvíce baví. Jedí, pijí, válejí se v blátě a pak se koupají. Jedna malá sloní slečna se také zrovna vyválela v černém, mazlavém blátě a ještě před koupelí se na sebe chvíli koukala do vody jako do zrcadla. Jmenovala se Odeta a přemýšlela, čím by asi tak, až jednou vyroste, mohla být. Nejspíš tanečnicí, protože mám krásné nohy, uvažovala a zálibně si je v tom vodním zrcadle prohlížela. Dlouhé, štíhlé, růžové, opravdu pěkné, ale jak to, že jsou jen dvě, já mívala čtyři. Polekaně se rozhlédla a uviděla plameňáka. Stál hned vedle ní a ty nádherné nohy byly obě jeho. Promiňte, ale nejdřív jsem myslela, že vaše nohy patří mně, oslovila plameňáka, protože se chtěla na ty jeho nohy důkladně vyptat, totiž co by měla udělat, aby měla taky takové. Jenže plameňák spal. Nohy měl z jedné části nad vodou a z druhé části pod vodou. Odetě i tak připadaly úžasné. Přesně takové, kdybych měla. Ovšem ne dvě, potřebovala bych čtyři. Vzdychala a byla tak rozčilená, že na koupání úplně zapomněla. Celá zablácená čekala na břehu, až se plameňák probudí. Procitl, když dostal hlad. Protáhl křídla, načechral si růžové peří a začal rázně přešlapovat, až se bahno zvířilo a voda zakalila. On tančí, vždyť on tančí, vykřikovala nadšeně Odeta a mohla na něm oči nechat. Jenže zrovna, když se ho chtěla zeptat, který tanec by jí pro začátek doporučil, plameňák strčil hlavu do vody a něco tam hledal. Až po delší chvíli se vztyčil a sloní slečna se konečně mohla zeptat. Promiňte, že obtěžuji, řekla zdvořile, ale líbí se mi vaše nohy a chtěla bych umět tančit jako vy. Co mám udělat, aby ze mne byla tanečnice? Plameňák se na Odetu zadíval, nejdřív dlouho mlčel a pak řekl.
1: Jsi moc tlustá. Nohy máš jako sloupy. To já několikrát denně tančím a jím jen, když něco najdu.
0: Co najdete? Zajímala se Odeta.
1: Něco malého. Nebo taky nic.
0: Odsekl plameňák a znovu ponořil hlavu do bahnité vody. Tentokrát asi nenašel nic a proto je mrzutý, usoudila Odeta a radši nečekala, s čím se plameňák vynoří. Šla domů a přemýšlela, co by měla udělat, aby byla jako plameňák. Maminka už na ní čekala s obědem.
2: Dneska jíst nebudu, protože chci být tanečnice,
0: prohlásila ta malá sloní slečna a předvedla pár tanečních kroků. Porazila přitom mladšího bratříčka a trochu si přišlápla chobot. Vůbec jí to však neodradilo. Druhý den se šla znovu podívat, jak plameňák tančí. Zdál se jí čím dál krásnější. Jeho štíhlé růžové nohy přešlapovaly v bahnité vodě rychle a lehce. Při tanci rozpínal hedvábná křídla a občas i klapl zobákem. Odeta vstoupila do vody, aby si s ním zatančila. Bohužel její sloní nohy se hned celé zabořily do bahna. Bylo jí jasné, že ještě není dost štíhlá a lehká pro tanec s plameňákem. Proto, když zase potopil hlavu pod vodu, tiše odešla domů.
2: Držím taneční dietu, řekla mamince. A nebudu jíst, dokud nebudu mít nohy jako plameňák, dokud si s ním nezatančím.
0: Sloní mamince se vždycky líbila veselá baculatá slůňata, která ráda jedla. Za to se jí teď vůbec nelíbila její malá Odeta, která pokukovala po cizím plameňákovi a hubla. A vlastně se jí nikdy nelíbili ani plameňáci.
3: Co na něm ta holka vidí?
0: Divila se a vydala se k vodě, aby si s ním promluvila. Jenže nenašla tam plameňáka, tanečníka jednoho. Byly jich stovky. Jeden jako druhý tančili a mávali růžovými křídly. Kvůli plameňákům ani nebylo vidět vodu. Pak najednou se všichni s náramným rámusem vznesli vzhůru a jako obrovský růžový oblak odletěli pryč. Po chvíli vylezl z vody mladý, spokojený hroch.
3: Konečně to bude klid,
0: usmál se na sloní maminku.
3: Radostí bych se snad dal i do tance, jenže nemám k sobě tanečnici. Já bych jednu doma měla, řekla maminka. Ta je do tance od jak živa blázen. Představte si, že by byla tančila třeba i s plameňákem. Jo, to si teda představit neumím, smál se mladý hroch, až se mu bříško třáslo. Taneček, se mnou by vaší sloní slečně určitě slušel líp.
0: A jak to všechno dopadlo? Dobře, tak jak to v pohádce má být. Když Odeta dostala chuť si zatančit, čekal na ní vždycky u vody ten veselý mladý hroch a vůbec nechtěl, aby držela dietu. Tihle dva kamarádi se k sobě hodili, stanečku se radovali a tancovali moc krásně, i když neměli tak štíhlé nohy jako plameňáci. Tančili, dokud se z malé sloní slečny nestal veliký, moudrý slon.

0: žluťák. Moc jsem litoval, že mi Krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl Krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá: "Pryš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl." Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám: "Ty jsi zdejší?" A žlutý kocour na to: "Samo." "Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci?" "No samo, a co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš?" No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem. "Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo?" řekl posměšně a dodal: "To já mu zase na jeho jídlo chodím." Taková řeč mě polekala. Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. "Ty lidem kuřátka bereš?" "Samo," ušklíbil se žluťák. "A oni ti to dovolí?" Žluťák se ke mně otočil zády a řekl: "Sáj si, tady." Námatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl hrom a blesk a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. "A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Našinec se musí mít před člověkem na pozoru." "A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku?" "Samo." "A ty jsi nepřítel člověka?" "Samo." "A kdo je tvůj přítel?" "Nikdo." "Ty nemáš nikoho rád?" Žluťák vycenil veliké ostré špičáky. "Rád mám kuřata, protože jsou dobrá." "A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád?" zeptal jsem se. "Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco překazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej." "Ty jsi rváč a já si tě nepřeju," řekl jsem zlostně. Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Ty Verdo, poslyš, jestli pak víš, co mám.
3: Co pak?
2: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně. Já to viděl mockrát u nás v kině, jak se krotí divoký kůň, na to stačí mi lázo, rovný čtyři lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože je to lázo, chápeš? A s tím lázem se chytají divocí koňové.
3: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka, luční nějaký divoký kůň?
2: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj, pytlík, hola, houba, pif, paf, puf.
3: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul, mává kolem sebe kusem provazu.
2: Ze všeho nejdůležitější je na lázu šmička.
3: Smička, pytlíku.
2: Ale já vím, smička. No šmička.
3: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
2: Smyčka se nám jaksi zavrmolila, ale to mám prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčec. Švich a hohou,
4: divoký koní, kde pak si?
3: Vždyť už dávno utekl.
4: No, rozumím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu. Hola,
3: no ne, lidičkové, co se Pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
4: Pardon!
3: To šídlo ho táhne za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
5: Tak takhle se tedy chytá lázem.
3: A hele, kobylka. Poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba netáhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte. Skrotit lázem divokého koně to dokáže kde kdo? Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím já, Brouk Pitlí. No, no, no, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, že ho nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čihot! Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola

0: Čehy!
1: Já mohl být karambol.
2: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
3: Hevěk ani Můrové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přejeli.
2: Pardon, vašnosti šneku.
3: Tak to je uvod šnek, vy halaburdové. Víte, že já jsem velevážený vašnost a hlemíš?
1: Ale víme.
3: No to se dělá, aby mi kdyjaký obejde nadával do šneku. To se dělá, nadává.
1: Ale vždyť mi přece...
3: Ale vyskakuj mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
1: Ale já přece...
3: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. Ať už vás tu neviděli, křiklouni.
2: Pardon, podoučíme se, vašnosti.
3: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje. Hamba.
4: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
5: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole, a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký. Odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe.
4: A měsíc si sedl na mez pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli. Až Emanuel se ho zeptal. Ty... Znáš aspoň trochu turecky?
5: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
4: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka. Měsíc vstal z meze a křikl.
5: Fagot minaret, ať už jsi zpátky v turecký zemi.
4: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl. A líně zavolal dolů.
5: Tyrgi kemel abrhe apakel.
4: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá,
6: tak si tam na něho dojdi.
5: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
6: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam?
4: A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci. Líně klimbal na nebi a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
6: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
4: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
5: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
4: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

0: a bylo po táboře. Zbývající týdny přeletěly jako vítr. Čtvrtou neděli, jako by se po stanech slehla země. Nebýt vyšlapaných pěšinek, nikdo by ani nepoznal, že tam nějaké kdy stály. Tak pečlivě zahladili družiny stopy po svém pobytu. Do měsíce pak narostla nová tráva a tak zmizely i ty cestičky. Nic, pranic nevydávalo svědectví o tom, s jakou slávou přebírali ještěrky zálesáckou sekeru se zlatým letopočtem za vítězství v družinovém bodování. Teď pochodoval oddíl lesními cestami k nádraží. Jen zvláštní družina pěchovala do malého nákladáčku, hrnce, kotle a jiný oddílový inventář. Na schválníček Mezulán se chytil Škudibíka a ten ho přikultoval k žebrový podplachtu, aby se mu cestou nevycásl. Pak přivázal vedle sebe Mezulán Škudibíka a auto se rozjelo. Už začínalo být fučivo. Na schválníčci jeli a jeli a ani moc nemluvili. Jen když se zastavilo u benzínové pumpy, zeptal se Mezulán.
1: Škudibíku, myslíš, že Mimi pojede na přes rok zase?
2: Co já vím? Třeba jo, třeba ne.
1: A
0: pak zase mlčeli a těšili se, jak si zalezou do spacího pytle. Jak budou spát a spát celý podzim, celou zimu a ještě kousek jara, dokud je zase neprobudí to kouzelné slovo tábor.

chlapec Izrael a čarodějnice. Byl jeden chlapec jménem Izrael ben Eliezer a ten se rád toulal po lese. Všichni se divili, co z toho má. Někteří ho dokonce považovali za blázna. Pravda byla však taková, že Izrael objevil v lese kouzelný pramen a od té doby, co se z něj napil, rozuměl řeči ptáků. Naslouchal jejich štěbetání a mnohdy se dozvěděl velmi důležité zprávy. Nikomu své tajemství neprozradil. Věděl, že by se jistě našel někdo, kdo by toho zneužil. V té době zavládlo v zemi velké sucho. Již několik měsíců nespadla na zem jediná kapka deště. Lidé se modlili a prosili o déšť, aby zachránili sklizeň, ale déšť stále nepřicházel. Každý den chodíval chlapec Izrael do lesa a naslouchal ptákům, aby se od nich dozvěděl pravou příčinu sucha. Až jednou konečně usedl pod ten pravý strom. To je neštěstí, zaslechl nad sebou. Všechny rostliny, zvířata i lidé žízní, pokračoval ve svém štěbetání drobný ptáček. Druhý se k němu přidal. A to všechno je proto, že čarodějnice začarovala déšť. Máte pravdu, dodal třetí. Stála právě pod tímto stromem. Tajemné zaklínadlo vepsala do svitku papíru, uložila do malé skřínky a zakopala pod strom. Ty víš, jak by se takové kouzlo zrušilo? Zeptal se zvědavě první ptáček. Ano, vím, pokračoval ten nejstarší z nich. Někdo by musel skřínku vykopat, kouzlo spálit a popel rozptýlit v čirém lesním pramínku. Teprve potom by se mraky na nebi pohnuly z místa a způsobily déšť. Jak to chlapec Izrael uslyšel, utíkal pro motyku a za chvíli byl zpátky u stromu. Brzy vykopal skřínku, o které mluvili ptáci. Urazil zámek a výmul kouzelný svitek. I hned ho zapálil a popel zanesl k lesnímu prameni. Dříve, než se stačil popel rozptýlit ve vodě, pokrylo se nebe černými mraky a zanedlouho se spustil dlouho očekávaný déšť. Zavlažil půdu, osvěžil zvířata i lidi. Zlá čarodějnice se velmi podivila, když spatřila mraky plné deště. Své kouzlo přece nezrušila. Počkala, až přestalo pršet, neboť voda byla pro ní největším nepřítelem, a vydala se ke stromu, kde kouzlo zakopala. Našla rozbitou skřínku a zlostně se ohlížela po tom, kdo se opovážil zmařit její plán. Nikoho nenašla a tak se vrátila domů. Vyčarovala si démona, aby jí našel toho opovážlivce, který jí zkazil náladu. Démoni dobře rozumí řeči ptáků a tak se za chvíli čarodějnice dozvěděla pravdu. Cože? Křičela čarodějnice. Nějaký usmrkanec mi bude kazit plány, to nedopustím. Vydala se k domu, ve kterém Izrael bydlel se svou matkou. Zabušila na dveře a křičela. Izraeli, vím dobře, co zprovedl. Jestli se ještě jednou pokusíš skřížit mi cestu, začaruji tě v kámen a hodím do nejhlubší studny. Pamatuj si to.
Chlapcova matka se celá roztřásla. Věděla, že čarodějnice je schopná všeho. Prosila svého syna, aby si raději s čarodějnicí nic nezačínal, sice vyplní svou hrozbu. Mně hrůzu nenažene, maminko, protože věřím v Boha, utěšoval jí chlapec. Nedlouho potom se stala podivná věc. Kdo si zamkl archu úmluvy, ve které byly uschovány svitky Tóry, knihy zákonů. A navzdory všem pokusům se nikomu nepodařilo ji otevřít. Židé se polekali, neboť to považovali za špatné znamení. Postili se a modlili, očistili své duše od hříchů, ale nic to nepomohlo. Dveře ke vzácné Tóře byly stále zavřené. Právě v té době se blížil největší židovský svátek, Nový rok, Roš Hašana. Jak ho oslavit, aniž by se četlo z Tóry? Všichni se obávali nejhoršího. Také chlapec Izrael byl nešťastný. Spěchal do lesa, napil se ze svého pramene a naslouchal pozorně ptačímu štěbetání. Za chvíli opravdu uslyšel to, co potřeboval. Židé jsou nešťastní, protože jejich schránka s Tórou je zamčená, zapípal jakýsi ptáček. Já vím, kdo za to může, přidal se druhý. Zlá čarodějnice. Chtěla se pomstit tomu chlapci, který přivolal déšť. On je také Žid. Viděl jsem, jak namočila starý hadr do krve 7 nečistých zvířat a zakopala ho pod synagogu. Proto jsou dveře archy zamčené. Chrání Tóru před nečistotou a zneuctěním. Stačilo by, aby někdo vykopal ten ošklivý cár ze země, zapálil ho a popel nasypal do čirého pramene. Jen tak by se dveře archy znovu otevřely. Chlapec dlouho neotálel a spěchal zpátky do města. Vykopal hadr, zapálil ho a popel zanesl do lesa ke svému pramenu. Popel zabublal v čiré vodě a ztratil se kdesi v proudu. Izrael se spokojeně vydal zpátky do města. Ulice už byly plné lidí, všichni tancovali a zpívali. Jejich archa se znovu otevřela. Nebezpečí je zažehnáno. Povedlo se, oddechl si Izrael. Brzy se čarodějnice dozvěděla od svého démona, kdo se opovážil zrušit její kouzlo. Rozhodla se, že se zbaví chlapce jednou provždy. Izrael dobře věděl, že tentokrát mu to tak snadno neprojde. Zašel do lesa, napil se z pramene a nasl.

0: Izrael pozorně naslouchal a dozvěděl se i to, jak by se mohl zachránit. Musel by při sobě nosit hořící pochodeň, protože démoni se prý bojí ohně. Každý démon, který se dotkne ohně, je totiž odsouzen, aby 1000 let sloužil v Gehenně jako otrok. Gehenna je místo, kde se trestají a očišťují duše hříšníků. Ptáčci štěbetali jeden přes druhého, jako by tušili, že je Izrael poslouchá, a oni z celé své malé ptačí dušičky chtěli pomoci tomuto odvážnému chlapci. Nezapomeňte na vodu z čirého pramene, zaštěbetal další ptáček. Když se démon smáčí touto vodou, promění se v malou rybku. Ta se stane brzy potravou větší ryby a tak démon zmizí ze světa. Ano, ano, volali všichni, voda z čirého pramene by mohla zničit i samotnou čarodějnici. Kdyby se namočila v této vodě, byl by to její konec. Ptáčci domluvili a v mžiku byli pryč. Izrael pospíchal, aby si rychle zhotovil pochodeň. Sotva ji stačil zapálit, už zaslechl, jak se k němu kdosi blíží. Vzal pochodeň, ukryl se za vysokou skálu a čekal, až démon projde kolem něho. Potom vyskočil a začal před démonem mávat hořící pochodní. Uděláš krok vpřed a já po tobě hodím pochodeň, volal na něho Izrael. Můžeš si potom užívat 1000 let v Gehenně. Uděláš-li krok vzad, spadneš do vody. Proměníš se v rybku a staneš se brzy potravou jiné ryby. Tak, co si vybereš? Nemám na vybranou, přiznal démon. Splním každé tvé přání. Izrael mu přikázal, aby vyčaroval pevný řetěz, který by ani démon nepřetrhl. Jeden konec přivázal k démonovi a druhý si nechal v ruce. Potom vykopal ze země kámen a řekl démonovi, aby ho donesl čarodějnici. Varoval ho, že pokud neuposlechne, zatáhne za řetěz a hodí ho do čirého pramene. Potom si nabral plné vědro vody a sám se potají vydal za démonem. Démon došel k čarodějnici a podal jí kámen. Nesu ti chlapce Izraela, řekl. Výborně, jásala čarodějnice. Teď se ho konečně zbavím. Náhle se rozrazily dveře a objevil se před ní skutečný Izrael. Já se konečně zbavím tebe, já i celé naše město, všechna zvířata i ptáci, zvolal Izrael a vylil na ní vědro plné vody. Ozval se hrozivý výkřik a čarodějnice se rozplynula v kaluži vody. Démon se zalekl a chtěl utéci. Uklouzl však, spadl do kaluže a tím se proměnil v malou rybku. Izrael vzal džbán, naplnil ho vodou a rybku do něj hodil. Potom džbán ukryl do dutiny stromu, pod kterým tak rád sedával. Po mnoha letech, když už byl velmi váženým a slavným mužem, projížděl Izrael se svými žáky kolem dutého stromu. Neodolal a podíval se do dutiny, aby se přesvědčil, zda v ní džbán ještě je. Byl tam. Uvnitř kroužila zmatená malá rybka. Izrael se smíchem na rtech vrátil za svými žáky. Ti se ho vyptávali, co ho tak rozesmálo. A tak jim vyprávěl celý svůj příběh.
1: V jedné vsi byla chalupa, v té chalupě pec a na peci Honza. Máma kolem něj běhala od rána do večera. Peřiny mu natřásala a vařila mu

0: To měl nejradši. Honza jedl, jen se olizoval. Někdy za to mámě naštípal dříví, zametl sednici nebo nanosil vodu ze studny, ale potom zase hubky, hubky na pec do teploučka. Až jednou se máma rozlobila. Honzo, nemůžeš na té peci líhat do smrti. Já jsem už stará, záda mě bolí. Nebudu ti sloužit věčně. Vypravíš se do světa. Naučíš se nějakému řemeslu a možná si i nevěstu přivedeš. Pohlední si dost a děvčat je ve světě jako kvítí. Tady sousedovi skačce se taky líbíš. Káču nechci, ohradil se Honza. Je moc obyčejná a hubatá. A když do toho světa musím, najdu si tam lepší nevěstu. Přivezu si ji v kočáře, aby zvěděla. No to jsem zvědavá, spráskla ruce máma. Upekla mu buchty, za plotem našla pěknou sukovici, Honza si na ní pověsl ranec a šel. Na kraji vsi potkal sousedovi skačku. Honzo, kam pak jdeš? Divila se. Máma mě poslala do světa. Prý se mám naučit nějakému řemeslu a přivést si nevěstu. Jen se něčemu nauč, Honzíčku, souhlasila kačka. Ale nevěstu si můžeš najít i tady. Třeba na mě ve světě čeká nějaká princezna. Pohodil vzpůrně hlavou Honza. Princezna, no ty si troufáš, smála se kačka. Slunce svítilo a Honza si to pěkně rázoval polní cestou kolem rybníka, kolem hájku i přes pole. Prošel dvě vsi a snědl skoro všechny buchty. Bylo už k večeru a bolely ho nohy. Honza rozbolil ranec a vyndal dvě poslední buchty. A v tom se před ním objevila babka. Dej mi, Honzo, jednu buchtu. Dobře ti za to poradím, povídá mu. Tak si ji vemte, babičko. Třeba už brzo budu večeřet něco lepšího, povídá Honza. A co mi poradíte? Až ti bude nejhůř, vrať se domů, povídá moudře babka. Vím, že jdeš do světa naučit se řemeslu a taky nevěstu hledáš. Zkus to tamhle u ševce, v té krajní chalupě, radila dál babka. Zkusím to, broukl Honza a nedočkavě se rozběhl z kopce. Krajní chalupa byla jak malovaná, okýnka plná muškátů a mezi nimi tři dívčí hlavy. Jedna tmavá, druhá světlá, třetí trochu dorezavá, jako by ho čekali. Pojď k nám, mládenče, náš táta je švec, naučí tě šít boty, lákali ho. Honza se nedal dvakrát povízet. Holky ho vtáhly do sednice a už ho obskakovali. Vítám tě u nás, chasníku. Zrovna potřebuju učedníka, zdravil ho starý švec. Brzy bude ve vsi posvícení, to každá holka i tetka chce nové bodky. Nebo aspoň ti staré podrazit. Moje dcery už znáš. Nejstarší je Cilka, prostřední Bětka a ta nejmladší Pepinka. Jsou to hodné holky, jen trochu divoké. Ale kdyby se ti některá líbila, dám ti ji za ženu. Honza byl z tolika děvčat trochu vyjevený, ale couvnout nemohl. Nejdřív ťukal floky do starých škrpálů a leštil je. Pak mu švec ukázal, jak se bere míra na nové bodky a jak se krájí kůže. A nakonec ho naučil šít dívčí střevíčky a pěkně je ozdobit. Honza viděl, že dělat ševce není lehké řemeslo. Od sezení na verpánku ho bolela záda a od dratve měl ruce celé usmolené. Ale tři ševcovi dcery se kolem něj celý den točili. Ani z chalupy ho samotného nepustili. Každá si myslela, že si ji Honza vezme za ženu. A pořád se kvůli tomu hašteřili. Nezlob se na ně, hájil dcery starý švec. Holky by se rády vdávaly, ale kde jim tady ve vsi najdu tři ženichy? Honza viděl, že je zle. Divokým ševcovic holkám se nedalo jen tak utéct. A tak ho napadlo. Vezmu si tu, která mi uvaří nejlepší polívku. Holky stichly a pustili se do práce. Cilka nazbírala v lese hříbky a uvařila dobrou houbovou polívku. Bětka donesla z komory mísu čočky a uvařila čočkovou polívku z kousky klobásy. A nejmladší Pepinka uvařila zelňačku. Dala do ní i kousek špeku, aby polívka pěkně voněla a Honzovi chutnala. Honza měl hlad, polívky snědl i talíře vylízal. Dobré byly polívčičky, utřel si spokojeně bradu. Ale pořád nevím, kterou z vás si vyberu, ošíval se. Zítra mi upečete koláč, která to svede nejlíp, tu si vezmu. Holky se sice trochu mračily, ale hned druhý den ráno se pustily do práce. Cilka běžela za plot a natřásla tam sladká letní jablíčka. Mladší Bětka šla do lesa na borůvky a nejmladší Pepinka přinesla plný džbánek lesních jahod. V chalupě to vonělo jako o posvícení. V poledne přinesla děvčata koláče na mísách a položila je před Honzu na stůl. Honza jedl, až se mu dělali boule za ušima. A když všechny koláče snědl, pochválil hospodyňky. Moc dobré to bylo. Ani nevím, či koláč mi chutnal víc. Všechny tři jste dobré kuchařky. Jak mám rozhodnout, kterou z vás si vybrat? Ty podvodníku! Sesypala se na něj děvčata. Když já nevím, pořád se ošíval Honza. A já vím, výskla Cilka. My jsme ti vařili, ty nám za to ušiješ bodky. Za týden je ve vsi pouť. Která s tebou bude nejlíp tancovat, tu si vezmeš. Cilka chtěla bodky červené jako vlčí mák, Bětka modré jako letní nebe a Pepinka zelené jako jarní tráva. Honza se musel pustit do práce. Když byly bodky hotové, holky se v nich proskočily po sednici a vedly Honzu na tancovačku. Muzika hrála, hopsa, hejsa a děvčata točila s Honzou, div duši nevypustil. Už dost, tancujete všechny moc pěkně, naříkal. Vyberu si jednu z vás až doma. Tak dobrá, souhlasili holky. Přivedli Honzu do chalupy, namazali židli ševcovským popem a Honzu na ní posadili. Nám neutečeš, smáli se. Ale Honza byl unavený, hlava mu padla na stůl a hned usnul. Probudil se až k ránu. Vidí, dvě holky sedí u stolu, ta třetí u dveří a spí. Chtěl se odlepit od židle, ale nešlo to. Opatrně se tedy vysoukal z kalhot, zlehka otevřel okno a vyskočil ven. Jen tak v podvlíkačkách utíkal, až se za ním prášilo. Zastavil se až daleko ze vsí. Proti němu šli tři vysloužilí vojáci a hned se smíchem spustili. Kam pospícháš, kasníku? Jen tak, bez kalhot. Do světa jdu, službu hledám, řekl popravdě Honza. Pod kopcem, za druhou vsí je mlín, tam potřebují pomocníka. Mlinář tě vezme do služby i bez gatí, smál se první. To my se vracíme z vojny, přiznal druhý. Najdeme si nevěsty a chalupy si postavíme, povídá třetí. Nevěsty? O třech vím, výskl Honza. Jděte rovně do vsi. V té krajní, Ševcovic chalupě, mají tři děvčata jako kvítí. Budou se vám líbit. Pak si spokojeně zamnul ruce a šel hledat mlín.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: není, jak ty jsi krásná, pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

0: Pavouček Pája byl na svou první pavučinu velice pyšný. Nejenže jí strýček Sekáč pochválil, vždyť dokonce přečkala bez úhony celou dlouhou větrnou noc. Teď svítilo ranní sluníčko, Pája byl ohromně spokojený a pobrukoval si strýčkovu písničku. Noc je dlouhá, den je krátký, vstávat, vstávat, hop a skok. Kdo chce letět tam a zpátky přes pole a přes potok? Místo pavoučků však probudil jednu strašlivě tlustou a strašlivě mrzutou mouchu. Byla to masařka a přátelé jí říkali Trůda, jenže ona žádné přátelé neměla, kdo by se také kamarádil s takovým balvanem špatné nálady. Trůda lítala celý den po lese a hledala něco, čím by si naplnila stále hladový žaludek. A když se najedla, tak padla, zahrabala se do listí a usnula. To byl celý její život a jediná záliba. Dnes jí probudil Pájův veselý hlásek a ještě k tomu hlad zamávala křídly, zabzučela, rozrazila kupičku listí a hnala se za tím rušitelem ranního klidu. Pája nic netušil a pospěvoval si klidně dál. Kdo tu zpívá? Zabručela a plnou parou narazila na Pájův strom. Kdo tu takhle po ránu protivně rozjařeně juchal? Vztekala se Trůda a koukala přímo na Páju. Pája ještě neuměl plno věcí, například neuměl lhát. A tak se jen přikrčil a špitl. To jsem byl já. Masarka poskočila zuřivě na větvi, až se rozkývaly všechny šišky. Ty mrňousi, ty kuří nožko, tak ty se mi ještě drze přiznáváš do očí, rozčilovala se, protože si myslela, že lhát se má a někdy i musí. Proč nelžeš? Proč to na nikoho nesvedeš, zuřila a kroužila kolem stromu jako letadílko s pochroumaným motorem. Já nevím, špitl Pája popravdě a koukal, kam by se schoval. Z jeho pavučinky visela dlouhá nitka a tomu vnuklo nápad. Zavřel oči a skočil, až docela dole se nitky zachytil, hned na to se odrazil a rozhoupal se. Masařka se za ním pustila střemhlav. Mně neutečeš, zařvala. Pája se rozhoupal ještě víc, komíhal se na konci tenké nitky a tak se prvnímu útoku rozlícené masařky vyhnul obloukem. Za to Trůda se zapletla do větví, drnčela v nich tak hlasitě, že probudila celý les. Pavoučci vykoukli ze svých sítí a zase se do nich schovali. Dobře věděli, že s Trůdou nikdy žádná legrace nebyla, dokonce ani tehdy, když jednou na Silvestra měla docela výjimečně dobrou a přátelskou náladu. Proto i strýček Sekáč raději zalezl pod kůru smrku. Když po chvíli vykoukl, spatřil, jak se nějaký pavouček na niti přehoupl přes potok a zmizel v křoví. Byl to skok, za jaký by se sám nemusel vůbec stydět. I Trůdu ten veleskok zmátl natolik, že se začala točit dokola a otloukala se o větve stromu. Drnčela a bzučela a brůčela jako dřevorubecká pila. Pája se celý vyděšený zatím krčil v keři za potokem. Ještě štěstí, že byl tak maličký a keř zase tak hustý. Snad ho tu Trůda neobjeví. Když se masařka vypletla z větví, přemýšlela, co dál. Přemýšlení jí ale nikdy moc nešlo. Vždycky, když začala o něčem přemýšlet, přišla na to, že má hrozný hlad. A to se stalo i teď. Uprostřed přemýšlení ji zakručelo v břiše. Trůda si vzpomněla, že má ukrutánský hlad a že ten hlad je silnější než její zlost na mrňavého pavoučka. A jen tak bez odvety za to nemilé probuzení celou věc nenechala. Znovu se rozduněla, nabrala směr k místu, kde měl Pája svou zbrusunovou pavučinu. Přistála přímo uprostřed a začala po ní dupat a skákat. Nohama dupala, kusadly jí trhala a nepřestala, dokud z Pájovy pavučiny nezbyly jen ubohé cárky. Teprve pak se uklidnila a odletěla na masité hody do vedlejšího lesa. Letím zachránit Páju, zvolal strýček sekáč a zamával všem pavoučkům. Pak se blesku rychle chytila lana, na kterém se každé ráno houpal přes potok a skočil. Dopadl do křoví hned vedle Páji. Sláva, strýčku, už je pryč? Žádný strach, chlapče, řekl strýček. Vyhnal jsem ji z lesa. A tebe teď předesu přes potok, hop, na záda. Dneska se vyspíš u mě. Trůda ti rozdupala pavučinu. Už se těším, řekl Pája a nasedl strýčkovi na záda. Strýček se odrazil a skočil pomocí lana na druhý břeh. To bylo uvítání. Všichni bratránci a kamarádi se radovali, že se Pájovi nic nestalo a měli si až do večera co vyprávět. A strýček sekáč chodil od jedné pavučiny k druhé a říkal, kde pak? Pája, ten je z našeho rodu, bude z něho sekáč.
1: Zatímco děti z města se učí hře na klavír nebo na housle, venkovští kluci a holky chodí do klavíru nebo do houslí. Vítek do nich chodil, třeba že ho to srdečně nebavilo, protože neměl hudební sluch. A ten je na housle moc potřeba. Jenže do houslí chodili všichni jeho starší sourozenci, po nichž zbyly nejen housličky 3/4 koupené před léty na náchodském jarmarku, ale i spousta notových sešitů. A tak Vítek do houslí chodit musel, aby se to všechno náležitě využilo. Pan Seberát, jeho učitel, byl muzikant na slovo vzatý. Však taky prošel s muzikantskou bandou půlku světa, ne-li celý. Odešel tam z trucu, protože mu nechtěli dát jeho milou Mařenku. Ta na něho však počkala a když se milý Jeník vrátil a vysypal před její rodiče pytlík nastřádaných zlatek, rublíků, forintů a guldenů a všelijakých jiných stříbrných a zlatých mincí, byla svatba. Teď učil pan Seberát kluky hrát na housle, psal jim do sešítků stupnice a žil jako vážený studnický soused. Středa odpoledne, kdy nebyla škola, byla pro Vítka dnem utrpení. Musel vzít své housličky a zajít za panem Seberádem, aby tam s ním přefidlal, co se naučil. Ej, pro pana Seberáda to bylo utrpení. Dávno poznal, že z kluka muzikant nebude. Ale ty dva pytle brambor, co dostával za vyučování od Vítkova tatínka, nebyly k zahození. Vítek se snažil, poctivě se naučil, že když je nota namalovaná pod notovými linkami a je přeškrtnutá, že musí stisknout krajní nejtlustší strunu prsteníkem. Ale proč se té notě říká zrovna C, to nemohl pochopit. Stalo se jednou, když už prázdniny byly na dohled, že pan Seberát měl ve středu nějaké jednání v České Skalici a trochu se opozdil. Paní Severádovou zastihl Vítek sedět v kuchyni na otomanu, měla na uších sluchátka a tvářila se nepřítomně. Když Vítek zaklepal a vstoupil, nadzvedla jedno sluchátko a pravila, že právě poslouchá koncert z Prahy. Dávají zrovna prodanou nevěstu od Smetany. Však jste se o něm učili, Vítku, ne? Jo, učili, ale neučili jsme se, že by to bylo z Prahy slyšet, tak jsem, zapochyboval Vítek. To je přece rádio, pravila paní Seberádová. Vyslovovala spisovně a krátce. Nejnovější vynález, pojď si to poslechnout. a nabídla Vítkovi jedno sluchátko. Vítek si je nevěřícně přiložil k uchu a na mou duši. Ve sluchátku zněla hudba. Pak mu paní Seberádová řekla, aby zatím šel do zahrady a počkal tam, což Vítek přivítal. Věděl, kde mají Seberádovi třešeň chrupku. Když zkontroloval zralost třešní, lehl si do trávy, housličky položil vedle a bylo mu blaze. Kéž by pan Seberád nebyl doma každou středu. Jak tak klimbal ve stínu třešně, představoval si, jak by bylo krásné, kdyby nemusel chodit do houslí. Mohl by se třeba jít koupat do rybníka Pincláku, nebo do tůně pod Skálou. A nebo by mohli s klukama hrát na návsi fotbal, nebo na zaháněnou. Všecko, všecičko je lepší, než chození do houslí, když z nich nevydám poctivý tón, jak říká pan Seberád. Jak tak přemýšlel a uvažoval, nevšiml si, co se mezi tím s jeho housličkami stalo. Když pak pan Seberád zavolal, že už je doma, popadl Vítek housle a kráčel na popravu. Koncert ve sluchátkách už zřejmě skončil, protože paní Seberádová připravila notové pultíky a oba muští se dali do hraní. Vítek nasadil housličky pod bradu, stiskl hmatník, nasadil smyčec a táhl. Ozval se tón, ale pro pána Jana on nebyl sám. Byli dva. Pan Seberád zbystřil pozornost. Co to hraješ? Já nevím, prosím, hraju tu první notu. Tak hraj čistě. Ještě jednou, poručil učitel. Jen co Vítek popotáhl smyčcem, opět zazněly dva různé tóny. No tohle, že by ty housle byly začarované, zahraju tón, ozvou se dva? To mi neříkej, divil se pan Seberád, že už umíš dvojhmaty a že hraješ dvojhlasně. Poslechni, nemáš ty v těch houslích čmeláka? Prosím, to je možné, já jsem je prvé odložil do trávy, jak jsem na vás čekal, připustil Vítek. Tak sip ven a ty čmeláky z nich vytřepej. V kuchyni je nepotřebujem. Pan Seberád se ani moc nezlobil. A vracet se nemusíš, dneska toho necháme. Jsem po té cestě nějaký utáhný. Tohle byla řeč, jakou Vítek slyšel ze všeho nejraději. Honem zbalil noty, sebral housličky, způsobně pozdravil a hajdy ven. Celé odpoledne je před ním, ještě možná stihne vykoupání v Pincláku. Před Seberádovi s chalupou si u cesty sedl na bobek, obrátil housličky otvory dolů a začal vytřepávat ty miloučké čmiláky, co mu dnes tak pomohly. A jak tak třepe housličkami, opravdu z nich něco vylézá. Ale pro pána Jána, oni to nejsou čmiláci, oni to jsou hrozitánští sršáni, co mají žihadla jako šavly a píchají, že se na to může i umřít, jak říká babička. Se sršány není žádná legrace, to Vítek dobře ví. Lekl se, až to v něm cuklo a bez rozmýšlení odhodil housličky i se sršni daleko, co nejdál, rovnou doprostřed cesty. Stalo se, že v té chvíli přijížděl od České Skalice automobil. Tenkrát, to nebylo jako dnes, tenkrát projel vesnicí automobil tak jednou za dva měsíce. To, když skalický pan doktor Kordina spěchal za pacientem. A těch pacientů, co si zavolali doktora, tenkrát taky moc nebylo. Ale dnes, zrovinka dnes, tu ten automobil jel a právě ve chvíli, když před jeho kola dopadly Vítkovi housle. Kdyby tu byl nejel, snad by se jim nic nestalo, snad by se jim trochu odřeli. Ale takhle, křuplo to, a naráz byla z nich jenom nalakovaná prkenka a pokroucené struny. Když to Vítek uviděl, obešla ho hrůza. Co tomu řeknou doma? Co táta, co maminka, bude mazec? Má brečet už teď, anebo až potom? Když to doma všechno poctivě vysvětlil, usoudili, že je lepší být bez houslí, než poštípaný od sršňů. Ale nové housle už tatínek nekoupil. A Vítek se proto ani nezlobil. Byl rád, že nebude muset chodit do houslí. Ale aby to tak nevypadalo, začal kamarádům vyprávět a brzy se rozneslo po celé studnici, že je vlastně škoda, že už nemůže pokračovat, protože mu to náramně šlo. Že se i sám pan Seberád divil, jaký je Vítek kabrňák, že už umí dvojhmaty a že hraje dvojhlasně.

0: Jej, Pytlík tu spí. Ozvalo se za malou chvilinku odkud si zhora. Několik broučků a mušek kroužících ve vzduchu poznalo Pytlíka a hned se všichni snesli k zemi. Koukejte, jak si odfukuje. Vydá ho o spalce. Co pak se mu asi zdá? Rokovali, chodili kolem něho a přitom všichni šlapali v rozlitém inkoustu. A co je to tady? Zarazili se před bílým papírem přichystaným pro plány. To vypadá jako nějaké cvičiště. Zacvičíme se na něm. A za chvíli broučci a mušky seřazení v řady pochodovali, otáčeli se, běhali útokem a cvičili prostná po bílém papíře a ovšem dělali za sebou nohama čáry od inkoustu, že tam za chvíli nebylo skoro ani místečka čistého. Pro pánečka, koukejte se, co jsme to provedli, vykřikl najednou jeden mol a když to všichni uviděli, sebrali rychle nohy na ramena, roztáhli křídla a zmizeli na všechny strany zrovna v pravou chvíli. Neboť právě se vracel starý tesařík s mladým, aby se podívali, jak je Pytlík se svou prací daleko. Koukejte ho, chlap jeden líná, chrápe tu, místo aby dělal, zvolal hrubě starý tesařík. Otče můj, co to díš, odpověděl vzdělaně syn. Nelaj Pytlíkovi a pozři na jeho rysy.
1: Co mám pozřít jeho krysy? Ptal se nechápavě otec.
0: Pozřít máš, podívat se máš na jeho rysy, jak to narýsoval, ký to umný plán, kružnice, přímky, spirály, smyčky, takového plánu jsem si, otče, vezdyž dál, jásal mladý tesařík nad počmáraným bílým papírem. Ký to div, že se po také práci oddal snům. Otče, chutě do práce, nemeškejme podle toho plánu stavěti.
2: Starý tesařík se v tom plánu nijak nevyznal, no, ten mladý také ne, ale začali stavět, nosili třísky, svazovali je trávou, sykali větvičky, rozkousávali kůru, dávali jedno přes druhé, no, kroutili to podle toho, jak se broučci na papíru otáčeli. Chvilku jim to padalo na jednu stranu, tak to tam podepřeli, chvilku zase na jinou, tak to podepřeli na druhé straně a za hodinku byli to. Pilní chlapíci měli stavbu ne jako prašnou bránu, ale jako opravdovou popletenou babylonskou věž. Odevšad něco trčelo, všude něco překáželo, všude něco viselo a padalo, ale bylo to vysoké a dole to mělo díru jako vchod a to jim stačilo.
0: Nuž, necht nyní náš bohatýr procitne, řekl mladý tesařík zářící pýchou nad zdařilým dílem a zatahal Pytlíka za nohu.
1: Co je? Kde je plán? Vyhrkl Pytlík a začal hmatat kolem sebe.
2: Tesaříci čekali, co řekne, až uvidí postavený dům, ale Pytlík najednou jakoby skameněl. Chaloupky si vůbec nevšímal a jen očima doširoka otevřenýma hleděl přímo před sebe na cestičku. Hrůza!
0: Po cestičce vážně kráčeli. Potemník, krtonožka, chroust a splešťule blátivá rovnou k němu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta!
2: Začala najednou krtonožka, tesaříci mysleli, že je to nějaký kulomet a utekli pryč.
0: Ta-ta-ta-ta-ta-tam!
2: Dokončila koktavá krtonožka a ukázala na Pytlíka.
1: Za ním,
2: zavelel potemník, který už ho také spatřil a už se zahájil ohromný útok na Pytlíka. Kam se honem schovat? Pytlík viděl díru do babylonské věže a vletěl dovnitř. Pro následovatelé za ním. Pytlík viděl v babylonské věži jakousi skulinku, tak honem ven. Ale jak vyrážel ven, srazil podpěry, trámy a třísky a bumbu, rumbu, třísk a prásk. Celá stavba se zřítila. Spadly kamínky, kůra, sloupy a stropy, všecko křížem krážem na potemníka, krtonožku, chrousta a splešťuli blátivou tak prudce, že ani potemník neměl čas nad všemi roztáhnout deštník. Tesaříci, kteří k té spoušti polekadně přiběhli, měli co tahat, když je chtěli dostat ven.
0: Teprve když si nešťastníci narovnali údy, ohmatali boule, když zjistili, na kterou nohu kulhají a kterým prstem nemohou hýbat, začali se ptát po Pytlíkovi.
2: ale ten už byl pryč. Daleko, daleko pryč.
0: Právě se procházel u růžového keře.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotlucká duše měla jen jediný návrh.
2: Hlavně žádný vyjednávání, šífy. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
1: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tlouška působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova na ušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses. Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl. Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
3: Chci ho vidět a chci mluvit s Dederonem.
1: Zařval Tullamore senior.
3: S tebou se, Hihlíku, bavit nebudu.
4: On přijde, jen tu musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce.
1: odříkával Hihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesor Kadeřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem a ještě si ublíží. A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejméně 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší. Proč? Hihlík to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Hihlíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

O vděčné kozičce. Byla jedna chaloupka a v té chaloupce zůstávali tatínek s maminkou a dceruškou Aničkou. Měli taky kozičku a tu kozičku Anička krmila a pásla a měla jí moc ráda. Jednou, když už neměli čím topit, šel tatínek do lesa na dříví. Když se vracel domů, potkal malého vousatého mužička. Tatínek se mu vyhnul, ale mužiček mu pravil: jen se mi nevyhýbej, já ti pomohu z bídy. Vytáhl z kapsy pytlík dukátů a řekl: ty všechny ti dám, když mi dáš to, co tě doma první přivítá. Tatínek mu to slíbil a dostal od mužička dukáty. Když přicházel k chaloupce, vyběhla mu naproti Anička. Tatínek zesmutněl. Anička se ho ptala: tatínku, proč jsi tak smutný? A tatínek doma vyprávěl, co se mu v lese stalo, a dodal smutně: milá Aničko, zítra už tě nebudeme mít. Druhý den šel tatínek s maminkou časně ráno na trh. Anička ještě spala. Když se probudila, zjistila, že je v chaloupce sama a začala hledat své rodiče. Šla ke koníčkovi a ptala se ho: koníčku můj milý, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale koníček jen zařechtal a Anička mu nerozuměla. Šla tedy ke kravičce. Kravičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale kravička jen zabučela a Anička ji nerozuměla. Šla za kozičkou. Kozičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? A kozička odpověděla: Aničko, vždycky jsi mě dobře krmila, já ti poradím. Vezmi ten velký koš, dej mi ho na záda a sedni si pod něj. Donesu tě k rodičům. Anička vzala koš, sedla si na kozičku a jeli. Když přešli řeku, potkali toho malého mužička, který si šel pro Aničku. Kam, kozo, kam jdeš? Ptal se. Koza mu odpověděla: na trh s vejci. Prodej mi je tady. Ale kozička mu řekla: tady je prodávat nebudu, a pospíchala dál. Mužíček věděl, že pod košem sedí Anička, a pustil se za kozou. Kozička utíkala, až přišla k velkému rybníku a přeplavala na druhou stranu. Když byla na břehu, ohlédla se a viděla vousatého mužíčka, jak se v rybníce topí, už mu koukala jen ta brada a za chvilku zmizel pod vodou. Tak byla Anička zachráněna. Pak běželi domů. Když se tatínek s maminkou vrátili domů, vypravovala jim Anička, co se jí přihodilo. Ti měli velikou radost. A za to, co pro ně kozička udělala, ji měli ještě raději a nikdy ji nedali od sebe pryč.

0: O červených zobácích, o bílých mracích a stříbrné košilce. Čápy letěly nebem. Uviděli je bílé mraky se zlatými okraji a hned na nich vyzvídali. Kam pak, na výlet?
1: K moři, kde slunce věčně hoří, zaklapali čápy červenými zobáky.
2: Můžeme plout s vámi? Ptali se mraky.
1: Proč ne?
0: Odpověděli čápy. Byli rádi, že budou mít společnost. Modrým nebem teď letěly čápy s červenými zobáky a bílé mraky se zlatými okraji. Letěli a pluli a najednou se k ním přidal vítr.
1: Fouky zafoukal, zvědavě se přitom ptal.
3: Kam pak, chtěl bych znát, jestli smím se ovšem ptát.
1: K moři, kde slunce věčně hoří,
0: odpověděli čápy.
1: A mraky, že letí taky.
3: Vzali byste mě sebou, foukl vítr.
1: Proč ne,
0: souhlasili čápy. Byli rádi, že budou mít ještě větší společnost. Modrým nebem letěly čápy s červenými zobáky a pluly bílé mraky se zlatými okraji. Utíkal s nimi vítr ve stříbrné košilce. Utíkal s nimi a foukal a fičel. Z louky jim každý hned mával a křičel.
1: Ahoj, čau, těpero, proč si nenajmete Ero na tu cestu k moři, kde slunce věčně hoří?
4: Na co Ero? Divili se čápy. Umíme přece létat.
5: Na co Ero?
0: Divili se mraky.
5: Co pak neumíme letět a plout?
3: Na co Ero?
0: Divil se i vítr.
3: Dokážu sám letět a běžet a utíkat.
0: Nikdo už je ze země nepřesvědčoval. Jen jim všichni mávali a mávali, až jim z toho mávání mohli ruce upadnout. Všichni se dívali na nebe a mohli si z toho dívání nahoru
1: hlavu ukroutit.
6: Škubánek u filmu. Káťa seděla před televizorem a sledovala zprávy. Zprávy Škubánka nikdy moc nebavily a tak se povaloval po koberci a hledal si blechy v kožiše. Najednou se objevil na obrazovce nápis. Velký filmový konkurs na roli psího hrdiny. Příležitost pro všechny. Rasa a velikost nerozhoduje.
7: Škubánku, koukej, volala Káťa celá rozrušená. Hledá se psí hrdina.
8: Nejspíš se zaběh,
7: mínil Škubánek. Ale ne, vysvětlovala Káťa. Hledají ho do filmu.
8: No a co?
7: Nechápal Škubánek. Že tam půjdeš a budeš tím hrdinou, pronesla Káťa s vykřičníkem. A jak Káťa něco pronesla s vykřičníkem, tak proti tomu nebylo odvolání. Druhý den už seděli ve filmovém klubu. Vypadalo to tam jako na výstavě psů. Všichni páníčkové a paničky horlivě česali a kartáčovali své miláčky. Afgánskému chrtovi tupírovali uši a mrňavého Yorkshire teriéra dokonce natáčeli na papírky. V koutě jedna majitelka stříkala fialkovým sprejem obézního boxera a buldog, který byl právě na řadě, nervózně přešlapoval u dveří s bílým kapesníčkem v kapsičce psídečky. V tom se v dveřích objevila asistentka režie a hlásila.
9: Připraví se pan Škubánek.
7: Káťa honem dávala poslední napomenutí. Pěkně pozdrav a nezapomeň podat pác. Za chvíli už Škubánek stál před kamerou. Pustili na něj reflektor. Vůbec nic neviděl, jen tak mžoural. V zápětí na něj začala vrčet kamera. Škubánek na ní taky zavrčel, ale hned se vzpamatoval a tvářil se co nejhrdiněji. Pan režisér dával povely.
9: Panáčkovat, zastříhat ušima, zavrtět ocáskem, štěknout. Další, prosím.
7: Škubánek vypadl ven, jak na běžícím páse. Pár dní se nic nedělo a na nějaké filmování už dočista zapomněli. Ale najednou zazvonil zvonek a za dveřmi stála pošťačka s doporučeným dopisem pro pana Škubánka. Káťa nedočkavě roztrhla obálku a přelítla očima řádky.
10: Sláva, zalítě, ty můj malý filmový hrdino.
7: Za týden se Káťa se Škubánkem octli ve velikánském filmovém ateliéru na Barrandově. Bloudili nezvyklým prostředím jako u vytržení. Přešli kousek Karlova mostu, který vedl ku podivu přímo do kosmického korábu. A když prošli korábem, octli se v mlýnici starého roubeného mlýna, z jehož okýnek bylo vidět rovnou na americkou sochu svobody. Škubánek už zvedal nožku a chtěl si označkovat cestu, aby vůbec trefil zpátky, ale Káťa ho šeptem okřikla.
10: To nesmíš, to je dekorace.
7: Prošli ještě kolem pouťového kolotoče a už byl před nimi bazén naplněný vodou a kolem něj se hemžila spousta lidí. Na jedné straně bazénu stála kamera s kameramanem, s panem režisérem, slečnou Klapkou a všelijakými asistenty a asistenty asistentů. Na protější straně bazénu byla obrovská kašírovaná hlava jakési mořské potvory. Osvětlovači právě šroubovali žárovky do očí a dva kulisáci zkoušeli důmyslný mechanismus klapání čelistí.
11: Připravte se, pojedeme scénu, jak hrdina zachraňuje Veroniku před nestvůrou Loch Ness,
7: volal režisér. Škubánek se hned k němu hrnul.
8: A jak ji budu zachraňovat, pane režisére?
7: Režisér se trochu nechápavě podíval na dychtivého bílého psíka, který ho tahal za nohavici a pak mu to došlo.
11: Ale vy ne, hlavní roli hrdiny hraje přece tady pan Rex Harrick.
7: A ukázal na mohutného boxéra, který se důležitě rozvaloval v bílém koupacím plášti na židli s nápisem Rex Harrick na opěradle.
11: Vy jenom přinesete dopis.
7: Kátě se podlomila kolena a zdrceně si sedla.
10: Takový štěk, to vědět, tak jsme sem vůbec nechodili.
8: Nebreč, Káťo, utěšoval ji Škubánek. Když už jsem tady, já jim ten dopis

hlásil kameraman a začala akce. Po hladině se rozjel malý vor a na něm seděla holčička v šatech s volánky a hlavou plnou pečlivě naondulovaných lokýnek. Nezadržitelně se řítila do ohromné rozevírající se tlamy plné zubů. Nestvůřež hnuli oči a z nozder jí vycházel dým. Holčička Veronika lomila rukama a srdce rivně zvolala. Pomoc! Zachraňte mě! To už Rex Harrick vstal, odhodil plášť, zavlnil trénovanými bicepsy a elegantní šipkou se vrhl do vln. Škubánek byl jako u vytržení, ale uvědomil si, že tu není jenom jako divák. Napřed povinnost, potom zábava, pomyslel si, vlezl do bazénu a doplaval k voru s Veronikou. Paní, přinesl jsem vám psaní, oznámil jasným hláskem. Stop, stop, zařval režisér. Kdo sem pustil toho vořecha? Škubánek se zarazil. Říkal jste, prosím, že mám Veronice přinést dopis. Ano, ale v úplně jiné scéně. Počkejte zatím někde vzadu. Vzpamatovával se z šoku pan režisér. Škubánek poslušně ustoupil stranou, ale to se zase nelíbilo asistence. Tady nám nestůjte, tudy poběží pan Harrick. Škubánek se klidil na druhou stranu. Jdou pryč, mladej, já tu musím dělat vlny. Napomenul ho pán v montérkách. Zahanbený Škubánek se odloudal až dozadu za bazén a tam zalezl mezi dekorace, aby na něj nikdo neviděl. Stála tam nějaká kašírovaná bouda, vystlaná červeným polštářem. Tam se pěkně zašil a stočil se do klubíčka, že si aspoň trochu schrupne. Nestvůra Lochnes, záběr 32, po druhé, hlásila klapka. Všechno se opět dalo do pohybu. Veronika efektně lomila ručkama, Rex Harrick se odvážně vrhal do vln a Lochneska začala rozevírat svou obrovskou tlamu. Když ji otevřela úplně, objevil se ve světle reflektorů Škubánek, jak si hoví na jejím jazyku jako na polštáři. Netušil, že bouda, do které vlezl, byla zadní strana Lochnesky. Zmateně vyskočil a ducha přítomně mával dopisem. Paní, nesu vám psaní! To není pes, to je vůl, hroutil se režisér. Rex Harrick, kterému Škubánek už dvakrát zkazil parádní záběr, naježil hřbet, vycenil zuby a vrhl se do kašírované tlamy po Škubánkovi. Kulisák, který pomocí provazu držel tlamu otevřenou, se lekl, pustil provaz, tlama sklapla a přiskřípla hrdiného Harricka v pase. Škubánek, to se ví, nečekal. A že byl maličký, protáhl se nozdrou Lochnesky a skočil dolů do bazénu. Jako z udělání dopadl na vor, ten se převážil a Veronika žbluňkla do vody. Škubánek ji hned galantně vytáhl, ale na hvězdu byl žalostný pohled. Šaty měla celé zmáčené a všechny lokinky se jí natáhly jak vařené špagety. V tom se vzpamatoval kulisák, zatáhl za šňůru, otevřel tlamu Lochnesky a Rex žuchnul do vody jako pytel brambor. Jen se oklepal, hned se hrnul na Škubánka. Taj drlík, kde je, skřípěl zubama. Rozcupuju ho na fašírku. Škubánek vyskočil, chytil se kabelu od reflektoru a zhoupnul se jako Tarzan nad celým bazénem. Rex Harrick se zuřivým štěkotem běžel kolem bazénu za ním. Škubánek vtipně kličkoval mezi dekoracemi, praktikábly a stojany reflektorů. Všichni všeho nechali a filmový štáb se řechtal na celé kolo. Takovou honičku v ateliérech neviděli od

0: němého filmu. Režisér už dávno nehromoval, smál se, až slzel a volal.
1: Točte, točte, to bude trhák, to bude hit. A psi běželi přes kašírovaný Karlův most, proběhli kosmickým korábem rovnou do mlínice a tam Škubánek nahnal Rexe do násypky s moukou. Celý bílý se vyškrábal ven a zachytil se mlínského kola. Ale Škubánek kolo roztočil a Rex skončil v kádi se zelenou barvou, co tu měli na barvení trávníku. Když se odtud vyškrábal, Škubánek už čekal za rohem s rozvinutým hydrantem a začal na něj stříkat vodu. Rex prchal, skučel a poskakoval před studeným proudem jako vyšisovaný hastrman a nakonec se s vyplazeným jazykem rozplácl přímo před kamerou. Škubánek přiskočil a s rošťáckým mrknutím pronesl.
2: Paní, tady vám nesu to psaní.
0: Celý štáb propukl v jásot, všichni tleskali a dokonce i Veronika přiskočila, dala Škubánkovi pusu na čumáček a znalecky vydechla.
3: Mistře, byl jste úžasný.
0: Producent rychle uzavřel s Káťou jako Škubánkovou manažérkou smlouvu a scénárista mu připsal do scénáře hlavní komickou roli. Když za několik měsíců přišel film do kin, byl to fantastický úspěch. Reportéři si u nich doma podávali dveře a před biografy se táhly nekonečné fronty filmových fanoušků. Na velikých plakátech na nárožích rošťácky mrkal Škubánek v nadživotní velikosti a jeho fotografie plnily přední stránky novin a časopisů. V hračkářství se prodávali Škubánci ze dřeva, z plyše i z gumy, malí, velcí, červení, zelení i fialoví. Škubánek byl na krabičkách krupičné kaše, na obalech psích sucharů i na plenkových kalhotkách. Už se na sebe pomalu nemohl ani podívat. Netrvalo dlouho a popularita se jim oběma začala zajídat. Škubánek denně dostával desítky dopisů a Káťa na ně na všechny musela odpovídat. Na každém rohu chtěl někdo fotku s autogramem nebo aspoň vlastnoruční otisk tlapky. Došlo to tak daleko, že když šli na procházku, oblíkala Káťa Škubánkovi kombinézu od hlavy k patě, aby ho každý hned nepoznal a dokonce mu nasazovala na čumák černé brýle.
2: Být hvězdou, to je pěkná dřina. Jeden se nemůže v klidu ani vyvenčit.
0: Mručel Škubánek pod fousky.
3: To víš, povzdychla Káťa odevzdaně. Všechno má svůj rub a líc, i filmová sláva.

Pejsek měl svátek a kočička narozeniny. Tak se chtěli nějak k svátku a k narozeninám překvapit. Přemýšleli, co by si dali nebo udělali. Pak si vzpomněli a řekli, uděláme si k svátku a k narozeninám dort. Taky jsem dostal nějakou náramnou chuť, povídá pejsek, na opravdický dort, ale musel by být opravdický, povídám. Také jsem dostala chuť na opravdický dort, řekla kočička, jenomže nevím, jak se takový pravý dort dělá. To nic není, řekl pejsek, to je lehké, to já vím, jak se takový pravý dort dělá. To se do takového dortu dá všechno, co je k jídlu nejlepší. Všecko, co nejraději jíš, a pak je ten dort také nejlepší. Když tam dáš takových nejlepších jídel 5, tak je 5x dobrý. Když jich tam dáš 10, tak je potom 10x dobrý. Ale my si jich tam dáme 100 a budeme mít 100x dobrý dort. To je pravda, řekla kočička. Uděláme si takový nejlepší dort. Pejsek a kočička si vzali zástěry a pustili se do vaření. Vzali mouku, mlíčko a vajíčko a míchali to dohromady. Dort musí být sladký, řekla kočička a nasypala do toho cukr. A trochu slaný taky, řekl pejsek a dal tam sůl. A teď tam dáme máslo a zavařeninu, řekla kočička. Ne, ne, ne, zavařeninu tu ne, tu já nerád, povídá pejsek. Dáme tam místo zavařeniny syreček, ten já tu ze rád. Tak tam dali několik syrečků. A kostí, zvolal pejsek, musíme tam přece dát nějaké kosti. Tak do toho dortu dali hodně kostí. A přece nějakou myš, myši já tu ze ráda, vzpomněla si kočička a dala do dortu 4 myši. Tak, tak, a teď několik buštů, hodně pepřovatých. To je něco pro mne, řekl pejsek a dal tam několik buštů. A teď to hlavní, povídala kočička, přece šlehanou smetanu tam musíme dát. A dali tam plný hrnec šlehané smetany. Tak do toho svého dortu dávali a míchali všechno možné. Dali tam i česnek a pepř a namíchali tam sádlo i bombóny, škvárky a skořicí, krupičnou kaši a tvaroh, perník a ocet, kakao a zelí, jednu hlavu z husy a rozinky, inu, všechno možné do toho dortu dali. Když to všechno smíchali a rozmíchali, byl z toho dort tak veliký jako kolo u vozu. A panečku, to bude veliký dort, to se nějak najíme, chválili si to. A teď to dáme péci. Dali dort péci a těšili se na to, až bude upečený. Kouřilo se z toho, bublalo to, prskalo a syčelo, škvířilo se to, syčelo to a šla z toho pára, smažilo se to a připalovalo, kypělo to a přetékalo a čmoudilo to, jako kdyby se staré hadry pálili. Když se jim dort zdal dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes. A jak ten dort vychládal, zavonilo mu to do nosu všelijak. Hav, hav, hav, pomyslel si ten zlý pes. Tady mě to nějak voní, to bude asi něco na můj zub. Čichal, čichal, čichal, až se toho pejskova a kočičina dortu dočichal. Ha, ha, ha, řekl, když se toho dortu dočichal. Tady to je, to si dám. Ha, ha, ha. A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal a hltal, až mu v očích slzy stály, jak byl ten dort uvnitř ještě horký. Hltal, až se přitom několikrát zakuckal. Hltal a hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konev vody a odvalil se pryč. Když si pejsek a kočička s dětmi dost pohráli, vzpomněli si na ten dort, vzali se za tlapičky a šli se podívat, jestli už ten dort dost vychladl. Došli, dívají se a co to? Dort je pryč. Je mi, neřekli pejsek s kočičkou, dort je pryč, někdo nám jej vzal. Dívají se, dívají a vidá, tamhle pod keřem leží veliký zlý pes a tu zeheká. Moc se tím dortem přejedl a teď je mu špatně. Ukrutně ho bolí v břiše. Toto bolí, toto bolí, naříkal ten zlý pes. To jsem si dal, co ono to bylo v tom dortu všechno namícháno, že mám z toho takové krutánské bolení. Eč, to máš z toho, řekl pejsek. Měl z toho nechat, když ten dort nebyl tvůj. Víš, pejsku, já si z toho nic nedělám, že nám ten zlý pes snědl ten dort.
řekla kočička. Třeba by nám potom našem dortu také bylo špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené. To je pravda, řekl pejsek, jen ať naříká a heká ten zlý pes. Patří mu to, ale já mám hlad, tuze bych jedl, ať je to, co je. Ale my doma nemáme docela nic k jídlu, všechno jsme to dali do toho dortu a já na svůj svátek bych přece jenom nechtěl mít hlad. Tak šel pejsek s kočičkou k dětem k obědu. Kočičce a pejskovi to tuze chutnalo, poděkovali dětem za oběd a šli spokojeně domů. To jsme se na náš svátek a na naše narozeniny poměli, libovali si. Takový dobrý oběd a ani trošičku nás po něm bříško nebolí. Pak šli po tom dobrém obědě spát a libovali si, jak se jim ten svátek i narozeniny přece jen nakonec dobře vydařili.

Jak se učili létat? Jaro bylo už v plném květu, nad mezí zpíval sedmihlásek a pod mezí u čmeláků se narodili Brunda a Čmelda. To vám bylo radosti. Cvrček vyhrával, kdo měl nohy, tancoval a ti dva kluci čmeláci rostli jako z vody. Než se maminka nadála, měli najednou i dost síly, aby se učili létat.

0: Brunda dokázal hned na jediné mávnutí křídel vyletět až na vršek kopretiny. Za to Čmeldovi létání moc nešlo. Jen se kousek vznesl a bum, byl na zemi.
1: Hihihi, smála se malá žlutá beruška. Co to děláte, medáčkové?
2: Lítáme, nevidíš? Zamračil se na ní Čmelda.
1: Je, naučte mě to také,
3: prosila ta roztomilá beruška.
1: Mě ale vždycky říkali, že napřed se letí z dola nahoru a ty to, Čmeldo, děláš obráceně.
2: Z hora dolů se letí hned potom, ocekl Čmelda. Ale já tě stejně nic učit nebudu, protože ty nejsi pravá beruška.
1: Já nejsem, jak to, že ne?
2: Polekala se beruška. Berušky jsou červené a mají černé puntíky, řekl Čmelda a odsedl si.
1: Ale,
2: vzlikala beruška,
1: já jsem ještě malá.
2: Pojď, můžeme letat spolu, těšil jí Brunda. Ale Čmelda se posmíval. Malá, žlutá. A jak se tak posmíval, kde se vzal, tu se vzal, na modré nebe připlul černý mrak, zablísklo se, zahřmělo a na zem spadla velká ledová kroupa. Až se všichni lekli. Ale mrak brzy odplul, bylo zase hezky a teď už Čmelda teprve nechtěl o létání ani slyšet. To je moje kroupa, řekl, s tou si budu hrát. Vy můžete zatím lítat.

A tak Brunda s Beruškou létali a Čmelda s Kroupou se rozběhli po louce. To bylo, panečku. Chvíli honil Kroupu Čmelda, pak zase Kroupa Čmeldu.

0: to, že mě dohoní. Podpora studená, až ji chytím budema, zavřu ji v sednici, udělám s ní lednici.
1: Kutáleli se a zas poskakovali, všechno, co jim stálo v cestě, porazili. Kroupa za sebou nechávala ledovou pěšinku. Zlobil se Cvrček, že mu zamrzly housličky, naříkal Zelený koníček, že ho zebou nohy, všichni lamentovali nad tím studeným nadělením, jenom Čmelda se smál. Tuhle kroupu hned tak někdo nezastaví. Že ne? Zašeptal pavučinkovým hláskem velikánský pavouk a hop, už měl kroupu ve své síti.

Zasloužil bys, Čmeldo, povídal ten pavouk, abych chytil i tebe. Ale jedna zdivočelá kroupa je i na takového sekáče, jako jsem já, až dost. To byl Čmelda rád, že se nemusí pavouka bát. Posadil se, aby si po té honičce odpočinul, a že sluníčko tak pěkně hřálo, začaly se mu klížit oči. Ani neviděl to, co viděl překvapený pavouk. Sluníčko tu ledovou kroupu rozpustilo, než by zřekl švec.

0: Zbyla z ní jen hluboká louže a v té louži plaval Čmelda. Pomoc, volal, já se topím. A ještě, že nablízku létali Brumda s Beruškou. Pavouk jim půjčil kousek své pavučiny a po tom pevném stříbrném provázku společně vytáhli Čmeldu na pevnou zem. Je, tobě to sluší, mohl teď Čmelda na Berušce oči nechat.
1: To sluníčko mi obarvilo kabátek na červeno a vymalovalo na něj 7 černých puntíků,
0: usmívala se Beruška. Pojďte se všichni ještě trochu proletět, než nám sluníčko úplně zapadne.

0: To bylo tenkrát, když ještě stará Boleslav byla mladá a mladá Boleslav se ještě nenarodila. Tehdy ještě ani ječmen neměl fousy. Ale kocouři už fousy měli. I myšky už tenkrát měli fousy. Možná, že právě proto se myšky a kocouři tehdy tak kamarádili. I náš kocour měl jednu takovou malou myší kamarádku a bydlel s ní v psí boudě. V té boudě s nimi tenkrát bydlilo i několik broučků a taky hodně motýlů a květin. Byla to krásná psí bouda. Byla sice malá, ale pohodlná. Měla i záclonky v oknech a byla celá podsklepená. Jednou byla zrovna středa a venku pršelo. Když venku prší, tak se občas stává, že myš je pilnější a čistotnější než kocour. Kocour dnes nebyl pilný. Nechtělo se mu pracovat, tak aspoň četl, aby to vypadalo, jakože něco dělá. Kocour tedy seděl ve svém křesle, četl noviny a myška zametala podlahu.
1: To je zvláštní, povídá najednou myška. To je zvláštní, že je tu na podlaze tolik drobečků.
2: Jakých bobečků?
1: Ale žádné bobečky, kocourku, jsou tu na podlaze drobky.
2: Říkáš, že jsou na podlaze bobky?
1: Ale žádné bobky, kocourku, chtěla jsem jenom říct, že přídle moc drobíš.
2: Vůbec tě neslyším, myško, asi jsem úplně ohluchl. Jsem hluchý, nemocný kocourek a musím honem dostat nějaké dobré jídlo, aby se mi zase navrátil sluch.
1: Když jsi tak nemocný, kocourku, to si musíš honem lehnout do postele.
2: Jakéže mi pošleš tele?
0: Ptal se zase kocourek, ale myška už poznala, že si kocour dělá legraci a smála se, až jí ouška poskakovala.
1: Ne, kocourku, ty nejsi nemocný, ale mlsný, volala myška a smála se, až se jí dělali uzlíčky na ocásku.
0: A kocour taky smál a taky se mu dělal na ocásku uzel. A venku pořád pršelo a na kalužích vyskakovali vodní panáčci.
2: Venku prší, povídá kocour. Nemůžeme jít na procházku. Co budeme dělat? Pojď si na něco hrát.
1: Já si nemůžu hrát, kocourku. Musím přece zametat podlahu.
2: Mňau, podlaha neuteče. Zameteš ji večer.
1: Ale večer už budu moc ospalá, kocourku.
2: Když budeš večer ospalá, tak půjdeš spát a já potom zametu ty drobečky.
1: Tak dobře, kocourku. Hlavně, abys nezapomněl na ty drobečky. A na co si tedy budeme hrát?
2: No, přece na honěnou, řekl kocour.
1: Raději na slepou bábu, řekla myška. Při honičce mě vždycky hned chytíš.
2: Na slepou bábu ne. Já nemám rád, když mi někdo zavazuje oči. Zahrajeme si na kočku a na myš.
1: To ne. To je skoro stejné jako na honěnou. Raději si zahrajeme na schovávanou.
2: To by šlo, řekl kocour. Ale radši ne. Ty se vždycky schováš do nějaké dírky, kam za tebou nemůžu.
1: Tak na co si tedy budeme hrát, kocourku?
2: Co kdybychom si hráli na školu?
1: To je nápad, tralala. Budeme si hrát na hudební školu, tralala, tralala, tralala,
0: zpívala myška.
2: Mňau, nešťastný takový dům bývá, kde kocour mlčí a myš zpívá,
0: zabručel kocour, ale myška se nedala a zpívala tralala a tancovala přitom, až skleničky v příborníku cinkaly jako zvonkohra.
2: Počkej, myško, teď si přece hrajeme na hudební školu a ne na taneční.
0: Ale myška ho neposlouchala a tancovala jako posedlá a pořád přitom zpívala tralala, tralala.
2: Tak už dost, myško, volal kocour. raději si zahrajeme na slepou bábu.
0: Ale Miška tancovala a dupala přitom tak, až se celá podlaha rozhoupala.
2: Pojď si tedy hrát na tu tvou schovávanou, zakňoural kocour. Schováš se do té nejmenší dírky a já ji pak hned ucpu špuntem, aby tě nikdo nenašel.
0: Miška se zastavila uprostřed tance.
1: Tobě se nelíbí, jak tančím?
2: O tanec by nešlo, ten je dobrý, ale ten zpěv se mi nezdá. Je to takové myší pištění.
1: Když se ti nelíbí můj zpěv, tak zaspívej sám něco lepšího.
0: Kocour se nadechl a spustil.
2: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: A Miška se zase pustila do tance. Chvíli tancovala, ale pak se najednou zastavila uprostřed tanečního víření.
1: Víš, kocourku, když ten tvůj zpěv je jenom takové kočičí mňoukání a nejde přitom dobře tancovat.
2: Když se ti nelíbí moje zpívání, tak si pozvi zlatého Slavíka,
0: urazil se kocour.
1: Nemusíš se přece hned urážet, řekla Miška.
2: Když se ti nelíbí moje zpívání, tak si s tebou nebudu hrát a basta,
0: řekl kocour.
1: Víš, kocourku, to je asi tím, že každý zpíváme jinou řečí. Ty kočičí a já myší. Zaspíváme si nějakou společnou písničku. Ta se bude líbit oběma.
2: Ale já žádnou takovou písničku neznám, řekl kocour.
1: Vždyť já taky ne. Musíme si tu písničku společně vymyslet.
0: A tak si spolu sedli do koutku a skládali takovou písničku, aby se jim oběma líbila. Když měli písničku hotovou, byl už večer. Ale byla to krásná písnička a dobře se rýmovala.
2: Mňau, to se nám to ale pěkně povedlo. Teď si tu písničku spolu zaspíváme,
0: řekl kocour.
1: Ale až zítra, kocourku, teď už je moc pozdě. Mně už se chce spát.
2: Tak se tedy trošičku prospi a pak si tu písničku spolu zaspíváme a zatancujeme.
1: Dobře, řekla Miška a zívla. Já se tedy trošičku prospím a ty zatím zameť ty drobečky.
2: Jaké bobečky?
0: Ptal se kocour, ale Miška už ho neslyšela, protože spala.
2: Nebudu ji budit,
0: řekl si a zkusil potichu zpívat tu společnou písničku. Ale nemohl si vzpomenout, jak to vlastně bylo. Mňaulala, nebo lala mňau, nebo lamňaula? Nemohl si vzpomenout. Tak raději začal příst, až z toho usnul. Vy taky jděte spát, děti. Až se probudíte, tak vás možná napadne nějaká písnička, kterou bychom si mohli zpívat všichni dohromady.

0: Když poběžíte napříč přes Norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali, a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je lase pořádně hloupý, obyčejně když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl. Tady přijíždí velkobruslař z Bullerbynu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi blázen, lase, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvílem jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bullerbynu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do té díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A lase křičel také ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se snad lase utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak bose vytáhla lase z díry a běželi jsme domů, jak jsme nejrychleji mohli. Lase skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl bose. Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl lase zlostně. Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zlé, protože bose ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž bosovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na lase hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal bosovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku, a to s námi lase samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a lase křičel: boj a vítězství! Útočí postrach severu! Ale tu Brita řekla: ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bullerbynu. A pak už lase dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl lase. Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukaly. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno. Postrach severu, řekl lase. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl lase. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí.
1: No tak by se mu mohlo aspoň říkat severský Petr, řekl lase.
0: Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse a Bosse a já stáli na půdě, řekla Lasse, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý.
1: Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bosse.

0: jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme,
0: řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousl se vochomůrkovi do kalhot.
1: A, hele, křemílku, podívej se, vzadu jako by mě něco ošlehlo. Jo, budeme šít nové kalhoty,
0: řekl na to křemílek. A hned se do toho dali. Přinesli si kus sukna, nůžky, cívku nití a jehlu s velkým ouškem. Nastříhali na kalhoty a že je budou sešívat.
1: Jo, ale jak?
0: Povídá křemílek. A vochomůrka hned na to, že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly. Ale jak? Jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Vochomůrka rovnou začal první stech. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první stech, křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Vochomůrka k suknu a křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí hbitě,
0: řekl křemílek a pilně začal druhý stech. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby stech pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru, že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na křemílka.
2: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním. Nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla. Z toho vosího trápení ztratil křemílek jehlu. Když vběhl do světnice, vochomůrka mu povídá.
1: Kde máš jehlu?
2: Tuhle,
0: špitla vosa, co tam vletěla hned za křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
2: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
1: Tak, tady teď mi došel rozum,
0: povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. a už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
2: To jsem si letos užila rojeníčka.
0: A mírně vyletěla oknem. Když si vochomůrka oblíkl nové kalhoty, byly na všech stranách dobře. Jen na jednom místě měli dírku.
1: To je asi prožihadlo,
0: povídá vochomůrka.
3: Velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior měl jasno ještě dřív, než ho vítr ze své náruče před vilou vyklopil. Poznal, že ty ponožky a klukovské podkolenky a holčičí punčochové kalhoty, co poletují vzduchem, jsou jeho. Že mu patřili. Byly velmi staré. Některé dokonce ještě z časů, kdy se podkolenky klukům věčně schrnovaly a punčocháče holčičky štípaly a na kolenou jim dělali boule. Byly to vzácné exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život nashromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla do kořán. Pár licháčů se válel na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovi železné postele a Ramíkovi a Tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizný. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcajs to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho manko nech, mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil, šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
6: Mám radost, že tolik střílíte a bobnujete.
5: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopídlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
6: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
5: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peři na klobouku. V tom tam přijde Cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
6: Píso, já to s tebou zkusím.
5: Odvedl Cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
6: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrech je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Kbelnice nebo od Kopídlna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.